0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se pustíme do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o cibuli, tedy kdy musí ze země ven. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Pěstovat citrusy mohou kliďasové, pohodáři, rozhodně to není vhodné pro vzteklíky a pro netrpělivé lidi. Přesvědčí vás o tom rozhovor s citrusářem Milošem Kaplanem z obce Veliny na Pardubicku, kterého navštívila na jeho zahradě naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. A zavedli ji ke skleníku, ze kterého na konci května konečně mohl vynést desítky opečovávaných rostlin. A jak uslyšíte, Miloš Kaplan v sobě nezapře učitele.
2: Já se jmenuji Miloš Kaplan, je mi 57, učím češtinu a tělocvik a abych se z toho nezbláznil, tak jeden z mých koníčků je prostě pěstování subtropických rostlin. Jsou krásné, když to vidíte sama.
3: No je to úplná nádhera, jako kdybych byla skutečně někde u moře. A vy jste říkal, že když si pomnu takhle třeba tenhle lísteček, tak poznám podle vůně, jaký to je citrus.
2: Tak to schválně zkuste.
3: Tak já to schválně zkusím. No vůně je to opravdu nádherná a to, co úplně snad nejvíc osvěží teď ve vodě třeba s mátou, limetka.
2: Přesně tak. Je to limetka neznámé odrůdy. Prostě já jsem ji našel před lety před kontejnerem na bioodpad. Dotyčný se ji asi zbavil, protože ona byla bez listů, ale zkušeným okem jsem zjistil, že to je v podstatě zdravý strom, který se dostal do nějakého šoku a říkám, tak co, tak já ti zachráním život. A vidíte sama, že prostě je to nádherná zdravá rostlina, plná květů a okolo Vánoc si myslím, že bude plná krásných malých limetek.
3: Takže se odmění za tu péči, málem v popelnici skončila. No a tady už ale vidím, že plody jsou, vypadá to jako citrony.
2: No, není to citron, zrovna tohle je můj zamilovaný pomerančovník, jmenuje se Calabria. A na něm je zajímavé to, že dozraje až vlastně za rok. Takže za 16 až 18 měsíců prostě po rozkvětu. Pěstování citrusu není pro nedočkavé lidi.
3: Jo? To teda ne. Není. Takže se ještě dočká zimování, ano, zpátky do skleníku a pak teprve za rok.
2: Příští rok dozraje, ale ty jsou fakt vynikající a prostě i dobrý. Dá se říct, že tady u nás v Čechách už umíme vypěstovat mandarinku určitě, citrony určitě, ale i pomerančovníky, že v podstatě nepoznáte rozdíl mezi kupovanou a mezi mou vlastní.
3: No a který ten citrus je takový pro začátečníky? S čím začít, aby se to povedlo, aby ani ta trpělivost nebyla zas až tak potřeba?
2: No, asi bych doporučil citron, protože citron, dalo by se říct, že vydrží i naše chyby. Ale říkám to zrovna a každému, kdo by si to chtěl zkusit, nejhorší měsíce pro citrusy je u nás zima. Listopad až únor. A ne proto, že bychom jim neuměli dát teplo. My teplo dát umíme, ale neumíme jim dát světlo. A proto teda já všechny své citrusy zimuju v místnosti, kde je 0 až 10 stupňů, kde je světlo a kde oni doopravdy spí.
3: Takže tam máte prosklenou hodně tu místnost?
2: Je to prosklený, je tam okno, ale říkám, když tam není na 10 stupňů nebo na 12 stupňů, tak prostě oni doopravdy spí. A pak na jaře, na konci února je šoupnu do skleníku, tam teda mírně přitápím a tam prostě nastane exploze života. Což je vlastně vidět.
3: Ano, teď jsme v té explozi života.
2: Vy rozhlasoví posluchači to asi nevidíte.
3: Nevidí, ale fotky jsme udělali, tak, ty budou tak, určitě tak. Na našem webu.
1: Přesně tak, na našem webu se můžete podívat na citrony, mandarinky i pomeranče, některé kvetou, jiné už tvoří plody. Pokud byste si chtěli vyzkoušet pěstování citrusů, doporučuje Miloš Kaplan vybírat si sazenice v zahradnictvích, kde vám zkušení zahradníci poradí. Správně zvolený výběr sazenice do konkrétních podmínek je totiž zásadní. Co nás čeká za chvíli, tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše zajímavé telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz. Ten jsem si schoval od podzimu, protože se může hodit právě teď, než vám rajčátka začnou dozrávat.
1: Na rajčatech se mi objevovala taková hnědá skvrna ze spodu rajčete. Můžete mi poradit, jestli tomu chybí nějaká výživa, nebo čím to je? Děkuji.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Je to velice jednoduchá příčina. Učebnice praví, je to porucha ve výživě, speciálně nedostatek vápníku. A to způsobuje ten nedostatek vápníku buď špatné složení zeminy, že třeba není v zemi, ale současně to podporují takové vysoké letní teploty a malá zálivka. Protože rajčata je špatné zalévat jen tak takovým tím kropením v země po povrchu. Ta je lépe na ně zapomenout, jeden až dva dny zapomenout, ale pak opravdu tam nakropit tolik vody po celém povrchu, že de facto stojí ve vodě, aby se ta voda prosákla do hloubky, nezůstávala na povrchu, protože ty plody mají velkou spotřebu a rajčata tou dobou už mají kořeny daleko hlouběji, tak musí sát vodu, která se vsákne dolů. Navíc je potřeba dodržovat teploty, pokud možno větrat, aby se udržely uvnitř skleníku teploty do 30 stupňů anebo stínit.
0: A máme tady další zajímavý dotaz.
3: Mám broskev už asi přes 10 let a měla moniliózu. I když jsem to dvakrát síkala na jaře, tak prostě ty větvičky byly hrozně proschlý. Rodila dost, ale ty listy potom byly jedna dírka vedle druhý.
0: Tak s tím by nám mohl pomoci plzeňský zahradník a náš stálý poradce Přemysl Písař.
4: Co se toho amoneliového úžehu týká, tam je důležité vlastně veškeré ty suché větvičky odstranit, ideálně tu rostlinu, stromek ořezat hluboce do zdravého dřeva, protože moneliový úžeh je vlastně houba, která do té rostlinu vniká skrze květ a působí tak, že ucpává cévní svazky v těch větvičkách, a to se potom projeví tím, že když se oteplí a ta broskvoň potřebuje dostat vodu z kořenů do listu, aby neuschla, tak to skrz ty ucpané trubky přes ty vlastně cévy, přes ty pletiva, které jsou ucpané, prostě to houbu nedokáže protlačit dostatek té vody do těch listů a pak ty větvičky usychají. Takže odstraňujeme všechny suché větvičky, suché plody, ideálně řezem hlouběji do zdravého dřeva. A potom jste ještě uváděla, že na rostlině se objevují dírky na listech, tak to je jiná choroba a to se jmenuje dírkovitost listů. Projevuje se to tak, že se nejdřív objeví jaká malá hnědá skvrnka, která má žlutý lem, a později vlastně toto celé vypadne, odumře a v tom listu zbyde dírka. Tady můžu doporučit nějaké postřiky, fungicidy. Bavíme se tady o postřicích proti houbovitým chorobám. A tam bych doporučil potom navštívit nějakou specializovanou prodejnu a pobavit se o tom, že máte dírkovitost, a bude vám určitě doporučen vhodný přípravek, včetně jeho použití. Takže tolik k vašemu dotazu, ať vám to hezky roste.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín.
1: Existuje několik způsobů, jak rozmnožit včely, tedy jak odchovat nové včelstvo. O těch nejčastěji používaných nám povypráví včelař Martin Weiss. Naše hobbyredaktorka Jolana Nováková s ním natáčela třeba o tom, že když potřebuje včelař novou matku do nového nebo do starého včelstva, tak mu ji přinese anebo přiveze pošťák. I na to se Martina Weisse přeptáme.
2: Jak se odchovává nové včelstvo? Ptám se Martina Weisse, včelaře, u Mladoboleslavské městské včelnice.
3: No, těch způsobů je více. To můžeme nechat na přírodě. To je vlastně typická záležitost pro květen a první polovinu června, kdy se ty včelstva rozšiřují prostřednictvím rojů. To lidi většinou znají, že to je takový ten hrozen, který se pověsí někde nejčastěji na větev. A pak včelař přijede, aby ho sebral, nebo se ten roj vznese a uletí, najde si nějaké nové působiště sám. Je to škoda. No, a včelař může přikročit k tomu, že si vlastně vychová ty matky sám. Těch způsobů je celá řada, od těch úplně nejjednodušších, že prostě vezmeme jeden úl, rozdělíme ho vlastně na dva, dáme stranou nějaké plodové plásty a pokud na nich bude alespoň jedna larvička, tak ty včely najednou začnou cítit, že nemají matku, že ji potřebují, to zjistí zhruba během hodiny, jak se začne vytrácet ten její feromon, ta její vůně. A vyberou si nějakou vhodnou larvičku a tu začnou zalévat mateří kašičkou, takovou speciální bílou šťávou, kterou vlastně jsou krmeny všechny larvičky po dobu jednoho dne v tom úle, ale oni si vyberou jednu a tu začnou zalívat den po dni, dokud ta larvička roste a přijímá potravu, než se zavíčkuje a probíhá tam u ní proměna. A právě změna té výživy způsobí to, že z vajíčka oplozeného, ze kterého by normálně byla dělnice, takže se vlastně stane ta nová matka, takže to je jenom záležitost výživy. No a toho může využít včelař, který přijde, a když se tady natáhnu pro tenhle ten speciální rámek.
2: Natáhněte.
3: Je to vlastně část běžného rámku, jakou můžete vídat v úlech. Tenhle je upravený o něco užší a jsou vlastně do něj zasazené takové plastové, říká se tomu matečníkové misky. Zvěšené vlastně jako směrem dolů a včelař může vlastně do těchto mističek přenést z nějakého plástu, kde jsou larvičky, ideálně co nejnižšího věku, tak je přenese na dno těch buněk a včely potom, když ty larvičky přijmou, tak je právě začnou zalívat tou mateří kašičkou a z jednoho takového rámku můžete vychovat třeba i 30 matek naráz vlastně v jednom včelstvu. Vy pak musíte ještě někde sehnat to včelí maso, jako ty dělnice, které se o tu novou matku budou starat, ale i takhle z mála vlastně můžete vytvořit nové včelstvo.
2: No a slyšela jsem dokonce, že matka může přijít poštou.
3: No, to je báječná věc. Já to rád říkám, když mám včely někde na ukázku ve školách. Ne každý se spokojí s tím, že si tu matku vychová sám, protože ta je pak přirozeně spářená. Vy nevíte, kdo jsou ty samci, se kterými se pářila, takže to může být nějaká místní směska, což nemusí být vůbec špatně, ale pokud chcete mít nějaké garantované vlastnosti, na které se ty matky chovají, tak oslovíte nějakou šlechtitelskou nebo chovatelskou stanici. Tam si ty matky objednáte, většinou jste v pořadníku, takže když se na vás dostane, tak vás pak vyrozumí, posíláme ty vaše objednané matky. No a u vás potom zazvoní poštěčka, má obálku formátu A5 s bublinkovou fólií a v tom jsou takové malé plastové přepravní klícky, ve kterých bzučí většinou 4, 5, 6 včel. Jedna z nich je právě ta matka a dostane sebou třeba 5 dělnic jako doprovod a ty vlastně do roztrhání těla do poslední chvíle oni pečují, krmí ji, čistí ji, pokud se olepí takovým meducukrovým těstem, které dostanou na cestu jako zásobu potravy, tak prostě se o ní starají, zahřívají. No a vy potom vypustíte ten doprovod a tu matku vlastně přidáváte do bezmatečného včelstva, které si vytvoříte.
1: Jak slyším to bzz, bzz, tak se bojím, že se mi zase vyrojily včely. Ale letos to není tak žhavé, zatím to bylo jenom dvakrát. Reportáž o včelích matkách, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu rozhlas.cz/hobby, stejně jako další zajímavosti a fotografie. Co nás čeká? Máme pro vás pěknou muziku a pak se vypravíme na zahradu k bazénu a zaměříme se na dezinfekci vody.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Majitelé bazénu si při jejich provozu musí hlídat například pH vody, čištění, její dezinfekci a používat také různé přípravky, které zabrání, mimo jiné, růstu řas. Asi nejrozšířenějším prostředkem na dezinfekci byl donedávna chlor, ale to jste se v bazénu anebo po vykoupání mohli cítit jako v nemocnici, takže něco jiného. Už několik let se vyrábí přístroje, které péči o bazén hodně usnadní a na špatnou vodu nebo nekvalitní vodu upozorní. Získávají si tak stále více příznivců. Někde je vidíte pod názvem Salinaror, jinde Salinator. Ale kde je pravda a jak fungují, tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jiřího Šobra na návštěvě u bazénového specialisty Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Tyto výrazy se objevují v různých variantách, v tom je náš jazyk krásný. Správně je to elektrolýza soli, kde mírně slaný roztok pomocí zařízení solinátoru nebo salinátoru a pomocí elektrod rozkládáme na chlor, vodík, hydroxid sodný a tak dále. Tím nám probíhá ta dezinfekce vody. Je to velice populární dezinfekce vody, protože nás zbaví části starostí o ten bazén, zjednoduší nám život s tím bazénem.
3: A teď mi řekněte jak, tady budu muset kontrolovat také kvalitu té vody.
2: Ano, vždy kontrolujeme kvalitu vody, ale u té elektrolýzy solí nám potom odpadá povinnost dalších druhů chemie, jako je algicid proti řase. Ten do vody ze solí již potom nepatří. Je tam míň chemie v té vodě, potřebujeme řešit pH a na zařízení, na salinátoru si regulujeme množství chloru, který nám produkuje to zařízení.
3: Salinátor si tedy řekne přisyp do bazénu sůl nebo si ji přisype sám?
2: Pouze nahlásí, jestli v bazénu je příliš soli, nebo málo soli. Samotné dosypání soli musíme provádět my. Dneska máme možnost solinátorů, které si hlídají jak hladinu pH, tak hladinu chloru a automaticky si řídí celý proces. Tudíž my můžeme provést jednou třeba za měsíc kontrolní měření, zdali salinátor funguje správně a vlastně nemusíme potom řešit doplňování žádné další chemie.
3: To zařízení je samostatné, anebo se připojuje třeba k pískové filtraci?
2: To zařízení je vždy součástí filtračního okruhu a vždy se montuje jako poslední zařízení na té vratné větvi. Vodu napřed vyčistíme pískovým filtrem, pak vodu ohřejeme třeba v solárním panelu nebo tepelným čerpadlem a vyčištěnou nahřátou vodu jako poslední potom nachemizujeme tímto salinátorem.
3: A to všechno stihne přitom, když jim bude protékat ta voda?
2: Ano, funguje to tak, že vlastně přes ty elektrody protéká ta vyčištěná nahřátá voda a na těch elektrodách dochází k té elektrolýze, kde se rozkládá chlorid sodný, tedy sůl klasická, na ty dané již řečené látky.
3: Chlor klasický do bazénu, něco stojí jako bazénová chemie. V případě salinace do bazénu nasypu sůl, to je podstatně lacinější a ušetříme.
2: Když to přepočítáme, na každých 1000 litrů bychom měli nasypat od 3,5 do 5,5 kg soli. Pak nám salinátor funguje správně a my nemusíme řešit další věci.
3: A teď mi řekněte, když ušetřím za tu sůl, kolik mě bude stát ten salinátor?
2: Tak salinátory se dneska pohybují od 13 000 korun do 65 000 korun. Podle toho, zda ten salinátor je manuální, tedy musím si sám nastavovat hodnotu chloru a musím si pak ručně regulovat pH. Nebo potom samozřejmě dražší modely, které už si umí sami regulovat proces čištění v tom bazénu.
3: Je ta voda ošetřená salinátorem prospěšná našemu zdraví, anebo je to stejné, jako když se koupeme v té klasické chlorové?
2: Voda ošetřená salinací je zdravější, mnohem příjemnější na pokožku, vyhovuje dokonce lidem, kteří mají atopický ekzém, je mnohem méně nachemizovaná než klasická voda, kterou chemizujeme chlorem a dalšími přípravky.
1: Zajímavé informace o přístrojích, které vás upozorní na nekvalitní vodu v bazénech, zjišťoval u Martina Zikuly, bazénového specialisty, náš hobbyredaktor, kutil a chalupář Jirka Šobr. A pro vás už budeme mít jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na cibuli, tedy jak se pozná, že musí ze země ven.

rozchází.

přímo na svátek Božího těla udeřila taková sněhová chumelenice, že lidé museli jít v kožiších a v zimních rukavicích v průvodu. Tak to jenom, abyste si nemysleli, že si s námi počasí také zahrává. U nás je to v tom porovnání úplná pohodička. Roste vám cibule a česnek? Tak pokud je chcete mít ostré jako břitva, tedy, jak by řekl znalec, lepší a chutnější než z obchodu, tak musíte přesně odhadnout, kdy je vytáhnout ze země. Koncem července začne cibuli, tedy té zralé cibuli, polehávat nať. Ne žloutnout, ale polehávat. A to je ta pravá chvíle, kdy půjde ven ze země. Vyrýjte ji z půdy ven a nechte ve stínu uschnout. Česnek je na tom podobně, jenže na něj se dá jít právě, když mu ta nať žloutne. Zase opatrně vyrýt, svázat do copánku a nechat ve stínu řádně vyschnout. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak zaměříme se na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit a na co je dobrý. Potom se vypravíme mezi myslivecké psy, norníky a poradíme několik vychytávek, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A máme pro vás závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Pavel Sedláček patří mezi nejdéle zpívající hvězdy u nás a není divu, že svého času patřil mezi ty nejpopulárnější.

0: Pes.
1: Se semaforskou písničkou Život je pes autorské dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý debutoval Pavel Sedláček v roce 1964 na deskách. Nahrál tu píseň 12. září roku 1963 ve studiu Strahov s Big Beatovou skupinou divadla Semafor. Původně prý byla míněna ironicky, ale Pavlovi vrstevníci ji spontánně pochopili jako generační výpověď a tak mu otevřela cestu do světa populární hudby, který byl o hodně větší než ten do té doby jeho rock'n'rollový.

V roce 1974 jsem byl na pionýrském táboře v lesích a polích. Jmenovalo se to Bučovice u Votic. Každý den, a to několikrát, zněla z táborových reproduktorů píseň, která byla jedním z hitů léta toho roku. Nevěděl jsem, že ho zpívá Pavel Sedláček, ale věděl jsem, a věděli to všichni, že se jmenuje Hurá, hurá. Český text napsal Vladimír Mertlík. Ráno.

To se nám prostě muselo líbit. Pavel Sedláček je ročník 1941. Jaký byl ten rok v protektorátu Čechy a Morava? 12. března bylo Němci uzavřeno divadlo D41. 1. dubna zatklo gestapo podplukovníka Josefa Balabána. 13. května zatklo gestapo Josefa Mašína. 17. května bylo po 6 letech zastaveno vydávání týdeníku pro mládež Mladý hlasatel. V září bylo režisérem Josefem Šmídou založeno divadlo Větrník. 28. září vyhlásil Reinhard Heydrich stané právo a rozpoutal vlnu represí. 29. září byl začen předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. V roce 1941 vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu zákaz všech tanečních zábav a plesů. Nacisté nemohli tenkrát připustit, aby se prý Češi veselili tancem, zatímco němečtí mužové na frontách umírají pro jakousi novou, to je hitlerovskou Evropu. Dosavadní taneční hudba směla nadále zaznívat jen poslechově a samozřejmě bez skladeb angloamerických autorů. To mělo ale výhodu. Nároky na kvalitu domácí swingové hudby a jejich orchestrů i zpěváků se tím velmi zvýšily. V srpnu roku 1941 odstartovala na plátnech českých biografů mimo jiné filmy i zdařilá filmová veselohra Hotel Modrá hvězda. Hudbu pro ní napsal Sláva Eman Nováček a na slova herce Josefa Gruse se tam objevila i píseň, která se stala dalším swingovým mezníkem české taneční hudby. A nejen to. Písničkou o slunečnici získala Inka Zemánková i takovou svou čestnou přezdívku Slunečnice domácího swingu. Zpěvem se k ní připojil mužský, původně trampský, vokální kvartet Lišáci a všemu tomu na gramofonové nahrávce znamenitě sekundovala Vlachova kapela.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Pavel Sedláček se narodil 4. července 1941 v Praze na Pankráci a tam také prožil své dětství. Od 7 let se učil anglicky a rodiče si přáli, aby chodil na hodiny klavíru. Vyhrál ale jiný nástroj a tak od 14 let zkoušel kytaru. Kytara, respektive kytary, ho doprovází celou jeho kariéru, jen na ně už většinou hrají jiní.

Zpívali Pavel Sedláček a Ivon Přenosilová. Pavel Sedláček má průmyslovku, obor spalovací motory. Od malička ho zajímala auta a vzhledem k tomu, že ho nepustili na vysokou školu, tak se ještě vyučil strojním zámečníkem. Nakonec to i s tou vejškou vyšlo, i když úplně jinou a má titul inženýr.

Pavel Sedláček začal amatérsky zpívat a hrát na kytaru v 15 letech. Krátce na to zvítězil v provinciální talentové soutěži na Praze 4. Zpíval Rock Around the Clock a zvítězil u odborné poroty. Rok na to zvítězil v dalším pěveckém klání v pražské kavárně Alfa a ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty 1958. Tam soutěžil s Elvisovkou Jailhouse Rock a na celé čáře ovládl publikum, což znamenalo jasné vítězství. Takhle ten hit natočil začátkem 90. let se skupinou Cadillac.

Pavel Sedláček je bezesporu jeden z prvních českých rock'n'rollových zpěváků. První vlastní rock'n'rollovou kapelu měl už v roce 1958, ale její činnost byla pozastavena. Byl zakladatelem jedné z prvních big beatových skupin v Praze. Jmenovala se EP Hi-Fi, studijní skupina big beatu, později skupina Pavla Sedláčka. Jednou z odnoží souboru byla i Karkulka, později přejmenovaná na Olympic, a právě s Olympikem natočil on a jeho manželka, tehdejší manželka Eva Pilarová, hit Hey Paula. Hey.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: S Evou Pilarovou se Pavel Sedláček seznámil v divadle Semafor, kde působil v letech 1962 až 1964 a krátce i v roce 1969. V Semaforu vystupoval ve hrách Šest žen a Zuzana není pro nikoho doma. V době, kdy v divadle Apollo vystupoval Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla, byl Pavel Sedláček jeho pravidelným hostem a hvězdou večera. Pak zpíval se skupinou Apollo, zkoušel to i s Flamengem, a v té době nahrál písničku Petra Nováka a Ivo Plicky s názvem Džbán.

kapelou řízenou Janem Spáleným, tedy s kapelou Apollo, natočil Pavel Sedláček i hit autorské dvojice Ladislav Štajdl a Jiří Štajdl. Vyšel v roce 1966 a jmenuje se Tečka.

Jméno Pavel Sedláček je ve výsledcích ankety Zlatý slavík poprvé zapsáno u výsledků druhého ročníku ankety z roku 1963. A to byla ještě společná kategorie pro zpěváky a zpěvačky. Zvítězil tenkrát poprvé v historii Karel Gott a Pavel Sedláček skončil 10. V divadle Semafor spolu zpívali píseň Tu krásu nelze popsat slovy.

0: Nejlepší umístění Pavla Sedláčka v anketě Zlatý Slavík přišlo v ročníku 1964, kdy byly poprvé samostatné kategorie interpretů, jedna pro zpěvačky a druhá pro zpěváky. Pavel Sedláček byl 8. nejpopulárnějším zpěvákem Československa. Jeho jméno je ve výsledcích 50 nejpopulárnějších interpretů 10krát. Poprvé v roce 1963, naposledy v roce 1976. V tom roce byl Zlatým Slavíkem opět Karel Gott a Zlatou Slavicí popáté v historii Naďa Urbánková, kterou jako Pavla proslavilo divadlo Semafor.
1: Na do smrti navždycky

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Během své dlouholeté kariéry vystupoval Pavel Sedláček v pražské Lucerně, v klubu Olympic, v Radiopaláci, na mnoha místech naší republiky i na zahraničních zájezdech. Mezi jeho největší hity patří písnička Nejkrásnější dívka z celých Čech.

Pavel Sedláček hrál i v několika filmech a v Hudebním divadle v Karlíně zpíval roli Prcka v muzikálu Gentlemani. V 70. letech se spojil se skupinou Fontána, s níž natočil i hity Míček, Flíček nebo Sestřenice z Rokytnice.

Chodí mi totiž dopisy z Výsky, zvané Rokytnice, od mé statné sestřenice.

90. letech patřil Pavel Sedláček mezi podnikatele a zpěv nepověsil na hřebík. Začal zpívat se skupinou Cadillac, kterou dával dokupy. Na krabici, která bude v našem archivu, lepím teď štítek s jeho jménem a na závěr písnička, kterou česky otextoval Libor Křístek. A jmenuje se Příběh, tak si to celé zrekapitulujeme. Loučí se Martin Hrdinka a mějte se jako slavíci a slavice.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: V Čechách hrozí dnes i zítra silné bouřky. Most začal s výstavbou stezky pro pěší a cyklisty do městské části Čepirohy. Liberečtí celníci odhalili nelegální sklad kratomu. Po ránu a dopoledne skoro jasno až polojasno, přes den bude dusno, odpoledne na mnoha místech už přehánky nebo bouřky, a to i silné teploty dnes do 630 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech i ráno přeje František Janačík. Do Čech dorazí i silné bouřky, varuje před nimi včetně Ústeckého a Libereckého kraje Český hydrometeorologický ústav. Bouřky může doprovodit přívalový déšť, kroupy a také vítr. Ten může v nárazech dosahovat i 75 km za hodinu. Bouřková výstraha platí dnes a zítra od 12 hodin do půlnoci. Meteorologové na dnešek také se zesílili na druhý oranžový stupeň výstrahu před vysokými teplotami. Střed mostu spojí s městskou částí Čepirohy nová stezka pro pěší a cyklisty. Město začalo s výstavbou a propojením současných jednotlivých částí. Více řekla mluvčí města mostu Klára Vidrová.
4: Přinese bezpečnější a komfortnější spojení mezi mostem a Čepirohy. Součástí projektu je také instalace veřejného osvětlení a oprava povrchu přilehlé komunikace. Náklady vyjdou zhruba na 10 milionů korun bez DPH.
3: Celní správa odhalila v Libereckém kraji nelegálně uskladněný kratom. Informovala o tom na síti X. Liberečtí celníci v provozovně zajistili přes 45 kg látky. Pomohl jim v tom speciálně vycvičený pes. Podle celní správy neměl subjekt k nakládání s psychotropní látkou povolení od Ministerstva zdravotnictví. Podle seznamu ministerstva má v Česku takovou licenci stovka firem a podnikatelů.
5: Kratom pochází z tropické rostliny a používá se jako prášek. Při jeho užívání hrozí vznik závislosti a předávkování. Mezi nejčastější negativní účinky látky patří pohybový motorický neklid, zrychlené bušení srdce, zvracení a zmatenost. Policie eviduje za loňský rok v Česku 17 úmrtí v souvislosti s užíváním kratomu. Předloni byla taková úmrtí 2. Z Liberecka Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán se už nebude moci znovu ucházet o úřad. Prezident Tamáš Šujok v pátek podepsal novelu ústavy, která omezuje funkční období maďarského předsedy vlády. Nově smí být u moci pouze 8 let. Orbán stál v čele Maďarska nepřetržitě od roku 2010. Změna pro maďarské premiéry zavádí limit 2 čtyřletých volebních období. Současně ale počítá i roky, které v politici v této funkci strávili už dříve. Po dosažení 8letého limitu, tak nově mandát premiéra automaticky zaniká. Podle agentury AFP ale nejde o definitivní překážku pro případný návrat Viktora Orbána. Opatření by totiž v budoucnu mohla zrušit další změna maďarské ústavy.
0: Počasí.
3: Čekejte ráno a dopoledne, skoro jasno až polojasno, přes den bude dusno, odpoledne na mnoha místech přehánky nebo bouřky, a to i silné. Teploty od 32 do 36 stupňů, na horách do 30 stupňů Celsia. Varování před vysokými teplotami pro dnešek meteorologové zesílili na druhý stupeň. V poledne pak začíná platit další výstraha, a to před bouřkami.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V České Lípě počítejte v centru s řadou uzavírek. Město se připravuje na víkendové městské slavnosti.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krásný den s Českým rozhlasem Sever, hezké dobré ráno, 5:04. Před námi víkend, před námi velice horký víkend, tak pokud můžete, držte se ve stínu a přesto užívejte začátek léta. Je to tak, zítra máme první letní den, tak zatím hezké jaro vám všem i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Petr Novák, teď Václav Neckář.
0: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Tak na otázku, co je to láska, vám neodpovím, ale odpovím vám, že máme sobotu 20. června, že svátek má Květa, všechno nejlepší a v tuto chvíli tady mám Petra Jungmana, který je připraven vám říct, čím významný je dnešní den. Je tady kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 20. června. Svátek mají nositelky rozkvetlého jména Květa. A tady je Petr Jungmann. První písemná zmínka o Příbrami se objevila před 810 lety v roce 1216. Tehdy byla majetkem pražského biskupství. Dneska má Příbram skoro 33 tisíc obyvatel a je v pořadí 34. největším městem v zemi. Fotbalový tým Československa nastoupil ve finále mistrovství Evropy přesně před 50 lety v roce 1976 v Bělehradě proti týmu Německé spolkové republiky. V drásajících 90 minutách svítilo skóre 2-2. Prodloužení vítěze neurčilo a tak o evropských šampionech museli rozhodnout penalty. V té rozhodující se postavil Antonín Panenka. Jeho vršovický dloubák obletěl svět. Unikátní přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně v Jeseníkách byla uvedena do ostrého provozu přesně před 30 lety v roce 1996. Ve stejný den před 30 lety zahájil zkušební provoz i jeden z nejoriginálnějších domů v naší zemi, Tančící dům v Praze na Rašínově nábřeží. Dílo architektů Franka Garyho a Vlada Miluniče získalo mimo jiné nejvyšší ocenění v kategorii designu v anketě amerického časopisu Time. Poslední Škoda Felicia přijela z výrobní linky ve Vrchlabí před 25 lety v roce 2001. A ještě 10 let po ukončení výroby byla Felicia nejčastějším vozem na našich silnicích. Dnes slaví bývalý kouč hokejového národního týmu Alois Hadamčík 74. A já přeju hezkou sobotu.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hezký den, minutu po čtvrt na šest posloucháte Český rozhlas Sever. Schody, vysoký obrubník, ale taky auto na chodníku. To všechno může být pro člověka na invalidním vozíku nebo třeba s berlemi komplikací a překážkou. V Teplicích proto zjišťují, kde takové překážky ve městě jsou, aby mohli zapracovat na zlepšení. Více se od nás dozvíte za chvíli.
1: Počasí.
0: A dnes varování před opravdu velmi horkým dnem. Už teď ty teploty lezou přes 20 stupňů Celsia. 21 stupňů máme v Mostě i v Ústí nad Labem. Předpověď je jasná, bude jasno. A ty teploty budou do 35 stupňů Celsia. Ráno dopoledne jasno nebo polojasno. V Krušných horách možno slabé přehánky. Odpoledne bude oblačnost přibývat. Postupně se na mnoha místech vyskytnou přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. K večeru budou bouřky ustávat. Pozor na přívalové srážky s úhrnem kolem 40 mm. Dávejte na sebe pozor.
2: Přijďte se podívat, jak pracují hasiči, záchranáři a policisti a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 20. června se na letišti v Ústí nad Labem odehraje den s integrovaným záchranným systémem. Čeká vás den plný praktických ukázek, zásahová auta, vrtulník a samozřejmě profesionálové v uniformách. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 20. června odpoledne, nashledanou v Ústí na letišti.
1: Český rozhlas Sever.

0: Pěkný den, 9 minut před půl šestou. Jakou šanci má člověk na invalidním vozíku dostat se v Teplicích, kam potřebuje? To přímo z vozíku mapuje mladý Tepličan a zapisuje to do vznikající bezbariérové mapy. Informace využije taky město Teplice, které pracuje na koncepci pěšího provozu.
1: Já vlastně prasátko je tamhle.
2: Ano.
1: A já, když jsem se chtěl dostat k ptačím schodům, tak já jsem musel tudy dolů, tudy přes bránu a tady po tom chodníku vlastně až nahoru k tomu malému rybníku, tam vjet do Zámecký a od malého rybníku se dostat k ptačím schodům. Protože u té restaurace Věžičky byly dva schody.
2: Popisuje vozíčkář Daniel Antala a na bázi, která už je minulostí.
1: Tak může krásně tudy. Teďko je tam udělaný tady ten krásný asfaltový nájezd.
2: Právě podobné komplikace mapuje Dan při cestách Teplicemi spolu s Ivanou Millerovou z odboru dopravy teplického magistrátu.
3: Ta bezbariérovost, ten mapový portál bude součástí koncepce pěšího provozu.
2: Dokument, který ukáže, co je potřeba udělat při opravách ulic a chodníků, bude hotový do konce června.
3: Jednotky případů, které víme, že bychom potřebovali upravit, a to jsou detaily na jednotlivých obrubnících, chodnících. Určitě úprava v Trnovanech u Červeného kostela po Modlanskou ulici.
2: Práce na mapovém portálu ale pokračují. Daniel Antala do něj vkládá veškeré informace, které se můžou hodit zejména handicapovaným lidem. Třeba jak se vyhnout schodům u hlavních vchodů do budovy Teplické knihovny nebo na soud. Problémem jsou ale auta, která parkují na chodníku.
1: Často se mi to stává ve Svojsíkoví, když jezdím pro dceru do školky, jenomže pro mě to v tu chvíli je vrátit se a obět kompletně celý blok jako zajížka i třeba 15 minut, jako minimálně, jo. A ještě teď, když třeba opravuju tu Rubcovskou, tak zajížka klidně i 20 minut. Jenom kvůli tomu, že si někdo stoupne a chodí.
2: Co už se podařilo domluvit, je uklízení popelnic na místo, kam patří. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Na letišti v Ústí nad Labem se dnes uskuteční den s integrovaným záchranným systémem a armádou. V areálu u Všebořici návštěvníci budou moci od 10 do 17 hodin prohlédnout třeba speciální vozidla hasičů, policie nebo armády, vyzkoušet simulátory dopravních nehod anebo se seznámit s moderními drony. Naše stanice nabídne z akce přímý přenos. V Česku v pátek padly teplotní rekordy na zhruba desetině stanic, které měří déle než 30 let. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Vůbec nejtepleji v Česku bylo v Doksanech na Litoměřicku, tam naměřili 630 stupňů Celsia. Dnešní teploty mají být ještě vyšší. Na Mírovém náměstí v Lounech se dnes konají farmářské trhy. Prodej začíná v 8 hodin ráno a potrvá do poledne. Prodejci podle webu Městského informačního centra nabídnou jak regionální potraviny, tak třeba sezónní ovoce a zeleninu. V Liberci je ode dneška do prosince pro dopravu uzavřená Masarykova ulice, která vede do Lidových sadů. Tam je například zoologická nebo botanická zahrada. Důvodem uzavírky jsou pokračující opravy tramvajových kolejí. Více než 80% českých poslankyň se setkává s psychickým násilím, uvedli to ve výzkumu nevládní organizace Fórum 50%, kterého se od listopadu do března účastnilo 41 ze 67 poslankyň napříč politickým spektrem. Zastrašování výhruškám a slovním útokům čelí v online prostředí i přímo ve sněmovně. Ráno a dopoledne skoro jasno až polojasno, přes den bude dusno, na mnoha místech později přehánky nebo bouřky, a to i silné. Teploty do 630 stupňů, na horách do 30 stupňů Celsia. Platí výstraha před velmi vysokými teplotami a v poledne se přidává další varování, a to před bouřkami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Lounsku mezi obcemi Bílenec a Bukov na silnici 1/6 pozor na zúženou vozovku do jednoho jízdního pruhu. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dvě minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. To bylo přes noc vedro, co? Otevřené okna do okořán, bez dek, bez přikrývek. No, kdybychom byli někde u moře, tak prý stovky lidí v těchto vedrech spí normálně a jednoduše na pláži. Tak jsme u nás na severu Čech, pláž si můžeme udělat i díky písničkám, které nestárnou. Právě teď Holky mám ráda a za chvilku Olympik 8. den. Dobré ráno.

0: Český rozhlas se bere s vámi. Vždycky, když poslouchám babské rady, tak si říkám, já to slyším poprvé. I dneska tohle slyším poprvé. Víte, proč by v našem letním jídelníčku neměl chybět na první pohled nenápadný polníček? Právě teď se to dozvíte.
1: Babské rady.
2: Polníček je nenápadná listová zelenina plná zdraví. Jeho nutriční hodnota je překvapivě vysoká. Obsahuje vitamin C, který podporuje obranyschopnost organismu, vitamin A, důležitý pro zdraví očí a pokožky, vitamin skupiny B, kyselinu listovou a řadu minerálních látek. Najdeme v něm také železo, hořčík a draslík. Velkou výhodou polníčku je jeho nízká kalorická hodnota. 100 gramů obsahuje přibližně jen 20 kalorií, takže je ideální součástí jídelníčku těch, kteří si hlídají váhu. Díky obsahu vlákniny podporuje trávení a navozuje pocit sytosti. Jeho jemná, lehce oříšková chuť se hodí do salátů, pomazánek, sendvičů i jako příloha k pečenému masu. Tato drobná zelená rostlina je velmi odolná vůči chladu. Nejvíce živin obsahuje čerstvý, proto je nejlepší konzumovat ho samozřejmě syrový. Před použitím ho vždy důkladně omýjte, protože mezi listy může zůstávat zemina.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Ve 17:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem, hezkou sobotu 20. června. Lobendava, to je místo, které patří mezi nejsevernější obce naší republiky. My tohle místo navštívíme za pár minut, abychom se dozvěděli jeho příběh.
1: Počasí.
0: Teď aktuální informace o počasí. V tuto chvíli teploty kolem 22 stupňů například v Dubí nebo na Litoměřicku. A ta předpověď, dnešní nejvyšší teploty do 35 stupňů, teď ráno dopoledne jasno nebo polojasno, odpoledne bude oblačnost přibývat, objeví se přeháňky, bouřky, které mohou být i silné, s úhrny srážek kolem 40 mm. Hezký den.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Do katastru patří také obec Severní. Dominantou obce je určitě barokní kostel Navštívení Panny Marie, postavený v letech 1709 až 12. Po ničivém požáru v roce 1790 zůstaly na místě jenom obvodové zdi. Později byl přestavěn a získal současnou podobu. A co byste nečekali, věž kostela je už více než 35 let domovem doslova obří kolonie netopírů velkých. Údaje, které jsem našla, uvádějí, že je to asi 900 netopírů. Východním směrem od obce se nachází Anenský vrch s křížovou cestou, poutní kaplí svaté Anny z roku 1775 a Getsemánskou zahradou. Jednou za rok se tohle místo stává cílem poutníků z celého okolí, a to vždycky v neděli nejbližší k 26. červenci. Křížovou cestu tvoří 13 výklenkových kaplí, 14. zastavení má podobu kovového okna.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Hezký den za 5-6, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Blíží se letní olympiáda mládeže, my vás na ní pozveme ve zprávách v celou. Pěkný dobrý den, pěkné dobré ráno vám všem.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1 o slávě i ranách osudu. Životní příběh populárního zpěváka v dokumentu Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. ČT2. Pátrání po sériovém vrahovi chlapců se ve stalinistickém Rusku stává bojem o život. Britský thriller Dítě číslo 44. A ČT Art. Jak se vyznat v bludišti vztahů? Premiéra českého filmu o pouze v manželství, stálosti citových pout a empatií. Karel, já a ty. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Poříční policisti začali v Ústeckém kraji se sezónními kontrolami plavidel. Liberecký kraj bude na letošní letní olympiádě mládeže od zítřka reprezentovat 251 sportovců. V Rakousku najela do restaurace s českými žáky starší řidička. Po ránu a dopoledne skoro jasno až polojasno, přes den dusno, odpoledne na mnoha místech už přehánky nebo bouřky, a to i silné teploty do 630 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František. S letní sezónou začínají také kontroly vodních plavidel rybářů a rekreantů. Poříční policie v Ústeckém kraji k tomu využívá 11 člunů a modernizované zázemí v Brně u Ústí nad Labem. Letos dostala od ředitelství vodních cest nové plovoucí garáže za 47 milionů korun. Více připomněl ředitel krajského poříčního oddělení Dušan Gittner.
4: Jsou vybaveny veškerým zařízením, dají se ty plavidla vevnitř servizovat, je tam vlastně zdvihací zařízení, kde můžeme tu loď celou vyzvednout vlastně z vody, po případě opravit dno anebo motory.
2: Celkem 251 mladých sportovců bude Liberecký kraj reprezentovat na 12. letní olympiádě dětí a mládeže. Začíná zítra v Praze a potrvá celý týden. Na zimních olympiádách byl Liberecký kraj už 8x první co do počtu medailí. Na letní olympiádě dosud na stupni vítězů nebyl. Krajskou výpravu při slavnostním zahájení povede český reprezentant v biatlonu Vítězslav Horning z Jilemnice. Více řekla krajská radní Jitka Skalická ze starostů pro Liberecký kraj.
5: Na olympiádě bude 23 sportů. Bohužel nám se nepodařilo obsadit veslování, protože v Libereckém kraji nemáme veslařský klub. Mrzí nás, že třeba nebude orienták, protože ten bychom obsadit zvládli dobře, ale je to privilegium vždycky pořadatelského kraje si zvolit tu strukturu těch sportů.
2: Řidička v Dolním Rakousku omylem najela do restaurace, kde byla skupina českých školáků. Jednoho z nich podle stanice ORF zranili střepy skla. Úraz mu ošetřili záchranáři, kteří pak z místa odvezli i lehce poraněnou starší řidičku do nemocnice v Sankt Peltnu. Vozidlo museli hasiči vyprošťovat z výlohy restaurace. Podle ORF ženě nejspíš sklouzla noha z brzdy na plynový pedál.
3: Sport.
2: Fotbalisté z Višňové si připomenou 80 let klubu. V rámci oslav chystají na odpoledne bohatý program. Ten po žákovských zápasech vyvrcholí v 16:30 odpoledne zápasem domácí Staré gardy proti výběru Frýlanska. Kdo vytvoří hostující tým, říká předseda pořádajícího klubu Milan Melka.
6: Bude zastoupen bývalými, ale i současnými fotbalisty, kteří vždy patřili k osobnostem ve svých mateřských klubech. Když jsme slavili 70 let, tak se u nás fotbalově představila Kozlovna Ládivíska, ale tentokrát jsme raději oslovili fotbalové hvězdy z okolí.
3: Počasí.
2: Dnes čekejte ráno a dopoledne skoro jasno až polojasno, přes den bude dusno, odpoledne na mnoha místech už přehánky anebo bouřky, a to i silné, teploty od 32 do 630 stupňů Celsia. Varování před vysokými teplotami pro dnešek meteorologové zesílili na 2. stupeň a odpoledne pak začíná platit další výstraha před bouřkami.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: K pohraniční obci Kalek na Chomutovsku je kvůli opravě propustku uzavřená silnice. Jeďte opatrně a dobře dlejte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: 4 minuty po 6. posloucháte Český rozhlas Sever. Samozřejmě slyšeli jste předpověď počasí, bude vedro, bude horko, lákat nás to bude k vodě. Díval jsem se, jak jsou na tom vody v těch přírodních nádržích, v jezerech, co se týká sinic a kvality vody. Tak dá se říct, téměř všude je to v pohodě, v klídku v našem kraji, tak ať už zamíříte na Miladu, na Matildu nebo na Mostecké jezero, tak samozřejmě vám přejeme hezké koupání. Krásný den, dobré ráno i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli tady budou Buty.
3: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Pěkný den, 12 minut po 6. posloucháte Český rozhlas Sever, tak si tipněte, jaké je nejčastější téma našich krimi historiek. Jsou to kyberpodvody a výjimkou nebude ani dnešní den, je tu Petr Beran.
1: Krimi historky.
2: Kyberpodvody patří mezi nejčastější trestnou činnost, kterou dnes policisté řeší. A právě proto připravili ústečtí policisté nové preventivní video, které upozorňuje na nejběžnější triky internetových podvodníků. Ti často zneužívají strach, časový tlak nebo důvěřivost lidí a vydávají se třeba za bankéře, policisty nebo investiční poradce. Cílem kampaně je připomenout, že nejlepší obranou zůstává zachovat klid, nic neřešit pod tlakem a každou neobvyklou žádost si důkladně ověřit. Video se objeví nejenom na internetu, ale taky v kinech a na dalších veřejných místech po celém Ústeckém kraji.
1: Krimi historky.

0: Čtvrt na sedm, vy posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem přeji. Pojďte si užít i to dnešní počasí, když bude horké. My vás možná za chvilku pozveme do stínu. Studenti designu v jabloneckých ateliérech Technické univerzity přichystali výstavu svých bakalářských a semestrálních prací. Uvidíte třeba kovové šperky, spony na opasky, to všechno z 3D tiskárny. Podrobnosti už za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí. Když se dívám na počasí, které aktuálně máme, tak ty teploty jsou kolem 20 stupňů. 21 stupňů nám hlásíte z Bíliny, 21 stupňů máme i v Děčíně. Dnešní maximální teploty budou do 35, bude jasno nebo polojasno. Odpoledne bude přibývat oblačnosti, objeví se přeháníky, bouřky, které mohou být silné. Takže dávejte na sebe pozor a pokud možno držte se ve stínu. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno, za 7 minut půl sedmá. Galerie N v Jablonci nad Nisou opět nabízí výstavu mladých návrhářů šperku, skla a textilu. Studenti katedry designu na Fakultě textilní technické univerzity v Liberci v jabloneckých ateliérech připravili výtvory z různých materiálů, třeba z kovu, plastu i papíru. Některé z nich připomínají brože, jiné zase náhrdelníky nebo ozdobné opasky.
1: Téma moje bakalářské práce byla reinterpretace filigranového šperku v kontextu metalové estetiky.
2: Kristýna Štefková je čerstvou absolventkou bakalářského studia na katedře designu Technické univerzity Liberec. Zaměřila se na návrhářství skla a šperku.
1: To tak můžeme teda vidět sponu na opasek. Je vytvorená zo série ocelových tyčí, které jsou spojené dokopy závitovou tyčou. Autorský šperek nemá vždycky tu podmínku toho, že musí být nositelný. Právě tento konkrétní je skoro jako určený na vystavovanie. Takou hlavnou myšlenkou byl ten kontrast mezi tou jemností toho ornamentu, toho filigránu a té heavy metalové hudby.
2: Tady vidíme, že je tady nějaká práce s kartonem, pokud to vidím správně.
1: Moja spolužiačka Bernika Mičková se snažila zpracovávat práce autora Šona Tana. Hodně s tím materiálem pracuje na způsob toho, že ho trhá, vytvára si nějaké kompozice.
2: Tady se dostáváme k pracím studentky Terezy Novotné.
1: Terez takisto jako já se jakýmsi způsobem snažila reinterpretovat nějakou technologii.
2: Tereza Novotná pro svou práci využila techniku 3D tisku.
1: Byla inspirovaná starověkým Egyptem, kde vlastně jim přišla vtipná myšlenka té kočky.
2: My tady z těch zmíněných egyptských koček vidíme jenom spodek těla, břicho a všechny čtyři nohy. A tady ve druhé vitrině naopak zase vidíme vršek těla s ocasem a hlavou. Vytváří to takovou trošku až abstraktní iluzi.
3: Tématem bylo světlo jako symbol naděje, poznání, pravdy a života.
2: Součástí výstavy jsou kromě těch bakalářských taky práce semestrální. Jedním z umělců je student druhého ročníku Lukáš Burian.
3: Mě zajímaly vlastně nějaké reflexní materiály, nažehlovací folie, která se používá převážně na textil, taky pomocí horkovzdušné folie připevňují na plast a ten plast se vlastně kroutí a vytváří různé organické struktury a zapojují do toho i kov, řetízky, takže všechno vznikalo tak nějak jako experimentem.
2: Výstavu studentů v Galerii N návštěvníci uvidí do 26. června. Z Jablonce nad Nisou Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jablonecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Myslím si, že ani trampové v těchto horkých nocích nepotřebují Celty. Dobré ráno, hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever. Za okamžik se zprávy v půl s Františkem Janačíkem. Pozveme vás na sled letadel do Žatce. Pěkný den.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Meteorologové dnes očekávají velmi horký den, lékaři apelují na lidi, aby dodržovali pitný režim a nosili pokrývku hlavy. V pohotovosti jsou i vodní záchranáři, ti radí využívání správných plaveckých pomůcek, zejména u dětí. Na letišti Macerka v Žatci se dnes v 10 hodin koná 36. ročník sletu letadel a dětský den. Podle pořadatelů z leteckého klubu Žatec nabídne až do večerních hodin program s ukázkami historických i ultralehkých letadel, vrtulníků nebo modelů. Na parkovišti mezi bývalým obchodním domem Prior a budovou České pošty v Mostě se dnes uskuteční hlavní program street artového festivalu Město rovná se galerie. Podle mosteckých listů nabídne třeba exhibice graffiti. V Teplicích se dnes odpoledne v Šanovském parku u Mušle koná 11. ročník sousedské slavnosti Živé Teplice. Program v parku i v okolí letní scény začíná ve 2 hodiny odpoledne. Centrem Londýna projde pochod za opětovné připojení Velké Británie k Evropské unii. Je to jeho 4. ročník, očekává se účast tisíců lidí. Pochod zároveň připomene 10. výročí referenda o Brexitu. Podle průzkumu agentury YouGov si 6 z 10 Britů myslí, že odchod z unie byl chybou. Ráno a dopoledne skoro jasno nebo polojasno, přes den dusno a odpoledne už na mnoha místech přehánky a postupně bouřky, a to i silné. Teploty dnes od 30 do 36 stupňů Celsia. Platí varování před velmi vysokými teplotami a odpolední hodiny také výstraha před bouřkami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na průtahu Třebenicemi na Litoměřicku po silnici 237 je kvůli opravě uzavřený most přes Starou Struhu. Sledujte značení objížděk na Libochovice a Lovosice. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 2 minuty po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. I ti největší odpůrci klimatizace dneska budou hledat místnosti, kde je chládek, kde ta klimoška je třeba zapnutá. Pokud tu klimatizaci doma nemáme, jakože třeba nežijeme v Itálii nebo ve Španělsku, kde je v každém paneláku, v každém bytě, tak já vám doporučuji. Buď to se jděte projet MHDčkem, tam ty klimatizace bývají, anebo jděte do kina. I ty jsou klimatizované. Ostatně pozvánku do kina pro vás bude mít už za pár minut. Do té doby písničky, které nestárnou, těšte se na Dalibor Jandu a právě teď přichází Jiří Schellinger.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever i nadále dobré ráno, 10 minut po půl sedmé. Je sobota 20. června, jak už jsem říkal, Klimoška běží v kinech, samozřejmě v těch moderních, ale myslím si, že většina takových kin už je. Ale co v těch kinech dávají, možná to nevíte, my vám to řekneme. Právě teď je tady Milan Král a pozvánka do kina.
1: Filmové tipy.
2: Pokud si o víkendu nebo v dalších dnech chcete zajít do kina na něco nenáročného, odreagovat se a možná i zasmát, měl bych tu pro vás hororovou komedii, hlavně pro mladé, Tahle party je dead. Když se zodpovědná Alice, herečka Petra Zábrocká, povrchní Sofie, Lucie Pokorná, bohemská Hanka, Natálie Dvořáková a nejistý Roman, Jaroslav Urbanec, vydávají na halloweenskou party, netuší, že právě začíná noc plná šílenství a chaosu. Řetězec hádek, trapasů a špatných rozhodnutí se rychle vymkne kontrole a vyústí v absurdní a ujeté situace se zombí, policisty, dvojice Jiří Plojhar a Marko Igonda a frustrovanými herci z romantických komedií Vladimír Polívka a Hynek Čermák. Alice na cestě za záchranou své mladší sestry Kristýny zjistí, že skutečné nebezpečí nespočívá ani tak v zombí, jako spíše ve vzájemných předsudcích a špatném výběru životních vzorů.
1: Filmové tipy.
3: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.

0: 7:15, posloucháte Český rozhlas Sever. Protáhneme svaly, protáhneme klouby a za chvilku vás naučíme účinnou Dornovu metodu, která je prý skvělá a lepší než léky, opichy a různé další pomůcky. Tak vydržte s námi.
1: Počasí.
0: A teď vám také řekneme, jaké dnes bude počasí. Na telefonu je Martin Hinčica z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak jak to teď po ránu vypadá?
2: Po ránu rozhodně potřeba zmínit teploty, které jsou velmi vysoké, pohybují se mezi 21 až 18 stupni Celsia. A to i na horách, takže dá se říct, že všude v Ústeckém kraji máme velmi teplo. No a k tomu oblačnost, která je zejména vysokých pater, taková ta mléčná, průsvitná, takže meteorologicky bychom mohli říct, že máme většinou polojasno.
0: Ano, a přes den tak budou rekordy teplotní, že?
2: Tak ty teploty budou stoupat hodně vysoko, maxima mezi 31 až 35 stupni Celsia. Není vyloučena, že podobně jako včera i dnes, zejména v těch oblastech Pohoří, Polabí, ty teploty dosáhnou až 36 stupňů Celsia. A bude také ty vysoké teploty doprovázet vysoká vlhkost, takže to kombinace obojí bude zatěžovat i lidský organismus, a to velmi výrazně, takže ten den dnešek bude velmi horký a dusný. Co se týká počasí, tak odpoledne se začne vytvářet taková ta letní kupovitá oblačnost, očekáváme také zejména odpoledne a k večeru lokální přehánky nebo i bouřky, které můžou být výjimečně silnějšího charakteru s tím, že by byly doprovázené zejména silnějším větrem a vysokými úhrny srážek, takže na to dneska později odpoledne a večer pozor.
0: Já vám děkuju a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Pěknou sobotu, naslyšenou.
0: Tak jste slyšeli, do ruky plavky a pro jistotu i deštník.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Pěkný den, Český rozhlas Sever. S vámi teď ta slibovaná Dornova metoda vyvinulý v 80. letech 20. století německý léčitel Dieter Dorn a nám ji dneska připomene Eva Bucharová.
2: Na minutu o zdraví.
3: Očekávání zázraků od léků, opichů, operací bývá přehnané. Zrovna tak bývá přehnané očekávání od stravy a potravinových doplňků. Odchylky obratlů nebo kloubů rozhodně nemusí být cítit, ani dlouho nemusí bolet. Stejně tak nebolí tuhé svalstvo, to až na tlak prstů. Tyto věci neumožňují ale správné pohyby. Pohyb pak nebaví, pobolívá nebo neprospívá dostatečně nebo vůbec. Dornova metoda je jemná manuální terapie, která pomáhá vracet obratle a klouby do původní správné polohy pomocí aktivního pohybu pacienta. Terapeut jemným tlakem vrací

Krásný den za 6 minut 7, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Ve zprávách v celou vás pozveme na skvělý den s integrovaným záchranným systémem, který dnes proběhne na letišti v Ústí nad Labem. Hezký den i nadále krásné ráno.

Přijďte si užít výjimečný večer do zahrady Českého rozhlasu Sever. V sobotu 20. června od 19 hodin rozezní areál palácové vily Karla Friedricha Wolfruma v Ústí nad Labem skupina The Boom Beatles Revival Band and Orchestra. Čeká vás 3hodinový koncert největších hitů i méně známých skladeb legendárních Beatles za doprovodu více než 30členného orchestru. Jako host vystoupí také skupina Skart s Vojtěchem Bergmanem. Těšíme se na vás v zahradě Českého.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústecké letiště dnes hostí den s IZS a armádou. Český rozhlas odpoledne nabídne přímý přenos z akce. V Liberci je od dneška uzavřená ulice Masarykova. Vodní záchranná služba varuje před riziky koupání v přírodě. Po ránu a dopoledne skoro jasno, pol až polojasno, přes den dusno, odpoledne na mnoha místech přehánky nebo i bouřky, silné, teploty do 36 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech i ráno přeje František Janačík. Na letišti v Ústí nad Labem se dnes uskuteční den s integrovaným záchranným systémem a armádou České republiky. Jak za organizátorský tým uvedla Jana Najdenovová, v areálu u Všebořic návštěvníci si budou moci od 10 do 17 hodin prohlédnout speciální vozidla hasičů, armády nebo policie, vyzkoušet si simulátory dopravních nehod anebo se seznámit s moderními drony. Součástí akce jsou také armádní ukázky boje zblízka, zdravotní vyšetření nebo informace o dárcovství krve a kostní dřeně a také prezentace organizací poskytujících zdravotní a hospicovou péči. Český rozhlas Sever nabídne v dnešním vysílání přímý přenos z celé akce. Na našich frekvencích ho naladíte od 12. do 13. hodiny a dále mezi 14. a 15. hodinou. V centru Liberce je ode dneška neprůjezdná ulice Masarykova. Dopravní podnik tam v úseku mezi Severočeským muzeem a Lesní ulicí opravuje tramvajové koleje. Zaplatí za to 109 milionů korun bez daně. Práce navážou na vloni dokončenou opravu v ulici Rígrova. Práce potrvají do 20. prosince. Řidiči budou muset místo objíždět okolními ulicemi. Omezení se dotkne i hromadné dopravy, říká mluvčí magistrátu Jana Kodymová.
2: Výluka linek MHD číslo 2 a 3 v úseku Figneroval lidové sady ZOO a odklon linek číslo 93 a 99. Zastávky Botanická zahrada budou přesunuty do Fibichovy ulice.
0: Vodní záchranáři varují před rizikovým chováním u vody. Ročně se v Česku v řekách, rybnících nebo bazénech utopí kolem 200 lidí. Často kvůli tomu, že plavci přecení své síly. Podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala je proto důležité sledovat ve vodě své okolí.
3: Lidi si myslí, že ten tonoucí zkrátka mává v té vodě, volá pomoc, pomoc, já se topím, a nic takového neplatí. Tonutí je rychlá a velmi tichá smrt a dokonce se stávají případy, kdy to utonutí například v bazénech se děje za přítomnosti řady dalších lidí a nikdo si toho tonutí vlastně nevšiml.
0: Polsko odebere ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému nejvyšší polské vyznamenání, řád Bílé orlice. Podle agentury PAP o tom rozhodl polský prezident Karol Navrocký. Příčinou je to, že ukrajinský prezident jmenoval jednu z jednotek po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Skupina ale za druhé světové války se podílela na masovém zabíjení Poláků na Volyni. Pro většinu Ukrajinců ale představuje symbol boje za nezávislost. Polský řád Bílé orlice Zelenský získal v roce 2023.
1: Počasí.
0: Stále panuje skoro jasno nebo polojasno, přes den bude dusno, odpoledne na mnoha místech přehánky nebo bouřky, a to i silné. Teploty od 30 do 36 stupňů Celsia ve stínu. Varování před vysokými teplotami pro dnešek meteorologové zesílili na druhý stupeň a v poledne začíná platit výstraha před bouřkami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Silnice 1/35 je na Liberecku za Bílým kostelem na Rynoltice a Svikov uzavřená. Po vážné nehodě osobního auta a dodávky policie dopravu odklání. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Hezký den s Českým rozhlasem Sever, 7:04, teď ještě po ránu, je celkem příjemně, takže něco rychle udělejte na zahrádce, přes den se držte ve stínu, ještě třeba můžete zajít na jahody, ty rostou jako z vody, i nadále jsou otevřeny samozběry jahod, je to samozřejmě fyzicky náročnější, než když si je koupíte v obchodě, ale ušetříte a navíc se najíte zadarmo, prostě kilo dáte kolob do košíku a kilo sníte přímo na poli a ti největší gurmáni, ty si na to pole můžou nenápadně do kapsy vzít šlehačku a můžete mezi brázdami zkusit i jahody se šlehačkou. Dobré ráno a teď jsou tu další písničky, které nestárnou. Těšte se třeba na Jirku Korna.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Je, tak Téro si po tom horkém večeru a horké noci Téro si moc nebude, ale stírali jsme Rosu na kolích na Českém rozhlasu Sever. Je ráno, tak dobré ráno. Sobota 20. června, svátek má Květa, vstávejte s námi, vstávejte s úsměvem a právě teď se dozvíte od Petra Jungmana, čím významný je 20. červen.
1: Vítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Sobota, 20. června. Svátek mají nositelky rozkvetlého jména Květa. A tady je Petr Jungmann. První písemná zmínka o Příbrami se objevila před 810 lety v roce 1216. Tehdy byla majetkem pražského biskupství. Dneska má Příbram skoro 33 tisíc obyvatel a je v pořadí 34. největším městem v zemi. Fotbalový tým Československa nastoupil ve finále mistrovství Evropy přesně před 50 lety v roce 1976 v Bělehradě proti týmu Německé spolkové republiky. Po nervy drásajících 90 minutách svítilo skóre 2-2. Prodloužení vítěze neurčilo a tak o evropských šampionech museli rozhodnout penalty. Té rozhodující se postavil Antonín Panenka. Jeho vršovický dloubák obletěl svět.
3: Jsme majstři Evropy!
2: Unikátní přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně v Jeseníkách byla uvedena do ostrého provozu přesně před 30 lety v roce 1996. Ve stejný den před 30 lety zahájil zkušební provoz i jeden z nejoriginálnějších domů v naší zemi, Tančící dům v Praze na Rašínově nábřeží. Dílo architektů Franka Garyho a Vlada Miluniče získalo mimo jiné nejvyšší ocenění v kategorii designu v anketě amerického časopisu Time. Poslední Škoda Felicia přijela z výrobní linky ve Vrchlabí před 25 lety v roce 2001. A ještě 10 let po ukončení výroby byla Felicia nejčastějším vozem na našich silnicích. Dnes slaví bývalý kouč hokejového národního týmu Alois Hadamčík 74. A já přeju hezkou sobotu.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: minutu po čtvrt na 8 posloucháte Český rozhlas Sever. Za chvilku se budeme věnovat tradičně v této půlhodině sportu, ale tentokrát to nebude hokej nebo fotbal. Navštívíme špičkové světové koulaře, který si dali dostaveníčko v Ústí nad Labem. Podrobnosti za chvíli.
1: Počasí.
0: A teď podrobnosti o počasí, aktuálně teploty kolem 21 stupňů. Máme v Ústí nad Labem a také v Rumburku. Dnešní maxima budou do 35 stupňů, bude dopoledne jasno nebo polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat, postupně se vyskytnou přeháníky nebo bouřky, které mohou být i silné. Hezký den vám všem.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Yeah.

0: 8 minut před půl osmou posloucháte Český rozhlas Sever. Být koulařem v Ústí nad Labem, to je ráj. Nejlepší světoví koulaři, účastníci olympiád, medailisté ze světových a evropských šampionátů pravidelně cestují na malý meeting do Ústí nad Labem a není to kvůli penězům. Organizátor akce jim za odměnu po závodě nechává připravit pečená kolena, ale hlavně na severu Čech se atleti cítí jako hvězdy, protože veškerá pozornost diváků je upřena právě na ně.
1: Do Ústí pravidelně rád jezdí nejlepší český koulař Tomáš Staněk. Tomu se moc líbí atmosféra malého závodu, kdy diváci sledují výkony atletů z pár metrů.
2: A to paradoxně mám radši, no. Já jako moc nerad hážu do trávy. A takhle ty meetingy, kde máte ty diváky blízko a můžete se vlastně rozházet, jak chcete, je to takový, atmosféra je přece jenom taky trošku jiná než na velkém stadionu, kde se děje jako hromadu věcí okolo. Takže já to mám radši a i proto jsem na to kejvnul po dlouhé době, kdy se mi to nedařilo se sem dostat.
1: Řekl Tomáš Staněk, ani ti nejlepší světoví koulaři si přitom v Ústí na velké peníze nepřijdou. Podle organizátora závodu Miroslava Vachuty jsou výdělky mnohem nižší než na velkých mítincích.
3: Jsou to stále výrazně nižší částky, než dostávají ty závodníci třeba na ty diamantové lize, kde jsou zvyklí vlastně závodit, tyhle ty už topoví závodníci. Tam jsou prostě daný světovou federací, prize money a všechno. Takže je to všechno v řádu, ještě kdybychom to vynásobili třeba třikrát, si myslím, víc než jako tady třikrát až čtyřikrát vyšší ty částky a přesto ty závodníci přijedou, když jsou jako nižší tady. Jo. Vítěz 1200 euro, což na diamantové lize je 5000 euro.
1: Navzdory tomu ale koulaři předvádějí v Ústí skvělé výkony a letošní 17. ročník to jen potvrdil. Američan Roger Steen stanovil výkonem 21 metrů a 83 cm nový rekord.
4: Je to tady nejlepší výkon historie meetingu 21.83.
3: Myslím, že celkově ta úroveň toho meetingu stoupla, plus ten doprovodný program, který jsme přivedli, si myslím, že přilákal nějaký rodiny s dětma. Trošku jsme bojovali s tou kolizí, s tím fotbalem samozřejmě, ale my jsme ten meeting museli nahlásit už na podzim, nešlo s tím jako výrazně nějak hýbat.
1: Mrzelo Miroslava Vachutu. Poprvé byl letos meeting zařazený do vyšší kategorie Athletics Bronze.
3: Bylo to jednodušší v tom, že opravdu ty závodníci sami se ozývali a měli zájem sem přijet, tak bylo to pro mě v tomhle trošku jednodušší hledat ta jména. Trošku mě mrzí, že vlastně nepřijel Joe Koulek, který měl dorazit, ale vlastně všechno to nabourala Zlatá tretra, která přišla o peníze z Národní agentury a bohužel to odnesla Koulek, kde oni vyškrtli právě Koulekse a Campbella. Takže tyhle dva sem ještě mohli přijet a bylo by to ještě o top jako vejš.
1: Z Ústí nad Labem David Kalvas, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Krásný den s českým rozhlasem Sever, před námi zprávy v půl. Do zámeckého parku v Zákupech se bude platit vstupné, i tohle se dozvíte od Františka Janačíka. Dobré ráno vám všem, hezký den. She's crazy like a fool.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: V pátek padly teplotní rekordy na desetině českých měřících stanic. Nejtepleji v Česku bylo v Doksanech na Litoměřicku. Dnešní teploty čekáme ještě vyšší, čekáme ale také bouřky s kroupami a přívalovými dešti. Na Mírovém náměstí v Lounech už za půl hodiny začínají farmářské trhy. Prodejci podle webu Městského informačního centra nabídnou regionální potraviny, sezónní ovoce a zeleninu a také květiny nebo byliny od místních producentů. V Chomutově si návštěvníci připlatí za turistický poplatek. Zastupitelé rozhodli po 22 letech o jeho navýšení. Dosud za pobyt platili 21 korun denně. Národní památkový ústav od začátku letních prázdnin zpoplatní vstup do zámeckého parku na zámku v Zákupech na Českolipsku. Park bude přístupný jen jako součást prohlídkového okruhu bez průvodce v přilehlém hospodářském dvoře. Američtí fotbalisté mají po výhře nad Austrálií 2:0 jistou účast ve vyřazovací části mistrovství světa. Dnes čekejte dob skoro jasno až polojasno, přes den bude dusno, odpoledne už na mnoha místech postupně přehánky anebo bouřky, a to i silné. Teploty od 30 do 36 stupňů. Varování před vysokými teplotami pro dnešek meteorologové zesílili na druhý stupeň. Od 12 hodin v poledne začíná platit další výstraha před bouřkami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Silnice 1/35 je na Liberecku mezi Bílým kostelem a Rynolticemi uzavřená po vážné nehodě osobního auta a dodávky. Policie dopravu odklání, u závěra potrvá podle oznámení na zelené vlně Českého rozhlasu do 11:30. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8:02 posloucháte Český rozhlas Sever, jako každé ráno i dnešní ráno pro vás máme krásné písničky. Teď tady mám připravenou kapelu Činasky a možná se právě probouzíte po včerejším skvělém koncertě, které měly Činasky na výstavišti Zahradiček v Litoměřicích. Bylo to báječný a pokud si říkáte, že Činasky byly v Litoměřicích, to nevím, tak nezoufejte, Činasky jedou open air turné po dlouhé době a ještě se během prázdnin a během září zastaví třeba v Litvínově nebo v Děčíně. Teď už Činasky a za chvíli další písničky, které nestárnou. Těšte se na Valdemara Matušku.
3: Každý

ovčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: 10 minut po půl osmé, posloucháte Český rozhlas Sever. Ještě narychlo půjdeme na zahrádku, než tam začne moc velké vedro. Jak poznáme, že rostlinám chybí živiny a co s tím, to nám dneska poví Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Zahrádkáři. V období, kdy zelenina i okrasné rostliny rostou nejrychleji, se často ukáže, jestli mají dostatek živin pro zdravý vývoj. Ohroženější nedostatkem živin jsou více rostliny pěstované v nádobách. Ty mají k dispozici jen omezené množství zeminy a živiny se tak vyčerpají rychleji. Nedostatek živin se obvykle projevuje nenápadně. Rostliny rostou pomaleji a listy ztrácí sytou barvu. Někdy žloutnou nejprve starší listy, jindy se změny objeví na mladých částech rostlin. Mnozí z nás při prvních známkách problémů sáhnou po hnojivu. Jenže prvním krokem má být kontrola, jestli rostliny netrpí nedostatkem vláhy. Bez vody totiž kořeny přijímají živiny jen omezeně a samotné přihnojení se tak míjí účinkem. Když je půda chudší nebo rostliny dlouhodobě rostou na stejném místě, je přihnojení fajn. U zeleniny a jahodníků se osvědčuje kompost nebo organická hnojiva, která uvolňují živiny postupně. Rychle působící hnojiva jsou vhodnější tehdy, když se nedostatek živin projevuje výrazně, ale určitě dodržíme doporučené dávkování. Přehnojení totiž vede k vytváření mnoha listů a málo plodů. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: 8:15, posloucháte Český rozhlas Sever, klidný den vám všem. Člověk, kterému soud nebo probační služba nařídila terapii, na ní v některých oblastech Česka může čekat i několik měsíců. A to i když třeba páchal násilí. Organizace, které terapie poskytují, totiž od Ministerstva spravedlnosti letos nedostali peníze. My chystáme podrobnosti, dozvíte se je za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí, aktuálně teploty kolem 22 stupňů, teď už 23 stupňů máme v Jirkově a dokonce 24 stupňů hlásí Vernořice. Dnešní maximální teploty 35, někde až 36, dopoledne bude jasno až polojasno, odpoledne bude přibývat oblačnosti, taky přeháněk nebo bouřek, ty bouřky mohou být i dost silné, v silných bouřkách může napršet až kolem 40 mm srážek. Dávejte na sebe pozor.
2: Přijďte se podívat, jak pracují hasiči, záchranáři a policisti a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 20. června se na letišti v Ústí nad Labem odehraje den s integrovaným záchranným systémem. Čeká vás den plný praktických ukázek, zásahová auta, vrtulník a samozřejmě profesionálové v uniformách. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 20. června odpoledne nashledanou v Ústí na letišti.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hezký den za 10.08, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Stát chce po pachatelích násilí, aby po opuštění vězení například chodili na terapie. Na ty ale nechce dávat peníze. Probační programy, především skupinové a individuální terapie, zajišťují hlavně neziskové organizace. Pro mladistvé dostanou finance od Ministerstva spravedlnosti dodatečně, pro dospělé letos vůbec. Zkoušejí je schánět jinde, nebo prostě zájemce odmítají.
1: V celkem 8 pobočkách poskytuje Diakonie Českobratrské církve evangelické terapie asi 70 klientům ročně. Dalších asi 50 jich je teď na čekací listině, říká vedoucí programu Stop násilí Věra Výchová.
2: Doba čekání je teďkon 5 až 6 měsíců.
1: Omezit musela Diakonie třeba terapie ve věznicích, pokračuje Výchová.
2: Píšou nám i klienti, žádají o podmíněné propuštění, ale když tu možnost nemají.
1: Úplné zrušení probačních programů zvažovala Proxima Sociále. Jako jediná v Praze nabízí programy pro mladistvé. Na poslední chvíli získala potřebné finance z pražského magistrátu. Přesto jedna z pracovnic podala výpověď, říká ředitel organizace Jakub Václavů.
3: Protože ta nestabilita a nejistota už byla příliš náročná.
1: Alespoň část nákladů doplácejí kraje nebo města i jinde v Česku. Přesto někteří z necelých 300 klientů budou podle asociace organizací v oblasti vězeňství programy muset pravděpodobně opustit. Přitom jsou úspěšné, říká ředitelka asociace Zuzana Tinglová.
4: 70% lidí, kteří absolvují ten program, tak v tom prvním roce, který je klíčový, nerecidivují.
1: Ministerstvo spravedlnosti taková data nemá, sbírat je začalo teprve letos. Pokud člověk do nařízeného programu nastoupit bez vlastního zavinění nemůže, třeba kvůli naplněné kapacitě, soud hledá alternativy, říká mluvčí ministerstva Vladimír Hřebka.
5: Například prodloužením zkušební doby nebo uložením jiných přiměřených povinností. Je důležité dodat, že přeměna trestu na nepodmíněný, tedy výkon trestu odnětí svobody, je reálná možnost.
1: Dodává, že v příštím roce rezort peníze zajistit chce, ale jen na ty programy, které jsou prokazatelně přínosné. Podle jakých kritérií bude jejich přínos hodnotit, zatím neví.
5: O těch nyní diskutujeme jak uvnitř rezortu, tak s neziskovým sektorem.
1: Podle asociace organizací v oblasti vězeňství by stát díky programům ušetřil. Výdaje na jednoho člověka ročně jsou asi 40 tisíc korun za kurz. Proti tomu za vězně platí stát asi 670 tisíc korun za rok.

Tak v těchto vedrech budeme samozřejmě nám ubývat sil nám a také budeme ubývat kil. Hezký den vám všem s Českým rozhlasem Sever. Ve zprávách celou se dozvíte, že policisté poříčního oddělení Ústeckého kraje se vydávají na kontrolní plavby. Podrobnosti za chvíli. I nadále příjemný den, i nadále hezký.

0: V neděli 21. června vás zveme do zahrady Českého rozhlasu Sever na tradiční promenádní koncert pod širým nebem. Od 15 hodin vystoupí hudebníci divadla města Ústí nad Labem a nabídnou příjemné odpoledne plné známých melodií. Vstup je zdarma a vítáni jsou všichni bez rozdílu věku. Přijďte si užít pohodovou atmosféru do zahrady Českého rozhlasu Sever v ulici Na schodech v Ústí nad Labem. Těšíme se na vás.
1: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy. V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahů hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Po tragické nehodě u Bílého Kosela nad Nisou je na Liberecku uzavřená silnice 1/35. Policisté z pořížního oddělení Ústeckého kraje se začali vydávat na kontrolní plavby. V pátek padly teplotní rekordy na desetině českých měřících stanic. Vůbec nejtepleji v Česku bylo v Doksanech. Po ránu a dopoledne skoro jasno až polojasno, přes den hlavně dusno, odpoledne na mnoha místech už přehánky nebo bouřky, a to i silné. Teploty dnes čekáme do 630 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Policie na Liberecku řeší tragickou dopravní nehodu na silnici 1/35 u Bílého Kostela nad Nisou. Došlo k čelní srážce osobního auta s dodávkou a jeden z řidičů zemřel. Silnice je podle policie úplně uzavřená a policisté dopravu odklání na hlavním tahu Liberec-Cvikov. Záchranné vesty jsou povinnou výbavou vodních plavidel, včetně rybářských člunů. I na to upozorňují policisti z pořížního oddělení Ústeckého kraje, kteří se vydávají na kontrolní plavby. Prověřují třeba technický stav plavidel nebo doklady jejich vůdců, říká ředitel krajského pořížního oddělení Dušan Gittner.
4: Jestli mají platnou technickou kontrolu, jestli mají to plavidlo dostatečně vybavené, jestli jsou tam záchranné vesty, a samozřejmě probíhají i kontroly na alkohol, jestli nejezdí pod vlivem alkoholu.
2: V Doksanech na Litoměřicku v pátek meteorologové naměřili 630 stupňů Celsia, což byla nejvyšší teplota v Česku. Český hydrometeorologický ústav ale uvedl, že na překonání rekordu pro 19. červen to nestačilo. V roce 2022 bylo v Doksanech 38,9 stupně. Teplotní rekordy v pátek padly na 18 ze 171 stanic, které měří alespoň 30 let. Na rekordní hodnoty se dostaly třeba také teploty v Domažlicích nebo v Lednici a Brodě nad Dýjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů. Varování před vysokými teplotami pro dnešek meteorologové oproti pátku zesílili na druhý nejvyšší stupeň. Jedinečná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké funguje v Česku už pátým rokem. Vznikla jako součást projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu. Od svého založení pomohla už více než při 500 výpůjček a nabízí přes 110 zařízení, která usnadňují každodenní život lidem se zrakovým postižením. Hlavním cílem je umožnit klientům, aby si pomůcky vyzkoušeli ještě před jejich zakoupením, říká to vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková.
5: Protože tady ty pomůcky jsou všechny drahé. Malá čtečka velikosti flešky stojí 65 tisíc a telefon prostě jednoduchý s tlačítkama stojí 15 tisíc. Takže proto tady jsme, aby si lidi opravdu vyzkoušeli, jestli opravdu chtějí za tolikhle peněz tu pomůcku, jestli je to, co jim vyhovuje.
3: Sport.
2: Fotbalisté Turecka nezvládli ani druhý duel na mistrovství světa. Po porážce s Paraguají 0-1 nemají ve skupině ani bod a ztratili naději na postup do play-off. Do vyřazovací fáze turnaje naopak prošli domácí Američané po výhře 2-0 nad Austrálií. Brazílie v dalších zápasech porazila Haiti 3-0 a Maroko zvítězilo nad Skotskem 1-0.
3: Počasí.
2: Očekávejte skoro jasno až polojasno, přes den bude hlavně dusno s teplotami i do 630 stupňů Celsia. Odpoledne na mnoha místech přehánky anebo bouřky, a to i silné. Varování před vysokými teplotami pro dnešek meteorologové zesílili na druhý oranžový stupeň. Od 12. hodiny začíná platit další výstraha před bouřkami.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Silnice 1/35 je na Liberecku mezi Bílým kostelem a Rynolticemi uzavřená po tragickém střetu osobního auta a dodávky. Policie dopravu odklání. Na Chomutovsku je dnes kvůli automobilovým závodům do vrchu uzavřená silnice z Chomutova na Blatno. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Kdyby vám bylo ještě málo vedro, tak vás pošlu do skleníku. V botanické zahradě v Liberci právě začala kvést Viktorie Královská. To je největší letní světa. A v Liberci v botanické vykvétá už 70 let, takže má kulatiny. Pamatuju si z dětství, že se říkalo, že list tohoto letninu unese klidně malé dítě. Botanici to potvrzují. V průměru mají prý až 3 metry ty listy a unesou více než 20 kg. Ale asi bych to v botanické zahradě neskoušel. To je tip na výlet, který mimochodem můžete absolvovat v klidu až do září, do kdyby měla Viktorie kvést. Hezký den a teď jsou tu další písničky, které nestárnou. Na Českém rozhlasu Sever, Václav Neckář.
3: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Dobré ráno na severu Čech, 10 minut po 8, posloucháte Český rozhlas Sever. Nevím jak vy, já mám alergii na pily, ale to už je pryč, to bylo v dubnu, květnu, teď už jsem v pohodě, ale my teď se budeme věnovat vzácným alergiím. Co v učebnicích nebylo, to vám řekne Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergičtí například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Ve čtvrt na devět posloucháte Český rozhlas Sever, tak teplo, vedro, voda samozřejmě a teď sinice. Tohle počasí opravdu prospívá toxickým sinicím. Jak ještě před koupáním zjistit, jestli je voda bezpečná a kde je lepší zůstat na břehu, to se od nás dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď aktuální informace o počasí, teploty stoupají. Koukám, kde je nejtepleji, tradičně na Litoměřicku už 25 stupňů, nejchladněji na Děčínsku 20 stupňů. Dnešní maximální teploty 35, ráno dopoledne jasno nebo polujasno, pak budou přibývat přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Klidný den.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever,

0: po uši.
1: Pěkný den, 10 minut před 8:30, vyšší teploty nás lákají k rybníkům, přehradám. Odborníci už upozorňují, že se zvyšuje riziko výskytu sinic, ty mohou produkovat toxiny, které škodí našemu zdraví a v některých případech mohou ohrozit i psy. Zelená voda podle hydrobiologů z Botanického ústavu Akademie věd nemusí nutně znamenat důvod k obavám. Opatrnost je ale na místě, stačí pozorně sledovat hladinu nebo si udělat jednoduchý test.
2: Už vidíte, že když ponořím tu ruku, takže ji tam vidím a vidím detaily, takže ta voda opravdu není znečištěná.
3: Nacházíme se na přístavním mole. Blahoslav Maršálek z Botanického ústavu Akademie věd se zhýbá a nabírá do pláhve vodu.
2: Odleju tak, abych dobře viděl na to místo, kam by měly sinice stoupat.
3: A právě tenhle jednoduchý pokus dokáže odhalit, jestli zelená voda znamená jen přítomnost řas nebo potenciálně nebezpečné sinice. Vysvětluje Eliška Maršálková z Botanického ústavu Akademie věd.
4: Nabere se voda do průsvitné láhve, chvilinku se nechá odstát a jestliže se nahoře vytvoří prstenec, ať už zelené krupice nebo sekaného jehličí, tak jde o sinice. Pokud zůstane voda zelená v celém vodě, sloupci, jde pravděpodobně o řasy a není to tak nebezpečné.
2: Ta chvilinka, která byla zmíněna, by měla být 15 až 20 minut.
3: Doplňuje Blahoslav Maršálek. Podle něj je důležité myslet na několik zásad, než do vody vstoupíme.
2: Když vlezete pomaličku po kolena a vidíte si na palce u nohou, tak ta voda není znečištěná zásadním způsobem. Pokud ovšem nevidíte ve vodě kousky zelené, které vypadají jako třeba sekané jehličí.
3: Sinice jsou totiž podle Maršálka schopné narušit hned několik systémů lidského organismu.
2: Produkují celou škálu toxinů, má to vliv na imunitní systém, reprodukční systém, nervový systém.
3: Je důležité nejenom, aby člověk sám si dával pozor, ale když jdeme někam s našimi psy, tak abychom si dali pozor, kam ten pes třeba skáče a kam plave.
4: A co pije?
2: Škála těch toxinů v sinici je opravdu velká, až potřeba neurotoxiny. 30-kilový pes do 30 minut může uhynout.
4: Ještě existují takzvané bentické sinice, takové nepříjemně páchnoucí koláče na hladině.
3: Právě tento typ sinic se stal v poslední době předmětem zvýšeného zájmu odborníků. Spojí ho s nedávnými úhyny psů u Lipna. Přesto oba hydrobiologové zdůrazňují, že přírodní koupání není důvod zavrhnout.
2: Rozhodně přírodní voda je příjemná, když tam skočíte a cítíte tu zdravou živou vodu, tak je to nádherný zážitek.
3: Zvýšený výskyt sinic není v dnešní době náhodný. Jejich rozvoj podle vědců prospívá nadbytek hnojiv splavovaných z polí i stále teplejší voda v letních měsících. Marek Hensel, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Sever s vámi, hezký den, hezké dobré ráno vám všem. Za chvilku František Janačík, zprávy v půl. Dozvíte se, že v Liberci se budou opravovat tramvajové koleje a je uzavřena Masarykova ulice. Podrobnosti už za chvíli.

0: Bylo půl deváté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Na letišti v Ústí nad Labem se dnes uskuteční den s integrovaným záchranným systémem a armádou. V areálu u Všebořici návštěvníci budou moci od 10 do 17 hodin prohlédnout speciální vozidla policie, hasičů nebo armády a také si vyzkoušet simulátory dopravních nehod nebo se seznámit s moderními drony. Naše stanice nabídne z akce přímý rozhlasový přenos po 12. hodině. V Teplicích se dnes odpoledne v Šanovském parku u Mušle koná 11. ročník sousedské slavnosti Živé Teplice. Program v parku v okolí letní scény začíná ve 2 hodiny odpoledne a potrvá do večera. Na letišti Macerka v Žatci se dnes od 10. hodiny koná 36. ročník sletu letadel a dětský den. Lidé až do večera uvidí ukázky historických i ultralehkých letadel, také vrtulníků anebo leteckých modelů. V Liberci je od dneška do prosince pro dopravu uzavřená Masarykova ulice do Lidových sadů, kde je například botanická zahrada nebo zoo. Důvodem uzavírky jsou pokračující opravy tramvajových kolejí. Přes 80% českých poslankyň se setkává s psychickým násilím. Uvedli to ve výzkumu nevládní organizace Fórum 50%. Od listopadu do března se ho zúčastnilo 41 ze 67 poslankyň napříč politickým spektrem. Zastrašování výhrůžkám nebo slovním útokům čelí v online prostředí i přímo v poslanecké sněmovně. Dnes čekejte skoro jasno až polojasno a také dusno. Na mnoha místech odpoledne přehánky nebo bouřky, a to i silné. Teploty od 30 do 36 stupňů, do 30 stupňů i na horách. V platnosti je výstraha před velmi vysokými teplotami a v poledne se přidá výstraha před bouřkami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Silnice 1/35 mezi Bílým kostelem a Rynulticemi je stále uzavřená po tragické nehodě, kdy se srazilo osobní auto s dodávkou. Policie už dopravu řídí a dopravu odklání přes Dolní Suchou. Na dálnici D8 stojí na 51. kilometru od Lovosic na Německo porouchaná dodávka. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Na zítřek si dejte budíka, abyste si užili nejdelší den v roce. Zítra začíná léto, přesně v 10 hodin 24 minut dopoledne. Tak ahoj léto, ahoj prázdniny. K tomu teď písničky, které nestárnou. Za chvíli Petr Rezek, teď už Michal Hrůza.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co

0: Český rozhlas Sever s vámi. Hezký den vám všem, slavní Severočeši. To je takové věčné téma. Hledáme a stále nacházíme. Nachází je kolega Milan Knotek a dnešní jméno zní Viktor Perner.
1: Slavní Severočeši. Ve válce byl dvakrát raněn, ale na frontu se vždycky co nejrychleji vrátil. Viktor Perner bojoval proti Hitlerovi ve francouzských službách. Narodil se v roce 1911 v Terezíně. Po vystudování střední školy se z něj stal voják z povolání. Když zemi obsadili fašisté, utekl přes Polsko do Francie. Tam působil u cizinecké legie a v československých jednotkách. Po kapitulaci Francie odplul na britské ostrovy. V roce 1942 byl Perner začleněn do 4. pochodového praporu 1. divize svobodných francouzských sil. Velel kulometné četě a později střelecké rotě. Bojoval v Africe a Itálii. V srpnu 1944 se svou jednotkou vrátil do Francie. U vesnice Graut poblíž Toulonu byl raněn šrapnelem na hlavě. Jeho touha vrátit se na bojiště byla tak velká, že rekonvalescenci ani nedokončil. Po druhé utrpěl vážné zranění po výbuchu miny v březnu 1945 v Sospelu. Válku dokončil v hodnosti kapitána. Viktor Perner potom pracoval u generálního štábu v Praze a jako profesor na Vysoké škole válečné. V roce 1954 byl kvůli službě v západních jednotkách nucen armádu opustit. Působil pak jako agronom a předseda zemědělského družstva. Zemřel v roce 1997. Je držitelem řady francouzských a československých vyznamenání.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi, hezký den. Ruční okopávání k pěstování jahod bez chemie patří. Kdo takovou dřevinu nechce, může zvolit samosběr a my se na jeden z nich vydáme už za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď aktuální informace o počasí. Radarové snímky ukazují, že máme nějakou bouřku na Lunsku a na Litoměřicku. Teploty jsou kolem 22 stupňů, 24 stupňů už je v Chomutově, 25 stupňů v Krásné Lípě. Dnešní maxima 35, ráno dopoledne bude jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat, objeví se přeháníky nebo bouřky. Hezký den vám všem.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi i nadále. Hezký den, jahody krásně zrajou, tak pojďme na jahody. Bio jahody si můžete sami vypěstovat anebo sklidit samozběrem u zemědělců. Ekologické pěstování jahod na jednom místě trvá obvykle 3, maximálně 4 roky, pak je výhodné zasadit nový porost na jiném stanovišti. Možná vás překvapí, že jahody pěstované bez chemie drží ve vzpřímené poloze plevel, ale musí ho být tak akorát. Veronice Jaklové to řekla pěstitelka Renata Rokůsková, která jahody bez chemie pěstuje na 1 hektaru u obce Černěves.
1: Je to mezi Úštěkem, Litoměřicema a Roudnicí nad Labem.
2: Právě tady probíhá samozběr jahod. Čím jsou ty vaše jahody specifické?
1: A naše jahody jsou specifické tím, že pěstujeme úplně bez chemie. A rozhodla jsem se takhle, protože jednak mi záleží na půdě, kterou vlastním, a chci, aby byla opravdu v dobrém stavu, v dobré kondici, a vím, že když se používá prostě chemie, tak kvalita půdy a hlavně mikrobiální život v půdě klesá. A taky jsme zjistili, že je veliký rozdíl v chuti jahod. Když opravdu nedostanou žádnou chemii, tak na té chuti je to znát.
2: Já tady stojím v oranžovém tričku, což jsem zjistila až pozdě, že není úplně nejlepší nápad, protože těch braboučků a toho života je tady víc, než je mi příjemné. Tak jak vy se s tím potýkáte, když nesmíte použít tu chemii?
1: My máme zatím tu výhodu, že jahody na tomhle poli vlastně nikdy nebyly. Takže co se týká chorob a vyloženě škůdců jahod, tak zatím to ještě není tak zlý. Takže opravdu v tuhle chvíli nepoužíváme ani žádné ekologické přípravky. Je možné, že do budoucna tyhle problémy budeme řešit, pak to budeme samozřejmě konzultovat s odborníky. A pokud bychom se dostali do situace, že nebudeme moc používat opravdu věci, které přírodě neškodí, tak potom bychom se přesunuli na jiné pole. Jinak co se týká toho života, máme tu spoustu různých ptáků třeba. A ne, že bych jako pěstitelka z toho byla nadšená, ale máme tady taky mnoho druhů plevele. A co je zajímavé, jezdí si k nám lidé třeba pro pampelišku, pro kokošku, pastuší tobolku, protože říkají, tohle už nikde neroste a vy to nestříkáte.
2: Folie nemáte, jak řešíte to zaplevelení?
1: Motyka, křoviňák a plečka. Takže je to spousta ruční práce.
2: Co vaše záda na to ruční okopávání?
1: Už si zvykli. Moje masérka říká, na to, kolik ti je, tak si v dobrém stavu.
2: Já jsem nikdy na samozběru nebyla. Jak dlouho to trvá, než člověk nazbírá, dejme tomu, 1 nebo 2 kila?
1: To záleží na tom, v které části sezóny přijedete. Na začátku jsou ty jahody největší, takže se to sbírá velmi rychle, jsou krásní a košík máte zazbíraný opravdu třeba za půl hodiny. Ke konci sezóny už jsou jahody drobnější a je to trošičku víc o trpělivosti, ale zase si u nás můžete užít krásnou pohodu.
0: Obvykle se jahody v Černěvsi sbírají až do konce června, hodně ale záleží na počasí. Aktuální informace zájemci najdou na webových stránkách Samozběr Černěves.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Je ráno, přátelé, hezký den vám všem. Za 3 minuty zprávy dozvíte se, že koupaliště v Českém Dubu bude mít i letos vstup zdarma. No a po 9. hodině už vás čeká pořad Mezi nebem a zemí. Užívejte soboty.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Mostě dnes vrcholí street artový festival Město rovná se galerie. Koupaliště v Českém Dubu bude mít letos vstupné zdarma. Paliva na víkend oproti týdnu rozhodnutím vlády opět mírně zlevnila. Po ránu a dopoledne stále jasno nebo skoro jasno, přes den dusno, odpoledne na mnoha místech už přehánky anebo i bouřky, i silné. Teploty dnes do 36 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Na parkovišti mezi bývalým obchodním domem Prior a budovou České pošty v Mostě se dnes uskuteční hlavní program street artového festivalu Město rovná se galerie. Podle mosteckých listů nabídne exhibici graffiti, společné malování i doprovodný program pro veřejnost. Součástí festivalu je také vznik nové velkoformátové malby na budově střediska volného času v Mostě.
3: Festivalový program začal už v průběhu týdne přípravou ploch pro graffiti tvorbu. V pátek se do něj zapojili také žáci z Mostu a německého Marienbergu, kteří společně vytvořili vlastní graffiti dílo na připravené opěrné zdi. Z Mostu Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Město Český Dub plánuje úpravu přírodního koupaliště. 100-metrový bazén napájený vodou z vrtu chce upravit tak, aby v přední části bylo brouzaliště a dva menší bazénky pro děti. Podle nezávislého starosty Jiřího Millera jde zatím o záměr, na kterém ale panuje v zastupitelstvu shoda. Stejně tak chce radnice ponechat nadále vstup na koupaliště zdarma, říká Miller.
4: Zatím to držíme, nevybírá se tam to volnočasový areál volně přístupný s vodní plochou. Spousta lidí si tam jde třeba přečíst knížku nebo s dětma hodně chodí na to dětské hřiště. Jsou tam workoutové prvky. Teďka se rozšířilo beach volejbalové hřiště. A chceme pro malé děti 2-3 bazénky jakoby čištěný a zbytek nechat volně.
2: Americký prezident Donald Trump vzkázal Iránu, že nedostane žádné peníze. Reagoval tak na to, že zástupci Iránu nedorazili do Švýcarska k prvnímu jednání o trvalém míru. Za Spojené státy se ho měl účastnit viceprezident J.D. Vance, ten pak svoji cestu kvůli tomu zrušil. Cílem summitu bylo nastínit technické parametry trvalé mírové dohody. Představitelé Iránu vzkázali Bílému domu, že na jednání s Vancem nepřijedou, pokud neskončí izraelské útoky na Hizbalách v jižním Libanonu. Vládou určené maximální ceny pohonných hmot v Česku na víkend oproti pátku opět poklesly. Nafta se po několika měsících dostává na 630 korun a 61 haléřů, tedy pod 37 korun. Benzín také mírně zlevnil. Čerpací stanice ho mohou maximálně prodávat za 40 korun a 41 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí s tím, že tyto maximálně nastavené ceny platí i v pondělí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června.
1: Počasí.
2: Skoro jasno až polojasno, přes den bude dusno s teplotami od 32 do 36 stupňů, odpoledne na mnoha místech přehánky nebo bouřky, a to i silné. Varování před vysokými teplotami pro dnešek meteorologové zesílili na druhý oranžový stupeň. Odpoledne začíná platit další výstraha, a to před bouřkami. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno, 130 cm, průtok 84 metry krychlové za sekundu. Předpověď je 125 cm, tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešek je 125 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Silnice 1/35 je na Liberecku mezi Bílým kostelem a Rynoticemi uzavřená po ranním tragickém střetu osobního auta a dodávky u přechodu pro zvěř. Policie dopravu odklání, včetně kamionů, přes Chotyni a Dolní Suchou.
5: Policie tam odklání dopravu a nepouští tam auta. Jo. Objíždí se to přes Dolní Suchou. Teď mě tam odtaď odklonili. Jako, jo.
2: Na dálnici dejte pozor na 51. kilometru od Lovosis na Německo. Zelená vlna varuje na D8 před odstavenou dodávkou, ale také před řešením nehody dvou vozidel za Lovosicemi. Doporučujeme zpomalit. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
0: Farní charita v Dobrušce pomáhá lidem se sníženou soběstačností. Na Rychnovsku natáčel Karel Sladký. S blížícími se prázdninami pozveme na výlet do barokního kostela v Křenově na Pardubicku. Přežila Terezín, Osvětim i Pochod smrti. Teď se 95-letá spisovatelka Eva Erbenová vrátila z Izraele do Prahy, aby uctila památku svých rodičů položením kamenů zmizelých. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. Od mikrofonu vám příjemné sobotní dopoledne přeje Daniela Pavlíčková.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Barokní dědictví láká ke zhlédnutí mnohé z nás, a tak přijměte letní pozvánku na Moravsko-Třebovsko k návštěvě Křenova v Pardubickém kraji. Dominantou obce je barokní kostel svatého Jana Křtitele, náležející do Santýniovského okruhu. Nejen výjevy ze Starého zákona a křest Krista můžete vidět ve výzdobě kostela, ale zajímavé je i jeho okolí, jak se dozvěděla kolegyně Víta Balcarová od průvodkyně Simony Neumannové. A začali jak jinak než historií.
1: K historii našeho kostela byl vystavěn v roce 1729. Nechal ho vystavět místní farář Johann Benedikt Schindler ve spolupráci s rodem Lichtensteinů, kterým tady v okolí patřilo vlastně celé Moravsko-Třebovsko i Křenov.
2: Všude se píše, že kostel patří do Santýniovského okruhu. Co to znamená?
1: V pověstech se uvádí, že Santýny byl údajně architektem našeho kostela. Kostel vlastně nese prvky jeho tvorby. Dokázat se to nikdy nepodařilo. Architekta jakoby neznáme.
2: Podíváme se na krásu zblízka. Čeho si návštěvník všimne nejdříve?
1: Určitě prvně se podíváte na strop, kde je vidět svatý Jan Křtitel, jak káže u Jordánu. Za oltářem máme krásný obraz, tam je křest Krista. Kolem celého ochozu výjevy ze života Jana Křtitele. Velkou takovou naší pýchou je obraz místního malíře, pana Kasparidese, a je to uložení Krista do hrobu.
2: Mohu se zeptat, co máte za těmito vzácnými dveřmi?
1: Za dveřmi se nachází očistcová kaple. Z očistcové kaple potom ještě vedou dveře do krypty.
2: Můžeme se podívat?
1: Určitě.
2: A sestupujeme dolů. Je tady ještě chladněji než v kostele. Je také krásná.
1: Očistcové kaply byly uloženy těla před rozloučení s rodinami.
2: To znamená, že tady hroby nejsou.
1: Nejsou, ale těla jsou uložena právě v kryptě, která je tady ještě pod námi. Obsazená místa byla zhruba před 10 lety zazděná, aby nám to tady nestrašilo lidi. Kinka zazděný jsou ty hrobové místa.
2: Aha, já tady vidím máry. No, raději se vrátíme do kostela. Dívám se, máte také krásné varhany.
1: Varhany jsou funkční, ale bohužel nemáme varhaníka. Vpravo od varhan máme jednu vzácnou sochu, to je socha svaté Cecílie, a z druhé strany vlevo je socha krále Davida.
2: Paní Neumannová, jak často se tady slouží mše svaté?
1: Vždycky první a třetí neděli v měsíci, jinak se vlastně slouží tady v okolních vesnicích.
2: Když by se někdo chtěl podívat mimo mši svatou?
1: Určitě to možné je, buď já nebo můj manžel, který tady dělá kostelníka. Kontakt na pana faráře najdete na stránkách farnosti Jevíčka. Pan farář nám předá kontakt a my vás tu provedeme.
2: Vyšli jsme před kostel svatého Jana Křtitele. Co ještě se tady dá zhlédnout?
1: Máme ještě nádhernou kapli svatého Izidora, potom teda faru, která byla vystavěna hned po kostele, u které stojí pranýř. Potom bych ještě možná upozornila tady před kostelem na mítnici, kde se narodil právě malíř, který nám namaloval ten obraz v kostele. Pan Kasparides. Kolem mítnice vedla kupecká stezka z Hradce Králové do Olomouce.
2: Paní Neumannová, taková obec mimo hlavní trasu, a je tady tolik věcí k vidění.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Gotickou kysuckou Madonu, zapůjčenou Kysuckým muzeem, vystavila v Praze ve svých prostorách Groma Art Factory. Předmět o velikosti 84 mm vyřezaný z kosti představuje ženskou postavu v dlouhých šatech. Podle odborníků jde o francouzskou nebo německou práci ze 13. či 14. století. Je to poprvé, co Kysucká Madonna nebo také Světice z Radole opustila území Slovenské republiky. Předmět lze vidět do pátku. Nová výstava v kryptě brněnské katedrály připomíná 8. výročí úmrtí svatého Františka z Assisi a přiblíží činnost řádů, které rozvíjí jeho odkaz. Ozdobou výstavy je plášť jiného světce, Jana Kapistrána, patrona Brna, který město opakovaně navštívil. Plášť je více než 570 let starý. Výstava se věnuje zejména řádům, které mají vazbu na Brno. Z mužských řeholí jsou to minorité, františkáni a kapucíni, z ženských pak alžbětinky, františkánky, školské sestry a klarisky. Připomíná jejich historii, včetně zaniklých klášterů, ale i současné působení. Oprava pravoslavného kláštera Kyjevsko-Pečerská lávra, který v pondělí zasáhl ruský útok, může trvat 2 roky, a to za předpokladu, že vše půjde hladce. Uvedl to Maxim Ostapenko, ředitel komplexu, jehož součástí je i Uspenský chrám, na kterém se při útoku vzněla střecha. Ostapenko uvedl, že škody v klášteře se předběžně odhadují na 500 milionů hryven v přepočtu 232 milionů korun. Uspenský chrám byl téměř zničen za druhé světové války a znovu byl postaven v 90. letech minulého století. I tuto zprávu jste dnes od nás slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

Přijďte se podívat, jak pracují hasiči, záchranáři a policisti a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 20. června se na letišti v Ústí nad Labem odehraje den s integrovaným záchranným systémem. Čeká vás den plný praktických ukázek, zásahová auta, vrtulník a samozřejmě profesionálové v uniformách. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 20. června odpoledne, nashledanou v Ústí na letišti.

0: Ilonu Čákovou jsme vám teď hráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré sobotní dopoledne přejeme. Biskupství Královéhradecké je zřizovatelem farní charity v Dobrušce. Sídlí přímo na náměstí FL Věka a pod Orlickými horami pomáhá s osobní asistencí lidem se zdravotními omezeními. Zapůjčuje jim třeba i zdravotní pomůcky a spolupracuje s potravinovou bankou v Hradci Králové. V charitě natáčel i redaktor Karel Sladký.
1: Farní charita Dobruška, já už mám u mikrofonu její sociální pracovnici, magistru Petru Nízkou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaké služby poskytuje farní charita v Dobrušce?
2: Farní charita v Dobrušce poskytuje sociální službu osobní asistence, což je registrovaná sociální služba, a potom máme také půjčovnu kompenzačních pomůcek.
1: Tak a jak to vypadá v praxi, tedy ta sociální vaše činnost a služba?
2: V praxi to vypadá tak, že poskytujeme služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z jakéhokoliv důvodu. Nejčastěji jsou našimi klienty seniori a naše osobní asistentky jezdí k seniorům domů a pomáhají jim s věcmi, které už prostě nezvládnou. Jsou to takové věci každodenní potřeby, jako když potřebujete pomoc třeba s oblékáním, s přípravou jídla, s hygienou, anebo třeba jenom společnost vzít někoho na procházku.
1: Je to denní služba?
2: Ano, ty služby poskytujeme denně, i o svátcích, o víkendech, v podstatě 365 dní v roce.
1: Říkáme farní charita, nakolik právě to duchovno je při této práci důležité a nakolik mu vkladete důraz?
2: To duchovno bych viděla hlavně asi v tom, že poskytujeme ty služby opravdu ze srdce, s láskou, a že je pro nás důležité zachovávat důstojnost člověka až úplně prostě do té poslední chvíle.
1: Kdo je zřizovatelem té farní charity?
2: Zřizovatelem je Královéhradecká diecéze. A jinak tady vlastně v rámci Dobrušky prostě fungujeme jako úplně samostatná jednotka, dá se říct.
1: Vy pomáháte lidem, kteří potřebují tady pomoc, ale mohou pomoci i běžní lidé. Jsou to třeba různé sbírky, které pořádáte, připravujete?
2: Ano, určitě. Pokud se najde ať už nějaký dospělý člověk nebo dítě, který potřebuje pomoc, tak po nějaké vzájemné dohodě jsme schopni vypsat i sbírku, která potom běží po nějakou dobu. A veřejnost se třeba ještě zapojuje dvakrát ročně během bazárků dobročinných, které děláme. A pak ještě další, a to už je taky taková spíš jako celostátní věc, tak je potravinová sbírka, kterou tady v Dobrušce rovněž máme a zapojujeme se do ní.
1: Vy jste říkala, když někdo potřebuje pomoc, jsou takové příběhy, že se na vás třeba i někdo obrátí s tím, že je ve složité situaci a že potřebuje?
2: Určitě ano, obrací se na nás lidé. Co se týká konkrétně těch sbírek, tak tam to spíš funguje tak, že dostaneme třeba na někoho tip, je ne úplně, že by sami, já nevím, dám příklad, nějaká rodina, která má třeba nemocné děti, postižené, že by vloženě si sami přišli, to ne, ale dostaneme tip třeba od někoho jiného a pak už se s tou rodinou můžeme propojit a domluvit se na tom, jestli by třeba vůbec o tom měli zájem.
1: Vy jste zmínila tu osobní asistenci pro seniory, ale stává se třeba i u dětí, že potřebují pomoc?
2: Určitě ano, je to i náš případ. My máme cílovou skupinu pro tu službu už od 3 let a aktuálně máme v péči 3 děti. Děti s postižením, ke kterým tedy jezdíme a pomáháme rodinám, aby i oni si mohli prostě odlevit od té péče, aby třeba prostě mohli vyrazit odpoledne někam na procházku a my po tu dobu s tím dítětem jsme, pohlídáme ho a zajistíme všechny ty potřeby, které má.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se teď přesouváme do Francie. Ta od uplynulého pondělí hostila setkání sedmi nejbohatších zemí světa. Takzvaná skupina G7 se sešla ve městečku Evian a významně se do setkání zapsala i katolická církev. Jak? To ví naše spolupracovnice v Paříži Marie Sýkorová.
1: Dobrý den, je to tak, toto alpské městečko na břehu Ženevského jezera a na pomezí švýcarských hranic je slavné celosvětově, zejména pro svou pramenitou vodu, ale teď se upírala mediální pozornost zejména kvůli setkání takzvané G7. V rámci této akce se nakonec 3 dny před zahájením zasedání ozvalo 7 zástupců katolické církve právě z těchto 7 států. Uskupení se nazvalo poměrně výstižně Church 7 a sdružuje největší představitele katolické církve z Francie, Velké Británie, Itálie, Japonska, Německa, Kanady a Spojených států amerických.
0: Co si dává tohle uskupení za cíl? Co je jeho posláním?
1: Skupina G7 nese zvláštní odpovědnost za globální společné blaho. To zmínili ve společném komuniké. Rozhodnutí podle těchto katolických představených jsou přijatá členskými státy a proto mají přímé důsledky na mezinárodní stabilitu a pro budoucnost mladší generace. Tak se vyjádřili v tom společném prohlášení a dodali, že tváří v tvář rostoucímu geopolitickému napětí a postupnému oslabování mezinárodního řádu, tedy vyzývají státy G7, aby znovu potvrdili svůj závazek ke skutečnému multilateralismu. Jeden z konkrétních příkladů, kterým také vyzývají k tomuto jednání, tak je i to, že Evropané by se měli pokusit překlenout propast, která je odděluje od politiky Donalda Trumpa ohledně válek na Blízkém východě a na Ukrajině.
0: Konkrétně se vytyčily 3 hlavní témata, která to byla?
1: Náboženští vůdci těchto 7 nejvyspělejších států také nabádají k tomu, aby se jednalo více o souvislosti s užíváním umělé inteligence a zasazují se o to, aby byla jasně stanovená mezinárodní pravidla, aby tedy tyto nové technologie sloužily společnému dobru prostřednictvím v uvozovkách lidské a demokratické správy věcí veřejných a tedy i jasných etických principů. Podstatně je také ekologický apel, který se stal velkým tématem už papeže Františka. Skupina rovněž tedy vyzývá lídry G7, aby tváří v tvář klimatickým změnám podnikly odvážné a skutečné kroky k urychlení spravedlivé ekologické transformace. Podle nich by měly nejvíce industrializované země nést zvláštní odpovědnost vzhledem ke své úrovni spotřeby zdrojů a svému historickému příspěvku ke globálnímu oteplování. Katoličtí představení se také věnují otázkám migrace. Migranti a uprchlíci musí být vždy vítáni s důstojností a lidskostí a dodávají, že má být uznána legitimní odpovědnost státu za ochranu společného dobra. Posledním bodem, který je více pozitivní, tak také má nabádat a povzbudit státy G7 k podpoře vzdělávání v dialogu a respektování náboženských a kulturních rozdílů a určité, řekněme, pedagogiky pozitivní paměti, která je základem mírové budoucnosti. To jsou tedy hlavní poslání skupiny Church 7, která se sešla ve městečku Evian.
0: O setkání skupiny G7 jsme teď hovořili s naší spolupracovnicí Marií Sýkorovou. Za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Kameny zmizelých připomínají oběti holokaustu v Česku už 18 let a jeden z těchto silných příběhů teď do Prahy přivedl 95-letou Evu Erbenovou. Je to žena, která přežila Terezín, Osvětim i pochod smrti, dnes žije v Izraeli a o svých zážitcích vypráví po celém světě. Tento týden ale přiletěla osobně uctít památku svých rodičů, kteří nacistické vyhlazování nepřežili. Právě pro ně byly v metropoli položeny dvě nové mosazné kostky, takzvané štolpy. Prštajny. V Praze jich je už více než tisícovka a tvoří součást největšího decentralizovaného památníku na světě. Podrobnosti z tohoto setkání přináší Daniela Brůhová.
1: Marta a Jindřich Levitovi měli jediné dítě, Evu. Když jí bylo 13 let, byli všichni deportováni do getta Terezín. Po mnoha letech se Eva Erbenová vrátila do místa svého dětství.
2: Tady jsme měli takovou kůlničku a byl tam záhon z mrkvy. Botička, maminka vždycky říkala divokopat, aby mokrev mohla dejchat. A měla jsem králička. Tady jsem vyfotografovaná s tím králičkem.
1: Současná majitelka domu vzala paní Erbenovou na zahradu.
2: Opustit tenhle barák. Umíte si to představit, odejít z 50 kilo?
3: Muselo to být hrozný.
1: Zajímá mě, proč se paní Erbenová rozhodla kameny zmizelých položit až teď.
2: Byli to Češi, ať se vrátí do české půdy. My jsme byli tak Češi. Když lidi emigrovali, tak tatínek řekl, když je vlast v nebezpečí, tak ji nepoužijeme, my to přežijeme. Všechno se brali, budeme pracovat, koupíme si nový, konec. A od ty krásný věli jsme odešli nakonec 50 kiloma. Moje děti neznají babičku, dědečka.
1: Můžu se zeptat, jak skončil Jindřich a jak skončila Marta?
2: Maminka zemřela na pochodu smrti ve Svatavě. Maminka umřela 17. dubna na pochodu smrti a tatínek zemřel v Kauferinku na tyfus. Teda nikdo nešel do plynu, jo? Jestli je to útěcha. Ale tatínek taky zemřel 17. dubna na narozeniny.
1: Eva přežila.
2: Já jsem přežila čistě náhodou, ne žádná moudrost. Náhoda, život je náhoda. Já jsem utekla z toho pochodu smrti, jak jsem usnula někde a když jsem se probudila, tak jsem viděla, že jsem sama a dostala jsem se do Postřekova a tam mě zachránili.
1: A předtím to byla Osvětim?
2: No jistě. Z Terezína jsme v říjnu byli v Osvětině, jsme byli 3 týdny v Osvětině. A z Osvětina nás vzali do Krosrozen na práci, ještě pan jsme z Terezína ještě nebyli takový vyhublí. A v Osvětině to bylo inferno.
1: Kolik vám bylo?
2: 14.
1: Eva Erbenová se po skončení druhé světové války se svým mužem Petrem odstěhovala do Izraele.
2: Dneska mě to utvrzuje, jak důležité je Izrael a jak vám děkuju celý český zemi, vládě, všem, že stojíte při Izraeli. My jsme mysleli, že jsme Češi, ale byli jsme hosty tady. Já jsem nesměla do školy a moje přítelkyně ostatní šli do školy. Tak kde je tady rovnost? Já jsem vždycky byla něco jiného, žít. A je to ještě do dneška. Židi jsou na celém světě hosti a doma je Izrael.
1: Izrael je váš domov už 70 let.
2: 70 let už mám nějaký 6 válek, všechny moje děti byly na vojně. Jistě, že Izrael má mnoho tváří, ta ultraortodoxní, tak ty dělají mnoho škody. A má se to kritizovat, samozřejmě, ale to není Izrael. Izrael jsou naše děti, Izrael je, co jsme postavili z těch trosek, co nám zůstalo.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes jsme z archivu vybrali zamyšlení Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Na ulici je mi nejlíp, tvrdí Jenda s nebývalou urputností. Já jsem měl i byt a chodil jsem do práce, ale nevážil jsem si toho a tak jsem skončil na ulici a tam mi bylo nejlíp. Pak se potkávám s Jendovým otcem a ten říká skoro to též. Já jsem mu koupil byt a zajistil jsem mu i práci, ale on si toho nevážil, tak je na ulici. Jenda je bezdomovec, který neunesl péči svého otce, který mu sice pořídil byt a zajistil práci, ale přitom neustále stanovoval podmínky, které musel Jenda dodržovat. A v Jendovi rostlo napětí. On sám říká, že nedospěl, ale zůstal dítětem, které nemůže rozhodnout o svém osudu. Jednoho dne se vzepřel rodičovské péči a skončil na ulici. Přejal však otcův pohled na sebe a mluví o sobě přesně týmiž slovy, jakými o něm mluví otec. Hlavní sdělení o sobě shrnuje doslov: selhal jsem. Čím více lidí bezdomova potkávám, tím častěji slyším příběhy o nezdravé rodičovské lásce a péči. Kolik lidí je na ulici jen proto, že se potřebovali vzepřít rodičům, že chtěli udělat něco na truc, že chtěli být sami sebou. Je to paradox, když jako rodiče svým přístupem ničíme životy svých dětí, které přitom milujeme a chceme pro ně jen to nejlepší. Jenomže rodičovství se nikde na školách neučí a řada z nás prostě jen opakuje postupy, které známe ze svého dětství a dospívání. Neminulo to ani mě, tu situaci si dodnes pamatuji. Děti měly nepořádek ve svém pokoji a já jsem na ně pokřikoval, že si musí uklidit. V tu chvíli mi došlo, chováš se stejně jako tvůj otec, děláš to, co si sám nenáviděl. Uklidnil jsem se a dětem jsem oznámil, že s nimi už pořádek v jejich pokoji řešit nebudu, protože je to jejich pokoj, kde žijí oni a já respektuji to, jaké to tam chtějí mít. Od té chvíle se atmosféra v rodině změnila. Po rozhovorech s lidmi na ulici bych chtěl rodičům říct: zkuste své

Přijďte si užít výjimečný večer do zahrady Českého rozhlasu Sever. V sobotu 20. června od 19 hodin rozezní areál palácové vily Karla Friedricha Wolfruma v Ústí nad Labem skupina The Boom Beatles Revival Band and Orchestra. Čeká vás 3hodinový koncert největších hitů i méně známých skladeb legendárních Beatles za doprovodu více než 30členného orchestru. Jako host vystoupí také skupina Skart s Vojtěchem Bergmanem. Těšíme se na vás v zahradě Českého rozhlasu Sever.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Kvůli vážným dopravním nehodám jsou na severu Čech uzavřené dva dopravní tahy. Problémy jsou na dálnici D8 na Ústecku a u Bílého kostela na Liberecku. Nastupují vysoké teploty, lékaři doporučují dodržování pitného režimu a omezení pobytu na přímém slunci. Dnešní sousedská slavnost Živé Teplice nabízí trh s autorskými výrobky. Panuje skoro jasno až polojasno, přes den bude dusno s teplotami do 36 stupňů, odpoledne postupně přehánky nebo i silné bouřky. Jsou tu zprávy a František Janačík. Na severu Čech jsou aktuálně uzavřené dva silniční tahy. Po ranní tragické nehodě je mezi Bílým kostelem nad Nisou a Rynolticemi uzavřená silnice 1/13. Jak informovala policie, u přechodu silnice pro zvěř se čelně srazilo osobní auto s dodávkou. Řidič osobního vozu nehodu nepřežil. Doprava je na Liberecku vedená po silnicích nižších tříd přes Dolní Suchou a Chotyni. Díky kamionové dopravě ale není jízda plynulá. Problémy jsou také na dálnici D8 kvůli nehodě dvou osobních aut v tunelu Panenská na Ústecku. Dálnice je v Petrovicích ve směru na Prahu uzavřená. Meteorologové dnes očekávají velmi horký den, lékaři proto apelují na lidi, aby dodržovali pitný režim a nosili pokrývky hlavy. S horkem si musí poradit také pořadatelé naplánovaných akcí. Vysoké teploty lákají lidi také ke koupání, záchranáři proto preventivně varují před rizikovým chováním u vody. V Česku se každoročně utopí přibližně 200 lidí, často proto, že přecení svoje síly a plavecké schopnosti. Prezident Vodní záchranné služby Českého Červeného kříže upozorňuje, že utonutí je rychlé a také tiché. Lidé obvykle nestihnou křičet o pomoc a máchat kolem sebe rukama. V Teplicích se dnes koná 11. ročník sousedské slavnosti Živé Teplice. Za organizátory o tom informuje Nikola Fialová-Seifertová. Program v Šanovském parku v okolí letní scény Mušle začíná ve 2 hodiny odpoledne a potrvá do večera.
3: Na pódiu Šanovské Mušle se vystřídají různé místní hudební a divadelní soubory. V parku zase 30 rozličných spolků, tvůrců a výtvarníků. Sousedská slavnost podporuje komunitní život a snaží se propojit různé skupiny lidí. Nabízí taky občerstvení z různých koutů světa, trh s autorskými výrobky nebo sportovní a výtvarné dílny. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Na letišti Macerka v Žadci právě začíná 36. ročník sletu letadel a dětský den. Podle pořadatelů z leteckého klubu Žatec nabídne až do večerních hodin ukázky historických i ultralehkých letadel, také vrtulníků nebo leteckých modelů. Součástí akce budou také prezentace hasičů, policie a vězeňské služby.
4: Návštěvníci uvidí například vzdušné souboje historických letadel nebo Antonov AN-2, včetně parašutistických výsadků. Připravená bude také statická výstava techniky, kinologické ukázky a soutěže pro děti. Z Žadce Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Odpoledne čekejte přibývání oblačnosti, postupně se na mnoha místech vyskytnou přehánky nebo bouřky. I silné, večer mají přehánky i bouřky ustávat. Teploty od 32 do 36 stupňů. Varování před vysokými teplotami pro dnešek meteorologové zesílili na 2. stupeň. Už za 2 hodiny začíná platit i výstraha před bouřkami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Silnice 1/13 je na Liberecku po ranní tragické nehodě uzavřená. Mezi Bílým kostelem a Rynolticemi policie dopravu odklání, včetně kamionů, přes Dolní Suchou a Chotyni. Kvůli řešení srážky dvou osobních aut v tunelu Panenská na dálnici D8 na Ústecku je dálnice ve směru na Prahu uzavřená. V České Lípě pozor na nehodu, policie jí řeší na okraji města na výpadovce 1/9 na Nový Bor, je to u sídliště Lada. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se pustíme do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů. nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o cibuli, tedy kdy musí ze země ven. Příjemný poslech Hobby magazínu vám všem přeje Kutil tělem i duší. Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Pěstovat citrusy mohou kliďasové, pohodáři, rozhodně to není vhodné pro vzteklíky a pro netrpělivé lidi. Přesvědčí vás o tom rozhovor s citrusářem Milošem Kaplanem z obce Veliny na Pardubicku, kterého navštívila na jeho zahradě naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. A zavedli ji ke skleníku, ze kterého na konci května konečně mohl vynést desítky opečovávaných rostlin. A jak uslyšíte, Miloš Kaplan v sobě nezapře učitele.
2: Já se jmenuji Miloš Kaplan, je mi 57, učím češtinu a tělocvik a abych se z toho nezbláznil, tak jeden z mých koníčků je prostě pěstování subtropických rostlin. Jsou krásné, když to vidíte sama.
3: No je to úplná nádhera, jako kdybych byla skutečně někde u moře. A vy jste říkal, že když si pomnu takhle třeba tenhle lísteček, tak poznám podle vůně, jaký to je citrus.
2: Tak to schválně zkuste.
3: Tak já to schválně zkusím. No vůně je to opravdu nádherná a to, co úplně snad nejvíc osvěží teď ve vodě třeba s mátou, limetka.
2: Přesně tak. Je to limetka neznámé odrůdy. Prostě já jsem ji našel před lety před kontejnerem na bioodpad. Dotyčný se ji asi zbavil, protože ona byla bez listů, ale zkušeným okem jsem zjistil, že to je v podstatě zdravý strom, který se dostal do nějakého šoku a říkám, tak co, tak já ti zachráním život. A vidíte sama, že prostě je to nádherná zdravá rostlina, plná květů a okolo Vánoc si myslím, že bude plná krásných malých limetek.
3: Takže se odmění za tu péči, málem v popelnici skončila. No a tady už ale vidím, že plody jsou, vypadá to jako citrony.
2: No, není to citron, zrovna tohle je můj zamilovaný pomerančovník, jmenuje se Calabria. A na něm je zajímavé to, že dozraje až vlastně za rok, takže za 16 až 18 měsíců prostě po rozkvětu. Pěstování citrusu není pro nedočkavé lidi.
3: Jo? To teda ne.
2: Není.
3: Takže se ještě dočká zimování, ano, zpátky do skleníku a pak teprve za rok.
2: Příští rok dozraje, ale ty jsou fakt vynikající a prostě i dobrý. Dá se říct, že tady u nás v Čechách už umíme vypěstovat mandarinku určitě, citrony určitě, ale i pomerančovníky, že v podstatě nepoznáte rozdíl mezi kupovanou a mezi mou vlastní.
3: No a který ten citrus je takový pro začátečníky? S čím začít, aby se to povedlo, aby ani ta trpělivost nebyla zas až tak potřeba?
2: No, asi bych doporučil citron, protože citron, dalo by se říct, že vydrží i naše chyby. Ale říkám to zrovna a každému, kdo by si to chtěl zkusit, nejhorší měsíce pro citrusy je u nás zima. Listopad až únor. A ne proto, že bychom jim neuměli dát teplo. My jim teplo dát umíme, ale neumíme jim dát světlo. A proto teda já všechny své citrusy zimuju v místnosti, kde je 0 až 10 stupňů, kde je světlo a kde oni doopravdy spí.
3: Takže tam máte prosklenou hodně tu místnost?
2: Je to prosklený, je tam okno, ale říkám, když tam není na 10 stupňů nebo na 12 stupňů, tak prostě oni doopravdy spí. A pak na jaře, na konci února je šoupnu do skleníku, tam teda mírně přitápím a tam prostě nastane exploze života. Což je vlastně vidět.
3: Ano, teď jsme v té explozi života.
2: Rozhlasoví posluchači to asi nevidíte.
3: Nevidí, ale fotky jsme udělali, tak, ty budou tak, určitě tak. Na našem webu.
1: Přesně tak, na našem webu se můžete podívat na citrony, mandarinky i pomeranče, některé kvetou, jiné už tvoří plody. Pokud byste si chtěli vyzkoušet pěstování citrusů, doporučuje Miloš Kaplan vybírat si sazenice v zahradnictvích, kde vám zkušení zahradníci poradí. Správně zvolený výběr sazenice do konkrétních podmínek je totiž zásadní. Co nás čeká za chvíli, tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají Rady a tipy. Tradiční odpověď na vaše zajímavé telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz. Ten jsem si schoval od podzimu, protože se může hodit právě teď, než vám rajčátka začnou dozrávat.
1: Na rajčatech se mi objevovala taková hnědá skvrna ze spodu rajčete. Můžete mi poradit, jestli tomu chybí nějaká výživa nebo čím to je? Děkuji.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Je to velice jednoduchá příčina. Učebnice praví, je to porucha ve výživě, speciálně nedostatek vápníku. A to způsobuje ten nedostatek vápníku buď špatné složení zeminy, že třeba není v zemi, ale současně to podporují takové vysoké letní teploty a malá zálivka. Protože rajčata je špatné zalévat jen tak takovým tím kropením v země po povrchu. Tak je lépe na ně zapomenout, jeden až dva dny zapomenout, ale pak opravdu tam nakropit tolik vody po celém povrchu, že de facto stojí ve vodě, aby se ta voda prosákla do hloubky, nezůstávala na povrchu, protože ty plody mají velkou spotřebu a rajčata tou dobou už mají kořeny daleko hlouběji, tak musí sát vodu, která se vsákne dolů. Navíc je potřeba dodržovat teploty, pokud možno větrat, aby se udržely uvnitř skleníku teploty do 30 stupňů anebo stínit.
0: A máme tady další zajímavý dotaz.
3: Mám broskev už asi přes 10 let a měla moniliózu. I když jsem to dvakrát síkala na jaře, tak prostě ty větvičky byly hrozně proschlý. Rodila dost, ale ty listy potom byly jedna dírka vedle druhý.
0: Tak s tím by nám mohl pomoci plzeňský zahradník a náš stálý poradce Přemysl Písař.
4: Co se toho amoneliového úžehu týká, tam je důležité vlastně veškeré ty suché větvičky odstranit, ideálně tu rostlinu, stromek ořezat hluboce do zdravého dřeva, protože moneliový úžeh je vlastně houba, která do té rostlinu vniká skrze květ a působí tak, že ucpává cévní svazky v těch větvičkách, a to se potom projeví tím, že když se oteplí a ta broskvoň potřebuje dostat vodu z kořenů do listu, aby neuschla, tak to skrz ty ucpané trubky přes ty vlastně cévy, přes ty pletiva, které jsou ucpané, prostě toho houbu nedokáže protlačit dostatek té vody do těch listů a pak ty větvičky usychají. Takže odstraňujeme všechny suché větvičky, suché plody, ideálně řezem hlouběji do zdravého dřeva. A potom jste ještě uváděla, že na rostlině se objevují dírky na listech, tak to je jiná choroba a to se jmenuje dírkovitost listů. Projevuje se to tak, že se nejdřív objeví jaká malá hnědá skvrnka, která má žlutý lem, a později vlastně toto celé vypadne, odumře a v tom listu zbyde dírka. Tady můžu doporučit nějaké postřiky, fungicidy. Bavíme se tady o postřicích proti houbovitým chorobám. A tam bych doporučil potom navštívit nějakou specializovanou prodejnu a pobavit se o tom, že máte dírkovitost, a bude vám určitě doporučen vhodný přípravek, včetně jeho použití. Takže tolik k vašemu dotazu, ať vám to hezky roste.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

Přijďte se podívat, jak pracují hasiči, záchranáři a policisti a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 20. června se na letišti v Ústí nad Labem odehraje den s integrovaným záchranným systémem. Čeká vás den plný praktických ukázek, zásahová auta, vrtulník a samozřejmě profesionálové v uniformách. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 20. června odpoledne, nashledanou v Ústí na letišti.

0: Hobby magazín.
1: Existuje několik způsobů, jak rozmnožit včely, tedy jak odchovat nové včelstvo. O těch nejčastěji používaných nám povypráví včelař Martin Weiss. Naše hobby redaktorka Jolana Nováková s ním natáčela třeba o tom, že když potřebuje včelař novou matku do nového nebo do starého včelstva, tak mu ji přinese anebo přiveze pošťák. I na to se Martina Weisse přeptáme.
2: Jak se odchovává nové včelstvo? Ptám se Martina Weisse, včelaře u Mladoboleslavské městské včelnice.
3: No, těch způsobů je více. To můžeme nechat na přírodě. To je vlastně typická záležitost pro květen a první polovinu června, kdy se ty včelstva rozšiřují prostřednictvím rojů. To lidi většinou znají, že to je takový ten hrozen, který se pověsí někde nejčastěji na větev. A pak včelař přijede, aby ho sebral, nebo se ten roj vznese a uletí, najde si nějaké nové působiště sám. Je to škoda. No, a včelař může přikročit k tomu, že si vlastně vychová ty matky sám. Těch způsobů je celá řada, od těch úplně nejjednodušších, že prostě vezmeme jeden úl, rozdělíme ho vlastně na dva, dáme stranou nějaké plodové plásty a pokud na nich bude alespoň jedna larvička, tak ty včely najednou začnou cítit, že nemají matku, že ji potřebují, to zjistí zhruba během hodiny, jak se začne vytrácet ten její feromon, ta její vůně. A vyberou si nějakou vhodnou larvičku a tu začnou zalévat mateří kašičkou, takovou speciální bílou šťávou, kterou vlastně jsou krmeny všechny larvičky po dobu jednoho dne v tom úle, ale oni si vyberou jednu a tu začnou zalívat den po dni, dokud ta larvička roste a přijímá potravu, než se zavíčkuje a probíhá tam u ní proměna. A právě změna té výživy způsobí to, že z vajíčka oplozeného, ze kterého by normálně byla dělnice, takže se vlastně stane ta nová matka, takže to je jenom záležitost výživy. No, a toho může využít včelař, který přijde, a když se tady natáhnu pro tenhle ten speciální rámek.
2: Natáhněte.
3: Je to vlastně část běžného rámku, jakou můžete vídat v úlech. Tenhle je upravený o něco užší a jsou vlastně do něj zasazené takové plastové, říká se tomu matečníkové misky. Zvěšené vlastně jako směrem dolů a včelař může vlastně do těchto těch mističek přenést z nějakého plástu, kde jsou larvičky ideálně co nejnižšího věku, tak je přenese na dno těch buněk a včely potom, když ty larvičky přijmou, tak je právě začnou zalívat tou mateří kašičkou a z jednoho takového rámku můžete vychovat třeba i 30 matek naráz vlastně v jednom včelstvu. Vy pak musíte ještě někde sehnat to včelí maso, jako ty dělnice, které se o tu novou matku budou starat, ale i takhle z mála vlastně můžete vytvořit nové včelstvo.
2: No a slyšela jsem dokonce, že matka může přijít poštou.
3: No, to je báječná věc. Já to rád říkám, když mám včely někde na ukázku ve školách. Ne každý se spokojí s tím, že si tu matku vychová sám, protože ta je pak přirozeně spářená. Vy nevíte, kdo jsou ty samci, se kterými se pářila, takže to může být nějaká místní směska, což nemusí být vůbec špatně, ale pokud chcete mít nějaké garantované vlastnosti, na které se ty matky chovají, tak oslovíte nějakou šlechtitelskou a chovatelskou stanici. Tam si ty matky objednáte, většinou jste v pořadníku, takže když se na vás dostane, tak vás pak vyrozumí, posíláme ty vaše objednané matky. No a u vás potom zazvoní poštěčka, má obálku formátu A5 s bublinkovou fólií a v tom jsou takové malé plastové přepravní klícky, ve kterých bzučí většinou 4, 5, 6 včel. Jedna z nich je právě ta matka a dostane sebou třeba 5 dělnic jako doprovod a ty vlastně do roztrhání těla do poslední chvíle oni pečují, krmí ji, čistí ji, pokud se olepí takovým meducukrovým těstem, které dostanou na cestu jako zásobu potravy, tak prostě se o ní starají, zahřívají. No a vy potom vypustíte ten doprovod a tu matku vlastně přidáváte do bezmatečného včelstva, které si vytvoříte.
1: Jak slyším to bzz, bzz, tak se bojím, že se mi zase vyrojily včely. Ale letos to není tak žhavé, zatím to bylo jenom dvakrát. Reportáž o včelích matkách, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu rozhlas.cz/hobby, stejně jako další zajímavosti a fotografie. Co nás čeká? Máme pro vás pěknou muziku a pak se vypravíme na zahradu k bazénu a zaměříme se na dezinfekci vody.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Majitelé bazénu si při jejich provozu musí hlídat například pH vody, čištění, její dezinfekci a používat také různé přípravky, které zabrání, mimo jiné, růstu řas. Asi nejrozšířenějším prostředkem na dezinfekci byl donedávna chlor, ale to jste se v bazénu anebo po vykoupání mohli cítit jako v nemocnici, takže něco jiného. Už několik let se vyrábí přístroje, které péči o bazén hodně usnadní a na špatnou vodu nebo nekvalitní vodu upozorní. Získávají si tak stále více příznivců. Někde je vidíte pod názvem Salinaror, jinde Salinator. Ale kde je pravda a jak fungují, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jiřího Šobra na návštěvě u bazénového specialisty Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Tyto výrazy se objevují v různých variantách, v tom je náš jazyk krásný. Správně je to elektrolýza soli, kde mírně slaný roztok pomocí zařízení solinátoru nebo salinátoru a pomocí elektrod rozkládáme na chlor, vodík, hydroxid sodný a tak dále. Tím nám probíhá ta dezinfekce vody. Je to velice populární dezinfekce vody, protože nás zbaví části starostí o ten bazén. Zjednoduší nám život s tím bazénem.
3: A teď mi řekněte jak? Tady budu muset kontrolovat také kvalitu té vody.
2: Ano, vždy kontrolujeme kvalitu vody, ale u té elektrolýzy solí nám potom odpadá povinnost dalších druhů chemie, jako je algicid proti řase. Ten do vody ze solí již potom nepatří. Je tam méně chemie v té vodě, potřebujeme řešit pH a na zařízení, na salinátoru si regulujeme množství chloru, který nám produkuje to zařízení.
3: Salinátor si tedy řekne přisyp do bazénu sůl anebo si ji přisype sám?
2: Pouze nahlásí, jestli v bazénu je příliš soli, nebo málo soli. Samotné dosypání soli musíme provádět my. Dneska máme možnost solinátorů, které si hlídají jak hladinu pH, tak hladinu chloru a automaticky si řídí celý proces. Tudíž my můžeme provést jednou třeba za měsíc kontrolní měření, zdali salinátor funguje správně a vlastně nemusíme potom řešit doplňování žádné další chemie.
3: To zařízení je samostatné, anebo se připojuje třeba k pískové filtraci?
2: To zařízení je vždy součástí filtračního okruhu a vždy se montuje jako poslední zařízení na té vratné větvi. Vodu napřed vyčistíme pískovým filtrem, pak vodu ohřejeme třeba v solárním panelu nebo tepelným čerpadlem a vyčištěnou nahřátou vodu jako poslední potom nachemizujeme tímto salinátorem.
3: A to všechno stihne přitom, když jim bude protékat ta voda?
2: Ano, funguje to tak, že vlastně přes ty elektrody protéká ta vyčištěná nahřátá voda a na těch elektrodách dochází k té elektrolýze, kde se rozkládá chlorid sodný, tedy sůl klasická, na ty dané již řečené látky.
3: Chlor klasický do bazénu, něco stojí jako bazénová chemie. V případě salinace do bazénu nasypu sůl, to je podstatně lacinější a ušetřím.
2: Když to přepočítáme, na každých 1000 litrů bychom měli nasypat od 3,5 do 5,5 kg soli. Pak nám salinátor funguje správně a my nemusíme řešit další věci.
3: A teď mi řekněte, když ušetřím za tu sůl, kolik mě bude stát ten salinátor?
2: Tak salinátory se dneska pohybují od 13 000 korun do 65 000 korun. Podle toho, zda ten salinátor je manuální, tedy musím si sám nastavovat hodnotu chloru a musím si pak ručně regulovat pH. Nebo potom samozřejmě dražší modely, které už si umí sami regulovat proces čištění v tom bazénu.
3: Je ta voda ošetřená salinátorem prospěšná našemu zdraví, anebo je to stejné, jako když se koupeme v té klasické chlorové?
2: Voda ošetřená salinací je zdravější, mnohem příjemnější na pokožku, vyhovuje dokonce lidem, kteří mají atopický ekzém, je mnohem méně nachemizovaná než klasická voda, kterou chemizujeme chlorem a dalšími přípravky.
1: Zajímavé informace o přístrojích, které vás upozorní na nekvalitní vodu v bazénech, zjišťoval u Martina Zikuly, bazénového specialisty, náš hobby redaktor, kutil a chalupář Jirka Šobr. A pro vás už budeme mít jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na cibuli, tedy jak se pozná, že musí ze země ven.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších a v mozku žít? A kde hledat pomoc, když klasická léčba selhává?
2: Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda.
1: S panem docentem Zdeňkem Fíkem o moderních možnostech léčby a cestě ven z labirintu neustálého zvuku.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání.

zdá se, že tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

0: Pohádkářský kalendář.
1: Pronostiky, tak ty jsou skvělé. Když prší, tak jsou jedny pronostiky a když neprší, tak jsou druhé pronostiky. A objevil jsem jednu historickou událost spojenou s 20. červnem a to zaznamenal ve svých pamětech Vincenc Federsel z obce Bystrá u Poličky, tak podle tamější kroniky 14. června 1821 pomrzly brambory i stromy a 20. června přímo na svátek Božího těla udeřila taková sněhová chumelenice, že lidé museli jít v kožiších a v zimních rukavicích v průvodu. Tak to jenom, abyste si nemysleli, že si s námi počasí také zahrává. U nás je to v tom porovnání úplná pohodička. Roste vám cibule a česnek? Tak pokud je chcete mít ostré jako břitva, tedy, jak by řekl znalec, lepší a chutnější než z obchodu, tak musíte přesně odhadnout, kdy je vytáhnout ze země. Koncem července začne cibuli, tedy té zralé cibuli, polehávat nať. Ne žloutnout, ale polehávat. A to je ta pravá chvíle, kdy půjde ven ze země. Vyrýjte ji z půdy ven a nechte ve stínu uschnout. Česnek je na tom podobně, jenže na něj se dá jít právě, když mu ta nať žloutne. Zase opatrně vyrýt, svázat do copánku a nechat ve stínu řádně vyschnout. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak zaměříme se na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit a na co je dobrý. Potom se vypravíme mezi myslivecké psy, norníky a poradíme několik vychytávek, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A máme pro vás závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. O slávě i ranách osudu. Životní příběh populárního zpěváka v dokumentu Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. ČT2. Pátrání po sériovém vrahovi chlapců se ve stalinistickém Rusku stává bojem o život. Britský thriller Dítě číslo 44. A ČT Art. Jak se vyznat v bludišti vztahů? Premiéra českého filmu o pouze v manželství, stálosti citových pout a empatií. Karel, já a ty. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy. V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahů hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů

0: akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ústecké letiště hostí den s IZS a armádou. Český rozhlas nabídne od 12. hodiny z akce přímý přenos. Zámecký park v Zákupech na Českolipsku už nebude volně přístupný. Německo a Švýcarsko už zasáhly silné bouřky, obě země hlásí zraněné. Panuje skoro jasno až polojasno, přes den dusno, teploty do 630 stupňů. Odpoledne postupně přehánky nebo i silnější bouřky. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Na letišti v Ústí nad Labem se dnes koná den s integrovaným záchranným systémem a armádou České republiky. Jak za organizátorský tým řekla Jana Najdenovová, v areálu u Všebořici návštěvníci mohou do 17 hodin prohlédnout speciální vozidla policie, hasičů nebo armády, vyzkoušet si simulátory dopravních nehod anebo se seznámit s moderními drony. Součástí akce jsou také armádní ukázky boje zblízka, zdravotnická vyšetření anebo informace o dárcovství krve a kostní dřeně a také prezentace organizací poskytujících zdravotní a hospicovou péči. Český rozhlas Sever nabídne v dnešním vysílání přímý přenos z celé akce. Na našich frekvencích ho naladíte od 12. do 13. hodiny a také mezi 14. a 15. hodiny. Národní památkový ústav od začátku letních prázdnin zpoplatní vstup do zámeckého parku v Zákupech na Českolipsku. Park bude přístupný jen jako součást prohlídkového okruhu bez průvodce v přilehlém hospodářském dvoře. Za vstupenku lidé zaplatí 80 korun.
3: O 20 korun lacinější prohlídka samotného hospodářského dvora už od prázdnin nepůjde koupit. Mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bydlasová uvedla, že nádvoří a park budou vzájemně průchozí přes původní hlavní vjezd do loni opravených barokních koníren. Obyvatelé města, kteří mají takzvanou kartu zákupáka, mohou do parku dále zadarmo. Ze Zákup Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Ve Švýcarsku a Německu po vedrech udeřily prudké bouřky. V německém Rastatu na jihozápadě země zasáhl blesk na sportovní akci Prostor se stany. Podle regionální veřejnoprávní stanice SVR bylo 9 poraněných. Na severu Německa v noci úřady evakuovali festival s 5000 návštěvníky. Ve švýcarském Curychu padající větve zranili několik lidí, včetně 16-leté dívky. Záchranáři ji ve vážném stavu převáželi do nemocnice. Německá meteorologická služba varovala před dalšími bouřkami a vedrem. Teploty se mohou v zemi dostat až na 38 stupňů. Sport. Turečtí fotbalisté prohráli ve skupině mistrovství světa s Paraguayí 0-1 a jistě už nepostupují do play-off. Vyřazovací fázi si naopak zajistili domácí Američané výhrou 2-0 nad Austrálií. V dalších zápasech Maroko porazilo Skotsko 1-0 a Brazílie Haiti 3-0. Tenisky Karolína Plíšková a Marie Bousková se po poledni utkají na travnatém turnaji v Nottinghamu o postup do finále. Semifinále v Berlíně pak čeká Lindu Noskovou, která nastupuje odpoledne proti Ilajové z Filipín.
2: Počasí.
1: Odpoledne čekejte přibývání oblačnosti, postupně se na mnoha místech vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. K večeru mají přehánky i bouřky ustávat. Teploty zatím od 32 do 36 stupňů, na horách do 31 stupňů Celsia. Varování před vysokými teplotami platí po celý den. Už za hodinu začíná platit výstraha před bouřkami.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Problémy jsou stále na silnici 1/13 na Liberecku po ranní tragické nehodě mezi Bílým Kostelem a Rynolticemi. Sledujte provoz a případné značení objížděk. Na dálnici D8 je na Lovosicku od 51. kilometru ve směru na Německo kvůli řešení dopravní nehody uzavřený pruh pro pomalá vozidla. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Svět zvířat.
1: Dobrý poslech Českého rozhlasu Sever a dalšího vydání pořadu Svět zvířat vám přeje Slávka Brádlová a zároveň přeju dobrý den našemu dnešnímu hostu a také odbornému poradci Martinu Robínkovi. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste tady dnes jako chovatel slepic plemene Rhode Island. Ale já musím začít ještě o nějakou chvíli dřív, protože přiznám posluchačům, že mě překvapil váš věk. Připadáte mi hodně mladý na chovatele slepic. Tak kde se ta vášeň k chování slepic objevila, vzala?
2: Začalo to prvním pořízením klasických slepiček na vajíčka, obyčejné hybridní slepice, které si koupíte dneska běžně na internetu. Následně jsem navštívil naši vlastně děčínskou výstavu drůbeže, kde mě potom chovatelé oslovili, tak už jsem se potom začal pídit dále. Začal jsem se vlastně zajímat o to, co přináší ty čistokrevní plemena.
1: Někdy se ta plemena chovají spíš pro tu parádu a na výstavy, než pro tu vlastní užitkovost. K tomu se určitě ještě dostaneme. Předpokládám, že tedy máte i vhodné prostory, že to chce nějakou zahradu, nějaký dvůr, dvoreček.
2: Určitě, protože samozřejmě stejně jako každý jiný zvíře, i ta slepice potřebuje svůj prostor k životu, své ustájení v kurníku, zelenou pastvu, kde si může vlastně nahrabat i věci, které běžně potřebuje k životu, jako nějaký skořápky, mys a podobné věci, takže ano, tyhle věci jsou samozřejmě velmi důležité. A je důležitý si myslím i nad tím velmi jako přemýšlet, protože to má pak velký odraz na kvalitu toho zvířete.
1: Ještě musím dodat jednu informaci. Předpokládám, že máte nějaké občanské povolání, že toto je opravdu v rámci záliby, jakéhosi hobby. Ale vy jste si našel čas i na trochu toho funkcionaření.
2: Tomu jsem se dostal úplně náhodou, takže to už je opravdu ta vedlejší role. Spíše jsem tam ve svazu hlavně kvůli chovatelství jako takovému.
1: Dobře, ale znamená to trošku vést ten úřad, trošku komunikovat s dalšími členy základní organizace?
2: Ano, je to přesně tak, jak říkáte.
1: Tak co je horší? Komunikovat s ústředím Českého svazu chovatelů anebo s těmi členy?
2: Já si myslím, že když si člověk najde takovou tu skulinku v rámci té komunikace a nastaví si ji nějakým způsobem kvalitně, tak je úplně jedno, s kým komunikujete. Jestli je to s kolegy v práci, ve svazu, se základníma organizacemi nebo chovateli, nebo s ústředím jako takovým, takže myslím, že to je spíš na každém jednom člověku.
1: A už naposledy dnes zmíním váš věk, protože opravdu mi připadáte mladý a někdy ti staří chovatelé zasloužili, tak to mládí tak trošku nemusí. Někdy si ty dvě strany neporozumějí.
2: Může to být tak, samozřejmě, jak říkáte, ale tak tohle to známe i z práce, že jo? Protože když nastoupíte, máte šéfa, který mu je 55 a vám je 20 let, tak samozřejmě tam věkový rozdíl může hrát roli. Samozřejmě pak záleží na tom, jak to doháníte, jestli vědomostma, zkušenostma, takže když se člověk pak zacílí na tu vědomost jako takovou, tak pak se můžete samozřejmě i krásně bavit s chovatelem, který to dělá 50 let.
1: A možná se obohatíte navzájem. Vy přinesete třeba nové poznatky a on poslouží tou životní zkušeností. Tolik do úvodu a po písničce se podíváme, jak vlastně vypadá to vaše oblíbené plemeno.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, další vydání pořadu Svět zvířat a dnešním hostem, odborným poradcem je Martin Roubínek z Malšovic, který chová slepice. Slepice plemena Rhode Island. Tak začněme u toho názvu samotného, mně to nezní moc česky.
1: Je to plemeno slepice původně z Ameriky, právě z jiné lokality, která se jmenuje Rhode Island. Bylo tam vyšlechtěno v rámci jakoby těch podmínek místních, což znamená, že cílem bylo dosáhnout slepice, která je odolná povětrnostním vlivům, což se vlastně povedlo, a zároveň i té užitkovosti jako takové.
0: Ten popis vzhledu, předpokládám, že tady slípka bude trochu větší.
1: Ano, ano, je to tak, jedná se o střední plemeno, kdy kohouti vykrmovaní můžou dorůstat až do váhy 5 kg. A slepice do těch 4 kg úplně v pohodě.
0: Nechci vás teď zaskočit, ale přemýšlím o tom, jestli slepice byla původním tvorem té Ameriky, nebo jestli ji tam Evropa dovezla a teprve potom se začalo šlechtit. Jinak s Amerikou mám spojené vlastně krocany.
1: Tam je to potom už o tom původu těch slepic jako takových, protože to začalo u kura bankivského a ten je původně z Asie. Takže dovezený je vlastně téměř všude, kam se podíváte.
0: No ale daří se mu náramně, dneska myslím, nenajdeme zemi, kde by nějaká ta slepice nežila.
1: Určitě je to tak.
0: Pojďme ještě k tomu vzhledu, protože pokud máte opravdu plemenné slepice, tak to znamená, že musí splňovat určité parametry. Ta velikost to je základ, ale potom třeba barva peří, tvar hřebínku a tak dále.
1: Na tom zvířeti se posuzuje mnohem více věcí, než jste právě zmínila. Kouká se na celkový typ zvířete, jestli opravdu odpovídá tomu danému plemeni. Jsou tam určité plemenné znaky, konkrétně třeba u té Rhode Islandky je to právě trup, který má pro připodobnění tvar cihly, takže si představte cihlu. To je její tělo, má běháky, který mají mít žlutou barvu, středně veliký hřeben a tyto věci. Posuzuje se barva, konkrétně u Rhode Islandky hodně i lesk peří, protože čím je kvalitnější strava, péče a podobně, tak je mnohem větší ten lesk jako takový. A v neposlední řadě samozřejmě se pak kouká, ale už ne posuzovatelsky, ale chovatelsky, na tu užitkovost jako takovou.
0: K tomu se určitě také ještě dostaneme, ale tu barvu jste ještě nezmínil?
1: Ano, je to mahagonově červená barva.
0: To musí být tvor krásný už jenom na pohled a to ještě nemluvíme o té zajímavé užitkovosti.
1: Ano, je to tak.
0: A barva zobáku, je to také jeden z parametrů, který se hodnotí?
1: Ano, určitě. Těch parametrů je tam opravdu spousty. Barva oka se hodnotí, i ten zobák začíná opravdu zase tou načervenalou barvou, když to převedu do té běžné řeči. Takže je červeně zbarvený na začátku, pak takový rohový. Barva oka oranžová až téměř červená, takže se sledují i tyto věci. Plus třeba hřeben může být listový a jsou i varianty s růžicovým hřebenem, která u nás není úplně tak běžná jako taková.
0: Tak tady bych prosila vysvětlit listový, růžicový.
1: Tak, listový hřeben je ten klasický, který známe na všech slepičkách na dvorku, takový ten kohoutí,
0: placatý.
1: Kokrhák, placatý, přesně tak. A růžicový, to je přesný opak, to je taková, abych řekl, něco jako přilba to vypadá, stahuje se po temeni hlavy dozadu, má různé výlusky podle plemene a podobně.
0: Víme tedy, jaké požadavky mají hodnotitelé na Rhode Islandku.
1: Ano.
0: A pojďme se po písničce podívat na to, jaké požadavky má ta Rhode Islandka, aby byla spokojená.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hanák, chovatel slepic plemene Rhode Island, je dnešním hostem pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever. A pojďme si teď probrat požadavky těch vašich slepic na to, aby byly spokojené. Tak začneme třeba u toho prostoru. Vy už jste to naznačil, vlastně bez nějakého toho většího prostoru by to asi nešlo.
1: Je to tak. Myslím si, že jako u každých zvířat, kráva, ovce a podobně, každé zvíře potřebuje svůj prostor. A Rhode Island je taková specifická v tom, že ten prostor velmi ráda využívá. Říká se tomu schánčlivost, takže jakmile dostane svůj prostor, ráda schání potravu, svoje zrní nebo svou směs si dá ráda téměř každý den, až na večeři po celém dni něco schánila.
0: To se mi zdá, že je podobné šumavankám, které také jsou pověstné právě tou schánčlivostí, což jsem do téhle doby netušila, že je odborný termín. Tak, prostor. Jenomže na druhou stranu víme dobře, co slepičí hejno dokáže udělat se zeleným trávničkem. Tak jak to tady vybalancovat, aby ta tráva zůstala?
1: Ano.
0: A přitom si slepice přišly na své?
1: Tak, já to třeba řeším formou toho, že slepice přehrazu. Mám mobilní plutek a pokud už vidím, že tráva dostává zabrat, jednoduše ho změním prostor, tráva doroste, tam hlouby jde a vlastně to otočím.
0: Čili takový pastevní nějaký trojpolní systém.
1: Ano, ano, je to tak.
0: Dobře, ale přece jenom asi by ta slípka nevyžila jenom z toho, co si sama naschání, jakkoliv tedy schánčlivá je. Takže co se týká toho krmení, někdy přístup k obilí je už problematický, pokud nejste nějaký zemědělec nebo statkář, ale krmné směsi to se asi běžně koupit dá.
1: Určitě, určitě. Dneska už v každém městě téměř najdete nějaký obchod s krmivy. Čím více tomu člověk věnuje, tak tím více si tomu samozřejmě hraje. S tím složením každá ta slepice od vylíhnutí až po důchod v uvozovkách má jinou potřebu na tu skladbu krmiva, takže je důležité to také rozlišovat. A zároveň potom samozřejmě tím, jak se s tím chovatel hraje, doplňujete různý druhy semen a podobně, minerály, vitamíny. A tak už si s tím trošku hrajete dle vlastně požadavku té drůbeže, protože když s tím žijete, tak se vlastně naučíte se na to dívat i tím jiným úhlem pohledu, než jenom je ten papír vlastně.
0: Ještě od toho výběhu a základu krmení k tomu bydlišti samotnému, protože vím, že i kurník musí mít určité parametry, aby to opravdu vyhovovalo.
1: Ve všech literaturách se píše, že by mělo být na jednu slepici asi 1 m². Mně se tahle myšlenka úplně samotnému nezamlouvá, protože jakmile zavřete slepice do takhle malého prostoru, tak obzvlášť Rhode Islandka má velký sklon ke kanibalismu. Takže se začnou slepice ožírat mezi sebou, ale je to jenom prostě z důvodu stresu a nudy.
0: Mít prostor, aby se tam nemuseli holky prát.
1: Určitě.
0: Viděla jsem kurníky různého typu, buď s vlezem ve spod, nebo s takovým jakože žebříčkem do toho patra. V tom kurníku musí být nějaké zařízení, kde si ta slepice může odpočinout. A myslím si, že třeba ty hřady, ta bydýlka, to na odpočinek není úplně nejlepší, nebo se pletu?
1: Tak, tam chodí určitě spát, je to asi daný geneticky, mají to zakódované v sobě, že čím výše, tím bezpečněji, ale samozřejmě já třeba upřednostňuji podestýlku, po zkušenostech využívám slámu, kdy dáte větší vrstvu a ta slepice si tam prostě jde zahrabat. Když je unavená, lehne si tam a zároveň vlastně ta slepice může vyjít ven z kurníku, kde si dá svůj relax v popelišti, kde vlastně využívá každý den tu svoji očistu.
0: No, zkrátka je asi dobré dopředu si něco nastudovat, poradit se se zkušenějším chovatelem, aby člověk zbytečně neudělal nějakou chybu. Možná, že ještě dnes se zastavíme u toho krmení, protože, ano, jak jste řekl, ono to má opravdu vliv jak na tu užitkovost, tak na ten vzhled. Yeah.

0: Slepice jménem Rhode Island jsou dnešním tématem pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever. Odborným naším poradcem pro tuto chvíli je Martin Roubínek, který Rhode Islandky chová. Neřekli jsme, jak dlouho už?
1: Teprve třetím rokem
0: a už toho víte tolik.
1: Ano, úplně jsem jim propadnul.
0: Takže jsou to nejenom zkušenosti, ale je to určitě i ta odborná literatura. A já bych se ještě zastavila u toho krmení, protože ono to má opravdu souvislost, to si říkám, to dá selský rozum, když to zvíře dobře nakrmím, má dobrou užitkovost a taky dobře vypadá. A tady u těch slepic vašich se dají sledovat obě ty linie, tak pojďme nejdřív k té užitkovosti. Už jste se zmínil, že po této stránce je to slepice velmi výhodná, tak povídejte, o té váze už jsme mluvili, takže dojde-li na maso, tak je tam opravdu co na ten pekáč nebo do polévky dát, ale hlavně jde o ta vajíčka.
1: Slepice Rhode Islandka nemá ty z těch největších vajec, pro líhnutí se využívají vejce o minimální váze 56 gramů. Já mám vypozorovaný u svých slepic váhu mezi 60 až 65 gramy. Není to úplně velké vejce, ale není to úplně malé vejce.
0: Tak já si myslím, že my, co kupujeme v supermarketech ta zlevněná eska, tak tohle vejce od vás by bylo naprosto úžasné. Počítá se snůška, předpokládám, že v zimě to asi nebude tak úplně bohaté?
1: No, moje zkušenost právě s Rhode Islandkou je taková, že v zimě je to také bohaté. Ne jako třeba na jaře či v létě, ale ta výhoda této slepice je právě v té i zimní užitkovosti. Protože Rhode Islandka tím přeci jenom jak je mohutná a zároveň má velmi přilehlé peří, který opravdu chrání před povětrnostními vlivy, jako je vítr, déšť a podobně, tak se s tou teplotou a s těmi změnami počasí vyrovnává mnohem lépe.
0: Prostě otužilá Amerikánka.
1: Je to prostě tak.
0: Máte spočítáno, nebo udává se nějaká průměrná roční snůška?
1: Tak, pokud bychom vzali tu vzorníkovou, tak je třeba nižší než má zkušenost, protože tam se píše kolem nějakých 180 až 190 vajec ročně. Ale myslím, že moje zkušenost je taková, sice to tedy nepočítám, ale člověk tak vnímá, jak ty slepice nesou. Určitě bych se hravě dostal přes 200 vajec.
0: Tak to už začíná být chovatelsky velmi zajímavé. Teď ještě k tomu krmení, jaký má vliv právě jak na tu užitkovost, tak na ten vzhled. Tak říkal jste, že charakteristikou peří je i lesk, zajímavý lesk. Tak tady asi se musí do toho krmení něco malinko přidat, aby se to lesklo.
1: Je to tak, ale člověk zase musí s rozmyslem, protože ten lesk samozřejmě hodně podporují různá semena, která obsahují olej, jako je slunečnice, lněný semínko a podobně. Ale samozřejmě to má tu nevýhodu, že slepice po něm tloustne.
0: Byla by zmasilejší?
1: To sice ano, ale tloušťka bohužel má vliv zase na ten užitek, což je ta nosnost. Tlustá slepice nenese. Člověk musí s rozmyslem.
0: Ještě také jde o sílu skořápky, protože vím, že leckdy se chovatel potýká s tím, že ty skořápky jsou velice tenké, že to někdy dojde ke zničení už v tom hnízdě. Babička přidávala slepicím rozlučené skořápky, že to byl takový cyklus.
1: Ano. Je to tak, já třeba konkrétně využívám pouze svoje skořápky od svých vajec. Nedávám kvůli nemocem vejce z jiných chovů ani z těch kupovaných. Ale skořápky pouze nestačí, je důležitý dodat i ty další minerály, které samozřejmě v té skořápce nemusí nutně hned být. Proto je dobré třeba právě využívat i ta minerální krmiva jako doplněk té stravy. Zase, jak říkám, vždycky všeho s mírou.
0: Poslední věc k tomu krmení. Zase je to taková matná vzpomínka z dětství. Když byl v neděli na pekáči králík, tak kostičky se nevyhodily, naopak se velmi pečlivě roztloukly na takovou jemnou kašičku a dávalo se to slepicím. Takže to byl takový přírodní přísun těch minerálů.
1: Je to tak. Prodávají se na to i přímo drtičky, kterou si dáte na zeď u kurníku. Když máte kosti, morek obsahuje spoustu vitaminů, ty kosti jako takové taky, takže samozřejmě, když to té slepici nadrtíte, ty jsou potom jak šílený.
0: Od těch zatím velmi pozitivních informací o Rhode Islandkách bychom se měli dostat i ke kapitole, která tak příjemná není ani pro ty slepice, ani pro toho chovatele. Mám na mysli parazity a choroby.
2: Přijď Přijďte se podívat, jak pracují hasiči, záchranáři a policisti a jak se u toho dělá rozhlas. V sobotu 20. června se na letišti v Ústí nad Labem odehraje den s integrovaným záchranným systémem. Čeká vás den plný praktických ukázek, zásahová auta, vrtulník a samozřejmě profesionálové v uniformách. Po 12. hodině si přijďte říct o písničku na přání a po 14. hodině se můžete těšit na moderátorku Evu Bucharovou a její zajímavé hosty. 20. června odpoledne nashledanou v Ústí na letišti.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zatím jsme v tom dnešním vydání pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever od Martina Roubínka, chovatele slepic plemene Rhode Island, slyšeli, řeknu, samá pozitiva než kvůli sociální jistoty. Ale pojďme teď k té kapitole, která, jak jsem řekla, není příjemná ani pro slípky, ani pro toho chovatele. Choroby a paraziti. Tak říkal jste, že ta slepice je otužilá, to znamená, že lépe odolává třeba nepřízni, ano, počasí, ale jak odolává třeba nějakým chorobám?
1: Co se ty chorob týče jako takových, zase opravdu záleží na tom přístupu chovatele, jak je čisto uklizeno, pravidelně dezinfikováno, vyvětráno, protože ta slepice potřebuje opravdu čerstvý vzduch, vzhledem k tomu množství čpavku, který se vyskytuje v trusu slepic. Můžou mít respirační potíže z toho, takže je opravdu důležité nad tím přemýšlet z toho širšího úhlu pohledu, než jenom to, že slepici vyčistím, hotovo 20. Pak jsou samozřejmě věci, jako je kokcidióza, je to parazit.
0: To jsem myslela, že je choroba králičí.
1: A i slepičí.
0: Tak povídejte.
1: Ta hodně teda z mé zkušenosti napadá mladší kuřata. Dospělá slepice ho v sobě sice nese, ale umí se s ním přirozeně vypořádat. Tam už je potom samozřejmě potřeba to léčit antibiotiky. Jiná cesta tam úplně není. Pokud nechceme teda řešit nějaký přirozený odchov, prostě co umře, to umře. Jakmile je ptačí chřipka, ta se prostě vyléčit nedá. Tam je to jasný, dochází k likvidaci chovu a myslím si, že na delší dobu má chovatel vystaráno.
0: Tam asi nějaká ochrana, obrana nelze, pokud jim chcete dopřát ten volný výběh, tak zasíťovat celou zahradu, to asi.
1: Je to možné, ale bohužel tam pak dochází i k tomu, že stačí, aby proletěl pták kolem, trus, kontakt. A jediná možnost v tomhle momentě je opravdu ustájení v době, kdy je vyhlášená vlastně situace v blízkém okolí.
0: Čili prevence. Léčba nemožná. Tak a co paraziti? Vím, že slepice mývají čmelíky, nevím, jestli je to úplně odborný název. A tam asi třeba to popelení by mohlo malinko pomoci.
1: Tak určitě, ale samozřejmě i ty čmelíci si umějí poradit s nějakým popelením, takže zase je dobře větraný prostor, suché prostředí, protože když se budeme bavit o těch parazitech jako takových, tak jim vždycky vyhovuje takový to teplo, vlhko, kde si mají kam zalézt. Rádi se schovávají přímo pod hřady, kde slepice spí a v noci pak z nich vlastně usávají tu krev a dokážou na těch slepicích opravdu napáchat velký škody, až třeba anémii, snížení snášky na delší dobu a podobně. Takže tam se to potom doporučuje léčit nebo i dávat do pití přípravek Exalt, který vlastně nemá ochranu hlutu na vejce, ale pomůže té slepici stejně jako třeba psovi. Takže zevnitř je ona ochráněná a ten čmelík si do ní kousne a umře.
0: Nechutná mu.
1: No, umře prostě.
0: Takže úplně definitivní
1: úplně.
0: Řešení.
1: K.O.
0: Jsou čmelíci jediný parazit, který slepicím hrozí?
1: Určitě ne. Určitě jsou tam třeba například šenky. Říká se jim něco jako slepičí blechy. Těm hodně právě zase pomáhá to popeliště, těm slepicím proti všemkám, protože se říká, že všemku má doma ten, kdo se nevěnuje hygieně chovu.
0: Vy jste řekl, že když se slepice nudí nebo mají málo prostoru, takže se navzájem mohou ozobávat, ubližovat si. Ale někde jsem slyšela, že to může být i tím, že jim něco chybí právě v tom krmení.
1: Určitě. Není to jenom stres, který může způsobit to ozobávání, ale může to být i nedostatek bílkovin. A slepice je prostě takový tvor, který jakmile vidí kapku krve, tak se o ní prostě rád postará. Peří jako takový a maso pod tím schovaný a hlavně místo, kde se potkává peří s kůží, tam vznikají ty malé kapky krve, které ty slepice vlastně následně vyzobávají, až pak dochází k tomu kanibalismu, který se opravdu velmi špatně odnaučuje. Potom se dá řešit třeba brýlemi proti kanibalismu.
0: Brýle proti kanibalismu? Slepici nasadíte brýle?
1: Ano, je to tak, je to tak.
0: Jak to vypadá?
1: Vypadá to jako brýle, akorát není přesně vidět dopředu a slepice vidí pouze do stran, takže nemají tu svoji kamarádku na vokusování přímo na dohled.
0: Čas s dnešním hostem v pořadu Svět zvířat Martinem Roubínkem utíká velice rychle. Věřím, že o Rhode Islandkách byste mohl vykládat ještě dlouhé minuty, ne-li hodiny. Ale my máme před sebou vlastně už poslední vstup a ten bychom mohli věnovat tomu, jak vlastně začít s tím chovem Rhode Islandek, popřípadě slepic jako takových.

0: Posledních pár minut dnešního vydání pořadu Svět zvířat Českého rozhlasu Sever s Martinem Roubínkem, chovatelem slepic plemene Rhode Island, věnujeme tomu chovu jako takovému, tomu množení. Tak možná pro začátečníka, že byste doporučil koupit si kuřičky?
1: Já si myslím, že určitě není od věci začít rovnou násadovými vejci a vlastními kuřaty.
0: A to mně připadá takové už složitější, taková ta vyšší vídeňská?
1: No ono v dnešní době je totiž sehnat kuřici jako čistokrevného plemene mnohem těžší, než sehnat násadové vejce. A pakliže seženete násadové vejce, začnete s nějakou malou líhní na pár vajíček na vozkoušení. Když si projdete celým tím procesem od prosvěcování vejce, vývoje toho kuřátka a celého jeho líhnutí, tak myslím, že člověk pak má z toho mnohem větší radost i z celkového toho chovatelství, než když si jenom pořídí tu slepici jako takovou.
0: Tak vidíte, to jste mě zase zboural, jednu moji představu, ale v každém případě ten člověk by měl něco vědět dopředu, takže vracím se k tomu, něco si nastudovat, poradit se zkušeným a pak teprve začít chovat. No a kdyby opravdu člověk chtěl mít to čisté plemeno,
1: ano.
0: Říkáte začít od toho vajíčka, ale pak už asi by mohl mít ten chov vlastní, když si ke slepicím pořídí kohouta, tak řekla bych je postaráno.
1: Je to tak, ale zase mohli bychom se vrátit k té výživě. I ta výživa má velký vliv na to, jak hodně jsou vejce oplozené, jak je ten zárodek kvalitní. Ten pohyb toho zvířete a ta síla v tom zvířeti, ta pohoda, všechno jde potom do toho vejce a následně do kvality těch kuřat jako takových. Takže je potřeba myslet opravdu na to zázemí, kurník takový, aby odpovídal požadavkům toho zvířete, protože není úplně malé plemeno Rhode Islandka. Výběh jako takový by měl být také určitě zajímavý. Není to jenom o trávě, ale slepice mají rády opravdu hodně ovoce, zeleninu, listovou zeleninu, jablka. V létě na schlazení používám meloun nebo například mraženou dýni jako takový doplněk na hraní. A co se týče Rhode Islandek jako takových, standard plemene nevyžaduje a nepodporuje kvokavost. Takže slepice Rhode Islandky nejsou dobré matky až na některé výjimky.
0: A takže může se všechno podařit, a kvalitní vajíčka a slípce se nebude chtít sedět a je hotovo.
1: Přesně tak. Pak už je to na chovateli.
0: Pak už jenom možná mít doplňkový chov slepic jiného plemene, které naopak jsou matkami dobrými a prostě ta kuřátka by odchovaly.
1: Ano, takové přesně chovám. A jsou to hedvábničky vousaté. A to jsou právě zase takové zaručené matky. Na ty zasvítí sluníčko, ta okamžitě sedne a odvodí vám všechno, co pod ní dáte.
0: I kachnu.
1: Asi ano, ale to už by bylo komplikovanější zase vzhledem k vlhkosti pro líhnutí, která je potřeba mnohem vyšší než u líhnutí kuřat.
0: Hedvábnička, pokud já si dobře vybavuju obrázek, tak to je slepička poměrně malá, tak ona usedí třeba 4-5 vajec
1: to
0: od
1: ano,
0: té velké Rhode Islandky.
1: Rhode Islandka jich podle mě usedí tak kolem 16 kusů, ale třeba ta hedvábnička do těch 9 záleží na velikosti těch vajec samozřejmě.
0: Je důležité, jak početné to hejno slepic je, aby na to stačil jeden kohout.
1: Běžně se doporučuje u těch středních lehkých plemen jeden kohout na 10 slepic. Pak jsou těžká plemena, jako třeba Orpingtonky, a tam už se opravdu vyplatí snížit ten počet slepic na nějakých 5 kusů ke kohoutovi.
0: A víte, co jsme možná ještě opomněli?
1: Nevím.
0: Tedy já, co jsem opomněla. Když už jsme se bavili o tom krmení, tak jsme se vůbec nezmínili o pití. A slepice přece musí pít.
1: No to stoprocentně. A základem prostě je čerstvá voda. Ocet nedoporučuji, dřív ho hodně využívaly babičky. Není pro slepici úplně dobrý, byť vytváří kyselé prostředí, ve kterém se potom nedaří úplně jako třeba těm kokcidiozám, o kterých jsme mluvili. Ale základem je čistá voda. V létě přidávám například bylinky, jako je máta, meduňka. V zimě, když vidíte u slepic, že může vzhledem počasí dojít k nachlazení, můžete přidat třeba heřmánkový čaj nebo různé, ano, vidím, že se smějete, ale je to opravdu tak. A nebo třeba i trocelový sirup, vitamin C a opravdu si s tím hrát. Ale zase se vrátím na začátek všeho s mírou. Základem je ta čistá voda.
0: Jak vás tak poslouchám, je radost býti u vás slepicí plemene Rhode Island. Díky za váš čas, za opravdu zajímavé povídání, no a někdy u nás na viděnou, naslyšenou třeba o jiném slepičím plemeni.
1: Já vám taky děkuji, nashledanou.
0: Pro posluchače Českého rozhlasu Sever je tady informace, že přesně v celou vás čekají další aktuální zprávy a pak už pořad Písničky na přání. Hezký poslech vám přeje Slávka Brádo.

0: Přijďte si užít výjimečný večer do zahrady Českého rozhlasu Sever. V sobotu 20. června od 19 hodin rozezní areál palácové vily Karla Friedricha Wolfruma v Ústí nad Labem skupina The Boom Beatles Revival Band and Orchestra. Čeká vás 3hodinový koncert největších hitů i méně známých skladeb legendárních Beatles za doprovodu více než 30členného orchestru. Jako host vystoupí také skupina Skart s Vojtěchem Bergmanem. Těšíme se na vás v zahradě Českého rozhlasu Sever.
1: Ústecký kraj vás zve na den plný adrenalinu, techniky a zábavy. V sobotu 20. června ožije letiště Ústí nad Labem velkolepými ukázkami zásahu hasičů, policie, záchranářů i armády České republiky. Uvidíte vrtulníky, speciální techniku, práci profesionálů v akci a chybět nebudou ani interaktivní stanoviště a program pro děti. Přijďte zažít den plný emocí, napětí a nevšedních zážitků pro celou rodinu. V sobotu 20. června na letišti Ústí nad Labem.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Do Česka dorazily tropické teploty. Chomutovská radnice vyčlenila 4 miliony korun na příspěvky pro nové lékaře. Sokolové v Turnově

0: budou dnes slavnostně odpočítávat jeden rok do obřího sletu. Dnes čekejte oblačno a během odpoledne přehánky až bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 36 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké poledne. Meteorologové varují před vysokými teplotami v Česku, které můžou dnes dosáhnout až 36 stupňů Celsia. Teplé počasí láká ke koupání v řekách, rybnicích nebo bazénech. Podle prezidenta Asociace plaveckých škol Bedřicha Dabergera je nutné nepřecenit své plavecké síly, ale také zvolit správné plavecké pomůcky pro děti. Vhodné nejsou například nafukovací kruhy, pokračuje Daberger.
1: Záchranáři a my jako plavecké odborníci všichni zavrhujeme, protože ten kruh je nebezpečný, pokud se dítě převrátí a zůstane hlavou dolů, těžko se z toho dostává. Dneska se vyrábí různý pásky, které mají nadlehčovací pěnové části, no ale hlavně je ten dozor rodičů, že jo, v každém případě.
0: Radnice v Chomutově chce do města přilákat nové lékaře. Motivovat je mají finanční příspěvky, a to až 900 tisíc korun. Určené jsou například pro psychiatry, kožní lékaře a pediatry. Celkem vedení města z rozpočtu vyčlenilo 4 miliony korun. Náměstek primátora Martin Bocian z Hnutí Nový Sever uvedl, že zájemci o příspěvek můžou začít posílat své žádosti od 1. srpna. Přesně za rok se v Turnově uskuteční sokolský sled obřích rozměrů. Do města přijede přes 4000 sokolů z celé republiky i ze zahraničí. Akce Sokol Game se koná ještě v Brně a Pardubicích. Sokolové dnes budou před Turnovskou sokolovnou slavnostně odpočítávat 365 dní do začátku akce.
2: Součástí slavnostního odpočítávání bude také doprovodný program, například tvořivé dílny a vystoupení, při kterých sokolové předvedou některé sestavy. Celé město se bude od slavnostního odpočítávání připravovat na nápor účastníků v příštím roce. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Polský prezident Karol Nawrocki rozhodl o odebrání nejvyššího státního vyznamenání Volodymyru Zelenskému. Prezident Ukrajiny ho ztrácí kvůli pojmenování jedné z armádních jednotek po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ta se ve 40. letech minulého století podílela na vraždění Poláků na Volyni.
3: Počasí.
0: Odpoledne bude přibývat oblačnosti a postupně se vyskytnou četné přehánky nebo bouřky. K večeru budou ale ustávat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 32 až 36 stupni, na horách až 31 stupňů. Varování před vysokými teplotami pro dnešek meteorologové zesílili na 2. stupeň. V platnosti je také výstraha před bouřkami.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Hostomicích na Teplicku se na školním náměstí srazila 2 osobní auta. Počítejte s omezením. Na Lounsku mezi obcemi Bílenec a Bukov na silnici 1/6 je zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. A na Českolipsku u obce Svor na silnici 1/9 je uzavřený připojovací pruh ve směru na Rumburg. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Sever.
4: Krásnou sobotu vám přeje Eva Bucharová. Ano, v téhle hodince pro vás vysíláme z Ústí nad Labem, z Užína, z letiště, kde probíhá Den integrovaného záchranného systému. Takže písničky na přání v téhle hodince netradičně. Je tady spousta hostů, spousta návštěvníků a my si je pozveme sem k nám do vysílacího studia, aby si sami mohli vybrat písničku. A vám ostatním přeju hezký poslech.

Sobotní polední písničky na přání Českého rozhlasu Sever pro vás tentokrát vysíláme živě z Ústí nad Labem, z Užína, z letiště, kde probíhá den integrovaného záchranného systému. A máme tady první přání, je 20. června a prosím, zahrajte písničku mému tatínkovi Zdendovi. Písničku bude zpívat Ozzy a Kelly Osbourne, písnička se jmenuje Changes, se vzkazem Můj taťuldo. Přeji ti k zítřejšímu dni otců všechno nejlepší. Mám tě moc ráda, Alča Špuntovka.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Sever pro vás v téhle hodince vysíláme živě z Ústí nad Labem z Užína z letiště, kde probíhá Den integrovaného záchranného systému. A k našemu venkovnímu studiu už přišla sympatická rodina. Za všechny si veme slovo maminka. Maminko, dobrý den. Ještě mikrofon.
1: Dobrý den.
0: Tak, jak se jmenujete, maminko?
1: Kristýna.
0: A Kristýno, vy tady máte manžela, máte tady děti Elišku a...
1: Matěje.
0: A oni si vybrali už písničku. Jakou?
1: Ano. Vybrali si Golden od K-pop.
0: Tak písnička je připravená, my ji rádi zahrajeme a dětem přejeme příjemný poslech a vám děkujeme za návštěvu.
1: Děkujeme.
0: Hezký den.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: toho přání.
1: Český rozhlas Sever pro vás vysílá polední písničky na přání živě, tentokrát z Ústí nad Labem, z letiště, kde probíhá krásná akce Den integrovaného záchranného systému. No ale my už máme připravenou další písničku od Olympiku, jmenuje se Dávno a vybrala si Šárka z Liberce. Písnička bude pro všechny lidičky a dneska pro Haničku, básničku z Bíliny a Álu a Petra ze Stehelčevce a samozřejmě pro vás, pro všechny, kteří posloucháte. Tak já přeju hezký poslech, opravdu vám všem.

0: Krásný den vám z Českého rozhlasu Sever i dál přeje Eva Bucharová. Písničky na přání pro vás výjimečně vysíláme dneska živě, protože my jsme s naším venkovním studiem v Ústí nad Labem, v Užíně na letišti, kde probíhá den integrovaného záchranného systému. A tady do našeho venkovního studia chodí návštěvníci tady si s náma povídat a vybírat písničky. A teď tady přišli na návštěvu lidé z Jirkova, rodinka z Jirkova, za ně bude mluvit Víťa.
1: Ano, ano, tatínek Víťa.
0: A taky Eliška.
2: Aneška.
0: Eliška. Aneška. Aneška. Aneška a Víťa budou mluvčí rodiny, ještě tady máme maminku. To je
1: Eva.
0: Eva a malou.
1: A malou Leontýnku.
0: Leontýnku. No krása. Tak vy jste z Jirkova, taková dálka. Jak jste se sem dopravili? Jaká byla cesta?
1: Autem. Výborná ráno. Leontýnka nám usnula v autě, chvilku spala, asi tak půl hodinky nám sám vyspala v autě, takže dospala ráno, že stávala brzo dneska. Dneska stávala v půl pátý. Strašně brzo stávala dneska. Takže jsme právě takhle brzo vzhůru, takže jsme sem zajeli právě takhle brzo, aby jsme byli hned na začátku.
0: A co jste si tady už prohlédli?
1: Byli jsme až zádu tam u těch vojáků, viď, Aneško?
2: Já.
1: A byli jsme se podívat na hasiče a byla jsi v pěně?
2: Já.
1: A co jsi ještě dělala? Co ještě tady jsi zažila?
0: Nějakou sprchu, byla nějaká vodička.
1: Viděla jsi nějakou vodu?
2: Já.
0: Jo.
1: A koně jsi viděla?
2: Cákala.
1: Cákala voda. No teda.
0: A viděla jsi i vrtulník, jak lítá?
2: Jo.
0: Jo, tak já ho taky viděla.
1: A běžela jsi tam tu závodní dáhu zádu?
2: Já.
1: A doběhla jsi?
2: Já.
1: Paráda.
0: Krásný. Co si zahrajeme?
1: Zahrajeme si, já bych rád něco od Evy Farné.
0: Něco
1: je
0: od
1: to
0: Evy
1: jedno,
0: Farné. Něco vybíráme náhodně.
1: Ano,
0: to roztočíme si kolo štěstí Evy Farné. Tak jo, takže já to nechávám teda jako překvapení. Mm-hmm. Vy si nechte sluchátka, ať si písničku užijete.
1: Jo, dobře, děkujem.

0: Český rozhlas Sever pro vás vysílá písničky na přání dneska živě z Ústí nad Labem, z Užína, kde probíhá den integrovaného záchranného systému, takže písničky vysíláme netradičně, ale je to příjemné, protože návštěvníci této velkolepé akce chodí se připojit k nám do studia venkovního a máme tady dalšího hosta a je to Jitka.
1: Jasně. Ahoj.
0: Ahoj, odkud jste přijela?
1: Z Děčína.
0: Z Děčína, jak se vám tady líbí?
1: Krásný je to.
0: Krásný.
1: Moc.
0: A úplně nejkrásnější pro vás je co?
1: Hasiči.
0: Hasiči, tak to je super, tak jim to musíme pak vyřídit. Tak Jitko, co si zahrajeme?
1: Od Báry Polákový Krávu.
0: A je ta písnička už připravená a já vám všem přeju hezký poslech.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Den integrovaného záchranného systému. To je akce v Ústí nad Labem na letišti, ze kterého v téhle hodince vysíláme živě Český rozhlas Sever a písničky na přání jsou tedy v téhle hodince s různými návštěvníky, kteří se připojují sem k nám do našeho venkovního studia. Našel si nás i tady pan Miroslav Cimrman. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Který ale chodí k nám i na dny otevřených dveří, je to tak?
1: Ano.
0: Tak to máme radost, že jste si nás tady našel. Jak se vám to líbí?
1: Je to hezký.
0: A vy jste z Ústí nad Labem?
1: Ano.
0: Tak co ale nejvíc, vyberte něco, co vás tady zaujalo.
1: Ty záchranáři.
0: Záchranáři. A viděl jste třeba akci z vrtulníku, jak se spouštěli záchranáři?
1: Ne dneska, ale minule. To zásahové komando.
0: Zásahové komando. Tak tamhle zrovna nějaká záchranářská akce je, ale abych vám pravdu řekla, tak já vůbec teď nepoznám, jestli je to fingované, nebo jestli opravdu se tam někomu neudělalo špatně. No v každém případě, teď máme tady písničky na přání, tak co si zahrajeme?
1: Michal Tučný.
0: Michala Tučného, tak já vám přeju hezký poslech, děkuji za výběr a ať si tady užíváte i dál den. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Sever. Vysíláme je pro vás živě z Ústí, z letiště, z krásné akce Den integrovaného záchranného systému. A písničku máme další už připravenou, protože ji vybral Petr Zvonář. A tady mám k tomu vzkaz. Zahrajte písničku pro moji maminku, paní Marii Zvonařovou, jen tak, aby měla radost. Písničku prosím i pro přítele Jardu Šticha, též pro radost. Vybral jsem písničku Veď mě dál cesto má. Moc děkuji. S pozdravem, Petr Zvonař.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

A cesta Českého rozhlasu Sever vede dneska do Ústí nad Labem na letiště na Den integrovaného záchranného systému, takže i písničky na přání v téhle hodince vysíláme pro vás netradičně, tedy živě přímo z letiště. A další písnička už je připravená, je to Panenka z Kouta a mám tady vzkaz. Pro všechny posluchače zahrajte písničku Panenku z Kouta pro paní Janičku Nečasovou k narozeninám, které oslavila 19. června. Ať štěstí žehná všemu, co děláš, aby se ti splnily všechny sny. Užij si tento výjimečný den a doufám, že všechny další dny tvého života budou stejně krásné jako tento. Krásné narozeniny přeje Anička z Kunic, Praha Východ.

0: Na Českém rozhlase Sever pokračují písničky na přání, které pro vás dneska výjimečně vysíláme živě z Ústí, z letiště, ze dne integrovaného záchranného systému. Je tady spousta návštěvníků. Dva návštěvníci přijeli z Litvínova a jsou to dvě dámy. Tak já vás poprosím, dámy, vemte si mikrofon, aby jsme se mohli pozdravit. Dobrý den. Jenom dobrý den do mikrofonu.
1: Dobrý den.
0: A vy taky nás pozdravíte.
1: Dobrý den.
0: Můžete si klidně vzít i svůj mikrofon. To je Šárka a Tereza, maminka s dcerou, které si vybrali písničku od zpěváka, jak se jmenuje?
1: Ben Kristoval.
0: Ben Kristoval. A vy jste říkali, že tady ještě máte někoho? Kdo tady ještě je? Teresko.
1: Brácha
0: Pepa. Tak a ty dvě dámy si přáli, aby ta písnička, která teď zazní, byla opravdu pro všechny. Takže pro Pepu, pro Šárku a pro Terezu. Tak ať se vám hezky poslouchá.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever je dnes v Ústí nad Labem na letišti na akci s názvem Den integrovaného záchranného systému. Ve 14 hodin pro vás zprostředkujeme atmosféru tohoto úžasného dne. Máme tady venkovní studio, budeme se bavit s hasiči, záchranáři, s letci i třeba s těmi, co pracují s dronem, ale ještě chvilinku budou pokračovat polední písničky na přání, protože si k nám do venkovního studia ještě sedla jedna z účastnic a je to Linda. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Lindo, co si zahrajeme?
1: Něco od Elánu, je jedno, něco vyberte.
0: Jo, oblíbená skupina.
1: Ne, ale tak nějak jsme to vybrali tady společně.
0: No dobrá, takže Eláni budou samozřejmě hrát a zpívat, ale ještě nám musíte říct alespoň jeden svůj dojem tady z toho dne integrovaného záchranného systému.
1: Tak, ta atmosféra tady je hezká, to se mi líbí. Líbilo se mi, jak se spouštěli z toho vrtulníku, to bylo fajn. A pak, jak skákali za tada s parákem, nebo čím to byly.
0: Parašutisti.
1: Parašutisti.
0: Tak takové jsou dojmy Lindy a Eva Bucharová se s vámi pro tuhle chvíli na chvíli loučí, protože se bude těšit zase ve 14 hodin na akci Den integrovaného záchranného systému. Český rozhlas Sever je tady stále.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Památník Terezín dnes v magdeburských kasárnách pořádá festival Arnošta Lustiga. Koupaliště v Českém Dubu bude mít i letos vstup zdarma. Většina českých poslankyň čelí psychickému násilí. Dnes čekejte oblačno a během odpoledne přehánky až bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 36 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. V Půdním divadle v bývalých magdeburských kasárnách v Terezíně si dnes organizátoři připravili festival spisovatele a novináře Arnošta Lustiga. Od jeho narození letos uplyne 100 let. Při scénickém čtení povídek Tři z Jeruzaléma a Záře půlnočního slunce se představí herci Tereza Kostková, Petr Kostka a Carmen Majerová.

0: Město Český Dub plánuje úpravu tamního přírodního koupaliště. 100-metrový bazén napájený vodou z vrtu chce upravit tak, aby v přední části vzniklo brouzdaliště a dva menší bazénky pro děti. Podle nezávislého starosty Jiřího Millera jde zatím o záměr, na kterém ale panuje v zastupitelstvu shoda. Stejně tak chce radnice ponechat i nadále vstup na koupaliště zdarma, pokračuje Miller.
1: Zatím to držíme, nevybírá se tam to volnočasový areál volně přístupný s vodní plochou. Spousta lidí si tam jde třeba přečíst knížku nebo s dětma hodně chodí na to dětské hřiště. Jsou tam workoutové prvky. Teďka se rozšířilo beach volejbalové hřiště. A chceme pro malé děti 2-3 bazénky jakoby čištěný a zbytek nechat volně.
0: Přes 80% českých poslankyň se setkává s psychickým násilím. Ukazuje to výzkum nevládní organizace Fórum 50% s pražskou kanceláří nadace Friedricha Eberta. Od loňského listopadu do letošního března se ho zúčastnilo 41 ze 67 poslankyň z různých stran a hnutí. Jde o nejčastější formu násilí, která zahrnuje například zastrašování, výhrušky nebo slovní útoky. Podle ředitelky organizace Fórum 50% Markéty Kosmotlové jde často o útoky v online prostředí.
2: Se nejedná pouze o problém České republiky. Rozdíl je v tom, že někde už se přijímají třeba ty etické kodexy, kde se třeba i uvádí to téma online prostoru, kde to platí pro poslance a poslankyně, aby vlastně ty výhrušky nerozšiřovaly nejenom při pohybu ve sněmovně, ale také na těch svých sociálních sítích.
0: V Dominikánské republice zachvátil požár hotelový rezort. Evakuovat se muselo téměř 1700 turistů. Informuje o tom agentura AP s tím, že oheň ubytovací zařízení Viva Windenham Dominicus Beach téměř zcela zničil. Podle dominikánských médií zemřela italská turistka. Komplex je oblíbený i u českých turistů. Ministerstvo zahraničí v tuto chvíli nemá informace, že by událost české občany přímo postihla.
3: Počasí.
0: Odpoledne bude přibývat oblačnosti a postupně se vyskytnou četné přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 36 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 u Chotiměři ve směru na Ústí se porouchalo vozidlo, pravý jízdní pruh je neprůjezdný. A stále dejte pozor, v Hostomicích na Teplicku na školním náměstí se srazila dvě osobní auta. A v Krásné Lípě na Děčínsku je uzavřený most ve Fibichově údolí. To byly zprávy, jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
4: Přeji vám krásný den, i když pravdou je přát krásný sluní den, tak to je trochu nošení dříví do lesa, sov do Aten, když se říkalo děvčat do Varnsdorfu, odkud jsem mimochodem přijel. Ptáte-li se kam, tak na druhý konec republiky. Když člověk plánuje speciální výlety, tedy živé vysílání, tak si říká, to bude prima, krásný den, uděláme si, no řekněme, pěknou dovolenou. Ale nikdo nikdy neplánuje počasí. Jednou mrzne, jednou prší a někdy jsou tropy. No a ty jsou právě dnes. Já pevně věřím, že chovancům, které vám budeme představovat, ty tropy nevadí. Právě naopak, že jim dělají dobře. Jsme v Papouští zoo, jsme kus za Brnem, jsme v Bošovicích. No a Papouští zoologická zahrada je vám otevřená. Ještě jednou krásný, dobrý letní den.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou.
5: Měsíc jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: ještě jednou krásný, dobrý den, příjemný den. Já doufám, že ty dnešní speciální výlety živě vysílané z Bošovic, že vás zaujmou. My jsme, je to asi tak 2-3 měsíce, skleroze mocná čarodějka, vysílali z Krokodýlí zoo v Protivíně a musím říct, bylo to úžasné. A pak jsme se dověděli, že je tu jediná papouští zoologická zahrada, nevím, jestli v České republice, možná i dál, ale to se všechno dovíme. A tak jsme zajeli 25-30 kilometrů za Brno, kdybyste chtěli se sem podívat, tak určitě musíte pak přetrpět těch posledních pár kilometrů těmi, řekněme, okreskami, tak to jsme si trošku prodrncali, ale dojeli jsme šťastně. No a jsme v papouští zoo, jejíž majitelkou, ředitelkou a hlavní duší je paní Hana Pátková, která je spolu se mnou u mikrofonu. Paní Pátková, hezký den.
1: Hezký den.
0: Všimla jste si, jak vám kolega technik tady krásně řekl, i tady paní Papoušková u mikrofonu. Jste
1: ano,
0: zvyklá?
1: No tak vzhledem k tomu, že tuto práci dělám už téměř 40 roků, pohybují se den o denně mezi papoušky, takže tady to přízvisko mě vůbec nevadí.
0: My jsme sem jeli, tady v podstatě se jedná o jakousi řadovku, do které člověk vstoupí, pak tady je rozsáhlejší areál, tak nám ho trochu popište. Kolik metrů čtverečních tady jste zabrali, kolik tady máte těch voliér? Jako, já vím, že vy jste alergické nebo alergičtí na klece, jsou to voliéry.
1: Expozice.
0: Tak ty voliéry taky ne teda, to neberete.
1: Expozice. Pro papoušky nebo pro zvířata.
0: Tak kolik jich tu máte?
1: V současné době jsou tady téměř 300 papoušků. V jednotlivých expozicích jsou vždy páry. Pokud jsou pohlavně dospělí, tak jsou to chovné páry, daří se nám odchovávat. A máme tady v současné době i spoustu odchovaných mláďat, takže návštěvníci, pokud zavítají nyní do zoo, tak vidí celé rodinky pěkně pohromadě. A celý areál vlastně se skládá ze dvou hlavních pavilonů, pak jsou solitérní expozice a ta výměra, ten rozsah papouščí zoo čítá necelých 1 hektar.
0: To je pěkná plocha, 1 hektar. Máte to tu moc pěkné, musím říct, plno zeleně, takže teď sedíme v takovém, i při tom vedru, v příjemném prostředí, tady pod slunečníkem, navíc občerstvením, s pitím pěkně, takže děkujeme. No, víte, ono to vypadá jednoduše. Mám tady, jenomže jaké byly ty začátky? Jak jste vůbec přišla na to, že zařídíte papouščí zoo?
1: Tak papouščí zoo vznikla ze soukromého chovu a vlastně, co bylo nezbytné k provozu, tak požádat Ministerstvo životního prostředí o udělení licence. Není to jednoduchá záležitost, musíte splnit celou řadu podmínek veterinárních, hygienických a tak dále, ale samozřejmě, co je důležité, je potřeba zajistit welfare zvířat.
0: To
1: je
0: pohodu
1: zvířat a to je to nejdůležitější. Když jsme vlastně začínali, bylo zde asi 100 zvířat, několik expozic a za těch 15 let, co provozujeme zoo, tak jsme vybudovali vlastně 2 pavilony a vzhledem k tomu, že návštěvníci nebo ta skladba těch návštěvníků je jednak odborná veřejnost, ale velkou část tvoří laici. Tím myslím rodiny s dětmi, malé děti a tak dále. Ti papoušci, to je všechno v pořádku, papoušci tady někteří i opakují, takže zabaví návštěvníky, ale pro ty nejmenší jsme zde museli zřídit i malý dětský koutek a vlastně museli jsme jak tak skloubit tu odbornost i s tou laickou veřejnost.
0: No vy tady máte i, tady jsem koukal nějaké kozičky nebo něco takového, ne? Alpaky,
1: tak.
0: Taky tady máte nově ty pidilami alpaky. S těmi obrovskými hlavami, co rády plivou.
1: A, no, ne, to úplně pravda, neplivou, jsou roztomilí a máme z nich radost.
0: Tam budu podívat a uvidíte, jak se rozplivou.
1: Určitě ne.
0: Víte, co je zvláštní? Tady kolega Lukáš Technik, se mu povedl, já trochu budu žalovat, tak pustil reproduktor, prostřelil tady polovinu areálu a všichni, kteří tady byli, všichni papoušci tady okamžitě se probrali. Teď je tu hrobové ticho, protože patrně, já nevím, jestli mu to dáte k úhradě potom v pondělí.
1: No, ještě si to rozmyslím.
0: Dobře. Jsme papouští zoo, posloucháte živé vysílání výletu, jsme v Bošovicích a za chvíli se budeme věnovat soutěži.

Přenosilová také přispěla do vysílání Českého rozhlasu. Naše vysílání výletu pokračuje z Bošovic, z papouští zoologické zahrady, ale nezapomněli jsme na vyhlášení soutěžní otázky. My jsme se minule ptali, kde najdeme prosklený tunel přímo pod Rybníkem, kde se můžete podívat na prostředí života pod vodou. Nápovědou bylo, že ten tunel je dlouhý 8 metrů, v hloubce 3,5 metru pod vodou. Byly dvě možnosti. Najdeme ho za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Já musím říct, že ta Třeboň vás některé zmátla, tak tam máme výlovy, máme tam, no co, samozřejmě rybářství, tam máme státní, máme tam zámek, máme tam šupinu, šupinku, kde si můžete dát nějakou tu dobrotu a máme tam cokoliv, jen ne ten podvodní tunel, ten je v obci Modrá u Velehradu. Je, kdybyste se tam chtěli jet podívat, tak je, no, Jižní Morava, okres Uherské Hradiště, ale kdo by nevěděl, kde je Velehrad třeba. Takže, kdo odpověděl správně tedy Ačkem, tak byl ve slosování o cestovní tašku. Vyhráli paní Renata Valentová, Bruntál, pan Libor Cigánek, Rohatec, pan Zdeněk Gersel, Ostrava Zábřeh, paní Jana Šmídová, Loučná nad Desnou a paní Iva Budzáková, Lunchkroun. Všem upřímně gratulujeme. No, jestli čekáte na novou soutěžní otázku, tak já vám vlastně nic teď moc neřeknu. Poslouchejte po třetím našem vstupu, protože tam se dovíte mnohem víc, jak je to s hlavní cenou za měsíc červen. No, tak, co bych dodal, snad jenom to, že připomínkou musím určitě, že vysíláme z Bošovic, z papouští zoo, to pro někoho, kdyby teď třeba přišel zrovna k rozhlasovému přijímači. A pokračujeme hudbou.

0: já jsem si to splet, tam není ještě jingle. Jo. Český rozhlas, výlety vám dělají společnost, tak já jsem se teď tady trochu zamyslel nad tou soutěžní otázkou, protože, no, nechte se překvapit po tom třetím vstupu. My tady sedíme teď s paní Hanou Pátkovou, to je vlastně hlava Papouští zoo, tady majitelka, ředitelka. Jste tady taky uklízečka, všechno možné, paní Pátková?
1: Všechno dohromady. Hmm. A tak to má být.
0: No tak to je správné, máte to všechno pod kontrolou. Kolik vás tady je? Kolik se stará o ty vaše svěřence?
1: Tak vlastně v podstatě 4 lidé, rodina, a mám tady nově šikovnou ošetřovatelku, odbornici na slovo vzatou, která určitě také se tady projeví v dnešním rozhovoru.
0: Dala
1: se mi sebou, takže spokojenost, a jsme taková rodinná firma, takže se nám v podstatě jako daří to nějakým způsobem udržet.
0: Teď, když jsme mluvili o tom množství papoušků v těch expozicích, tak samozřejmě logická otázka, jaké vzácnosti tady máte?
1: Tak vlastně papoušci a všechna zvířátka jsou rozděleny podle mezinárodní úmluvy podle skupiny jejich ohroženosti v přírodě. A my těch nejvzácnějších tady máme celkem 13 druhů. A já bych zmínila třeba ary canindy, ary červenouché, kde se třeba můžeme pochlubit.
0: Červenouché.
1: To znamená, že má červené uši, doslova.
0: Takže má boltce, tak netopíry.
1: Ne. Papoušci nemají takové radary, jako máme my. Ale mají v lebce vlastně ušní otvor a tady tyhle papoušci mají krásná červená peříčka, takové puntíky, takže ara červenouchy. A co se nám nestalo, v loňském roce jsme odchovali první mládě, mohli jsme se tak pochlubit prvoodchovem v zoo a v letošním roce odchovali 3 mláďata, takže to je jeden z největších úspěchů vlastně letošní sezóny.
0: Víte co, pro nás lajky jako vzácný, já nevím, ara hyacintový, kakadu palmový, teď bych mohl jmenovat a tak dále, Amazonian jamajský, já to mám napsané, to než bych to sypal z hlavy tohleto. Ale spíš nám řekněte třeba nějaký, teď a vyčíslete to ekonomicky, kolik stojí takový nejvzácnější papoušek, kdybychom si ho někde chtěli pořídit?
1: Tak samozřejmě ta hodnota u některých druhů, který je velice málo ve volné přírodě, tak ta hodnota je nevyčíslitelná. Ale takový ty, řekla bych, středně vzácní, kde bychom se mohli nějak ohodnotit, tak se pohybuje 200 až 400 tisíc a za to už si můžete papouška pořídit teoreticky i v domu, pokud budete mít čas.
0: Jakmile budu mít 400 tisíc volných, určitě si nepořídím papouška za 400 tisíc, protože při mé péči by papoušek minimálně odletěl. A máte tady takovou tady vzácnost za tyhle
1: máme, peníze? Máme tady několik takových vzácnějších, neříkám, že je to úplně 400 tisíc, ale ta částka třeba poloviční těch papoušků je ve volné přírodě opravdu málo. A třeba Amazonian jamajské chováme jenom my a potom Pražská zoo a je v pár chovech v lidské péči jako u soukromých chovatelů. Ale říkám, těch papoušků je celá řada, Amazonané nádherní, kubánští a daří se nám je i odchovávat.
0: Máte tady úplně i nějaké obyčejné třeba?
1: Úplně obyčejné, tady nemáte. Máme andulky, korely, takže...
0: A chodí návštěvníci a chtějí třeba odkoupit něco? Prodáváte tady taky nebo ne?
1: Určitě ty odchovy putují dále, buď do zoologických zahrad, anebo do soukromé sféry. A samozřejmě, když přijdou rodiny s dětmi, tak pro děti ta andulka je plně dostačující a splní ten účel papouška.
0: U nás svádíme boj, manželka chce psa nebo kočky, já statečně odolávám, v práci poradili, tak si pořiďte papouška. Já říkám, já vím, to bude na 80 let, to ještě, aby se někde dědil. Navíc je pravda, že když se nudí, že se oškubou?
1: Může se také stát, nebo při změně majitele, nebo když mu ten majitel odjede na dovolenou, jsou druhy, které jsou takhle velice konzervativní a tu samotu nebo to odloučení od toho majitele nesou velice těžko.
0: Škubou se vám papoušci?
1: Někteří ano.
0: A musíte jim chystat nějaký zábavný program?
1: Určitě to je nezbytnost připravit jim jednotlivé expozice se spoustou dřeva na oku, s hračky jim vyrábíme.
0: Ano, to všimně si budu dělat před tebou kotrmelce teď. teďko. Tak, jako.
1: Takže opravdu je to velice
0: důležité.
1: A můžete
0: třeba, můžete jít do té voliéry, do té expozice a třeba si ho vzít na rameno a říkat si Frantiku, tak co, jak se máš a tak.
1: Takhle to nefunguje, ty papoušci jsou divocí, věnují se sami sobě, ten pár, takže to není možné, ale vstupujeme tam při úpravě a čištění expozic není problém.
0: Tak já vás, paní Pátková, nechám odpočinout, paní Papoušková.
1: Děkuji.
0: Přemýšlím, kde byli papoušci. Kde byli, já vím, že režisér Papoušek, to bych věděl Homolkovi, ale jinak si nespomenu. Ale určitě nenecháme odpočinout za chvíli vaši paní ošetřovatelku. Tak vám děkuju, no a posloucháte Výlety, připomínám.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Motýly, skupina Mandraže v Českém rozhlase ve výletech, které vysíláme dnes živě i v těch vedrech, ale je nám tady docela příjemně, jenom ptáci, papoušci spí, oni se rozhodli, že prostě nevydají hlásek, ale já budu mít hlásek i pro vás. Teď tady v tuhle chvíli hlásek ošetřovatelky paní Elišky Škaloudové. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vás paní Pátková hrozně vychválila, tak jako jste tady asi, musím říct, hodně vysoko na tom žebříčku.
1: Tak myslím si, že to bude hlavně proto, protože doteď zastávala tu funkci i moji vlastně jenom Hanka, moje vedoucí, že tak asi je ráda, že ji aspoň někdo
0: zbavila
1: pomůže.
0: Zbavila se práce, tak proto, to je jasné. No, jak vůbec vypadá taková každodenní péče a tady o všechny ty vaše chovance?
1: Tak jako ošetřovatel především se staráte o to, aby byli všichni vlastně v pořádku, takže ta kontrola a potom, když se ráno přijde, tak se samozřejmě nachystá krmivo, jde se krmit, přitom ta kontrola probíhá. A potom už, když je čas navíc, tak čištění, uklízení, vychystávání bydel a podobně.
0: Říkáte kontrola, to znamená optická, jenom když jim dáváte to krmení nebo přiletí a vy si ho nějak pohladíte, zjistíte, že je v pohodě. Můžete vůbec ladit chovance?
1: Úplně ne, protože jak už Hanka zmiňovala, tak vlastně jako v těch moderních zoologických zahradách jde o bezkontaktní chov. Ať jsou to savci, ptáci, je to jedno, protože vlastně ti ptáci teda u nás, tak ti, co vlastně nejsou odchovaní člověkem nebo nejsou zvyklí na ten kontakt s člověkem, tak jsou potom lepší do toho páru, lepší do chovu.
0: Když jsme byli v Králové dvorské zoo, tak paní ředitelka tehdy, ještě paní Dana Holečková, tak říkala, já to nemám ráda, protože on i ten tygr by si na vás zvykl, ale ošetřovatel pak odejde, přijde jiný a on je ve stresu a hledá toho svého kamaráda. Papoušek by taky k vám takhle přilnul a pak by to špatně dopadlo, kdybyste odešla?
1: No, kdyby byl třeba sám, tak by se tak mohlo stát, ale jak už zase Hanka zmiňovala, tak vlastně, když jsou v tom páru, tak se opravdu starají hlavně o sebe a my jsme takový, řekla bych, nutné zlo.
0: Nutné krmící
1: protože,
0: zlo.
1: Protože ano, ano, my jsme pro ně dobří, že je nakrmíme, ale samozřejmě třeba, když hnízdí, tak to určitě byste viděl, přiletí prostě samec, samice a vyhání vás, protože se to hlídají a to je správně.
0: Kdybyste jim vlezla do hnízda třeba.
1: Jo, jo, někteří by mohli být agresivní klidně.
0: Co v těch vedrech potřebují vaši chovanci?
1: Tak v těch vedrech my pro ně máme třeba připravené sprchy, takže jim můžeme dopřát vlastně takové příjemné schlazení. Potom samozřejmě mají možnost vždycky si zaletět do vnitřní ubikace, kde se můžou schovat před tady tím přímým sluncem, ale tady v zoologické sama jsem se tomu divila, je strašně moc zeleně a to nejen pro návštěvníky, jako co můžou vidět tady, ale i u papoušku, že to vydrží některé stromy třeba neoždíbaly.
0: No, když vlastně jsme to takhle procházeli, tak oni se i koupou v nějakých těch, tak jako na páječka nebo krmítko, nebo co to je?
1: Můžou, třeba ti drobnější papoušci, tak můžou využít vlastně zdroje s vodou, ale ti větší papoušci, tak mají to velice rádi, když jim pustíme ty sprchy.
0: Teď mi řeknete, teď je vedro, dobře, to se nějak přežije, ale co když jsou pak mrazy, tak co tady vlastně máte? Je tady vůbec ta zahrada otevřená v zimě?
1: Tak v zimním období je zahrada zavřena, protože vlastně většina papoušků nese nebo můžeme využít třeba, když jsou jako když je bod mrazu anebo pod nulou, tak by museli být opravdu zavření anebo maximálně pro krátký výlet, když potřebujeme zajít dovnitř nebo tak, ale jinak když budou stupně nad nulou, dá se na chvíli vypustit, ale jak jsem říká, v té zimě je zahrada zavřená, takže...
0: A jim topíte?
1: A samozřejmě.
0: Aby byli... A jsou spokojeni nebo se derou ven?
1: Já si myslím, že spokojení.
0: Tam mají pohodičku. Tak, to, kdyby se nám taky podařilo, víte, na zimu
1: ví,
0: pěkně zazimovat, tam nevylezá,
1: to
0: byla nádhera. Tak to byla paní Eliška Škaloudová, chovatelka, ošetřovatelka. No, my se pak zaměříme na různé zajímavosti. Já tady mám dokonce návštěvníky televizáky, prozradím, kteří chovají jednak majské mývalý kočky, si to říkám dobře. Já vám představím za chvíli, já myslím, že čas si zase zahrát. Výlety živě z Bošovic z papouští zoologické zahrady. Редактор

0: Možná čekáte novou soutěžní otázku, ale když se podíváte do kalendáře, konec června se blíží, prázdniny jsou na dohled. No, my už teď trochu bilancujeme, chystáme všechno na letní měsíce. Sice vám už v našich klasických výletech do prázdnin soutěž nenabídneme, ale od pondělí 29. června do konce srpna budeme soutěžit, až se z toho bude, jak se říká, točit hlava. Každý všední den od pondělí do pátku budeme stejně jako v loni navštěvovat naše zámky. Uslyšíte zajímavé rozhovory, reportáže a hlavně soutěž o pěkné ceny. A klasické víkendové výlety opět jako v loni nahradí na dva měsíce prázdnin zámecké léto. Tak jak už jsem říkal, spolu se budeme scházet ve všední dny, těším se na to, v 9.45, takže do mobilu si dejte naše číslo 731 800 900, ať jste připraveni, až to vypukne. Takže v pondělí 29. června v 9.45. No, o co hrajeme celý měsíc, to jsem taky možná zapomněl říct, o výletnický batoh s reflexními prvky, v něm bude flísová deka, sluneční brýle, ponožky a lulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak, a já jsem už představil televizní kolegy Martina a Luci, já vás zdravím, dobrý den.
1: Ano, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: No, vy prý jste tady, jak se říká, pečení, vaření. Dnes tedy pečení i vaření, ale jinak prý jste tady každou chvíli, tak co vás sem láká?
1: Ano, bydlíme nedaleko odtud, v Šaraticích.
0: To máte dobré. To. My jsme jeli přes Šaratice a říkám, tady se z toho. A musím říct, při té dopravě skoro. Pardon, to bylo trochu, ano, jak říká náš kamarád, negustovní.
1: Máme rádi papoušky, takže jsme tady, tak jak říkáte, pečení, vaření i v létě, i v zimě.
0: Kolik jich máte, těch papoušků?
1: Nyní něco přes 60.
0: A jinak tady vaše, a teď já nevím, abych nešlápl vedle přítelkyně, manželka, kolegyně, kamarádka, to je jedno,
1: Lucie,
0: ta chová mývalý, jak se jmenují ty kočky?
2: Majské mývalý.
0: Myslím se, když není co zrovna pojídle, když není miska plná, tak si uloví papouška, ne?
2: Ne, neuloví si papouška. Oni se jich dokonce bojí, těch papoušků, těch větších.
0: A možná... kamarádi spolu taky?
2: Nekamarádi spolu. Ne. Ta kočka, pokud jí to vadí, že pustíme ty papoušky v obyváku, tak ona se vlastně jako zbalí a jde si lehnout někam do klidu.
0: Takže teď i v tom vedru jste prostě přišli se podívat, to je moc dobře. Kolikrát za ten rok třeba zajdete?
2: Nevím, myslím si, že tak...
1: Dvakrát měsíčně.
2: No, každý druhý víkend určitě.
0: Takže ať se vám tady líbí, klidně posaďte, podívejte se na to vysílání. No a já se opět vrátím k paní Haně Pátkové. Já jsem slyšel, že prý vy tady máte uvítací výbor, když přijdete do areálu.
3: Uvítací výbor určitě, protože když sem třeba vtrhne tlupa malých dětí, tak to je pěkný rodeo, nejvíc reagují velké druhy aru, mají nádherný hlas, takže to dopadne někdy tak, že si i ty dětičky zacpávají uši, ale i dospěláci někdy.
0: My jsme slyšeli, když tady kolega prostřelil trochu zvukem váš areál, co dovedou.
3: Přesně
0: to jsme
3: tak.
0: Neslyšeli pěkně dlouho vlastního slova. Máte tu mluvícího papouška?
3: Ano, máme. Asi před 10 lety byla obdarována nechtěným papouškem kakadu, jmenuje se Kvído a vlastně tady dělá radost nejen nám, ale i návštěvníkům. Umí pár slovíček, takže je to určitě zpestření pro všechny, kteří sem zavítají a každé ráno, když ho krmíme, tak nás pozdraví, řekne ahoj kakadu, takže je to milé.
0: Víte co, já si umím představit, my jsme vysílali kdysi z nějaké záchranné stanice pro zvířata, tam byl mluvící, a teď nevím, havran, krkavec, něco takového, ten se nakecal, jakmile se rozsvítila červená, okamžitě zmlknul a hodinu byl sticha, zhasla červená a začal na novo. Já jsem se pojistil, protože je mi jasné, že váš ahoj nebude fungovat, tak jsem si natočil asi, musím říct, z Facebooku nejslavnějšího českého mluvícího papouška, jmenuje se Bertík, má ho paní Iva, no teď jméno jsem zapomněl, omlouvám se, ale já jsem si ho tady natočil na mobil, tak já doufám, že to, když to tady dám k mikrofonu, že bude slyšet, jaký je to kecálista.
4: Kovec kecálej, telefon. Haló, haló. Jo, děkuju. No pojď se, neříkáš, ne?
5: Neříkám.
4: No pojď se.
5: To víš, že jo.
4: Tam píská, ale dneska nežadu popeláři.
5: Dneska ne, že ji popelá.
0: Ano, to musím říct, to je Bertík a teda ten je neuvěřitelný, on je zaměřený na popeláře, takže kdykoliv přijdou popeláři, ne, není čtvrtek, nepřijdou popeláři a jednou manželka se mohla uchechtat, protože on napodobil paní Ivu, jak telefonovala, ale úplně sakum prásk se vším. Co to říkal tenkrát všechno?
6: Já už si to nepamatuju nějak, jak to, že nemůžu přijít a proč můžu přijít a jak si to představujete a takhle pořád mluvil.
0: To bylo i s tím halo, tady to bylo taky, ale i s tím zvoněním třeba, jo, takže tady musíte ještě, tady máte ještě rezervu trošku. To
3: tady zapracujeme.
0: To budete muset zapracovat. Nějakou zajímavost napadne vás ještě tady ze zahrady?
3: Tak určitě takový lákadlo, jednak je tento kakadu a pak samozřejmě ty největší papoušci, pestrobarevní a rové, ty prostě zaujmou na první dobrou a hned v jejich blízkosti máme úplně ty pidi papoušky, papoušičky, kteří jsou zase takový jenom jednobarevní zelení, takže to je takové lákadlo.
0: Ten areál je nádherný, já musím říct, mně se nejvíc líbí, jak je to všechno prorostlé tou zelení, jak to působí uklidňujícím dojmem v tom dnešním uspěchaném světě. Tak, paní Pátková, ještě se nebudeme loučit, kolik to máme, 13 hodin 47 minut, tak ještě si dáme písničku, no a pak to tady, jak se říká, dorazíme.
7: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Mně bude skoro líto, že ten přenos skončí, protože tady je taková příjemná atmosféra. Jsme v Papouští zoo v Bošovicích. Je tady paní Hana Pátková, je tady stále s námi paní Eliška Škaludová. Martin, Lucie zůstali tady s námi taky, takže určitě taky milovníci papoušků, koček mývalých. Takže myslím si, že tady asi si budeme dobře rozumět i po tom přenosu. No já myslím, že přijeďte, kdybychom teď chtěli pozvat celé prázdniny. Já myslím, že tady budete v pohotovosti. Žádná dovolená.
1: Žádná dovolená, je otevřeno každý den, nemáme zavírací den, takže jsme tady k dispozici návštěvníkům.
0: Kdy jezdíte na dovolenou?
1: Nikdy.
0: Nikdy?
1: Já mám dovolenou tady. Vemte si takové krásné prostředí, spousta zeleně, tak se cítím ale jak na dovolené.
0: Ale třeba taky miluju rozhlas, ale že bych tam trávil dovolenou, to taky ne teda.
1: Ale pokud Eliška svolí, tak mě propustí na pár dnů a ona tady skvěle zastane, takže nebojím se, můžu.
0: Jezdíte na exkurze někam na nějaké ptačí, já nevím, zoo jiné, nebo ve světě, nebo jsou vůbec
1: ne,
0: takové?
1: Ve světě úplně ne, ale spolupracujeme se zoologickými zahradami tady v Česku. Teď jsme zrovna dávali Klokánka do zoo, do Hodonína, zase od nich máme lamy, takže ta spolupráce funguje i s papoušky.
0: Teď jsem se ztratil, jste dávali Klokánka do zoo?
1: Měli jsme tady Klokánka, ale vzhledem k tomu, že nebylo tolik místa, to byl počin ještě bývalého manažera, takže jsme Klokánka darovali do zoo a je mu tam krásně, má tam dvě holky. A za to jsme získali dvě příjemné lamy nebo lamáky.
0: To jsou ty plivačky, jak jste říkali.
1: Nejsou plivačky.
0: Jo, počkejte, až to přijde.
1: Ale jsou rozkošný, jak nám jezdí třeba i děti z kociánky, prostě postižený děti. A právě ty lamy alpaky jsou ta zvířátka, se kterými lze spolupracovat. Ty děti si je mohou pohladit, chceme naučit na ohlávku. A vlastně to bude taková nějaká zajímavost do budoucna pro malé návštěvníky.
0: Máte nějaké plány na rozšíření nebo že byste chtěli získat nějakého nedostupného jedince?
1: Tak určitě bychom chtěli ary hyacintové, které svou délkou jsou největší papoušci, mají krásné zbarvení, ale jsou to i malé počiny. Máme tady ještě několik expozic, které bychom chtěli vybavit, rozšířit chov kakadu, takže uvidíme.
0: Slyšíte, co to je? Já myslím, že někde hoří nejspíš, jak je sucho, ale to je signál pro nás, abychom skončili, protože náš čas vypršel, dohrajeme, zprávy nás čekají. No a vám samozřejmě přejeme, aby to tady fungovalo. Zveme posluchače Českého rozhlasu všech regionů, aby se přijeli podívat. Takže paní Pátková, moc děkujeme za milé přijetí. Jestli dovolíte, ještě chvíli posedíme, abychom si načerpali tuhle energii a odvezli si ji domů.
1: Určitě děkujeme za návštěvu.
0: Já děkuji všem, kteří tady byli s námi, děkuji i za technické zabezpečení. A zdravím do Karlína taky, kde je ten hlavní vysílací štáb, od kterého se to pak odděluje do všech regionálních stanic. Mějte se moc pěkně, od mikrofonu vás zdraví Pavel Kudrna, soutěžní otázku nemáme, výletnický batoh, o tom jsem mluvil, takže zítra, co jsem dnes neřekl po 13. hodině, dopovím. Ještě jednou hezký den.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Česko zažívá nejteplejší den týdne. Odpoledne hrozí silné bouřky. V chomutovském zooparku začaly opravy výběhu zubrů. Výtravě dnes začíná letní scéna libereckého divadla FX Šaldy. Dnes čekejte oblačno a během odpoledne přehánky až bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 36 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Teploty v Česku dnes vystoupají až na 36 stupňů Celsia. Podle meteorologů půjde o nejteplejší den týdne. Kvůli vysoké vlhkosti vzduchu bude navíc dusno. Tropické počasí může lidem způsobit vážné zdravotní komplikace, zejména chronicky nemocným a seniorům.
2: Lékaři nejčastěji ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší taky nevolnosti a kolapsy z horka, říká mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bótová.
3: Často jsou to seniori, kteří ale málo pijí, v důsledku toho jsou pak dehydratovaní, spaví a malátní. V takovém stavu mohou upadnout.
2: Odpoledne se pak k vedrům přidají i silné bouřky a vítr, a to hlavně v Čechách, varuje meteorolog Štefan Hanžák.
4: Nárazy větru můžou dosahovat 75 km v hodině a můžou se objevit i kroupy.
2: Bouřky v Čechách hrozí i zítra, to už ale teploty mírně klesnou. Lucie Machartová, Český rozhlas.
1: V zooparku v Chomutově začala rekonstrukce.

0: konstrukce výběhu zubrů evropských. Celkové náklady na opravy vedení města vyčíslilo na 7 milionů korun. Zvířata jsou podle náměstka primátora Martina Bociana z hnutí Nový Sever dočasně umístěná v jiném výběhu. Lidé dnes můžou zavítat na víkendovou letní scénu libereckého divadla FX Šaldy, a to v Jítravském dvorci. Soubory po skončení sezóny zahrají některé inscenace z divadelního repertoáru Pod širým nebem. Letní scéna se koná tento i příští víkend. Lidé uvidí baletní představení, operu i činoherní inscenaci.
1: Návštěvníci dnes uvidí baletní představení Proměny. Členové dětského operního studia zaspívají upravenou kantátu Bohoslava Martinů Otvírání studánek. Zazní i kantáta Karmína Burana ve spolupráci s dětským sborem Severáček. Příští víkend pak návštěvníky čeká činoherní balada o zbojníkovi. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
0: Izrael pokračuje s útoky na Libanon. Děje se to navzdory příměří, které v pátek Izrael uzavřel s militantním hnutím Hizballáh. Dnešní údery na jihu země nepřežilo nejméně 10 lidí. To komplikuje i mírové rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem. Americký viceprezident J.D. Vance kvůli tomu zrušil účast na jednáních ve Švýcarsku, kde se má rozhodnout o finálním znění americko-íránské mírové dohody.
2: Počasí.
0: Odpoledne bude přibývat oblačnosti a postupně se vyskytnou četné přehánky nebo bouřky. K večeru budou ale ustávat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 32 až 36 stupni. Varování před vysokými teplotami pro dnešek meteorologové zesílili na druhý stupeň. V platnosti je také výstraha před bouřkami.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústí nad Labem město je uzavřená Baráčnická ulice kvůli stavebním pracem a ve Šluknově je kvůli opravě mostu uzavřená ulice Ostrovní mezi křižovatkami ulic Zejerova a Ševčíkova.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Sever.
3: Dobré odpoledne vám všem přeje Eva Bucharová a tuto hodinku pro vás Český rozhlas Sever vysílá z Ústí nad Labem, z letiště, z akce, která se jmenuje Den integrovaného záchranného systému. No a vy, kteří jste nedorazili, tak vůbec nelitujte, protože my vám atmosféru této úžasné akce zprostředkujeme v téhleté hodince. Budeme se bavit se záchranáři, prostě se všemi, kteří dorazili, policisté, letci, vojáci, a nebo za malou chvíli už člověk, který přijel s dronem. A jak dron zapadá do integrovaného záchranného systému, na to si počkejte při písničkách.
2: Český rozhlas Sever.

0: Dobré sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Sever. My pro vás v téhle hodince vysíláme živě z Ústí nad Labem z letiště z akce nazvané Den integrovaného záchranného systému. No a pro ty z vás, kteří v tom vedru na letiště nedorazili, tak zprostředkujeme tu atmosféru právě v té následující hodince. Je tady spousta nejenom návštěvníků, ale spousta zajímavých hostů, kteří právě přijeli předvést své dovednosti, svá zařízení, své stroje a my jsme si některé z těchto vystavovatelů a z těchto účastníků pozvali sem do venkovního studia. A tím prvním hostem je pan Ladislav Grajcar. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Ze společnosti German Copters a vy jste přijeli z Drážďan, jste říkal.
1: Ano.
0: Vy jste přijel z Drážďan, přivezli jste drony. Jak zapadají drony do integrovaného záchranného systému? Do téhle chvíle to pro mě byla jenom hračka pro mojeho vnoučka.
1: Jasný, chápu. Ale náš dron umí hodně věcí, protože vlastně může transportovat léky, interní poštu, laboratorní vzorky, komponenty a náhradní díly, dokumenty a urgentní zásilky. A právě proto je tento stroj tak univerzální a unikátní. V našem, jak se říká, oboru jsme se teď specializovali na to, abychom mohli transportovat lékařské vzorky.
0: No, já jsem to prozradila. Krev.
1: Krev. Nejenom krev. Nejenom krev.
0: Ten dron, pojďme ho změřit. Jak je ten dron velký? My tady máme fotografie, ale tak popište takhle třeba ve srovnání třeba s lidskou postavou.
1: S lidskou postavou je to ve srovnání asi tak, že když máte rozpětí
0: křídel,
1: rukou, křídel, tak to dělá 240 cm. A když se postavíte a máte 290 cm, tak to už je taky velká míra, že?
0: Takže to není žádný droník, jak ho znám já, ale to je pořádný stroj. A když tento dron přepravuje nějaké vzorky z místa A do místa B, tak jak to funguje? Vy ho od někud pilotujete se země?
1: Ano, a sice tento dron létá autonomně, ale řídící středisko leží neboli je umístěno do Chorvatska, neboli sedí v Chorvatsku, tam sedí řídící a řídí
0: kapitán.
1: Tento stroj. Ano, přesně tak. Je to v podstatě tak, že každá nemocnice, neboli každý lékař, nebo každý zákazník, který s námi bude spolupracovat, dostane QR kód. Ten se načipuje do toho dronu. Přendá se prakticky, ten řídící ho pošle do toho stroje a ten už letí podle toho jeho navádění a přistane přesně tam, na QR kódu, takže on ví, kde má přistát a jaký zákaz.
0: Takže jestli jsem to dobře pochopila, tak ten dron letí jakoby, když to řeknu laicky, jako autopilotem?
1: Ano, ano, to jste pochopila velmi správně a je to opravdu teďkon taková unikátní, inovativní a velmi, velmi zajímavá záležitost pro všechny. My už oblétáme prakticky 7 nemocnic, 7 až 8 teďkon, tuším, že máme teďkon 8 otevřenou a chceme samozřejmě naše služby nabídnout i České republice, protože létáme doposavat jenom v Německu.
0: Pojďme si říct pár čísel, například jakou rychlostí takový tento váš stroj, se mi chce říct, tento váš dron
1: ano,
0: letí.
1: Ano, ano. Tak tenhle stroj uletí 100 km, takže když si představíte bod Drážďany, tak 100 km
0: okolí
1: Drážďan.
0: A jak rychle?
1: 80-kilometrovou rychlostí.
0: A máte třeba nějaký limit, kolik on toho vlastně unese?
1: Ano, ten stroj samotný váží 18 kg.
0: To není moc.
1: Není to moc, je to lehký materiál, že ho aby... A unese 3 kg. Do posavat. Teď jsme ve vývoji a chceme vyvinout stroj, který unese až 40 kg. abychom mohli rozvážet prakticky třeba i těžší náhradní díly nebo jiné zásilky, které váží víc než 3 kila. Ano. Jinak to má 3 simky prakticky, ten stroj, který jedna teda chorvatská, jedna švýcarská, jedna německá. Ty jsou sloučeny a podle toho, v jakém kraji tento dron lítá, tak odtamtud vlastně je řízen z Chorvatska, ze Švýcarska.
0: I takovéhle záležitosti tady můžete prožít a vidět dneska na dni integrovaného záchranného systému v Ústí nad Labem. A naším hostem ve vysílání byl taky chvilinku Ladislav Grajcar z firmy German Copters. Takže hodně úspěchů ve vaší práci vám přeju a děkuju, že jste byl s náma ve vysílání.
1: My vám moc krát děkujeme za pozvání a těšíme se třeba někdy jindy. Děkuji. Děkuji vám i posluchačům. Naschle.

0: Krásnou sobotu. Český rozhlas Sever pro vás vysílá v téhle hodince živě z Ústí nad Labem z letiště z akce s názvem Den integrovaného záchranného systému. Nám se tady u našeho venkovního studia střídají hosté, účastníci, kteří přijeli říci třeba něco zajímavého našim návštěvníkům. A naším dalším hostem je paní Iveta Nováková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Z společnosti Pro Medicus.
1: Ano.
0: Jste z Ústí nad Labem.
1: Ano.
0: Tak a vy tady máte taky svůj stán,
1: ano.
0: Kde vlastně vysvětlujete o domácí péči. Tak co to vlastně znamená, co vy vlastně přesně konkrétně děláte?
1: My děláme, domácí péče dělá pouze zdravotní péči, která je hrazená ze zdravotního pojištění. A nabízíme našim pacientům všechnu zdravotní péči, kterou doma můžou mít, aby nemuseli být v nemocnicích nebo v sociálních zařízeních. To je od podávání léků přes aplikaci injekcí, inzulínu, až po nějaký náročnější výkony, jako je pacient třeba s domácí umělou plicní ventilací.
0: A to je pro pacienty třeba starší nebo jakéhokoliv věku?
1: Jakéhokoliv věku můžeme ošetřovat od 4 let, takže i dětičky.
0: Jaký je o vaší služby zájem?
1: Myslím si, že zájem o domácí péči všeobecně je velký zájem, protože ty lidi můžou být doma. Je to menší psychická zátěž pro toho člověka, když může být doma.
0: Tak to v každém případě. Pojďme se podívat do vašich řad, kdo u vás pracuje a může pracovat. Co takový pracovník pro Medicusu musí vlastně splňovat za podmínky?
1: Je to každá všeobecná sestra. Musí to být všeobecná sestra, středoškolským vzděláním, dneska už vysokoškolským.
0: A kolik takových kolegyň máte v Pro Medicusu? Nebo i kolegů?
1: I kolegů. Máme 2 zdravotní bratry a jinak mám v kolektivu 30 sester.
0: Stačí to?
1: Akorát.
0: Jsem si říkala, jestli třeba se vám nedostává, jestli neuděláme nějaký nábor malý. Tak vy sídlíte v Ústí nad Labem.
1: Ano.
0: A jak se s vámi případní zájemce o tu péči spojí?
1: Spojí se s námi na webových stránkách anebo telefonicky, proto jsme i tady, aby jsme dělali reklamu, aby o nás širší povědomí mělo bylo mezi lidmi. Takže proto jsme takhle, ale samozřejmě spolupracujeme hlavně s lékaři, takže ty lékaři o nás prostě vědí.
0: Takže, jestli tomu dobře rozumím, lékař může upozornit pacienta na tuto možnou službu, aby mu ulehčil vlastně ty jeho problémy, aby nemusel tamhle dojíždět, tamhle se lehat do nemocnice a podobně.
1: Ano, ano.
0: A funguje
1: lékař,
0: to dobře?
1: Ano, ten lékař mu vlastně tu službu nabídne, protože ten lékař ji musí jakoby ordinovat.
0: Aha, aha.
1: Protože je to zdarma ze zdravotního pojištění placené, tak to ten lékař musí indikovat. Takže ten pacient se musí dostavit k lékaři a ten lékař zjistí, že tam něco doma nefunguje a že je potřeba tomu pacientovi pomoct. A potom zvedne telefon, informuje nás o té péči a já vyšlu tu sestru k pacientovi domů.
0: A kdyby ten pacient nebo ten člověk zavolal přímo k vám do Pro Medicusu, tak vy ho ale pak stejně odkážete na lékaře.
1: A nebo se spojím s tím lékařem. A nebo
0: se sama
1: spojíte. Můžu mu samozřejmě pomoct a spojím se s tím lékařem sama. Domluvíme to.
0: No a jaký vy máte ten akční rádius, kde vy všude jezdíte?
1: Celý Ústecký kraj. Celý Ústecký kraj, od Zubrnic přes Třekovskou stranu.
0: Ústecký okres nebo kraj?
1: Okres, pardon.
0: To jsem si říkala, že byste jezdili až do Klášterce nad Ohří, to se mi nezdálo. Ústecko. No tak, co vám máme popřát, co vy potřebujete do budoucna? Nějaké to od nás pozitivní přání pro vás? Mimo toho pevného zdraví samozřejmě.
1: No, aby jsme udrželi ten kolektiv v tom počtu, jaký máme, aby jsme těm pacientům mohli každodenně takhle pomoct, protože my ošetříme v průměru 500 až 550 pacientů.
0: Za jak dlouho?
1: Měsíčně.
0: Měsíčně. Tak taková je práce firmy Pro Medicus, jak nám ji vysvětlila Iveta Nováková, která je taky na dni integrovaného záchranného systému v Ústí nad Labem. Tak děkujeme, že jste byla s náma chvilinku ve vysílání, ať se vám daří, mějte se
1: hezky.
0: Děkuju
1: a děkuju za pozvání.

0: Český rozhlas Sever pro vás v téhle hodince vysílá živě z Ústí nad Labem, z letiště, z akce s názvem Den integrovaného záchranného systému. A my tady u našeho venkovního studia máme všelaké zajímavé hosty, se kterými se tady taky můžete potkat. Teď je to Oldřich Kassel, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A u jeho jména je napsáno Vize nula od kooperativy.
1: Ano.
0: Pojďme to rozebrat. Vize nula.
1: Je to tak. Ona je to vlastně platforma Vize nula, správný celý název. A my máme za úkol, vlastně máme to přímo i v tom názvu, vlastně snižovat nehodovost víceméně k nule. To znamená, jsme taková skupina, která dělá všecko pro to, aby byla menší nehodovost, aby se lidem nic nestávalo. Spolupracujeme s ministerstvem dopravy, s policií, třeba i s BESIPem. A je to právě o tom, že toho prevenčního programu je sice někde dost, ale málo kdy to třeba dělají vyloženě odborníci, což zrovna myslím, že my jsme.
0: No, to jste hezky vyjmenoval a teď budeme po vás chtít hezky pár bodíků takhle. Co tedy konkrétně děláte, aby nehodovost byla na nule? Od toho teda Vize nula, už jsme to pochopili.
1: Ono je přesně tak. Ono to je něco jako i třeba jako celosvětová jakoby Vize nula je to taková, je takové společenství, které má za úkol opravdu mít jenom tu vizi a uklidnit tu dopravu, sklidnit veškeré emoce, spojit vícero faktorů dohromady, to znamená opravdu jako vymýšlíme projekty. Dneska tady na tom krásném dni IZS, co jsme tady v Ústí nad Labem, tak jsme sebou vzali virtuální realitu, je to více takové jako nehoda na nečisto a opravdu ty lidi můžou prožít a zažít, že si opravdu vezmou na hlavu virtuální brýle. V tom jsou nahrané dopravní situace, které vlastně jsou ty nebezpečné, které se stávají. Ten člověk to dokáže prožít a výsledek je takový, že ty brýle sundá a ten mozek má, hele, teď jsem to prožil, takže bylo to fajn, přežil jsem.
0: Ale už to nechci prožít po druhé.
1: Už to nechci prožít po druhé a i když se náhodou to vyhodnotí špatně, tak vlastně celý ten projekt je o tom, že v těch brýlích se rovnou udělá takové jako vyhodnocení, ten člověk si to uvědomí a třeba to je jeden z projektů, který tady ukazujeme lidem a jsme za to moc rádi.
0: A máte zjištěno, vypozorováno, nebo to prostě víte z praxe, jaká je ta největší chyba toho našeho řidiče? Kde je ten nejčastější problém? Je to tak zjištěno už?
1: Je to, ono jich je víc, takzvaný zakopaný pes v tom a na přední příčkách vždycky je nepozornost, vždycky je spěch, vždycky je rychlost, poslední dobou přibývá agresivita, neskušenost, to znamená, ono to nejde dát do jednoho celku, jako co je zrovna to špatně. Máme alkohol, máme únavu, máme úplně všechno, ale asi na ty přední místa bych dal tu nepozornost.
0: A já taky. Já prostě bych chtěla, aby ten řidič, když mě veze, tak aby se plně soustředil na to, co je kolem sebe, na tu situaci a ne pořád něco vyprávěl a koukal se přitom na mě. Já vždycky říkám, dívej se dopředu.
1: No jasně, to vidíme.
0: Mám ráda, když se dívá na mě.
1: Vidíme to pořád, protože třeba někdy dáváme sledu, jezdíme třeba i s policií a koukáme vlastně do kabin těch řidičů a tam se děje takových věcí, to skoro nikdo nechce ani vidět.
0: A diskotéka na plné pecky.
1: A máme tam telefony a máme tam knihy u kamionů, bohužel to jsou někdy i nesledování, vícero věcí najednou a vlastně proti tomu bojujem.
0: Tak to byl Oldřich Kassel z Vize nula taky, který je dnes na dni integrovaného záchranného systému v Ústí nad Labem, takže zdar vaší práci a ať je nehodovost na nule, tak se s váma loučím tímto.
1: Já moc děkuju a přeju si to také. Hezký den.

0: Český rozhlas Sever pro vás v téhle hodince vysílá živě z Ústí nad Labem z letiště, kde probíhá den integrovaného záchranného systému a u našeho venkovního studia už usedl další host, Lenka Tausigová-Kocmanová. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne všem.
0: Taky krajská zdravotní tady má svoje stanoviště, svůj stan, tak co se u vás na návštěvě dozvíme?
1: Přesně, na této velké akci samozřejmě nemůže krajská zdravotní chybět. U nás vyšetřujeme nebo provádíme různá vyšetření. Jsou to vyšetření kožních znamínek, ultrazvuk štítné žlázy, měření tlaku, glykémie. Potom tady máme naše nutričky, nutriční poradenství, kteří měří BMI a tak nějak konzultují všechno. A samozřejmě v neposlední řadě tady máme také vstup do registru dárců kostní dřeně a dárců krve. Takže budeme rádi, když mladí lidi přijdou i k nám.
0: Já jsem viděla, jak tam měří tlak u vás a berou krev a vyšetřují štítnou žlázu. To bylo na samém začátku toho dne integrovaného záchranného systému, ale tady je spousta lidí a opravdu mají zájem vědět, jestli je jejich štítná žláza v pořádku a jestli jejich krevní tlak je v pořádku.
1: Budete se divit, ale ten zájem je, protože samozřejmě lidi běžně tohle vyšetření vlastně nemají k dispozici. Takže když jsme na těch akcích, tak se je také využíváno hodně. A především kožní znamenka, to hodně frčí. Tam je hodně fronta.
0: Jo, a co jste si nechala vyšetřit vy dneska?
1: Tak já jenom ultrazvuk štítní žlázy, protože mě to zajímalo, protože na tomhle vyšetření jsem ještě nikdy nebyla. Jinak nic, já se cítím dobře.
0: Jo, tak to je v pořádku. Co tedy krajská zdravotní ještě nemá, nebo co vám ještě schází, co byste ještě chtěli vylepšit? Určitě vždycky je, co ještě vlastně pro ty lidi dělat.
1: Tak my těchto preventivních akcí děláme víc. Samozřejmě tady jsme takový jako přidružený k jiný akci, je to především o integrovaném záchranném systému. My jsme takový tady takový doplněk.
0: Hosté.
1: Tak, my jsme takový hosté této akce. Ale jinak také děláme festival zdraví vždycky v Olympii jednou za rok v lednu a to je velká akce přímo naše, kde máme třeba 16 stanovišť, kde máme úplně ultrazvuky a vyšetření jater, ledvin, žaludku a takový jako opravdu jako zajímavější vyšetření. Takže tady na té akci myslím si, že úplně stačí.
0: Jak jsme na to my Češi se zdravím?
1: Ale to je jako každý, jak se o sebe stará, tak takový to zdraví má. Jo, takže je to hodně o tom, jak ten člověk se stravuje, jak prostě sportuje a jak se celkově o sebe stará, takhle nejde říct.
0: Já se zkusím zeptat jinak, tedy je to čím dál lepší s naším zdravím, anebo čím dál víc, anebo čím dál stejné?
1: Ale to bych se musela zeptat našich zdravotňáků, ale vzhledem k tomu, že na základě těch vyšetření máme nějaký jako odchyty, nějaký jako, že si zveme ty lidi dál na vyšetření podrobnější, tak nějaký záchyty tady máme. Takže jako myslím si, že když lidi k nám zamíří, tak je to dobrý potom třeba, když jim něco zjistí, dovyšetřit to dál v nemocnici, protože přece jenom jsme na louce, není to vyšetření 100%.
0: A když si vezmeme teďkon pět prstů a budeme chtít být struční a udělat pět věcí pro svoje zdraví, tak co by to třeba podle vás bylo?
1: Tak pro mě je to...
0: Tak budu počítat, jo.
1: Tak já to vemu, co dělám já, jo.
0: Jo, dobře.
1: Snažím se dobrá strava, pravidelná strava.
0: Zase strava, jo. Dobře.
1: No, pravidelná a jako zdravá.
0: Dobře.
1: Pohyb. Dostatek spánku. Pátá věc, nestresovat. Brát všechno
0: čekala,
1: tak jako v pohodě. S nadhledem.
0: Tak to byla s námi chvilinku taky ve vysílání. Lenka Tausigová-Kocmanová z krajské zdravotní, tak já vám přeju hodně zdraví a mějte se hezky.
1: Děkuji vám všem také, hezké odpoledne.
2: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Krásné sobotní odpoledne. V téhle hodince pro vás Český rozhlas vysílá živě z Ústí nad Labem, z letiště, z dne integrovaného záchranného systému. A za policii České republiky si do našeho venkovního studia sedla teď Veronika Hišplerová. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Vy tady máte několik těch stánků a je to velmi zajímavé. Já jsem tak jenom tak nakoukla, protože jsem nechtěla tam rušit děti, kteří měli velký zájem o práci policie, dostávali různé těžké otázky od vašich kolegů a za to odměny, ale teda opravdu moc hezky připravené.
1: Mm-hmm. Tak, máme tu spoustu techniky, samozřejmě od nejmenšího po největší. Přijel nám dokonce pražský Jupiter, což je vlastně velké vozidlo, říká se tomu v uvozovkách, taková pojízdná kancelář, která je v rámci bezpečnostních opatření využívaná, že tam vlastně sedí to velení. A nejenom, že tam vidějí všechno v rámci kamer, ale mohou tam vlastně vidět i jednotlivé policejní hlídky. A teď naposledy bylo vlastně tohle vozidlo využito při nemoc slavném derby Slavie Sparta, takže to mají možnost vlastně návštěvníci našeho dne poprvé vidět.
0: A tam si můžou vlézt dovnitř?
1: A hodně tam lidi lezou, protože tam je klimatizace, takže Aha. Oni rádi se tam schladí, dozví se spoustu informací a zase druhou stranou vyjdou.
0: Co ještě jste přivezli?
1: Tak, ještě jsme přivezli. Samozřejmě to byla ukázka jízdní policie. Já si myslím, že takový ty policejní koníčci a to, co vlastně všechno umějí, na co jsou cvičení, opravdu jsou to speciální koně, co všechno oni vydržejí, jakékoliv rušivé elementy, tak ty tu měli ukázku, policejní psovodi, dokonce nám přijeli policisté z útvaru rychlého nasazení, kteří už to byli loni a to, že se skočili vlastně z policejního vrtulníku, tak pro lidi bylo lákavý, protože jsou to policisté, kteří nejsou tak běžně k vidění. Samozřejmě tu máme i policisty zásahové jednotky, a z těch dalších útvarů je to cizinecká policie, oddělení informačních a komunikačních technologií. To jsou zase policisté s monitorovacím vozidlem, které jezdí na různé shromáždění, akce. Mohou vlastně díky kamerám sledovat ty davy, ty shromáždění a případně typovat i nějakého rušivého
0: elementa.
1: Já se chtěla říct elementa. Rušivého elementa právě, že v tom davu a pak následně policisté speciální pořádkové jednotky, kteří jsou tu také, tak případně tohle z toho elementa mohou eliminovat.
0: Ještě mi řekněte, jestli lidé, návštěvníci tohoto dne integrovaného systému projevují zájem o práci na policii nebo v policii. A jestli takovýhle kolegy tady máte, že řeknou, ano, mohli byste dělat třeba to. Ta ano. Možnost tady je.
1: Máme tu i vlastně stanoviště s naším náborem, kam se chodí případní zájemci ptát na možnost pracovat u policie. Tam jim naši náboráři sdělí veškeré informace, co je potřeba splnit, co je potřeba a co třeba i ta policie může nabídnout. Jsem velice ráda, že se tam hodně zastavují i mladí lidé.
0: Taky jsem si všimla.
1: Kteří ten zájem projevují, třeba byť studujou teprve na střední škole.
0: Tak děkujeme, že taky Veronika Hišplerová byla s náma dneska odpoledne chvilku ve vysílání, v živém vysílání na dni integrovaného záchranného systému a budeme se těšit brzy třeba u nás na shledanou.
1: Taky se budu těšit a hlavně se všichni opatrujte v rámci těch tropických teplot.

0: To vás vysílá živě z Ústí nad Labem, z letiště, z akce Den integrovaného záchranného systému. A my se snažíme atmosféru zprostředkovat vám, kteří jste nedorazili, a zveme si sem do našeho venkovního studia hosty, účastníky toho dne integrovaného záchranného systému. Jak se koukám na hodiny, tak asi tím posledním hostem bude Jiří Vlček. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne, dámy a pánové.
0: Jiří Vlček je ředitel územního odboru hasičského záchranného sboru v Ústí nad Labem. A já nevím, je to můj dojem, nebo ti hasiči, to hasičské téma je tady dneska, mně přijde to nejhlavnější.
1: Tak ještě jednou dobrý den. Já bohužel nebudu s váma úplně souhlasit.
0: Dobře.
1: Protože ten dojem úplně nemám. Já si myslím, že to je den IZS a armády České republiky. Sice nosnou částí vlastně integrovaného záchranného systému jsou sice hasiči.
0: Ano.
1: Nicméně i ty hasiči nejsou všemocní a my s kolegama tady ze záchranky a z policie, vězeňské služby a z armády České republiky si myslím, že to tady máme velmi v kooperaci. Ano, je pravda, že ty hasičské techniky je tady hodně, proto je
0: možná, jak jste červení, tak to působí takovým mohutným dojmem.
1: Přesně tak, ale ono nejsou tady jenom hasiči jako profesionální, jako hasičský záchranní sbor, ale jsou tady i dobrovolné jednotky obcí, které nám výrazně pomáhají, dělají tady dneska z preventivních důvodů i třeba kropení, děti dělají jim tady pěnu, takže myslím si, že ten váš dojem, že to je hodně o těch hasičích, tak jenom díky tomu, že tady je spousta techniky a spousta hasičů nejenom za HZS, ale i za dobrovolné jednotky, ale je to den všech záchranářů, takhle bych to vnímal já.
0: Co třeba jste předvedli dneska návštěvníkům z toho hasičského umění?
1: Tak začínali jsme, samozřejmě máme tady vystavené spoustu techniky, máme tady cisternovou automobilovou stříkačku, automobilový žebřík, rychlý zásahový automobil, dronové auto, měřící automobil, lezeckou skupinu. Nicméně z těch praktických ukázek jsme ukazovali vyprošťování z vlastně pacienta, který je v automobilu zaklíněn, to znamená vyprošťování z vozidla osobního. Teďkon jsem sem akorát doběh spocený od zásahu na požár vlastně auta, kdy jsme ukazovali, jakým způsobem se hasí osobní automobil, kde právě zasahoval rychlý zásahový automobil plus cisternová automobilová stříkačka. A dále z těch praktických ukázek nás čeká teď ve 3:45 ještě zásah lezecké skupiny, který budou slaňovat a budou vlastně slaňovat i s pacientem z toho automobilového žebříku.
0: Mě teď napadlo, protože je dneska opravdu velké vedro, jestli třeba hasiči jsou nějakým způsobem cvičeni na to snést ten oděv ochranný i v tom velkém vedru. Dá se to vůbec nějak natrénovat?
1: Tak samozřejmě trošku trénovaný jsme, ale to trénujeme díky fyzické přípravě, kterou máme pravidelnou na každý směně. Každý hasič musí pravidelně 2 hodiny na své směně cvičit a tak, aby jeho zdatnost byla perfektní. Další argument, který je tak, že třeba chodí kluci hodně do sauny, tak aby nějakým způsobem se snažili ten tepelný diskomfort potom, aby to tělo na něj bylo víc zvyklý. Nicméně na rovinu v těle těch teplotách, který tady takovou až 35 stupňů, tak pokud se ten hasič vlastně oblíkne do toho 3vrstvého zásahového oděvu, tak během 10-15 minut během toho zásahu vypotí 1,5 až 2 litry vody, což je opravdu extrémně moc a i kluci toho mají poměrně dost, těhle teplota.
0: Tak a já na závěr našeho povídání zdůrazním jednu velmi dobrou věc, o kterou se tady právě dneska hasiči zasloužili, a to je ta, že vy tady dneska přes den vysíláte takovou vodní mlhu a všichni k vám utíkají, protože to je neskutečná pomoc. Vlastně to tady zvládnout ve zdraví, prostě pobývat v té vodní mlze, v takovém tom jemném dešti, o který se tam stará. Já nevím, kdo to je, hasiči Liboucheck nebo někdo z tady z těch dobrovolníků to tam dělá.
1: Tak samozřejmě nejsou to jenom hasiči Libouchec, já to říkám a je to zase ve spolupráci jak hasičského záchranného sboru, tak i dobrovolných hasičů, že dovážejí a pendlují vlastně s dodávkami vody, protože ta voda je tady opravdu extrémně, nebo ta spotřeba vody je tady extrémně velká tím, že opravdu děláme tady vodní clonu, tak aby se vůbec účastníci toho dnešního dne teplého aspoň trošku schladili, ale troufnu si říct, že je to spíš kolektivní práce všech hasičů a nejenom jedné prostě jednotky. My jsme tým, my fungujeme prostě jako tým.
0: Hostem živého vysílání Českého rozhlasu Sever byl s námi chvíli i Jiří Vlček, ředitel územního odboru hasičského

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Poříční policisté začali v Ústeckém kraji se sezónními kontrolami plavidel. Výstava v Jablonecké galerii N představuje práce studentů designu. Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku slaví 5 let. Zítra čekejte oblačno a během odpoledne přeháňky až bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 35 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. S příchodem letní sezóny zahajuje poříční policie v Ústeckém kraji také kontroly vodních plavidel, rybářů a rekreantů. K dispozici má 11 člunů a modernizované zázemí v Brně v Ústí nad Labem. Letos dostala od ředitelství vodních cest nové plovoucí garáže za 47 milionů korun. Popisuje ředitel krajského poříčního oddělení Dušan Gittner.
2: Jsou vybaveny veškerým zařízením, dají se ty plavidla vevnitř servizovat. Je tam vlastně zdvihací zařízení, kde můžeme tu loď celou vyzvednout vlastně z vody, popřípadě opravit dno anebo motory.
1: Návštěvníci galerie N v Jablonci nad Nisou můžou vidět závěrečné práce studentů katedry designu fakultní textilní na Liberecké technické univerzitě. V jabloneckých ateliérech mladí umělci připravili výtvory z kovu, skla i plastu. Mezi nimi je třeba náhrdelník s egyptskými kočkami z 3D tisku nebo metalový opasek. Doplňuje jeden z autorů Lukáš Burian.
3: Mě zajímaly vlastně nějaké reflexní materiály, nažehlovací folie pomocí horkovzdušné folie připevňují na plast a ten plast se vlastně kroutí a vytváří různé organické struktury. Zapojuju do toho i kov, řetízky, všechno vznikalo tak nějak jako experimentem.
1: Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku funguje už 5 let. Provozuje ji Světluška, projekt nadačního fondu.

0: Českého rozhlasu. Půjčovna nabízí přes 110 zařízení, včetně oblíbených kamerových chlup, ale i telefonů a počítačů upravených pro lidi se zrakovým postižením. Ti si tak můžou sami zkusit, jak jim pomůcky budou vyhovovat, než si je koupí. Bývají totiž poměrně drahé. Pracovníci půjčovny už zprostředkovali více než 500 výpůjček. Ve Švýcarsku začala jednání o naplnění americko-íránského memoranda o porozumění. Vyplývá to z prohlášení švýcarského ministerstva zahraničí. To na svém webu napsalo, že v letovisku Birkenstock jsou diplomaté z několika zemí, kteří pokračují ve snahách udržet dialog. V zájmu diskrétnosti ale Švýcarsko nechce sdělit další informace. Memorandum ve středu podepsali americký prezident Donald Trump a íránský prezident Masoud Pezeškian.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra, ráno jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat a postupně se vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Později večer budou srážky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 32 až 35 stupni, na horách až 30 stupňů Celsia. Stále je v platnosti výstraha meteorologů před vysokými teplotami a bouřkami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Otvicích na Chomutovsku se na křižovatce u kulturního domu v Chomutovské ulici srazila dvě osobní auta a další nehodu máme hlášenou v Doksanech na Litoměřicku u obecního úřadu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Je pár minut po 15. hodině a na Českém rozhlasu Sever posloucháte sobotní pohodové odpoledne. A co vás v našem vysílání čeká dál? Rýžování zlata, indiánské tance a hlavně Winnetou s Old Shatterhandem. V Brně u Ústí nad Labem je dnes indiánský den Karla Máje. V této hodině se tam vypravíme, budeme si také povídat o počasí s meteorologem. Samozřejmě nevynecháme ani spoustu písniček, které nestárnou. Těšit se můžete třeba na Petra Reska nebo Vabiho Daňka. Na úvod si ale zahrajeme písničku od Karla Černucha Zrcadlo. Přeji vám i nadále tu nejlepší sobotu.
1: Pohodové odpoledne s Miroslavem Tartárkem.

0: Pomalu dohrává písnička, která nestárne, tak to byl Petr Rzek a písnička, která se jmenovala Jsi. Posloucháte Český rozhlas Sever a v našem pohodovém odpoledni zůstáváme i nadále.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Atmosféru divokého západu si dnes můžete znovu užít v ústecké části Brna. Organizátoři už po několikáté připravili indiánský den Karla Máje. Jestli se v průvodu Indiánů v čele s Vinnetouem a Old Shatterhandem objevili i padouši, uživí náš severočeský stopař Robin Rerich. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Kolem druhé se celý průvod vydal od místní základní školy. Kromě Vinnetoua a Old Shatterhanda v něm prošli i zástupci kavalérie. Dorazili až k totemu, kde vzdali poctu stvořiteli. Totem je u památníku věnovaný spisovateli Karlu Májovi, autorovi příběhu Vinnetoua. Tady celou skupinu přepadl ozbrojený padouch a dopadlo to dobře. Nikomu se nic nestalo a Vinnetou ho přesvědčil o klidu zbraní a všichni se pak přesunuli pár metrů dál k zábavnému odpolední u restaurace Srdíčko tady v Brně.
0: Jaký je program na odpoledne?
2: Tady u památníku Karla Máje a totemu je postavená malá indiánská vesnice. Je tu týpí a v autentickém oblečení severoamerických indiánů i zástupci jednak skupiny Pšito Ojaté z Plzně a také skupiny Rose Hills, Růžové u Děčína. Mají sebou i několik koní. Zájemci, především děti, si tu můžou vyzkoušet rýžování zlata, opeřeným šípem trefit čtyři malé terče nebo takovou textilní koulí trefit a sestřelit bizony. A bude tu ukázka indiánských tanců. Jsou pak připravená hudební vystoupení, zahraje například skupina našeho kolegy moderátora Petra Berana nebo zaspívá legendární Saxana, zpěvačka Petra Černocká. A za malý okamžik je ještě organizátoři jako malé překvapení chystají narozeninové přání k jubileu Vinnetoua, tedy toho jeho tradičního představitele, zpěváka, moderátora a baviče Vladimíra Hrona.
0: Kde se vlastně vzalo to spojení Brna a Indiánu?
2: Historicky doložené jsou minimálně dva pobyty spisovatele Karla Máje tady v Brně v Srdíčku. Spolek Veselá Brna tuto drobnost kdysi využil při oslavách vzniku obce, která už je od 80. let součástí Ústí nad Labem. Na návsi je tu pak pomník připomínající souvislost se spisovatelem a jeho údajném setkání s další legendou Járou Cimrmanem. Od počátku oslav Brně je to tedy indiánský den a hlavní postavu Vinnetoua také už od počátku stvárnil právě Vladimír Hron.
0: Říká Robin Rerich. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tolik skupina Jelen, ideál přeji všem pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Chystáte se dnes nebo zítra na nějaký víkendový výlet na koupaliště nebo vás na té čeká grilovačka na zahrádce? Zajímá vás, jestli budou pokračovat vedra a hlavně, jaké je a bude počasí u nás na severu. No dobrá, my právě teď voláme do Českého hydrometeorologického ústavu. Já přeji dobrý den, koho pak máme na telefonu?
1: Dobrý den, Martin Hinčica.
0: Zdravím. Tak hned první otázka. Jaké je tedy teď počasí na severu Čech?
1: Aktuálně máme, dá se říct, polojasno až oblačno. Nicméně zasahuje nám tady ta oblačnost, která se vytvořila v bouřkové aktivitě, která se vyskytovala hlavně ve středočeském kraji. Co se týká srážek, tak ty se nám aktuálně vyskytují právě hlavně na pomezí Karlovarského, Ústeckého a Středočeského kraje. Vyskytují se nám tam přeháňky nebo i bouřky. No a teploty, ty jsou vysoké, pohybují se nám nejčastěji mezi 29 až 32 stupni Celsia. Ty maxima už jsme měli, dosáhli až 34 stupňů Celsia, například v Doksanech.
0: No a jak to tady bude vypadat, to na počasí tady u nás na severu v noci na zítřek?
1: Ty bouřky by ještě teďka k večeru se mohly vyskytovat, nicméně večer očekáváme, že by postupně ustávaly a během noci se nám bude i protrhávat oblačnost, takže během noci polojasno až jasno, s tím, že k ránu ty teploty budou vysoké, mezi 20 až 16 stupni Celsia a podobně jako dnes.
0: No a zítra v neděli to bude jak?
1: Zítra v neděli to bude dost obdobné tomu dnešku, čili zítra očekáváme teplý den a také vlhký, to znamená, že ty pocitové teploty budou velmi vysoké. Zatížení lidského organismu bude přes den také vysoké, takže ty maxima zítra mezi 30 až 34, ojediněle až 35 stupni Celsia. No a zase ten, řekněme, to počasí bude podobné. Po ránu bude málo oblačnosti, odpoledne ji bude přibývat a i zítra odpoledne a večer můžeme očekávat přeháňky nebo bouřky a i zítra, podobně jako dnes, můžou být silné.
0: Tolik tedy o počasí, já moc děkuji za vyčerpávající informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: V dobrou náladu jsme si zahráli písničku od americké rockové skupiny Styx, Don't Let End. Sobotní pohodové odpoledne na Českém rozhlasu Sever pokračuje a teď už pro vás také máme filmové tipy. Více o snímku tahle partie Dead nám poví Milan Král.
1: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
2: Filmové tipy. Pokud si o víkendu nebo v dalších dnech chcete zajít do kina na něco nenáročného, odreagovat se a možná i zasmát, měl bych tu pro vás hororovou komedii, hlavně pro mladé, Tahle party je dead. Když se zodpovědná Alice, herečka Petra Zábrocká, povrchní Sofie, Lucie Pokorná, bohemská Hanka, Natálie Dvořáková a nejistý Roman, Jaroslav Urbanec, vydávají na halloweenskou party, netuší, že právě začíná noc plná šílenství a chaosu. Řetězec hádek, trapasů a špatných rozhodnutí se rychle vymkne kontrole a vyústí v absurdní a ujeté situace se zombí, policisty, dvojice Jiří Plojhar a Marko Igonda a frustrovanými herci z romantických komedií Vladimír Polívka a Hynek Čermák. Alice na cestě za záchranou své mladší sestry Kristýny zjistí, že skutečné nebezpečí nespočívá ani tak v zombí, jako spíše ve vzájemných předsudcích a špatném výběru životních vzorů. Filmo

0: Olik Babi Daněk s písničkou, která nestárne, jmenovala se Na cestě. A já už se s vámi pro tuhle chvíli loučím, je tady totiž ten správný čas na pořad, o čem se mluví. Vědci z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně sázejí v okolí lomu ČSA na Mostecku traviny odolné vůči kontaminované půdě a s málo živinami. S ozdobnicí obrovskou už experimentují například na Chomutovsku. Výzkum probíhá ve spolupráci s NATO. Právě na toto téma si bude Lenka Šobová povídat s proděkanem Fakulty životního prostředí Ústecké univerzity Josefem Tréglem.
1: O čem se mluví?
2: Tráva má pomoci vrátit k životu půdu ve vytěžených lokalitách. Ozdobnice obrovská, se kterou už vědci několik let experimentují, má tuhle úlohu splnit právě v těch nehostinných podmínkách bývalých dolů. Naposledy vědci vysadili v lomu ČSA na Mostecku. Ze vzrůstné traviny je navíc spousta biomasy vhodné k dalšímu použití. Zároveň je to ale nepůvodní rostlina a její sázení může mít i svá rizika. I o nich si dnes budeme povídat v pořadu O čem se mluví. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Šobová.
1: Český rozhlas Sever. O čem se mluví?
2: Naším hostem je Josef Trégl, proděkan pro vědu Fakulty životního prostředí z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Vy jste s ozdobnicí obrovskou začali experimentovat už před lety. Proč?
3: No, protože s tím přišla paní kolegyně Valentína Pidlišňuk i s celým projektem, tehdy podpořeným z programu NATO Science for Peace and Security, vlastně na revitalizaci území, které jsou nějakým způsobem postižené vojenskými aktivitami. Mm-hmm. To se bavíme tedy od roku 2015, myslím. Přibližně. Čili bylo to i aktuální tehdy z pohledu vlastně už jako doutnajícího konfliktu na Donbasu na Ukrajině, který teda mezi tím předostl v otevřenou válku. Takže dneska je to téma ještě o to aktuálnější.
2: Mm-hmm. Co je ozdobnice obrovská vlastně zač?
3: No, botanicky je to tráva, čili čeleť lipnicovité, takže příbuzná jako v naprosté většině travin, ale třeba taky právě jako obilí, kukuřici nebo cukrové třtině. Hmm. Těm asi jako nejvíc, bych řekl, mimo jiné tím trošku specifickým takzvaným C4 metabolismem, což je taková jako rychlejší nadstavba fotosyntézy. Čili je to tráva, která může růst v ideálních podmínkách velice rychle, něco až třeba jako 3-4 cm za den. Hmm. Říkám v optimálních podmínkách, k tomu se myslím dostaneme. A dosahovat ideálně jako výšky až někdy ke 4 metrům, což se nám tady ale ještě nikdy nepovedlo úplně.
2: Je ozdobnice obrovská příbuzná s ozdobnicí čínskou, kterou možná celá řada našich posluchačů zná z vlastních zahrádek, protože ty okrasné traviny získávají v posledních letech na velké popularitě mezi zahrádkáři.
3: No ano, je to vlastně hybrid ozdobnice čínské a ozdobnice, myslím, se jmenuje cukrová. Miscanthus sinensis, to je ta čínská, a Miscanthus sacchariflorus. Mm-hmm. Díky tomu asi jako, že to je hybrid, tak má jako tu větší výtěžnost, tu větší výšku a zároveň teda netvoří semena, takže je sterilní a tudíž nemá takový invazivní potenciál, když už jsme o tom začali od začátku.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: S proděkanem Fakulty životního prostředí Ústecké univerzity Josefem Tréglem si dnes povídáme o ozdobnici obrovské. Co všechno dokáže tahle travina s půdou?
3: No, to je dobrá otázka. My jsme začali tím, že jsme ji používali zejména pro jako fitomanagement půd, které byly nějakým způsobem kontaminované kovy. Jo? To znamená, sledovali jsme, jak na tom roste a jak ty těžké kovy, nebo dneska se říká správně i rizikové prvky, protože tam řadíme třeba i arzen, který není ani kov, ani těžký, ale patří do té skupiny logicky taky. Takže jsme sledovali, jak vlastně se nám tyhle ty rizikové prvky stěhují do těch nadzemních částí. A to jsme zjistili, že se teda naštěstí moc neděje, takže v podstatě tomu neříkáme úplně fitoremediace, ale spíš ten fitomanagement, to znamená na kontaminované půdě vypěstujeme biomasu, která je poměrně hodně čistá.
2: To je vzrůstnost nebo tvorba té zelené hmoty, ale mně šlo o to, jestli dokáže něco i pod zemí.
3: Ano, já jsem se nějak... Takže ta jedna věc je teda, pod tou zemí by to mělo spíš než vytáhnout ty kontaminanty, tak by je to mělo pomoct stabilizovat do nějaké méně přístupné podoby, biologicky dostupné, takže méně toxické. A kromě toho samozřejmě jako každá rostlina produkuje přes kořeny takzvané kořenové exudáty, což jsou prostě relativně nízkomolekulární organické látky, například některé cukry nebo některé fenolické látky, jaké se i používají potom v praxi, a tím ona vlastně vyživuje tu půdní mikroflóru a obohacuje vlastně tu půdu o organický uhlík, přispívá to k tvorbě humusu a vůbec k životu v té půdě. No a to právě některé rostliny dělají víc a některé míň, a tahle teda to dělá víc, protože má to rychlejší fotosyntézu.
2: Taky tedy výrazně víc roste než běžné traviny a dává vzniknout velkému množství biomasy. Jak velké to množství je? A co se s ní následně všechno dá dělat?
3: No ideálně se dostaneme až někam na 50 tun na hektár, ale to se předpokládám nedostaneme, zejména ne teda jako na těch výsypkách a podobně. Jinak dělat se s tím dá lecos, je to normální vlastně lignocelulózová biomasa a v podstatě taková trošku jako malinko obohacenější sláma, jo, takže se dá spalovat, protože když se sklidí až před začátkem vegetační sezóny, to znamená někdy v tom únoru, vlastně ona ta rostlina na konci vegetační sezóny uschne. A je to podobně jako třeba tulipán. On neuschne proto, že by nepršelo, nebo že by jsme se o něj špatně starali, ale protože ta rostlina je tak naprogramovaná, chce uschnout, že jo? A uskladní se do těch podzemních rizomů, oddenků, vlastně maximum těch minerálních živin, jako hořčík, fosfor a tak dále. A pak nám zůstane nám teda na konci vegetační sezóny vlastně čistá biomasa, která pak už opravdu jako vyschne přes tu zimu a má třeba vlhkost do 10% někdy i, nebo 10 až 15%, záleží, jak je hodně vlhká ta zima. A ta už se dá pak sklidit jako v tom únoru a rovnou se dá s ní topit, nebo se dá jí z ní dělat peletky, brikety a podobné věci. Takže to je první energetika. A za rok nám to vyroste samozřejmě znova. Druhá věc je samozřejmě, že takováhle biomasa se dá použít pro celou řadu jako praktických produktů, takže testovali jsme například, že se z toho dělala izolace, stavební teda na zateplování domů. Kolegové z Brna, kolegové z Chebu z toho dělají například podestýlku pro koně, prostě sláma je to, tak jako funguje. Zkoušeli jsme z toho vyrábět třeba karton, jako papír a tak. A pak samozřejmě se to dá jako každá lignocelulózová biomasa rozpustit vlastně a sfermentovat na nějaké fermentační produkty, jako je třeba bioetanol nebo kyselina mléčná, ze který se dá dělat třeba polylaktát jako biologický plast a tím se otvírá jako mnoho dalších možností.
1: Český rozhlas Sever, o čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem.
2: Naším hostem je Josef Trégl, proděkan pro vědu Fakulty životního prostředí z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a společně si povídáme o ozdobnici obrovské, kterou vy jste naposledy sázeli v lomu ČSA na Mostecku. Už víte, jestli se sazenice ujaly?
3: No zatím za ten měsíc asi zhruba víme, že jo, protože nám zatím přeje teda počasí, takže jak si někteří nepředstavují začátek léta, takže je furt zataženo a prší, tak my jsme samozřejmě rádi. Sice naposledy, když jsme tam byli vzorkovat, tak jsme zmokli a umazali jsme služební auto a tak dále, no, ale prostě to roste dobře, takže to musím zaklepat. Ono totiž jsme to už tenhle pokus zakládali loni a tam teda bylo naopak extrémní sucho až někdy jako do půlky prázdnin. A to vlastně z těch loňských rostlin přežilo něco jako asi 7%, jo, takové malé zbytky, takže to byl velmi neúspěšný pokus. Letos jsme tomu chtěli trošku předejít, takže jsme si předpěstovali ty rostliny vlastně ve skleníku a sázeli jsme je i s trochou toho původního substrátu vlastně v biodegradovatelných květináčcích, takže jsme jim dali jako trošku náskok třeba proti tomu plevelu i s tou jako větší vyspělost, jo. Ale pořád si to můžete představit tak, že my sázíme jako děti, které dorůstou v ideálních podmínkách za 3 až 4 roky, což tady může nastat spíš za ty 4. Jo? Takže, a děti jsou vždycky jako citlivější na okolnosti než dospělák.
2: Jasně. Vy už jste v úvodu zmiňoval, že ozdobnice odborovská netvoří semena a proto by neměla být nebezpečná ve smyslu toho, že se rozšíří někam, kde ji nechceme. Jenže ona už se vám dokázala objevit i jinde, než jste ji vysadili, nebo ne?
3: No nám teda ne. Ale ano, jako jsou popsané nějaké takové jako první poznatky o jisté formě invazivnosti. Ona ta rostlina se, když netvoří ty semena, tak vlastně se rozrůstá těmi podzemními kořeny. Což nějak zásadně není moc rychlý, jo. Je to prostě o nějaké ty jako centimetry nebo možná decimetry za rok, maximálně jednotky decimetrů.
2: No je to s nás kontrolovatelné, než kdyby se semena šířila větrem.
3: Ano, ale oni některé rostliny, třeba některé druhy bambusů se rozmnožují taky od denky, ale tvoří je takové jakoby prodloužené, jo? Takže vyrostou třeba o metr vedle, jasný, což se tady jako neděje. Takže proto jako udržet to pole na jednom místě je celkem v pořádku. Takže ty jako zprávy o tom, že se někde objevila ozdobnice, kde nebyla vysazená, jsou, ale většinou se bavíme tady okolo řek a dá se to s velkou pravděpodobností přisoudit tomu, že zahrádkáři teda, kteří taky občas vysadí tuhle ozdobnici na zahrádce, protože když to krásně vyroste takový ten 3-metrový trs, tak to vypadá dobře. Takže pravděpodobně vyhodili něco směrem jako k řece a větší voda to spláchla a rizom se někde uchytil. Jo. To je bohužel jako potenciál invazivnosti založený na tom, že někteří zahrádkáři jsou tak trochu jako prasátka a třeba si běžně nedělají své komposty jako ve své zahrádce, ale radši za tím plotem směrem u toho potoka a to je špatně.
2: Jasně, pojďme zpátky k vám, k pořádným vědcům, kteří vysazují ozdobnici na místech, kde by se pravděpodobně mnoha rostlinám neúplně dařilo. Jaký bude výsledek tohohle experimentu, toho vysazování ozdobnice v lomech? Co praktického bude na konci?
3: No tady tenhle ten experiment je součástí jako širšího projektu Green Mine, který teda, jehož nositelem je společnost Seven Intech a je podpořený z operačního programu Spravedlivá transformace a tam je vlastně kromě jako různých obnov, je tam i několik jako úkolů energetických, řekněme, jo? Jak prostě ten důl využít zase energeticky jinak než v minulosti tou těžbou uhlí a jeden z nich je teda jako výsadba těch rychle rostoucích dřevin a rychle rostoucích travin energetických.
2: Vysvětluje docent Josef Trégl, který byl dnes naším hostem v pořadu O čem se mluví. My děkujeme za váš čas a ať se trávám daří.
3: No my doufáme a děkuju za pozvání.
2: Od mikrofonu se loučí Lenka Šobová.
1: Český rozhlas Sever. O čem se mluví?

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Vodní záchranná služba varuje před riziky koupání v přírodě. V Chomutově lidé zaplatí o 14 korun víc za turistický poplatek. Liberec v létě opraví dětské dopravní hřiště. Areál bude uzavřený. Zítra čekejte oblačno a během odpoledne přeháňky až bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 35 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Před rizikovým chováním u vody varují vodní záchranáři. V Česku se totiž každoročně utopí přibližně 200 lidí v řekách, rybnících nebo bazénech. Častou příčinou bývá to, že plavci přecení své síly. Podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala je proto důležité sledovat ve vodě své okolí. V Chomutově si návštěvníci připlatí za turistický poplatek. Místní zastupitelé totiž po 22 letech schválili jeho navýšení. Dosud turisté hradili za pobyt 21 korun za den. Podrobnosti přiblížil primátor Milan Merc z hnutí Nový Sever.
2: Teď činí 35 korun poplatek na osobu a noc, s tím, že jsme mohli jít až do 50 korun.
1: Liberecké dětské dopravní hřiště čeká v létě oprava. Podle vedení města jsou některé jeho části v havarijním stavu. Město nechá opravit povrchy, oplocení a obnoví dopravní značení. Dělníci v areálu vybudují i nový kruhový objezd. Za opravu město zaplatí 3,5 milionu korun. Práce jsou naplánované na léto, aby byl areál připravený na podzimní výuku dopravní výchovy, říká primátorův náměstek Adam Lenert z hnutí ANO.
3: Ten stav toho dopravní hřiště už nebyl dobrý, některé úseky už nefungovaly, byly zavřený. Chápu, že veřejnost to přes léto používá, ale mělo by se to dělat během léta, tak aby to sloužilo pro výuku dětí. Realizace je tam, myslím, 12 týdnů.
1: Dnešek je Světový den uprchlíků. Připomíná se z iniciativy OSN už 26 let. Tento den upozorňuje na nucené vysídlení a poukazuje na práva i potřeby uprchlíků. Podle dat Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky je na světě více než 117 milionů takových lidí. Největší nucenou migraci v Evropě od konce druhé světové války způsobila ruská invaze na Ukrajinu. Sport. 5 českých reprezentantů se představí ve finálovém programu Mezi.

0: Mezinárodní velké ceny Ústí nad Labem v boxu. Ten začíná ve sportovní hale Sluneta v 16 hodin.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno a kránu ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 17 stupňů. Počasí na zítra ráno jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat a postupně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Později večer budou srážky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 32 až 35 stupni, na horách až 30 stupňů Celsia. Stále je v platnosti výstraha meteorologů před vysokými teploty a bouřkami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U obce Svařenice na Litoměřicku na silnici číslo 261 se srazila dvě osobní auta. A stále dejte pozor v Otvicích na Chomutovsku, na křižovatce u kulturního domu v Chomutovské ulici se také srazila dvě osobní auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
2: Tak je to tu zase. Úkol splašit další várku scének, anekdot, ukázek a všechno to má mít na starosti legrace. Řeknu vám, někdy to dá pěknou fušku, práci, taky starosti a občas nastanou i problémy. K tomu se přiznává Patrik Rozehnal. Já si prostě někdy připadám, že jsem se s tou legrací oženil. A ona mi teď řídí čas, práci, nedá pokoj. V podstatě pořád nutí týden co týden přicházet s něčím novým.
3: Moment.
2: Jakoby nás někdo kdysi oddal.
3: Moment. Máte k tomu ještě něco podstatného?
2: Podívejte se, pane soudče. Já už prostě nemůžu. Shledávám na našem manželství mezi mnou a legrací, že už si nemáme co říct. Že by nás měl někdo rozvést.
3: Tak dost. Řekne mi někdo konečně důvod?
2: No, všichni se smějou legraci a mě nikdo nedocení. Já se přitom pachtím, abych každý týden dodal slova, informace, fakta, no a smetanu, tu slízne legrace. To je ten důvod.
3: Dobře, v tom případě vám ale musím říci,
2: ano,
3: že na základě těchto důvodů vás nikdo nerozvede.
2: Ne.
3: V podstatě jste harmonické manželství.
2: Patrik Rozehnal, alegrace.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: A stejně nás dnes čekají rozvody. Ve scénkách, písničkách i anekdotách. Zase výsledek mého hledání.

0: bavit nás, i když to zní trochu zvláštně, budou dnes rozvody. Tak, jak je natočili komici, herci, natočili se o nich anekdoty, scénky i povídání. Tak tady jsou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, nejčastějším důvodem pro rozvod tady u nás v Česku je prý jednoznačně rozdíl povah, názorů a zájmů. Pak následuje nevěra muže, kterou soud určí jako příčinu rozvodu. No a pomyslnou bronzovou příčku obsadil alkoholismus, který dělá opět o něco častěji problémy mužům než ženám. Četným důvodem byl ale i nezájem o rodinu.
2: Mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil brilliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil? A před 70 lety. Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? Pak kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
0: Tolik tedy Jiří Krampol v krátké ukázce. A ještě jedna zajímavost. Podle výzkumu provedeného zas v Americe u skupiny mužů a žen ve věku mezi 15 a 44 lety mají páry, které spolu žijí dlouho před svatbou, prý větší riziko rozvodu. A lidé, kteří vstoupí do svazku manželského podruhé, se nerozvádějí tak často jako ti, kteří se žení nebo vdávají poprvé. Za to asi mohou zkušenosti, které naberou v tom předchozím manželství. K rozvodovému stání se teď dostaneme i v ukázce rozhlasové, kde si zahraje Lubomír Lipský, Jan Skopeček a Luba Skořepová.
3: Dobrý den, dobrý den. Tak vy račte být manželé Lapáčkovi, ano, že ano, posaďte se a vy usedíte. Ano. Těší mě, tak co byste potřebovali? Nějakou právní poradu?
4: Jde o velice vážnou věc, pane doktor.
3: No, to rád slyším. Nějaké dědictví nebo, ne. Nebo snad sousedé něco
4: ne,
3: namítají?
4: Ne, jde o naše manželství, pane doktore. Tedy o manželství moje a tadyhle mého muže.
3: Aha, ano, ano, ano.
4: Naše manželství je v troskách, pane doktore. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že jsme v troskách.
5: No, ono, jak se to veme?
4: Jen měj odvahu se přiznat.
3: No tak počkejte, prosím vás, snad to nebude tak zlé. Víte, ono někdy něco vypadá tak a potom ve skutečnosti to vypadá jinak, že ano? Tak v čem je konkrétně příčina o něch trosek?
4: On je nekulturní, zatímco já se v umění přímo koupám. Já prostě musím vidět každou premiéru. Na tomhle Hamletovi já byla třikrát. No, to jedno místo, jak on takhle pohodí hlavou, jo, a řekne to... No, jak on pohodí tou hlavou a řekne to... Tak to já vždycky úplně prožiju. No. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že ty takové věci vůbec neprožíváš.
5: Ale jo, já už toho prožil s tebou.
3: No. Tak prosím, v čem je tedy příčina uvedeného manželského rozvratu?
4: V tom, co žádná žena nemůže snést, pane doktore.
3: No prosím.
4: Můj život se mi proměnil v peklo. On vůbec neplní svou manželskou povinnost, pane doktore.
3: Prosím vás, mám tomu rozumět, že ano. Jak si vůbec...
4: Jak to říkám? Nejdřív jsem ho prosila, ano. Potom žádala. Nakonec, pane doktore, přiznám se, i malilinko nutila. Ale on nic. Já už to nemůžu snášet.
3: No, a poslyšte, jak dlouho už trvá tento stav, kdy jak
4: no,
3: si...
4: No, skoro 2 roky, pane doktore.
3: No, to je napováženou. Co tomu říkáte, pane Lapáčku?
5: No, pane doktore, ono je to těžká věc.
3: No, ano, já vím,
5: ale... Těžká.
3: Ano, ale přece jenom jaksi...
4: Já mu říkám, to už máš v tom slově, jo? Manželská povinnost. Ty máš vůči mně povinnost, rozumíš? Ale on ne a ne. Přiznej, Ludvíku, že ne a ne.
5: Já ne a ne. No.
3: Pane Lapáčku, prosím vás, plyne váš postoj snad z toho, že jaksi nemůžete a... I kdybyste chtěl?
5: No, proč bych nemohl? Já zkrátka nechci.
4: Paličák!
3: Ale a proč nechcete, pane Lapáčku? Máte proto nějaké vysvětlení?
5: Mně se to nelíbí. Já to nedělám rád.
4: A co já? Na mě nemyslíš, sobče? Pane doktore, řekněte mu, že je sobec.
3: Pane sobče, pane Lapáčku, prosím vás, a cítíte se zdrav? Neměl byste jít třeba k lékaři?
5: O ne, já jsem zdravý jako...
3: Jako dub.
5: Jako dub.
3: Jako dub.
4: No, to je právě jako to, že je zdravý jako dub a přitom tohleto, jo? Lenost to je. Pane doktore, kdyby on byl nějak nemocný, já bych mu odpustila. No jo, co všecko, já už jsem se mu v životě neodpouštěla. I to, že si každý knoflík ukroutí, sotva mu ho přišiju. No vidíte, to už si to zase kroutí, necháš to. Ale tohle já mu odpustit nemůžu. Pane doktore, já už jsem se dokonce rozhodla, že si na to někoho zjednám.
3: Ne.
4: I když to bude stát třeba peníze. Ani to s ním nehne.
3: Ale, drahá paní, to snad ne.
4: No co by ne, já už bych za ty roky měla na to právo.
3: No, ne, to by opravdu nebylo pěkné. Víte, my musíme najít jiné řešení.
4: Rozvod. Já žádám rozvod. Pane doktore, řekněte mu, ať se dovtípí.
5: No, prosím, rozvod. Ale z její viny. Pořád mě nutí a přitom křičí. Já už mám hlavu jako...
3: Škopek.
5: Jo, jako škopek.
3: Škopek.
4: Co já? Já už jsem z toho skoro nemocná. A duševně hýn. Což je pro mě zvlášť trpké, protože duševní život je můj raison d'être. Pane doktore, řekněte mu, co je to raison d'être.
3: No tak počkejte, přistupme k věci s rozvahou, že ano? Snad se to dá ještě napravit. Podívejte se, pane Lapáčku, podívejte se na svoji paní. Jaká je to ještě, abych tak řekl, půvabná dáma?
4: Slyšíš to?
3: No, a vy sám, pane Lapáčku, vy jste taky muž, tedy muž v nejlepších letech, že ano? Zdravý jako škopeček, že?
5: Jako dub jsme říkali.
3: Správně, jako dub.
5: Jako dub.
3: Energie z vás přímo sálá, čiší, vyzařuje.
5: Slyšíš to? No, prosím, já jsem na ty její půvaby neřekl. Ona si udělá a tak je to ze vším.
3: No tak počkejte, já bych vám doporučoval, abyste ještě jednou přehodnotil svůj negativní postoj k tomu, co na vás vaše manželka vyžaduje a pokusil se jí vyhovět. Tak, pane Lapáčku, přehodnotíme si to, ano?
5: Pane, já nemůžu, mně to je protivný.
3: No. Poslyšte, tak neměl byste jít třeba k psychiatrovi.
5: Proč? Co pak jsem blázen?
4: No to je právě to, že není blázen, ten je mazanej.
3: No ale v tom případě stojí právo zcela na straně vaší paní. Vaše manželství bude rozvedeno z vaší viny, pane Lapáčku, z vaší viny.
4: Takhle na ně. Pane doktore, on mě nevěřil, až vy jste mu to musel říct.
5: No prosím, on je někdy vinej i nevinej. Já už to břímně hold na svědomí unesu.
3: Ale pozor, nejen na svědomí, pane. Musel byste taky zaplatit všechny soudní výlohy. Ano, a potom manželce výživné, a to víte, to dneska není žádný špás.
5: Co? Všechno z mý kapsy, i když jsem oběť?
3: Ovšem.
5: O tak to teda ne, to se radši čestně podvolím nátlaku.
4: Takhle na něj, pane doktore, děkuji vám strašně moc. No. Ale myslíte si, že já mu věřím, kolikrát on už sliboval a pak zas nic? Ne, ať to tady dá písemně, co slíbil, a jak nesplní, tak ho oba poženeme před soudnou stolicí.
3: No, na to má vaše paní právo, pane Lapáčku, já vám radím, abyste tu podmínku přijal, ano?
5: Dělejte si se mnou, co chcete, ale platit jí nic nebudu, i kdyby na to měli prasknout všechny peníze.
4: Tak pište, pane doktore.
3: Prosím.
4: Já, Ludvík Lapáček, slibuji své ženě i vám, pane doktore,
3: ano,
4: že už nikdy neodmítnu plnit svou manželskou povinnost.
3: Povinnost?
4: A vždycky, kdykoliv mě o to manželka požádá, bez odmlouvání budu soustavně klepat koberce.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dnešní téma našeho pořadu jsou rozvody. A tohle byla tak trochu píseň laděná Stezkem po lásce. U jednoho soudního přelíčení dokonce muž uvedl, že se chce rozvést, proto, že mu žena opakovaně vaří dušeného tuňáka se zeleninou, což je jídlo, které má rád ze všech nejméně. Podle jiné advokátky si zase muž stěžoval na to, že jeho žena bez příčiny neomluvitelně flirtuje s každým dělníkem nebo obchodníkem a nevhodně se jich dotýká a tvrdí, že si nemůže pomoct. Jiný muž zase trval na tom, aby jeho domácí mazlíček, tarantule, spala ve sklenici vedle manželské postele, i když ho manželka prosila, aby dával tarantuly spát někam jinam. A pak se divte, že se lidé rozvádí. Česko patří k zemím s vyšší rozvodovostí. Zdaleka naše země není rekordmanem. Nejvyšších hodnot dosahují severské a některé západoevropské státy. Třeba v Belgii končívají rozvodem 3/5 manželství. Víc než polovina v Lotyšsku, Švédsku a Lucembursku. Jeden z průzkumů přišel dokonce na to, že pokud je žena starší o 2 a více let než muž, tak má takový manželský pár o 53% vyšší pravděpodobnost rozvodu než dvojice, kde je manžel o 3 a více let starší než žena, nebo naopak o rok mladší než manželka.
1: Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
2: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
1: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle. Automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
2: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
1: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
2: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
1: Podle mého soudu?
2: Ano.
1: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
2: Ne, tak víte, jak jsem to myslel. Podle vašeho názoru.
1: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do 3 skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
2: Co je to?
1: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
2: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
0: Za chvíli se vydáme do další advokátní poradny a opět budeme řešit rozvod. Ještě předtím vám ale řeknu, že podle britského průzkumu lituje toho, že se rozvedli plných 50% lidí. A kuřáci a kuřačky, pozor, pokud je jeden z partnerů kuřák a druhý nekuřák, zvyšuje se pravděpodobnost rozvodu o víc než 75%. Ale teď už je připraven Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Je tady, prosím, pěkně advokátní poradna?
4: Ano, ano.
3: A vy jste?
4: Doktor Šustková.
3: Doktor Šustková!
4: Ano, ano, ano.
3: Na první zaklepání, právě vás potřebuju. Mohla byste se mnou laskavě sesmolit takovou žádost o rozvod, paní doktorko?
4: No tak, napřed bych se snad představila, že...
3: Ale to už jste řekla, Šustková.
4: Ale já ne. Vy, abyste se představila. Tak. Představil.
3: Tak. Já se vám představím, já ano. Jsem Forst z Brd.
4: Ano.
3: A potřeba, prosím...
4: Josef nebo František Forst, já
3: ne,
4: jsem
3: Forst, píše. To je zaměstnání.
4: Jo,
3: já jsem, ano, já se jmenuji Juchelka.
4: Juchelka, ano. Tak píšu si Juchelka.
3: A paní teda potřeba nějak rychle se rozvízt, když jste byla tak laskavá se smolit, tak říkám se mnou tu žádost.
4: No potom... to nejde o žádost. V případě rozvodu
3: ano.
4: Jde o, bych řekla, o to vypracovat žalobu.
3: Žalobu. No, velice
4: no,
3: rád.
4: No. Tak nejdřív bych prostala vaše křestní jméno, no. Juchelka.
3: Ne, prosím, to je křestní jméno. Křestní jméno je Karel, prosím.
4: Karel, věk, stáří a délku, prosím.
3: Čeho délku, prosím?
4: Tedy délku, trvání, no trvání samozřejmě vašeho manželství a hlavně s kým se chcete rozvést, že?
3: No s bratrem asi, že ano. Jsme sebe tak zvykli, že se nemůžeme odtrhnout od sebe. No s manželkou, pochopitelně. Podívejte se, jmenuji se Karel,
4: vlastně,
3: samozřejmě. Star jsem 1962.
4: 62
3: roku. To znamená, že už jsem v důchodu, jak víte. A délka manželství je 40 let. Téměř 40 let.
4: A důvod k rozvodu, prosím?
3: Kozel.
4: Prosím?
3: Kozel.
4: Já chápu. Vaše žena pije.
3: Ne, proč by pila? To vypiju já všecko doma.
4: Jak jsi říkal kozel?
3: Ano, kozel.
4: Jako, já chápu, velkopopovický kozel, paní.
3: Ale stále... paní doktor, ale vůbec ne.
4: Ne?
3: To bych ji neměl za zlý, to je dobrý pivínko, ochuste jednou. V obyčejnej no. Kozel, jako domácí zvíře. Smrďo, kozel, no.
4: Jo, tak.
3: Manžel od kozy,
4: ty myslíte manžela od kozy,
3: no.
4: Ano, ano, tak
3: podívejte
4: tomu rozumím.
3: No. Má.
4: Ano, mám, mám.
3: No.
4: No. Ale počkejte, já tomu nerozumím. A kozel je tedy důvodem k rozvodu, nebo v jakém smyslu k tomu manželství? Kdybyste byl tak laskav, ano, abych mohla vypracovat žalobu.
3: 60 letech jsem odešel.
4: 60 letech. Ano, to je tak normálně.
3: Můj nástupce s bytem v Praze jednopokojovým samozřejmě ano? Šel na postovnu, já do jeho bytu.
4: Vy jste do jeho bytu, do
3: Prahy. V Praze mám prodanou dceru, která měla do té doby jeden místnost, spíš takový kamrdlík bez příslušenství.
4: Jo?
3: A přišel takový výborný nápad, že bych se tam přestěhoval. Já s manželkou mi dostali ten náš jednopokojový byt.
4: Ano.
3: Byl to výborný nápad, ovšem pro mě nervový otřes, z forstovní rovnou do kamrlíku, kábel.
4: No já, to je ten důvod k rozvodu?
3: Ne, no vůbec ne.
4: Ne.
3: No tak my tam žili ne nějak, že jo, nějak pohodlně, ale najednou si představte, moje paní si koupila kozla nebo kýho čerta,
4: jo.
3: Přivedla ho, přivázala k posteli, protože prý, kde je kozel, tam se tomu domu nemoci vyhýbají, víte?
4: To je pravda?
3: No to je pravda, no s těma nemocema nevím, s tím kozlem to je pravda.
4: No s tím kozlem je to pravda.
3: Je tam furt přivázaný a teď paní doktor,
4: ano.
3: Promiňte, že to tak řeknu,
4: ano.
3: Ale víte, jak páchne kozel.
4: No to ne.
3: Já bych řekl, že já skoro úplně smrdím.
4: Ach.
3: Mně to je protivný, já nemůžu ano. Dejchat. A paní, když jsem řekl, tak pojď sem, mrlenko. Buď kozel, nebo já neřekla nic, co znamená kozel. No jistě, že ano, prosím, měj si kozla, já jdu pryč, no, to jich prosím ten rozvod.
4: Pane Forst, tedy pane Juchelko, po 40 letech.
3: No.
4: Doufám, že šťastného manželství.
3: No,
4: jste
3: no.
4: Překonali různé bouře,
3: no.
4: Že? No tak přece zapáchající kozel. To se překoná, že ty taková jednoduchá věc,
3: no.
4: Maličkost, otevřete okno, vy větráte několikrát denně
3: no.
4: A máte zachráněno manželství.
3: No, paní doktor, no. Byste se zbláznila. Já otevřu okno a ono mě ulítne mých 40 holubů, že jo?
5: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Těší se na vás Oskar Hess.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Písňový rozchod v podání Františka Nedvěda. To proto, že důvodem našeho setkání jsou dnes rozchody. Ale my to bereme s humorem a grácí.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Rozvody jsou také často námětem nejrůznějších anekdot. Znáte třeba tuhle? Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? Ptá se kamarád kamaráda. To je jednoduché. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy. A víte, že kromě Vatikánu je rozvod nelegální pouze v jediné zemi světa, na Filipínách? A i tam už uvažují o tom, že by se to změnilo. Rozvodová stání si ve své advokátní praxi užil dozajista i Ivo Jahelka. A o tom, jak to může probíhat, vyprávěl i Halině Pavlovské v ukázce z banánových rybiček, které byly vysílány na obrazovce České televize.
2: Je to tak, že ženy, když se rozhodnou, že se rozvedou, tak chtějí hned, teď, okamžitě, hned prostě. Ať už je k tomu vede cokoliv. Nedávno jsem zažil klientku, která podala návrh na rozvod a když došlo k tomu jednání a soudce se jí ptal, co o jak, tak ona se zvedla a říká, chci být rozvedená, ale rychle, protože na takový blbosti nemám čas a musím jít vařit. Takže jako myslím, že když žena se rozhodne, tak chce, aby to prostě odsýpalo a odsýpalo, aby to bylo co nejdříve hotové.
3: A já vím, že takovým strašně právě tím traumatizujícím momentem v rozvodech jsou děti. Stalo se vám něco kuriozního a já vím, že vy jste sběratel kuriozit, takže...
2: Ano, já jsem se taky vybavil, protože výroky, autentické výroky účastníků soudních řízení jsou velmi zajímavé, je v nich opravdu ten život obsažen, tak jsem si tady zapátral ve své soukromé sbírce a otázka s těmi dětmi, tak někdy se to podává tak, jako udržet to manželství kvůli dětem.
3: Ano, to se strašně často, tak, zejména milenky to slyší často. Ano,
2: tady. A teď má to smysl, nemá to smysl, že jo? Tady třeba mám výrok jednoho manžela, který charakterizoval své manželství slovy: připadám si v manželství jako skvrna, která se časem vypařila a zůstalo jen to dítě jako usazenina. Takže při této filozofii asi není vhodné, aby se lpělo na tom, že tedy se udrží nějaký vztah, který už dávno není, jenom kvůli dětem, protože lidé bohužel nedokáží, jak si své soukromé problémy dospělých nepřenášet do života dětí.
3: S tím máte určitě taky zkušenosti s majetkem, dělením.
2: Určitě. To jsou mnohdy naprosto šílené spory. Léta trvající, nervy drásající. A zajímavé je to, že někdy ti lidé se nedokážou oprostit od nějakých úplných maličkostí. Jako mají dům, dobře, tak o tom se nějak dohodnou. Ale jsou věci prostě, ke kterým patrně mají nějaký citový vztah a nedokážou se od nich oprostit. A pak se to řeší v tom soudním sporu. No a třeba pak uvádí manželka, rozvedená tedy u jednání je protokolováno. Tyto hodiny jsem nežalovala, žalovala jsem tam ty hodiny, co nejsou těmito hodinami. Tam ty žalované hodiny měly takové caplíky. Na dotaz soudu, co jsou to caplíky, uvádí navrhovatelka. Jsou to takové caplíky jako takové čudlíky.
3: Je fakt, že my se pohybujeme v takových našich těch lokálních majetkových poměrech, jinak existují dámy velkého světa, pro které rozvod je vysloveně taková výnosná záležitost, Trumpová, a myslím teď ta Jerry Hallová taky nedopadla špatně, jsem jí pozorovala, jak šla o to, jsem úplně zářila, že jo, konečně měla něco svého vlastního, mi tak přišlo. A ta mě hrozně natkla nějaká jihoameričanka, myslím Perezová, tak ta zažalovala ex-manžela, protože on jí přidělil rentu 50 milionů dolarů ročně, ale ona prohlásila, že by si musela snížit svůj životní standard. Přišlo z dobrý. Fakt je, že mý kamarádi se hádali o psí boudu, protože manželka tvrdila, že když jí zůstal pes, tak má nároky na boudu a manžel zase řval, že tu boudu udělal on sám a že ji dokonce omaloval a tak. A největší spor, který já jsem zažila ze svého okolí, bylo, že se hádali o svázané ročníky časopisu 100+1. A pak mám ještě nějaký přátelé a ti se jako nerozvedli, ti se jenom stále rozcházejí, oni už to mají jako koníčka takovýho, ale už to dělají, jo, oni už jsou takový, že už ten majetek si dělají při těch rozchodech. A tuhle ten manžel říkal, tak já teda ale fakt jdu, tak si teda balím těch svých 5 švestek, dávám to do kufru a pryč. A ona říkala, tak jo, tak si bál těch svých 5 čvestek, ale ty kufry jsou moje.
0: Obecně se má za to, že dosáhnout rozvodu bylo na území českých zemí možné až po zavedení sňatku coby civilní instituce, tedy v roce 1868. Pravda ale je, že rozvod jako legální akt umožňoval už průlomový patent Josefa II. Z roku 1783. I když v tomhle případě rozluka manželů od stolu a lože stále představovala až poslední východisko z nouze a rozloučené manželství mohlo být obnoveno. Důvodů, kvůli kterým mohlo být podle katolické morálky manželství rozvedeno, nebylo mnoho. Patřila mezi ně hlavně neschopnost konzumovat manželství, lidově řečeno neschopnost splodit potomka. Pro srovnání, evangeličtí manželé měli manévrovací prostor neporovnatelně větší. Vedle uvedených pádných důvodů týkajících se sexuální oblasti pro podání žádosti o rozvod jim stačila třeba i epilepsie, trudomyslnost, inkontinence, nymfomanie, náměsíčnost nebo šílenství. A není bez zajímavosti, že žádost o rozvod většinou podávaly ženy. Jejich nespokojenost s manželským svazkem nejčastěji pramenila z manželovy impotence. Vyšetřovací protokoly obsahují překvapivě otevřené výpovědi, takže se můžete potkat i s tvrzením, že manžel jest sešlej a v loži nepotřebnej. Nebo že si o svatební noci ani nestáhl kalhoty. O rozvodu teď bude mluvit František Budín s Felixem Holzmanem.
4: Dovolte pozdravím, pane Jouda. Co tady děláte?
5: Je, dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
4: Je tak, to je ale náhodou, já už vás dneska jednou viděl.
5: Neříkejte.
4: No jo, ale vy jste to nebyl.
5: Jo tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
4: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
5: No jo, já vám taky necítím nohy.
4: Jo, co říkáte?
5: Ale říkám, že necítím nohy, víte?
4: A máte nějakou rýmu, nebo co?
5: Ale ne, myslím jako, že mě bolej nohy.
4: To je jako, že bolej, aha, takhle, jo. Jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té porodní kance,
5: v porodní kance.
4: Porodní kance i na kopci, no.
5: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
4: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
5: No a co bych měl vědět?
4: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu,
5: Vy jste v rozvodu?
4: V rozvodovodovým,
5: no tak jo. To já ani nevím.
4: No jo.
5: No jo.
4: A víte s kým? S mojí manželkou.
5: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
4: Rozvádím, no jo. Od stolu i od toho, od kanapy.
5: Myslíte, jako od stolu a od lože?
4: Od jaký od lože?
5: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
4: Je to od lože, no jo, no tak jo. My máme doma i kanapé, víte.
5: No jo, no tak samozřejmě. No a z čí vlastně viny je ten rozvod?
4: No z manželčiny, to víte z míne. No, to víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady. Že?
5: No jo, no jo, no jo.
4: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
5: Jo.
4: Xiong hai fu, hung tse cheng, Ping Xiong Tai.
5: No jo, no jo. A co to jako znamená?
4: Co?
5: Co jako znamená to čínský přísloví?
4: Jo, tak to, že, no to, to jo, nevím, to víte, a čínský. Já čínsky neumím, že jo? To
5: já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
4: No něco takového to bude asi, že jo? Co jiného by to mělo být, že
5: jo? No, tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
4: No jo, tak to víte, že bych se pro nic za nic se nechal rozvíct,
5: no
4: jo?
5: Tak...
4: Ale to už se nedalo vydržet,
5: prosím, víte. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
4: Mně, jo.
5: Mezi váma nehraje.
4: No tak tady vidíte, co lidi nažmaní,
5: no, jo,
4: taky.
5: No jo, nevím, ale...
4: Když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
5: Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
4: Já, že jsem si vzal proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
5: aspoň tady vidíte, co se mi s lidma říká.
4: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi? Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
5: Vaše manželka žádlí?
4: Žádlí, no představte si žádlí.
5: Jděte, no. A to žádlí jako bezdůvodně.
4: Co?
5: Jestli žádlí bezdůvodně.
4: Bezdůvodně?
5: Jo.
4: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
5: Tak podívejte se, pane Sadbo, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možný.
6: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, já mám chci říct takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
5: Jo.
6: Vášnivě jsem políbil. No.
4: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
5: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
4: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
5: Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
4: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věční, kdo to má pořád vydržet, jo?
5: A na co si stěžuje? Vaši?
4: Furt si na něco stěžuje.
5: Děte.
4: Pořád, no. Pořád.
5: A na co například?
4: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
5: Děte.
4: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
5: Pane Carboch, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: Na Jary, to taky není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alkoronu 10 Hennessy.
5: Prosím vás, 10 Hennessy?
6: Na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy. Tady vidíte, co mě ta ženská taky stojí peněz.
5: A co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
4: Ale chce na mě pořád jen peníze.
5: Peníze?
4: Peníze, peníze, nic než peníze.
5: Děte.
4: Může peněz na mě chce pořád.
5: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
4: No to já přece nevím. Já jsem ji tak ještě žádný nedal, že jo?
5: Se, pane Sarko, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
5: Vaše paní, po hospodách?
6: Po celý noc z jedné hospody do druhé.
5: Jděte.
4: No jo.
5: No kdo by to říkal? A ona tolik pije, nebo co?
4: Ale ne, ona mě hledá,
5: no. Se, to nejsou... Já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
4: U mě, jo?
5: Já?
4: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatej, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takového nevyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
5: Ale no tak,
4: já vám to
5: pane
4: vůbec
5: Carbo,
4: vyprávím.
5: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet. Ne?
4: No, tak co má já, udělal jsem je a má je, tak co, no?
5: No dobře, no a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
4: No jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
5: No.
4: Já za to nechci vůbec nic.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
7: Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších a v mozku žít? A kde hledat pomoc, když klasická léčba selhává?
8: Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda.
7: S panem docentem Zdeňkem Fíkem o moderních možnostech léčby a cestě ven z labyrintu neustálého zvuku.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty.
1: Dnes na téma rozvody. Kdo si také řekl, že správný okamžik pro rozvod je před zasnoubením? A nebo jediné, co je horší jak předčasné manželství, je opožděný rozvod. A Alfred Hitchcock kdysi prohlásil, že sňatek je jediný trest na doživotí, při kterém může být poskytnuta milost na základě špatného chování. Před námi je teď ještě jedna rozhlasová scénka, jednoduše nazvaná Rozvod, nerozvod.
2: Františku, ty znáš pana Nováka, že?
3: Jo, to znám.
2: No vidíš, pan Novák zná zase tebe a mě. Františku, víš, možná, že tě to překvapí, ale já ti musím říct, že víc zná mě. No tebe zná prakticky jenom z toho, co jsem o tobě řekla, že? Tak tedy, milý Františku, pan Novák a já jsme se rozhodli, že se vezmeme. No, víš, je mi to velice líto, že ti to říkám právě dnes, kdy máš narozeniny, že? Ale pochop, láska je někdy slepá, krutá a ty si to musíš uvědomit.
4: Paní Hana zmlkla a zadívala se na svého muže. Špičkou jazyka si olízla namalované rty. Jelikož manžel mlčel, pokračovala dál.
2: Františku, já neříkám, že jsem se s tebou měla špatně, víš? Ale pan Novák je člověk, který mi vyhovuje lépe a radostněji. Víš, moje srdce vedle tebe až příliš často bloudilo v podzimních mlhách. S tebou jsem byla citově pořád v blátivých polích. No zkrátka nebyla to zrovna radostná krajina, že? No, chceš k tomu něco říct?
3: No tak to, co jsi mi tady říkala, to...
2: No?
3: To ti musím říct, to mě žádnou radost neudělalo.
2: No?
3: To ne, to ani ne, to...
2: No.
3: To bych lhal, kdybych říkal, jako že mám radost, to ne. Když tom tak uvažuju, tak mě ti to vlastně velice bolí.
2: S tím já jsem počítala, víš?
3: Jo.
2: Ale Františku, já miluju.
3: Dobré,
2: víš, a láska je přece víc než zákon, morálka či slib. Podívej, zítra sem pan Novák přijde, pomůže mi s mými věcmi, ano? Já se totiž stěhuju k němu, víš?
3: Jo?
2: No.
3: No tak tedy v tom případě, abych tady neseděl sám u kávy a když ty se jako stěhuješ k panu Novákovi,
2: ano.
3: Jo? Tak tedy já bych zde mohl mít taky ženu.
2: No. Jakou ženskou bys tady chtěl mít?
3: No jakou? No samozřejmě paní Novákovou, to je logické, ne? Když ty se stěhuješ k panu Novákovi, tak paní Nováková přece musí někde přebývat. To.
2: Milý Františku, paní Nováková už před týdnem utekla panu Novákovi s panem Šulcem.
3: Jo, tak takhle je.
2: Ano.
3: To, no takže vlastně přebývá paní Šulcová, ne?
2: Paní Šulcová už má 5 let milence a to ví v tomhle městě každý. Samozřejmě až na tebe, že?
3: Prosím tě, a koho?
2: Koho? Doudu?
3: Ale to není, Doudu, to ano. Není možné. Proč by tě ženatý, Douda?
2: Tedy, Františku, jsou chvíle, kdy se sama sobě divím, že se s tebou rozcházím, víš? Protože při tvém platu, že jo, a chápání života mě vlastně s tebou vůbec nic nescházelo, no... Proč by pan Douda nemohl mít milenku?
3: No, tak dobře, má milenku, no. To je jeho věc, že jo?
2: No.
3: No ale počkej, tak v tom případě je volná paní Doudová, ne?
2: Paní Doudová podala před 14 dny žádost o rozvod, no. Jednak proto, že zjistila, že pan Douda má milenku a jednak proto, že si vytvořila silné citové pouto s panem Jouzou.
3: No tak výborně, tak nám z toho kolotoče vypadla paní Jouzová, no. A když tak o tom ti uvažuju, to... To vůbec není špatná alternativa.
2: Co jsi to řekl?
3: To není.
2: Jaká alternativa? No dovol. Snad si nemyslíš, že ta hubená koza by mohla nahradit mě.
3: No tak to v žádným případě.
2: No.
3: Ne, to ne. Ale je to nakonec milá žena. A měli bychom stejný osud, rozuměli bychom si...
2: Co na něm vidíš, prosím tě? A vůbec, paní Jouzová se už přes rok stýká s panem Kučerou, že jo?
3: No tak výborně, v tom případě je tu volná paní Kučerová, ne? Co? Když tedy přebývám já a paní Kučerová, tak no, se naskytá možnost takového určitého řešení, že bych tu kávu nakonec přece jen sám pít nemusel.
2: No,
3: prosím tě, jenom mi neříkej, že ta paní Kučerová zase má nějaké náhradní citové pouto.
2: Nemá.
3: No tak v tom případě vzato z morálního hlediska by eventuální nabídka k seznámení byla bez závad, ne?
2: Totiž paní Kučerová nemůže.
3: A teď já taky ne, prosím.
2: Ale ona nemůže z jiného důvodu,
3: tak
2: víš?
3: Proč nemůže?
2: No proč nemůže? Protože to nejde.
3: Ale no proč by to nešlo, prosím?
2: No protože já to nechci.
3: Jo tak.
2: No prostě nechci, víš? No tak, ale je vůbec tohle to možný? Já ještě nevytáhnu paty z domu a ty ze mě začneš páčit informace o všech vdaných ženských tady z našeho města.
3: Ale
2: je
3: Hani,
2: to možné?
3: Hani, nerozčiluj, ale no, se, Hani, nerozčiluj se, já jen abych nakonec nezůstal sám. Podívej se, 50 na krku, podzim života klepe na dveře, tak se
2: klepe, snad buší, ne? No, a podívej se, mě vůbec ta tvoje 50 nezajímá. A s tím podzimem života, nebo jak jsi to řekl, s tím už vůbec na mě nechoď. Jo, a co se týče ženských, tak to jsi se najednou stal náramně čilejš, jo?
3: Počkej, Hani.

hlavní příčinou rozvodů je manželství. Jinými slovy, podle Eddieho Cantora, dvě nejběžnější příčiny rozvodů jsou muži a ženy. Mějte se hezky a ať vám vaše svazky vydrží.

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: 4 miliony korun vyčlenila chomutovská radnice na příspěvky pro nové lékaře. Zámecký park v zákupech na Českolipsku už nebude volně přístupný. Výbor ANO bude podle Schillerové o kandidátkách do voleb jednat na konci června. Zítra čekejte oblačno a během odpoledne přehánky až bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 35 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Chomutov chce do města přivést nové lékaře. Motivovat je mají finanční příspěvky, a to až 900 tisíc korun. Podpora je určená například pro psychiatry, kožní lékaře a pediatry. Celkem vedení města z rozpočtu vyčlenilo 4 miliony korun, upřesňuje náměstek primátora Martin Bocian z Hnutí Nový Sever.
3: Lékaři zaměstnanci, což je určeno nastupujícím lékařům do nemocnice nebo jakéhokoliv jiného zdravotnického zařízení, tam bude maximální podpora 500 000 korun. Ambulantní lékaři primární péče, to je druhá část. Třetí část by měly být prioritní specialisté.
2: Od začátku letních prázdnin zavede Národní památkový ústav zpoplatněný vstup do zámeckého parku v zákupech na Českolipsku. Park bude přístupný jen jako součást prohlídkového okruhu bez průvodce v přilehlém hospodářském dvoře. Za vstupné zaplatí lidé 80 korun. Závěrečné práce studentů katedry designu Fakultní textilní univerzity Technické univerzity v Liberci jsou vidění v galerii N v Jablonci nad Nisou. Mladí umělci v jabloneckých ateliérech vytvořili díla z kovu, skla i plastu. Návštěvníci si mohou prohlédnout například náhrdelník s egyptskými kočkami, vyrobený pomocí 3D tisku nebo metalový opasek. Výbor hnutí ANO bude o kandidátkách do podzimních voleb jednat na konci června. Zatím žádné neschválil. Na Nově to řekla ministryně financí a místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová. Pražská organizace ANO jako kandidáta na primátora hlavního města schválila Ondřeje Prokopa. Debaty o tom, že by měl být kvůli kauze zbyty v čele kandidátky nahrazen, Schillerová nezaznamenala.
4: Ondřej Prokop musí vysvětlit tady ten problém s těmi byty. Já jsem zaznamenala nějaké jeho videjko, kde on vysvětlil, že šlo o družstevní podíly, to je úplně jedno, musí to vysvětlit jednoznačně.
2: Prokop podle zjištění serveru Seznam zprávy nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 pražských družstevních bytů. Uvedl, že šlo o omyl a za pochybení je připraven zaplatit pokutu.
1: Počasí.
2: Počasí na zítra, ráno jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnost přibývat a postupně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Později večer budou srážky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 32 až 35 stupni, na horách až 30 stupňů Celsia. A stále je v platnosti výstraha meteorologů před bouřkami a vysokými teplotami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 na 56. kilometru u Litochovic nad Labem ve směru na Ústí se porouchalo vozidlo a v Novém Boru na Českolipsku ve Smetanově ulici havaroval člověk na koloběžce. Na místě jsou záchranáři. To byly zprávy. Pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje Český rozhlas Sever.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební legendy

0: Dobrý den všem. Na Českém rozhlasu Sever právě startují další hudební legendy. Tak jako každou sobotu, i dnes se necháme unášet na vlnách těch největších hitů, které psaly historii 80. a 90. let. Od mikrofonu vás zdraví Mirek Tartárek.
1: Hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
0: Už za chvíli oslavíme narozeniny britské zpěvačky Alison Maye, abecedním seriálu se budeme věnovat kapele Fine Young Cannibals a rockoví fanoušci se mohou těšit na jednu z nejzásadnějších písní Red Hot Chili Peppers. Začneme ale v Itálii. Právě v červnu roku 1982 v evropských hitparádách naplno bodoval hit s typicky italskou elegancí. Stála za ním zpěvačka Alice vlastním jménem Carla Bisi. Ta se na své tehdejší desce spojila s italskou hudební ikonou Frankem Battiatem a výsledkem byla tahle skvělá věc. Výjimečná noc patří dodnes k těm nejoblíbenějším italským písničkám 80. let. Tady je Alice a Una notte speciale.

0: hudební legendy Mirka Tartárka.
1: Teď už je tady naše narozeninové okénko. Právě tento týden, ve čtvrtek, oslavila své 65. narozeniny britská zpěvačka s naprosto nezaměnitelným hlasem Alison Moye. Na začátku 80. let zářila v duu Yezu, které bylo tehdy průkopníkem moderní popové muziky postavené na klávesách. Poté se vydala na velmi úspěšnou solovou dráhu a my si ji teď připomeneme písní, kterou pro ní napsal Dave Stewart z Eurythmics. V britské hitparádě to dotáhla až na třetí místo a dodnes nestratila nic ze svého kouzla. V našem narozeninovém okénku teď dostává prostor Alison Moye a její nezapomenutelná Is This Love.

0: narozeniny ještě chvíli zůstaneme, protože dnes slaví své 77. narozeniny jedna z největších hvězd celé 8. dekády, legendární Lionel Richie. Když v roce 1982 opustil slavnou skupinu The Commodores a vydal se na solovou dráhu, stal se z něj celosvětový fenomén s více než 100 milionů prodaných desek. My si jeho dnešní jubileum připomeneme skladbou z roku 1985, která mu vynesla dokonce i Oscara. Tady je oslavenec Lionel Richie a jeho Say You, Say Me.
1: Hudební legendy.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: Teď už je v našem ohlednutí za hity 80. a 90. let zamíříme k našim sousedům do Německa, abychom si připomněli léto roku 1980. Tehdy se v tamních hitparádách držela na předních příčkách skladba, která se nakonec stala vůbec nejúspěšnější písní zpěváka a producenta Petra Kenta. Jeho hit It's a Real Good Feeling tehdy dobyl první místo německého žebříčku a v rádiích i na diskotékách se bez přestávky hrál od zimy až do konce prázdnin. Určitě mi dáte za pravdu, že i po 46 letech tahle muzika dokáže navodit tu pravou letní náladu.

Od popu teď trochu přitvrdíme, ale zůstaneme u krásné melodie. V červnu roku 1992 totiž světové hitparády i naše kazeťáky ovládl jeden z největších rockových hitů všech dob. Red Hot Chili Peppers tehdy všem dokázali, že umí napsat baladu, u které naskočí husí kůže i těm největším drsňákům. Určitě si na ten pocit vzpomínáte, když jste Under the Bridge slyšeli poprvé. Je to přesně ta písnička, která vás i po letech okamžitě vrátí do devadesátek a u které se prostě nedá jen tak sedět v klidu.

0: hudební legendy Mirka Tartárka.
1: Hudební legendy nás v našem abecedním seriálu dnes dovádí k písmenu F, pod kterým se ukrývá britská trojice Fine Young Cannibals. Tahle parta z Birminghamu má za sebou docela zajímavý příběh. Když kytarista Andy Cox a baskytarista David Steele hledali nového zpěváka, poslechli si víc než 500 kazet, než narazili na to pravé. Na unikátní hlas Rolanda Gifta. Mimochodem i název kapely si kluci vypůjčili ze stříbrného plátna, konkrétně z jednoho filmu ze 60. let. Ten byl tehdy sice v kinech propadákem, ale název Všichni ti mladí kanibalové se jim líbil natolik, že si ho nechali a udělali dobře. V hudbě totiž na rozdíl od filmu uspěli na celé čáře. My si od nich pustíme tři skladby a začneme jejich debutem z roku 1985. Jmenuje se Johnny Come Home.

Pokračujeme v naší jízdě s Fine Young Cannibals a teď je na řadě písnička, která doslova zbourala hitparády na obou stranách Atlantiku. Schválně se na tuhle písničku pořádně soustřeďte a uslyšíte ten zvláštní, skoro až plechový zvuk bubnů. Právě tenhle unikátní rytmus ve spojení s Rolandovým hlasem udělal ze skladby She Drives Me Crazy jeden z nejoriginálnějších hitů konce 80. let. Vsadím se, že i vás tahle energie hned zvedne ze židle.

Trojici hitů od Fine Young Cannibals v našem abecedním seriálu uzavíráme písničkou Good Thing. Ta v roce 1989 potvrdila, že tahle parta z Birminghamu má na to ovládnout hitparády opakovaně a navíc pokaždé s úplně jiným stylem. Zatímco její předchozí hit byl hodně moderní a plný elektroniky, tady kluci vsadili na klasiku. Hlavní roli hraje divoké piano a rytmus, který připomíná starý dobrý rock'n'roll. I s tímhle návratem do minulosti se jim podařilo dobít první místo americké hitparády.

0: hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: Teď už patří prostor naší domácí scéně. Vrátíme se do roku 1981, kdy u nás byla hodně slyšet kapela Abraxas, a která do tehdejšího šedivého průměru vnesla úplně nový vítr. Nejen muzikou, ale i tím, jak kluci vypadali. Na pódiu se totiž nebáli používat různé převleky nebo tehdy nevídané světelné efekty. Právě v té době se jejich velkým hitem stala písnička, která se hraje dodnes a lidi si ji pořád rádi zpívají.

U domácí, nebo přesněji u tehdejší československé scény, zůstaneme i s další legendou. Přesuneme se o 10 let dál, do června roku 1991. Tehdy v našich rádiích v podstatě neexistovala hranice mezi českými a slovenskými hity a jedním z těch úplně největších hitů byla Reklama na ticho od kapely Tým. Písnička se stala obrovským hitem a narazili jste na ní prakticky na každém kroku. Přiznám se, že i mně stačí slyšet ten pověstný úvod a hned se mi v hlavě promítne to léto na začátku 90. se vším, co k němu patřilo.

0: hudební legendy Mirka Tartárka.
1: Na řadu přichází hity taneční scény 80. a 90. let. Právě v červnu roku 1988 v celém evropském éteru i na tanečních parketech královal zvuk, který do té doby nikdo neznal. Postarala se o něj izraelská zpěvačka Ofra Haza. Její hit Im Nin Alu byl něčím naprosto výjimečným. Ofra v něm dokázala propojit moderní elektroniku s prastarými rytmy a zpěvem jemenských židů, což byla kultura, kterou si tito lidé střežili po celá staletí. Remix se stal takovým fenoménem, že ovládl první příčky hitparád od Německa až po Španělsko. I po těch letech má ta skladba neuvěřitelnou sílu a mystickou atmosféru. Přesvědčte se sami.

Teď se přesuneme do června roku 1990, kdy v klubech od Itálie až po Německo bodoval hit, který v té době v taneční muzice prostě nešlo přeslechnout. Stál za ním projekt Beats International, kde hlavou celé party byl Norman Cook. Pokud vám to jméno nic neříká, tak vězte, že o pár let později pobláznil svět jako slavný Fatboy Slim. Zajímavostí je, že tuhle písničku v podstatě poskládali z vypůjčených kousků jiných slavných hitů, ale udělali to tak šikovně, že z toho byla světová jednička. Pojďme si tuhle letní pohodu teď společně pustit. Tohle jsou Beats International a jejich Da Be Good To Me. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

0: Hudební legendy Mirka Tartárka na Českém rozhlase Sever.
1: Dnešní vydání hudebních legend jde do finále. O úplný závěr se postará zpěvačka Madonna. Přesně v těchto dnech, v červnu roku 1985, totiž držela bronzovou příčku britské hitparády se svou slavnou baladou Crazy for You. Ta vznikla pro film Vision Quest, kde si Madonna dokonce i sama zahrála zpěvačku v klubu. Děkuji vám, že jste se mnou dnes vzpomínali a užili si tuhle hudební jízdu. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Mirek Tartárek a příští sobotu opět naslyšenou.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Více než 500 výpůjčkami už v Česku pomohla jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké. V Chomutovském zooparku začaly opravy výběhu zubrů. Dopravu v Liberci komplikuje výluka tramvají do Lidových sadů. Zítra čekejte oblačno a během odpoledne přehánky až bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 35 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Už 5 let funguje v Česku jedinečná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké. Vznikla v rámci projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu a od svého založení zprostředkovala více než 500 výpůjček. K dispozici má přes 110 zařízení, která lidem se zrakovým postižením usnadňují každodenní život. Hlavním cílem půjčovny je umožnit klientům vyzkoušet si pomůcky ještě před jejich případným zakoupením, říká její vedoucí Andrea Hlava.
2: Protože tady ty pomůcky jsou všechny drahé. Malá čtečka velikosti flešky stojí 65 tisíc a telefon prostě jednoduchý s tlačítkama stojí 15 tisíc. Takže proto tady jsme, aby si lidi opravdu vyzkoušeli, jestli opravdu chtějí za tolikhle peněz tu pomůcku, jestli je to, co jim vyhovuje.
1: V Chomutovském zooparku začala rekonstrukce výběhu zubrů evropských. Celkové náklady na opravy vedení města vyčíslilo na 7 milionů korun. Podle náměstka primátora Martina Bociana z hnutí Nový Sever jsou zvířata dočasně umístěná v jiném výběhu.
3: V 50 letech stav těch betonových konstrukcí byl ve velmi špatném stavu. Neměníme ten výběh kolem dokola, ale vybrali jsme ty části zdi, které jsou v havarijním stavu. Některé se musí vyndat a dát se před to gabionová stěna.
1: Ode dneška je v Liberci pro dopravu uzavřená Masarykova ulice. Vede do Lidových sadů, kde je například zoo nebo botanická zahrada. Důvodem uzavírky jsou opravy tramvajových kolejí. Práce za 109 milionů korun bez daně podle vedení města potrvají do prosince. Tramvaje mezi terminálem Fignerova a Lidovými sady nahradily autobusy. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informaci, že by mezi zraněnými srážky vlaků v Británii byli Češi. Podle vyšetřovatelů při včerejší nehodě zemřel jeden ze strojvedoucích. Zraněných je téměř 100, 9 jich je v kritickém stavu. Podle záznamu z místa nehody jeli vlaky jedním směrem a jeden do druhého narazil zezadu. Neštěstí se stalo nedaleko města Bedford na jihu Británie. Provoz na trati je podle stanice BBC stále narušen.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno a k ránu ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 17 stupňů. Počasí na zítra po ránu jasno až polojasno, odpoledne bude oblačnosti přibývat a postupně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Později večer budou srážky ustávat a postupně bude ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme mezi 32 až 35 stupni, na horách až 30 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 se v tunelu Panenská ve směru na Drážďany porouchalo vozidlo. Pravý jízdní pruh je neprůjezdný, počítejte se zdržením. A na Lounsku mezi obcemi Bílenec a Bukov na silnici 1/6 je zúžená vozovka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební hledání Petra Liftnera.

Jemný poslech hudebního hledání vám od mikrofonu Českého rozhlasu Sever přeje opět po týdnu Petr Liftner. Na úvod dnešního dílu se podíváme za mým oblíbencem, který vydal koncem května nové album jménem The Boys of Dungeon Line. Ono tedy, já jsem se na tu desku těšil už od dubna, kdy zveřejnil jako předkrm jednu z písniček. A tak jsem věděl, že ho určitě zařadíme do hudebního hledání, jakmile to půjde a album bude venku. No tak si zkuste zatím zahádat jméno legendy, která oslavila 18. června 83. narozeniny. I used to walk past your house. Every night I'd look up at your window. The light was on. I saw your silhouette on the blind.

Dozněla nám úvodní píseň jak dnešního dílu, tak alba The Boys of Dungeon Line, skladba jménem Is You Lie There. No a na starosti měl samozřejmě Sir Paul McCartney. Víte, my v rozhlase musíme předávat a vykazovat informace o každé odvysílané písničce. A tak například, když jsem hledal údaje o následující skladbě jménem Never Know, tak pro zajímavost poslouchejte. Paul McCartney si do ní nahrál kontrabas, vokály, akustickou kytaru, elektrickou kytaru, bubny, melotron, hammondy, zobcovou flétnu i piano. O textu a melodii ani nemluvím. O tom by se dnešním moderním umělcům mohlo jen zdát. Multiinstrumentalismus, jak se patří.

Když se řekne Paul McCartney, tak většině lidí se vybaví jedna z největších hudebních legend všech dob. Jako člen skupiny Beatles stál u zrodu písní, které změnily podobu populární hudby a po rozpadu kapely v roce 1970 dokázal vybudovat mimořádně úspěšnou solovou kariéru. Ať už se skupinou Wings nebo i pod vlastním jménem vydal desítky hitů a prodal stovky milionů nahrávek po celém světě. Během své kariéry spolupracoval s řadou významných umělců. Nahrával například se Stevie Wonderem, Michaelem Jacksonem, Ericem Claptonem nebo Rihannou. Dvakrát byl uveden do rock'n'rollové síně slávy a v roce 1997 ho královna Alžběta povýšila do rytířského stavu. Od té doby nese titul Sir.

Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad Hudební hledání Petra Liftnera a teď trochu čísel o umělci jménem Paul McCartney. Dnes je mu 83 let a na svém kontě má 27 studiových alb sólově. Vydal 132 singlů, obdržel 19 cen Grammy a například v Americe měl 32 hitů, které okupovaly první příčku hitparád, ať už byl těch skladeb autor nebo spoluautor. Jeho 33 skladeb drželo první příčku naopak v britských domácích hitparádách. A pro zajímavost, více než 2200 nahraných verzí písně Yesterday z ní dělá jednu z nejpředělávanějších skladeb hudební historie. Teď už skladba First Star of the Night.

hudebním hledání posloucháme nejnovější album Paula McCartneyho The Boys of Dungeon Line. Název odkazuje na místo v Liverpoolu, kde prožil část dětství. A celé album je silně autobiografické. V písních vzpomíná na své mládí, první hudební kroky, přátelství s Johnem Lennonem i rodné město, které ho tvarovalo, formovalo. Prvním singlem se stala skladba Days We Left Behind, kterou sám označil za píseň vzpomínek. Na albu je takových písniček celkem 14 a McCartney na něm spolupracoval s producentem Andrewem Wattem, známým například z práce pro Rolling Stones nebo Ozzyho Osborna. Přestože je McCartney mu už 83 let, tak kritici označují jeho nahrávku za jednu z nejsilnějších prací za mnoho let. Poslední takovou dnešní zajímavostí je duet Home to Us, na kterém hostuje McCartneyho někdejší kolega z Beatles, Ringo Starr. Tak tady si ji můžete užít.

0: Tolik pro dnešek na Českém rozhlase Sever v pořadu Hudební hledání Sir Paul McCartney a jeho nejnovější album. A my se za chviličku posuneme dál za umělcem jménem Chris Rea.
1: Záruku máš v tom, že nemáš žádnou. Stejně jednou všechny padnou, po nich šluz.

Oberg dospíval Chris Rea, který se v 80. letech stal jedním z nejúspěšnějších britských soulových umělců. Alba jako Shamrock Diaries, On the Beach či Dancing with Strangers se prodávala v milionech kusech a jeho písně pravidelně hrála rádia po celé Evropě. Typická byla bluesrocková kytara, filmová atmosféra skladeb a texty o cestování, samotě, lásce i ceně slávy. Rea si udržel autorskou kontrolu nad svou tvorbou a většiny skladeb si psal, produkoval i sám nahrával, což tak nějak vlastně posilovalo takový jeho osobitý styl napříč dekádami populární světové hudby. A taková moje vzpomínka, když se nám narodila dcera Josefína Valerie, tak mi jeden můj kamarád Zdeněk a zároveň jeho velký fanoušek hned pouštěl právě písničku Josephine. Tak tady.

Posloucháte Český rozhlas Sever, pořad Hudební hledání, a tentokrát umělce jménem Chris Rea. Pro něj v roce 2000 přišel zásadní zlom, když prodělal těžký zánět slinivky a bojoval o život. Po operaci musel změnit styl hry na kytaru i tempo práce. Výsledkem byl návrat takovým kořenům blues, jazzu, instrumentální hudby. Alba a písně často vydával pod vlastním vydavatelstvím a postupně se stáhl z velkých turné i z mediálního světa. Jak popisuje jeden z dokumentů, jeho pozdější tvorba byla syrovější, temnější, ale osobnější. Bez tlaku hitparád a komerčních očekávání posluchačů. Teď už píseň That's What They Always Say.

Ke svému konci nám dospěl další díl hudebního hledání a tak doufám, že jsme vám s Českým rozhlasem Sever a třeba i s nejnovější tvorbou Paula McCartneyho zpříjemnili sobotní podvečer. Opět za týden se na vás od mikrofonu bude těšit Petr Liftner.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Na kontrolní plavby se vydávají policisti poříčního oddělení Ústeckého kraje. V létě opraví Liberec dětské dopravní hřiště, areál bude uzavřený. Hormuzský průliv už je znova zablokovaný. Podle Teheránu je to reakce na porušování dohod ze strany Izraele a Spojených států. Zítra čekejte oblačno a během odpoledne přehánky až bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 35 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Na povinnou výbavu vodních plavidel, mezi kterou patří také záchranné vesty, upozorňují policisté poříčního oddělení Ústeckého kraje během svých kontrolních plaveb. Povinnost se vztahuje i na rybářské čluny. Policisté při kontrolách ověřují například technický stav plavidel nebo doklady jejich vůdců. Pokračuje ředitel krajského poříčního oddělení Dušan Gittner.
2: Jestli mají platnou technickou kontrolu, jestli mají to plavidlo dostatečně vybavené, jsou tam záchranné vesty a samozřejmě probíhají i kontroly na alkohol, jestli nejezdí pod vlivem alkoholu.
1: Během léta projde opravou liberecké dětské dopravní hřiště. Podle vedení města jsou některé jeho části v havarijním stavu. Rekonstrukce se bude týkat povrchů, oplocení i dopravního značení a v areálu navíc vznikne nový kruhový objezd. Za opravu město zaplatí 3,5 milionu korun. Podle primátorova náměstka Adama Lenerta z hnutí ANO jsou práce naplánované na léto, aby byl areál připravený na podzimní výuku dopravní výchovy. Írán znovu zablokoval Hormuzský průliv. Informovala o tom íránská armáda s tím, že jde o reakci na izraelské útoky v Libanonu. Ty pokračují i po pátečním příměří mezi ozbrojeným hnutím Hizballáh a Izraelem.
3: Požadavek na příměří v Libanonu je součástí americko-íránského memoranda. Podle Teheránu ho nedodržují ani Američané, kteří na Izrael dostatečně netlačí. Írán varoval, že je kromě uzavření Hormuzu připravený přijmout další opatření. Své diplomaty na mírová jednání s Američany do Švýcarska ale posílá. Potvrdil to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Bakai.
4: Během této cesty a těchto jednání chceme naléhat na plnění závazků druhé strany a zjistit, jak přesně je hodlá druhá strana splnit.
3: Jednat tam má i americký viceprezident J.D. Vance. Ten pro stanici Fox News řekl, že nemá žádný důkaz o tom, že by byl Hormuz skutečně uzavřený. Matěj Kolář, Český rozhlas.
1: Tisíce lidí si dnes v centru Londýna připomněli blížící se 10. výročí referenda o Brexitu. 57% obyvatel se ale domnívá, že vystoupení Británie z Evropské unie byla chyba. Ukázala to data nejnovějšího průzkumu agentury YouGov.
0: Počasí.
1: Počasí na zítra, odpoledne bude přibývat oblačnost a postupně se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 35 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Ústí nad Labem je pro těžkou nákladní dopravu uzavřená ulice Hlavní a v Krásné Lípě na Děčínsku je uzavřený most ve Fibichově údolí. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Krásný večer, případně den či noc vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu, architekturu i folklor obecně. Naše dnešní putování bude dobrodružné, napínavé i trochu pohádkové. Vydáme se do jižních Čech, do města, které existuje od 11. století, a za to, že se může dodnes pyšnit jedním z nejkrásnějších a nejpůsobivějších goticko-renesančních center u nás, vděčí Soli. Naším dnešním cílem budou Prachatice, hlavní sídlo na někdejší Zlaté stezce. Ovšem o ním zlatem, které se na ní převáželo, nebyl vzácný kov žluté barvy, nýbrž sůl. V Prachaticích už od pradávna věděli, že sůl je skutečně nad zlato, tak si dnes ukážeme, jak to kdysi na Zlaté solné stezce vypadalo. Za zvuku jihočeského souboru Úsvit, Malé muziky, Muziky bohemiky a Plzeňského lidového souboru míříme do Prachatic a přímo na tamní historické náměstí. A vaší průvodkyní bude jako vždy Markéta Ševčíková.

0: A jedna z nejkrásnějších budov na zdejším náměstí je muzeum. No a v něm se nacházíme s mužem, který nám o historii tohoto města a jeho okolí řekne nejvíc. A je to historik František Kubů. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak pane doktore, já jsem se dočetla, že vše, co se dělo v Prachaticích, bylo postaveno na existenci takzvané zlaté stezky. Neboli solné stezce byla nazývána bílým zlatem. My se tady na ten džber soli díváme, takže kdo to vlastně vymyslel, že se sůl bude přepravovat sem, nebo kdo byl vlastně iniciátorem tady té staré obchodní stezky? Ví se to?
1: No tak přesně to vědět ani nemůžeme, protože počátky té zlaté stezky jsou velmi dávné a důvodem bylo to, že české země byly odjakživa naprosto chudé na sůl. A sůl ve starých dobách, ve středověku hlavně, se potřebovala mnohem víc než dnes.
0: Byl to také jediný konzervační prostředek.
1: Ano, přesně tak. A jelikož Čechy neměli svoji sůl, tak přirozeně se snažili dovážet sůl ze zahraničí. A to šlo po různých cestách, ale největší trasa, která se vyvinula dějinami, byla ta z jižního Německa, z Podunají k nám přes Šumavu, takzvaná zlatá stezka. Historicky je doloženo, že v roce 1010 na jejím počátku byly jeptišky z kláštera Niedernburg v Pasově, které dostali právě v tom roce od tehdejšího římského krále zprávu z Pasova přes Šumavu do Čech do své péče. A ty teda byly na počátku té organizace toho pozdějšího obchodu. Později to převzal biskup Pasovský a tak to šlo dál. Později se přidali i na české straně různí komponenti, mezi jinými taky město Prachatice.

0: jsme v expozici Zlaté stezky a tady se spolu teď díváme na to, co se vlastně nejčastěji vozilo po Zlaté stezce. Samozřejmě ten džber soli je ta ústřední komodita, ale ono se toho vozilo mnohem víc.
1: To je pravda, sůl byla zdaleka nejčastějším produktem, který se po Zlaté stezce vozil, ale kromě ní k nám šly i velice vzácné druhy zboží, na které byly české země chudé tehdy, například orientální koření, potom to byla jihoevropská vína a pak drahé produkty, například drahé textilie, zbraně vzácné a velmi často to taky bylo benátské sklo.
0: Ano, my tady vidíme nějaké helmice, muškety, krásnou zlatem vytkávanou látku, krejzly, které se používaly tehdy v rámci oděvů. No ale ono se také vozilo od nás ven, tak co jsme byli schopni světu dát my?
1: Tak nejhlavnějším takzvaným protiproduktem proti té soli bylo naše obilí. Totiž situace obou těch sousedních oblastí, České kotliny a Podunají, byla v těchto dvou produktech opačná, zatímco jih Evropy, sousedící s Alpami, byl bohatý na sůl a my jsme ji neměli, tak opačně to bylo s obilím. Protože zatímco u nás bylo málo obyvatel tehdy, tak jsme měli obilí víc, než jsme spotřebovali, zatímco Podunají, které je také úrodné, ale žilo tam nepoměrně mnohem víc lidí, tak se tam to vyměnilo naopak. To znamená, přebytek obilí od nás se převážel na jih. Ale jinak jsme si poskytovali i další produkty, především potravinářské.
0: Například takže i maso, když tady vidíme tu kůži.
1: Nasolené maso, potom to byly kůže a později to byl třeba slad na výrobu piva. Ale čím dál víc to byly i produkty jiné než potravinářské. Z nich největší proslulost nabylo české sklo, které od středověku bylo čím dál dokonalejší a žádanější v Evropě. Takže na konci Zlaté stezky se na trase potkávala dvě skla. Benátské šlo z jihu k nám a české naopak.

0: My teď vyjdeme s panem doktorem ven, protože si musíme krátce říci o těch, kdož měli na starosti přepravu na Zlaté stezce, jelikož to ovlivnilo život řady rodin a řady rodů tady v této oblasti a v tomto okolí. Tak my jsme vyšli ven a tady teď vidíme muže, který podkovává koně. Díváme se také dovnitř, do chalupy, jak to vypadalo dřív v takovém selském statku. Takže pane doktore, kdo se té spedici, dá-li se to tak říci, na tehdejší Zlaté stezce věnoval?
1: Tak byli to takzvaní soumaři, to byla speciální sorta lidí, kteří realizovali tu přepravu. Jednalo se o dvě skupiny. Jednak to byli profesionální přepravci, kteří se tím živili. Jednak to byli mladší synové sedláků, kteří žili podél tras té Zlaté stezky a tím obchodem si vlastně přivydělávali. Většinou v dobách mimo hlavní sezónu zemědělskou, čili od podzimu do jara, se tomu intenzivně věnovali a většinou někteří měli i s vlastní koně a združovali se i do skupin.
0: No, já jsem právě, že vám do toho vstupuji, někde četla, že oni tvořili takové karavany, že si najímali ozbrojený doprovod, takže to musela být docela propracovaná, sofistikovaná činnost, tedy to přepravnictví tehdejší.
1: To je pravda. Především ti velkoobchodníci si i mohli dovolit více koní, což byla tehdy drahá zvířata. A jelikož se navíc na té takzvané karavaně, což byl soubor několika koní, někdy i několik desítek jich bylo, ale většinou tak do deseti jich bylo, tak se přepravilo hodně zboží a jelikož některé bylo vzácné a drahé, tak na ty přepravce číhala nebezpečí. Po lesích operovali lobkové, kteří číhali na ty karavany, přepadali je a okrádali o to zboží. Proto se vyplatilo najmout prostě ozbrojený doprovod, což byli vojáci prostě profesionální. Ale jinak je nutno říct, že i ti vlastní soumaři často měli své vlastní zbraně, takže dohromady to bylo prostě skupina, kde se to zbraněmi jenom ježilo.
2: Ovce

0: ten ruch kolem nás není nahodilý, protože tady je otevřené okno od krčmy. Tady máme maštale, kde podkováváme koníky. No a když projdeme dál, tak tady vidíme další součást toho, jak to tehdy tady v Prachaticích asi muselo vypadat. Vidíme tady koně, které mají ty džbery na sobě s tou solí. Vidíme tady ten ozbrojený doprovod, tady vidíme toho loupežníka. No, nebylo to tehdy asi jednoduché. Mimochodem, jak dlouhá byla ta cesta do Pasova? Kolik je to kilometrů a jak dlouho jim to trvalo tehdy?
1: Tak ta zlatá stezka v postupem času se vyvinula do tří větví, ale nejstarší, nejvíce frekventovaná a také nejdelší byla Prachatická, či ta, co vedla z Prachatic do Pasova, a ta vyměřila zhruba necelých 90 kilometrů. A pokud teda všechno šlo dobře pro ty obchodníky, tak ta karavana byla schopná tady tu trasu urazit za 3 dny.
0: Za 3 dny tam nabrat nové zboží, odevzdat to původní a vracet se zase zpátky.
1: Ano, ano. Což, jelikož my jsme tady, já jsem teda součástí jedné skupiny, která si hraje na Soumary.
0: Takže vy jste sám v tom soumarském společenství. No vidíte to, pane doktore. Takže vy to absolvujete ještě dnes,
1: ano,
0: tu stezku.
1: Ano, jsem to zažil na vlastní kůži a vím, že ta trasa 90 kilometrů za 3 dny je skutečně velmi extrémní. Nejen pro nás, ale i pro ty koně naložené samozřejmě. Ještě

0: Mimochodem, co nám tady ze Zlaté stezky zůstalo? Co Prachaticím zůstalo? Jaký pozůstatek nejcennější?
1: No tak především ta výstavba, že jo, to je jasný důsledek Zlaté stezky. A co asi je dneska důležitý, není to teda hmotný statek, ale spíš statek ideový, ale nehmotný, je velká tradice Zlaté stezky. Zlatá stezka totiž jako obchodní cesta skončila na počátku 18. století, ale jméno Zlaté stezky a její tradice tu žije dodnes.
0: Ono po té Zlaté stezce se nepřepravovalo jenom zboží, ale také myšlenky a ideje, že ano, a kultura. Naše země tehdy byly docela málo osídlené a to hlavní, ty proudy poznání k nám šly tady tudy, touto cestou, že ano.
1: No, nejen tudy samozřejmě, ale Zlatá stezka patřila k těm nejvýznamnějším. A máte pravdu, skutečně nejen zboží, ale například i osídlenci tudy přicházeli, aby dosídlili především na pohraniční území u nás. Ale to byli i různí učenci, umělci. Nejlepší ukázkou je právě doba té renesance 16. století, kdy sem proudilo mimo jiné značné množství italských umělců, kteří přímo realizovali u nás ten odkaz renesanční a stavěli. Například i naše krásná stará radnice je jednoznačně dílem italských umělců.
0: No, já bych připomněla i loutkáře, nejenom, že tady máte muzeum loutek, ale právě italští a také poté němečtí loutkáři sem proudili už od toho 16. 17. století. A tehdy loutkové divadlo totiž bylo i zdrojem informací, nejenom zdrojem zábavy, takže to byl další informační pramen

0: Co máte vy jako muž spojený s historií Prachatic a Prachatická tady na té oblasti a na tom městě nejraději? Které období třeba, ve kterém byste byl bývale rád žil?
1: Tak nejraději mám kromě historie krásnou přírodu. To je jednoznačně tady hlavní bonus a já jsem mimo jiné jsem přestěhoval také kvůli tomu. No a jinak ta historie právě v krásném spojení s tou přírodou je něčím jedinečným a větší klid a bezpečí a podobně. No. Jinak teda z těch období i mě jaksi fascinuje závěr středověku, počátek novověku, 16. 17. století. To byla doba, kdy prakticky celé to století se českých zemí nedotkly velké války a to s tím tak souvisel ten velký rozvoj, že byl na to čas, byly na to podmínky. 16. století určitě muselo být velmi hezké a zajímavé.
0: To máte pravdu, mně by se v něm také líbilo právě, že byl čas na rozvoj všeho krásna, jak jste říkala, všech zajímavých ideí a myšlenek. Moc děkujeme historikovi Františkovi Kubu. Doufám, že ta renesance tady dlouho ještě bude stát, když vydržela tolik staletí a že tady bude pořád tak pěkně a malebně. Díky a naslyšenou.
1: Děkuju, doufám také, že nás ještě ta pohnutá doba nesemele dnes a přeji i divákům, aby se sem někdy přišli podívat a zažili tu krásu na vlastní kůži.

A slovy našeho dnešního hlavního průvodce, historika Františka Kubu, se s Prachaticemi pomalu loučíme. Ovšem, nemusí to být vůbec nadlouho. Pokud to všechno chcete vidět a zažít na vlastní oči, vypravte se do Prachatic příští pátek a sobotu, tedy 25. a 26. června, protože se tam koná už 34. ročník slavností Zlaté solné stezky. No a pokud příští víkend nemáte namířeno na jih Čech, nýbrž na jih Moravy, potkáme se na 81. Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. A odtamtud budeme také v sobotu večer vysílat pořad Utajené poklady regionu, zasvěcený fenoménu Verbuňku. A nejen to. Tak ať zažijete v příštích 7 dnech spoustu radosti, dobrodružství a nových folklorních objevů. Dnes nám hráli jihočeský Úsvit, muzika Bohemika a plzeňský lidový soubor. A příští víkend se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.

Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech od mikrofonu přeje Goránka Oľača. Nedávno jsme si povídali s Vasilisem Spilkou, mladým odborníkem na vývoj softwaru, o jeho řeckých kořenech i o jeho dědečkovi Vasilisovi Antisovi. Ten nějakou dobu působil jako redaktor řecké sekce Československého rozhlasu. Jeho vnuk však o zahraničním vysílání našeho rádia moc podrobnosti neznal. Bylo proto jasné, že tento neobvyklý rodinný příběh, který propojuje českou metropoli s řeckým ostrovem Korfu, si zaslouží pokračování. Tady je. V úvodu je vhodné připomenout základní souvislosti příběhu Vasilise Spilky, který jméno dostal po svém dědečkovi z matčiny strany.
2: Na Korfu, jak jsme vyrůstali, tak tam vlastně jsme byli ve velkém bytě. Dědeček postavil tam dům a tam byly tři patra. Měl tři děti, takže každý dítě mělo jedno patro. My tam byly tři rodiny, akorát moje teta byla tady v Čechách, takže pronajímala ten její byt tam. No. Takže jsme tam byli čtyři děti, já, můj brácha, sestřenice a bratranec.
1: A bylo veselo.
2: Já jsem nejmladší ze všech.
1: Důležitá informace o dědečkovi Vasilisovi už zazněla. Hovoří o tom, jak pečoval o svou rodinu.
2: Oba moje rodiče vyrůstali tady v Čechách, a takže není to úplně taková ta typická řecká rodina. No ale jistě rodina je moc důležitá v Řecku. Je to běžný, že vlastně i děti, že bydlí s rodičem dlouhou dobu, že dědečkové bydlí také spolu všichni. Táta můj je víceméně Čech, se narodil je tady v Praze a máma má ty řecký rody. Její táta, můj dědeček, byl politicky jakoby aktivista. Potom on byl trestán životem, takže nějak mu pomohla komunistická strana trhnout z Řecka.
1: On byl antifašista?
2: Tak, ta historie proběhla. Vlastně ty lidi to viděli, že máš na jednu stranu jako komunismus a na druhé straně fašismus. Takže jedno bylo jakoby proto, aby se lidi pomáhali, a to jiný bylo, jakoby, aby ty lidi byli kontrolovaní. Okay. Takže moc těch lidí vlastně bojovalo s mě, aby pomohli lidem, aby to bylo jakoby férovější svět takový, ale pak se třeba ukázalo, že taky byli manipulovaní. Potom dost těch věcí, kterých věřil a za celý jakoby bojoval, tak se ukázalo, že byli jakoby špatně. Taky byli hrozně zklamané, začali kritizovat i tu komunistickou stranu potom, když byli až tady v Čechách.
1: Celý život se zajímalo politiku.
2: Je to tak, no.
1: Vnuk to vystihl zajímavou formulací. Politický aktivista potrestaný životem. Pravdou je, že šlo o mimořádně dynamický osud plný dramatických zvratů. Zasáhla do něj druhá světová válka, následná řecká občanská válka i věznění. Podívejme se na fakta.
3: Vasilis Antis se narodil v listopadu roku 1911. První zaměstnání získal na ministerstvu zemědělství i v Národní řecké bance jako úředník. Už v roce 1937 a v následujících 6 letech poznal život v koncentračním táboře. Podle úředních údajů personálního oddělení Československého rozhlasu se jednalo o tresty za stranickou ilegální a novinářskou činnost, o věznění z politických a rasových důvodů za okupaci a za činnost v zahraničním odboji v období národně osvobozeneckého boje.
1: Stejná úřední slova platí pro ještě jeden vězeňský rok a dva partizánská v období 1944 až 1949. Konec druhé světové války totiž pro Řecko neznamenal konec utrpení. Rozpoutala se 4letá občanská válka, 1000 Řeků skončilo v emigraci. A tak se i Vasilis Antis jako komunista i novinář objevoval v novinách ve Francii, Itálii, potom v Rumunsku a Sovětském svazu. Československá etapa začíná v říjnu roku 1959. Vnuk Vasilis Spilka zná základní informaci o dědečkově práci v Praze.
2: Vlastně on tady pracoval v Českém rozhlasu. On byl vlastně novinář, takže on psal články, mluvil s lidma, rozumět ty geopolitice a všemu. Pracoval v novině, která se jmenovala teda Agonistis, bojovník, ale není to o válce, ale je to třeba spíš jako, že boje za nějaké, jakoby, no...
1: Za spravedlivé cíle.
2: No.
1: Ve kterém období působil v Českém rozhlase, kdy to bylo?
2: Tak já jsem myslím 60. 70. leta, možná i 80. možná teda. Nevím, jestli tady byl jakoby oficiálně nebo externě, takže to nevím.
1: Já vím. Při pátrání po stopách po dědečkově práci jsem totiž zavítala do archivu Českého rozhlasu. Moc údajů jsem nenašla, ale v osobní složce se psalo, že Vasilis Antis opravdu pracoval jako zaměstnanec, byl redaktorem v řecké sekci zahraničního vysílání.
3: Po zrušení řeckého vysílání působil Vasilis Antis v italské sekci a do důchodu odešel v únoru roku 1972 jako její technický redaktor. V osobní složce zaměstnance jsou samozřejmě údaje o platu, spis z městské části Praha 6, ve kterém se tvrdí, že je bezpartajní. Také se dovídáme, že mu po prvním roce zvýšili cizinecký příplatek z 800 na 1000 korun na základě toho, že do Prahy přijela jeho rodina. Úřad důchodového zabezpečení pak informuje, že se rodina rozrostla a že v ní jsou tři děti, Janis, Kety a Kaliopy. Na žádost soudruha Antise o poskytnutí mimořádného volna kvůli návštěvě sestry v Itálii v říjnu 1971 někdo připsal, nepřichází v úvahu.
1: Zdá se, že tyto staré, trochu zežloutlé archy papíru jsou zároveň spolehlivou ilustrací pracovních a sociálních poměrů. Bohužel neměli žádné zvukové záznamy. Ukázali mi ale zachovalé přehledy relací a texty pořadů, které řecká sekce vysílala v řečtině v dubnu a květnu roku 1961.
3: Jedná se především o zprávy ze světa a z Československa, které vysílali od 18.30 do 19 a reprízovali od 20.30 do 21 hodin. V pořadech zařazovali i hudební příspěvky, komentáře nebo reportáže. Jméno Vasilise Antise je vždy uvedeno v přehledu relace v kolonce Pracovník odpovědný za jazykovou správnost překladu. Občas také četl zprávy jako hlasatel nebo konal režijní dozor. Například 27. dubna 1961 se vysílaly zprávy o příletu kosmonauta Gagarina do Prahy, o výhruškách prezidenta Kennedyho Kubě, jak tvrdí britské noviny, a o procesu s nacistickým zločincem Eichmannem. Po hudbě Bedřicha Smetany byl na řadě text Vasilise Antise, Zlaté lžíce a špinavé pusy.
1: Z toho období je i jeho text Pan Karamanlis nemůže hovořit o demokracii, který zveřejnil 30. května roku 61 minulého století. Týká se Konstantina Karamanlise, premiéra řecké vlády. Autor Antis píše... Spolu s Glezosem je v řeckých vězeních i koncentračních táborech mučeno již po 16 let po rozdrcení hitlerovského Německa i 2000 dalších bojovníků odboje.
3: Najdou se mezi nimi i případy neslýchané zvůle. Lidé, kteří byli odsouzeni za vraždu neznámé osoby na neznámém místě a v neznámé době. Lidé, o jejichž nevině svědčili u soudu příbuzní jejich údajných obětí. Na 1. máje rozehnala řecká policie násilím staré matky 200 vlastenců, kteří byli zastřeleni na 1. máje za okupace a nenechala je, aby položili několik květin na místo obětí svých dětí. Naproti tomu řecký stát zakoupil na své náklady území na postavení pomníku německým okupantům, kteří padli v Řecku.
1: Jen pro vysvětlení, Manolis Glezos byl legendární řecký levicový politik, publicista a především hrdina protinacistického odboje. Pokračuje vnuk Vasilis Spilka.
2: Jinak vím, že on vlastně měl takový pseudonym, nad kterým jakoby někdy psal články, a byl to Jan Rozák. Roxány byla jeho žena.
1: A on zažil okupaci Československa.
2: Myslím, že právě tady byl v té době a moc to kritizoval. Ještě tady potom byl a v konci 80. letech šel zpátky do Řecka. No.
1: Tím se uzavírá jeho pražská životní kapitola. Pátraný po zvukových příspěvcích redaktora Antise bohužel nepřineslo žádný výsledek. O to pozorněji jsem si proto poslechla seriál věnovaný historii zahraničního vysílání Českého rozhlasu. Jeho autor Jaroslav Marek v 8 dílech sleduje proměny redakce, technologií i samotného poslání zahraničního vysílání. Druhá epizoda je již část uslyšíte, nese výstižný název Vzajetí ideologie.
4: This is Radio Prague.
5: Spojení na krát.
6: Attention, attention.
7: Praha volá svět.
8: 90 let v éteru.
9: Hned po skončení války se vysílání do zahraničí rozjelo na novo. Na začátku roku 1947 hlas z Prahy promlouval ke světu v 18 jazycích. Zatímco před válkou převládala hudba, nově se kladl důraz na mluvené slovo. Velmi rychle se zahraniční vysílání měnilo v nástroj komunistické propagandy a tento charakter si zachovalo až do listopadové revoluce. Propaganda byla přímočará nebo naopak docela nenápadná, skrytá za reportáže z běžného života. Vzpomíná Pavla Džazajriová, která v 60. letech nastoupila do francouzského vysílání pro Afriku.
10: Takže já jsem celkem rychle dostala vlastní pořad, se to jmenovalo Setkání mladých. Samozřejmě, že to byla propaganda. Tam byla cenzura, takže si to vždycky někdo musel přečíst.
9: Zpravidla ale byla cenzura obezřetná a přísná. Drtivá většina textů vznikla v takzvané ústřední redakci a pracovníci zahraničního vysílání je jen překládali do příslušných jazyků.
11: Když člověk tu zprávu napsal, tak protože ta zpráva v zahraničním vysílání se potom překládala do různých jazyků, takže ten text byl důležitý v češtině, tak se ten list s tou zprávou se dal do okénka, zavřelo se okénko, zazvonilo se, z druhé strany v místnosti se otevřelo okénko, cenzor nebo inspektor se mu říkalo, přečetl tu zprávu, orazítkoval ji, vložil do mezi okénka, zazvonil, já jsem šel, pak jsem ji mohl tedy prvé rozdat jednotlivým redakcím.
9: Vzpomínal někdejší redaktor zahraničního vysílání Karel Vichs.
12: Tady fungovala cenzura a autocenzura, jako obě, že jo? A když se tyhle ty dvě věci spojí, tak z toho vznikne hlasná trouba, že jo? Což teda v té době tak bylo.
9: Hodnotí Václav Richter, mnohaletý redaktor francouzského vysílání. Vysílalo se výhradně ze záznamu, pásky se ale donekonečna mazaly a přetáčely. Mnoho archivních nahrávek zahraničního vysílání se proto nedochovalo.
1: A tak jsem se dozvěděla, proč mi v archívu nenabídli žádnou zvukovou stopu po působení Vasilise Antise. Takže pořad my a oni můžeme ukončit jednoduchým obrázkem Vasilise dědečka s Vasilisem vnukem. Jsou na Korfu, kde se poznali.
2: Poznal jsem ho v roce 1999, umřel dědeček, no to mě bylo tak 7, no.
1: Věnoval se vám?
2: Jistě, no, právě dědeček mě naučil jakoby řecky z začátku taky, já jsem s dědečkem mluvil moc řecky a povídal mě o věcech, no, my tam máme jakoby zahradu, jsme tam chodili spolu také s kolem a ukazoval mě věci a tak a vždycky mě, jako si pamatuju, že na mě mluvil jakoby řecky a vlastně jsem si tu řečky jakoby moc učil přes toho dědečka.
1: Doufám, že se nám podařilo doplnit rodinné vzpomínky a zároveň vám, milí posluchači, připomenout, jak výrazně mohou historické události ovlivnit osudy jednotlivců i celých rodin. Na příští pořad mi a oni se těší Goránka Oljača.

0: Na severovýchodě republiky kolem 27 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Zdravotnická záchranná služba dnes v průběhu motocyklových závodů na Masarykově okruhu v Brně ošetřila 70 návštěvníků. Nejčastěji se jednalo o kolapsy, které pravděpodobně souvisely s horkem. 10 pacientů ošetřili v klimatizovaném stanu u vstupu do areálu a 2 pak odvezli do nemocnice. Vysoký počet výjezdů měli na celé Jižní Moravě. Do dnešní 18. hodiny jich bylo celkem 200. Potvrdila to mluvčí záchranářů Michaela Botová.
1: To je poměrně vysoké číslo. My jsme každopádně v rámci města Brna přidali posádku navíc a také operátora do služby, takže jsme připraveni na větší nápor, který právě pochopitelně souvisí s tím, že město Brno navštívila řada turistů, no a také svůj vliv mají ty vysoké teploty.
0: A právě vysoké teploty dnes lámaly rekordy po celé České republice. Vůbec nejtepleji, přesně 630 stupňů, bylo ve Šternberku v Olomouckém kraji. Meteorologové varují před vysokými teplotami také pro zítřek a opět bude v platnosti výstraha před silnými bouřkami. Národní památkový ústav od začátku letních prázdnin spoplatní vstup do zámeckého parku v zákupech na Českolipsku. Park bude přístupný pouze jako součást prohlídkového okruhu bez průvodce. Za vstupenku lidé zaplatí 80 korun.
2: O 20 korun lacinější prohlídka samotného hospodářského dvora už od prázdnin nepůjde koupit. Mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bydlasová uvedla, že nádvoří a park budou vzájemně průchozí přes původní hlavní vjezd do loni opravených barokních koníren. Obyvatelé města, kteří mají takzvanou kartu zákupáka, mohou do parku dále zadarmo. Ze zákup Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: V Lipové na Prostějovsku se k nedávno dokončené kanalizaci připojilo zhruba 60% tamních obyvatel. Kanalizace zatím funguje ve zkušebním režimu. Podle nezávislé starostky Martiny Karkoškové obec čistírnu provozuje tak, aby co nejméně zatěžovala nedalekou Plumlovskou přehradu.
3: My jsme nad rámec toho projektu instalovali vlastně síran, který sráží fosfor, tak abychom tedy minimalizovali ty vody, které potom způsobují v Plumlovské přehradě sinice.
4: Sport.
0: Česká tenistka Linda Nosková si na trávě v Berlíně zahraje o druhý titul v kariéře. V dnešním semifinále turnajová osmička porazila Alexandru Elaovou z Filipín 2-0 na sety. V zítřejším finále čeká Noskovou Američanka Pegulaová. Třetí nasazená hráčka v semifinále porazila po bitvě 2-1 na sety světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska.
4: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno zpočátku, a to hlavně na východě Čech, na Moravě a také ve Slezsku, doznívající přehánky i bouřky, nejnižší teploty mezi 20 a 15 stupni. A zítra přes den jasno až polojasno, během dne místy oblačno až zataženo, k tomu přehánky i bouřky opět mohou být i silné. Maxima zítra mezi 29 a 34 stupni, na severovýchodě republiky kolem 27. Slabý proměnlivý vítr může v bouřkách opět přechodně zasilovat.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Provoz na řadě míst v České republice teď komplikuje hustý déšť. Velmi silně prší i na dálnici D1 před Prahou ve směru od Brna. Hustý déšť je také na dálnici D11 mezi Prahou a Poděbrady a na jihu Čech jsou intenzivní srážky mezi Českými Budějovicemi a Táborem. A silnice 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice je teď neprůjezdná. Provoz řídí policie. Tolik doprava, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Slavíci v krabici. Příjemný poslech.
4: Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Pavel Sedláček patří mezi nejdéle zpívající hvězdy u nás a není divu, že svého času patřil mezi ty nejpopulárnější.

0: Pes.
1: Se semaforskou písničkou Život je pes autorské dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý debutoval Pavel Sedláček v roce 1964 na deskách. Nahrál tu píseň 12. září roku 1963 ve studiu Strahov s Big Beatovou skupinou divadla Semafor. Původně prý byla míněna ironicky, ale Pavlovi vrstevníci ji spontánně pochopili jako generační výpověď a tak mu otevřela cestu do světa populární hudby, který byl o hodně větší než ten do té doby jeho rock'n'rollový.

V roce 1974 jsem byl na pionýrském táboře v lesích a polích. Jmenovalo se to Bučovice u Votic. Každý den, a to několikrát, zněla z táborových reproduktorů píseň, která byla jedním z hitů léta toho roku. Nevěděl jsem, že ho zpívá Pavel Sedláček, ale věděl jsem, a věděli to všichni, že se jmenuje Hurá, hurá. Český text napsal Vladimír Mertlík. Rád.

To se nám prostě muselo líbit. Pavel Sedláček je ročník 1941. Jaký byl ten rok v protektorátu Čechy a Morava? 12. března bylo Němci uzavřeno divadlo D41. 1. dubna zatklo gestapo podplukovníka Josefa Balabána. 13. května zatklo gestapo Josefa Mašína. 17. května bylo po 6 letech zastaveno vydávání týdeníku pro mládež Mladý hlasatel. V září bylo režisérem Josefem Šmídou založeno divadlo Větrník. 28. září vyhlásil Reinhard Heydrich stané právo a rozpoutal vlnu represí. 29. září byl začen předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. V roce 1941 vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu zákaz všech tanečních zábav a plesů. Nacisté nemohli tenkrát připustit, aby se prý Češi veselili tancem, zatímco němečtí mužové na frontách umírají pro jakousi novou, to je hitlerovskou Evropu. Dosavadní taneční hudba směla nadále zaznívat jen poslechově a samozřejmě bez skladeb angloamerických autorů. To mělo ale výhodu. Nároky na kvalitu domácí swingové hudby a jejich orchestrů i zpěváků se tím velmi zvýšily. V srpnu roku 1941 odstartovala na plátnech českých biografů mimo jiné filmy i zdařilá filmová veselohra Hotel Modrá hvězda. Hudbu pro ní napsal Sláva Eman Nováček a na slova herce Josefa Gruse se tam objevila i píseň, která se stala dalším swingovým mezníkem české taneční hudby. A nejen to. Písničkou o slunečnici získala Inka Zemánková i takovou svou čestnou přezdívku Slunečnice domácího swingu. Zpěvem se k ní připojil mužský, původně trampský, vokální kvartet Lišáci a všemu tomu na gramofonové nahrávce znamenitě sekundovala Vlachova kapela.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Pavel Sedláček se narodil 4. července 1941 v Praze na Pankráci a tam také prožil své dětství. Od 7 let se učil anglicky a rodiče si přáli, aby chodil na hodiny klavíru. Vyhrál ale jiný nástroj a tak od 14 let zkoušel kytaru. Kytara, respektive kytary, ho doprovází celou jeho kariéru, jen na ně už většinou hrají jiní.

Zpívali Pavel Sedláček a Ivon Přenosilová. Pavel Sedláček má průmyslovku, obor spalovací motory. Od malička ho zajímala auta a vzhledem k tomu, že ho nepustili na vysokou školu, tak se ještě vyučil strojním zámečníkem. Nakonec to i s tou vejškou vyšlo, i když úplně jinou a má titul inženýr.

Pavel Sedláček začal amatérsky zpívat a hrát na kytaru v 15 letech. Krátce na to zvítězil v provinciální talentové soutěži na Praze 4. Zpíval Rock Around the Clock a zvítězil u odborné poroty. Rok na to zvítězil v dalším pěveckém klání v pražské kavárně Alfa a ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty 1958. Tam soutěžil s Elvisovkou Jailhouse Rock a na celé čáře ovládl publikum, což znamenalo jasné vítězství. Takhle ten hit natočil začátkem 90. let se skupinou Cadillac.

Pavel Sedláček je bezesporu jeden z prvních českých rock'n'rollových zpěváků. První vlastní rock'n'rollovou kapelu měl už v roce 1958, ale její činnost byla pozastavena. Byl zakladatelem jedné z prvních big beatových skupin v Praze. Jmenovala se EP Hi-Fi, studijní skupina big beatu, později skupina Pavla Sedláčka. Jednou z odnoží souboru byla i Karkulka, později přejmenovaná na Olympic, a právě s Olympikem natočil on a jeho manželka, tehdejší manželka Eva Pilarová, hit Hey Paula. Hey.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: S Evou Pilarovou se Pavel Sedláček seznámil v divadle Semafor, kde působil v letech 1962 až 1964 a krátce i v roce 1969. V Semaforu vystupoval ve hrách Šest žen a Zuzana není pro nikoho doma. V době, kdy v divadle Apollo vystupoval Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla, byl Pavel Sedláček jeho pravidelným hostem a hvězdou večera. Pak zpíval se skupinou Apollo, zkoušel to i s Flamengem, a v té době nahrál písničku Petra Nováka a Ivo Plicky s názvem Džbán.

kapelou řízenou Janem Spáleným, tedy s kapelou Apollo, natočil Pavel Sedláček i hit autorské dvojice Ladislav Štajdl a Jiří Štajdl. Vyšel v roce 1966 a jmenuje se Tečka.

Jméno Pavel Sedláček je ve výsledcích ankety Zlatý slavík poprvé zapsáno u výsledků druhého ročníku ankety z roku 1963. A to byla ještě společná kategorie pro zpěváky a zpěvačky. Zvítězil tenkrát poprvé v historii Karel Gott a Pavel Sedláček skončil 10. V divadle Semafor spolu zpívali píseň Tu krásu nelze popsat slovy.

0: Nejlepší umístění Pavla Sedláčka v anketě Zlatý Slavík přišlo v ročníku 1964, kdy byly poprvé samostatné kategorie interpretů, jedna pro zpěvačky a druhá pro zpěváky. Pavel Sedláček byl 8. nejpopulárnějším zpěvákem Československa. Jeho jméno je ve výsledcích 50 nejpopulárnějších interpretů 10krát. Poprvé v roce 1963, naposledy v roce 1976. V tom roce byl Zlatým Slavíkem opět Karel Gott a Zlatou Slavicí popáté v historii Naďa Urbánková, kterou jako Pavla proslavilo divadlo Semafor.
1: Na do smrti navždycky

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Během své dlouholeté kariéry vystupoval Pavel Sedláček v pražské Lucerně, v klubu Olympic, v Radiopaláci, na mnoha místech naší republiky i na zahraničních zájezdech. Mezi jeho největší hity patří písnička Nejkrásnější dívka z celých Čech.

Pavel Sedláček hrál i v několika filmech a v Hudebním divadle v Karlíně zpíval roli Prcka v muzikálu Gentlemani. V 70. letech se spojil se skupinou Fontána, s níž natočil i hity Míček, Flíček nebo Sestřenice z Rokytnice.

90. letech patřil Pavel Sedláček mezi podnikatele a zpěv nepověsil na hřebík. Začal zpívat se skupinou Cadillac, kterou dával dokupy. Na krabici, která bude v našem archivu, lepím teď štítek s jeho jménem a na závěr písnička, kterou česky otextoval Libor Křístek. A jmenuje se Příběh, tak si to celé zrekapitulujeme. Loučí se Martin Hrdinka a mějte se jako slavíci a slavice.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Více než třetina všech meteorologických stanic v Česku dnes odpoledne naměřila teplotní rekordy. Zastupitelé Chomutova rozhodli o navýšení turistického poplatku. Fotbalisté Nizozemska na mistrovství světa s přehledem porazili Švédy. A počasí zítra zpočátku dnes slunečno, později přibývání oblačnosti a místy přehánky i bouřky. Maxima kolem 33 na severovýchodě.

0: let, což je 35%. Na stanicích Labská Bouda a Žamberk byl překonán dokonce absolutní červnový rekord.
1: A vysoké teploty budou na území celé České republiky také zítra. Meteorologové kvůli tomu vydali opět výstrahu a opět se mohou objevovat silné bouřky. Návštěvníci Chomutova si připlatí za turistický poplatek. Zastupitelé města rozhodli po 22 letech o jeho navýšení. Dosud turisté za pobyt platili 21 korun denně. Upřesní primátor Milan Merc z Hnutí Nový Sever.
2: Teď činí 35 korun poplatek na osobu a noc, s tím, že jsme mohli jít až do 50 korun.
1: Vedení České vsi na Jesenicku připravuje velkou rekonstrukci chodníků kolem obecního úřadu. Trasu poškodili předloňské povodně. Práce by měly začít ještě letos v létě. V současné době samospráva připravuje potřebné podklady a také výběr zhotovitele. Potvrdil to nezávislý starosta Petr Mudra.
3: Měl by se realizovat tady chodník Jánského kolem úřadu. Tam vlastně ještě velké kusy chodníku chybí. Je to asi v nejhorším stavu, protože se dělalo všude jinde, takže teď se jako dokončují rozpočty a bude se to soutěžit během července, tak aby se ještě během prázdnin začalo. Sport.
1: Český cyklista Matias Vacek se v závodě kolem Švýcarska posunul na třetí místo průběžné klasifikace. V dnešní časovce dojel čtvrtý, vyhrál Slovinec Tadej Pogačar, na kterého Vacek ztratil 11 sekund. Celkově ztrácí na Pogačara 4,5 minuty. Zítra se jede poslední etapa. A krátce fotbal, světový šampionát má dnes na programu 3 duely, jeden už skončil. Nizozemsko si poradilo se Švédskem vysoko 5-1. Za necelou hodinu začne utkání Německo pobřeží Slonoviny a ve 2 hodiny ráno pak souboj Ekvádor-Curaçao. Počasí. V noci na neděli čekáme v České republice jasno až polojasno. Zpočátku hlavně na východě Čech, na Moravě a také ve Slezsku doznívající přehánky i bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 20 a 15 stupni. Zítra bude velmi podobně jako dnes, tedy jasno až polojasno. Během dne místy oblačno až zataženo, opět přehánky i bouřky opět mohou být silné. Maxima zítra většinou mezi 29 a 34 stupni. Pouze na severovýchodě republiky budou o něco málo nižší, kolem 27. Slabý proměnlivý vítr bude v bouřkách zesilovat.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Karlovarsku je zavřená silnice 25 z Ostrova na Boží dar. Na konci Jáchymova zasahují záchranáři u srážky motorkáře s autobusem. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná Hobby magazín, přejeme příjemný poslech.
4: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se pustíme do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o cibuli, tedy kdy musí ze země ven. Příjemný poslech Hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Pěstovat citrusy mohou kliďasové, pohodáři, rozhodně to není vhodné pro vzteklíky a pro netrpělivé lidi. Přesvědčí vás o tom rozhovor s citrusářem Milošem Kaplanem z obce Veliny na Pardubicku, kterého navštívila na jeho zahradě naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. A zavedli ji ke skleníku, ze kterého na konci května konečně mohl vynést desítky opečovávaných rostlin. A jak uslyšíte, Miloš Kaplan v sobě nezapře učitele.
2: Já se jmenuji Miloš Kaplan, je mi 57, učím češtinu a tělocvik a abych se z toho nezbláznil, tak jeden z mých koníčků je prostě pěstování subtropických rostlin. Jsou krásné, když to vidíte sama.
3: No je to úplná nádhera, jako kdybych byla skutečně někde u moře. A vy jste říkal, že když si pomnu takhle třeba tenhle lísteček, tak poznám podle vůně, jaký to je citrus.
2: Tak to schválně zkuste.
3: Tak já to schválně zkusím. No vůně je to opravdu nádherná a to, co úplně snad nejvíc osvěží teď ve vodě třeba s mátou, limetka.
2: Přesně tak. Je to limetka neznámé odrůdy. Prostě já jsem ji našel před lety před kontejnerem na bioodpad. Dotyčný se ji asi zbavil, protože ona byla bez listů, ale zkušeným okem jsem zjistil, že to je v podstatě zdravý strom, který se dostal do nějakého šoku a říkám, tak co, tak já ti zachráním život. A vidíte sama, že prostě je to nádherná zdravá rostlina, plná květů a okolo Vánoc si myslím, že bude plná krásných malých limetek.
3: Takže se odmění za tu péči, málem v popelnici skončila. No a tady už ale vidím, že plody jsou, vypadá to jako citrony.
2: No, není to citron, zrovna tohle je můj zamilovaný pomerančovník, jmenuje se Calabria. A na něm je zajímavé to, že dozraje až vlastně za rok, takže za 16 až 18 měsíců prostě po rozkvětu. Pěstování citrusu není pro nedočkavé lidi.
3: Jo? To teda ne. Není. Takže se ještě dočká zimování, ano, zpátky do skleníku a pak teprve za rok.
2: Příští rok dozraje, ale ty jsou fakt vynikající a prostě i dobrý. Dá se říct, že tady u nás v Čechách už umíme vypěstovat mandarinku určitě, citrony určitě, ale i pomerančovníky, že v podstatě nepoznáte rozdíl mezi kupovanou a mezi mou vlastní.
3: No a který ten citrus je takový pro začátečníky? S čím začít, aby se to povedlo, aby ani ta trpělivost nebyla zas až tak potřeba?
2: No, asi bych doporučil citron, protože citron, dalo by se říct, že vydrží i naše chyby. Ale říkám to zrovna a každému, kdo by si to chtěl zkusit, nejhorší měsíce pro citrusy je u nás zima. Listopad až únor. A ne proto, že bychom jim neuměli dát teplo. My teplo dát umíme, ale neumíme jim dát světlo. A proto teda já všechny své citrusy zimuju v místnosti, kde je 0 až 10 stupňů, kde je světlo a kde oni doopravdy spí.
3: Takže tam máte prosklenou hodně tu místnost?
2: Je to prosklený, je tam okno, ale říkám, když tam není na 10 stupňů nebo na 12 stupňů, tak prostě oni doopravdy spí. A pak na jaře, na konci února je šoupnu do skleníku, tam teda mírně přitápím a tam prostě nastane exploze života. Což je vlastně vidět.
3: Ano, teď jsme v té explozi života.
2: Vy rozhlasoví posluchači to asi nevidíte.
3: Nevidí, ale fotky jsme udělali, tak, ty budou určitě na našem webu.
1: Přesně tak, na našem webu se můžete podívat na citrony, mandarinky i pomeranče, některé kvetou, jiné už tvoří plody. Pokud byste si chtěli vyzkoušet pěstování citrusů, doporučuje Miloš Kaplan vybírat si sazenice v zahradnictvích, kde vám zkušení zahradníci poradí. Správně zvolený výběr sazenice do konkrétních podmínek je totiž zásadní. Co nás čeká za chvíli, tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.
4: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a ze po.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše zajímavé telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz. Ten jsem si schoval od podzimu, protože se může hodit právě teď, než vám rajčátka začnou dozrávat.
1: Na rajčatech se mi objevovala taková hnědá skvrna ze spodu rajčete. Můžete mi poradit, jestli tomu chybí nějaká výživa, nebo čím to je? Děkuji.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Je to velice jednoduchá příčina. Učebnice praví, je to porucha ve výživě, speciálně nedostatek vápníku. A to způsobuje ten nedostatek vápníku buď špatné složení zeminy, že třeba není v zemi, ale současně to podporují takové vysoké letní teploty a malá zálivka. Protože rajčata je špatné zalévat jen tak takovým tím kropením v země po povrchu. Ta je lépe na ně zapomenout, jeden až dva dny zapomenout, ale pak opravdu tam nakropit tolik vody po celém povrchu, že de facto stojí ve vodě, aby se ta voda prosákla do hloubky, nezůstávala na povrchu, protože ty plody mají velkou spotřebu a rajčata tou dobou už mají kořeny daleko hlouběji, tak musí sát vodu, která se vsákne dolů. Navíc je potřeba dodržovat teploty, pokud možno větrat, aby se udržely uvnitř skleníku teploty do 30 stupňů anebo stínit.
0: A máme tady další zajímavý dotaz.
3: Mám broskev už asi přes 10 let a měla moneliózu. I když jsem to dvakrát stříkala na jaře, tak prostě ty větvičky byly hrozně proschlý. Rodila dost, ale ty listy potom byly jedna dírka vedle druhý.
0: Tak s tím by nám mohl pomoci plzeňský zahradník a náš stálý poradce Přemysl Písař.
4: Co se toho amoneliového úžehu týká, tam je důležité vlastně veškeré ty suché větvičky odstranit, ideálně tu rostlinu, stromek ořezat hluboce do zdravého dřeva, protože moneliový úžeh je vlastně houba, která do té rostlinu vniká skrze květ a působí tak, že ucpává cévní svazky v těch větvičkách, a to se potom projeví tím, že když se oteplí a ta broskvoň potřebuje dostat vodu z kořenů do listu, aby neuschla, tak to skrz ty ucpané trubky přes ty vlastně cévy, přes ty pletiva, které jsou ucpané, prostě to houbu nedokáže protlačit dostatek té vody do těch listů a pak ty větvičky usychají. Takže odstraňujeme všechny suché větvičky, suché plody, ideálně řezem hlouběji do zdravého dřeva. A potom jste ještě uváděla, že na rostlině se objevují dírky na listech, tak to je jiná choroba a to se jmenuje dírkovitost listů. Projevuje se to tak, že se nejdřív objeví jaká malá hnědá skvrnka, která má žlutý lem, a později vlastně toto celé vypadne, odumře a v tom listu zbyde dírka. Tady můžu doporučit nějaké postřiky, fungicidy. Bavíme se tady o postřicích proti houbovitým chorobám. A tam bych doporučil potom navštívit nějakou specializovanou prodejnu a pobavit se o tom, že máte dírkovitost, a bude vám určitě doporučen vhodný přípravek, včetně jeho použití. Takže tolik k vašemu dotazu, ať vám to hezky roste.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín.
1: Existuje několik způsobů, jak rozmnožit včely, tedy jak odchovat nové včelstvo. O těch nejčastěji používaných nám povypráví včelař Martin Weiss. Naše hobbyredaktorka Jolana Nováková s ním natáčela třeba o tom, že když potřebuje včelař novou matku do nového nebo do starého včelstva, tak mu ji přinese anebo přiveze pošťák. I na to se Martina Weisse přeptáme.
2: Jak se odchovává nové včelstvo? Ptám se Martina Weisse, včelaře, u Mladoboleslavské městské včelnice.
3: No, těch způsobů je více. To můžeme nechat na přírodě. To je vlastně typická záležitost pro květen a první polovinu června, kdy se ty včelstva rozšiřují prostřednictvím rojů. To lidi většinou znají, že to je takový ten hrozen, který se pověsí někde nejčastěji na větev. A pak včelař přijede, aby ho sebral, nebo se ten roj vznese a uletí, najde si nějaké nové působiště sám. Je to škoda. No, a včelař může přikročit k tomu, že si vlastně vychová ty matky sám. Těch způsobů je celá řada, od těch úplně nejjednodušších, že prostě vezmeme jeden úl, rozdělíme ho vlastně na dva, dáme stranou nějaké plodové plásty a pokud na nich bude alespoň jedna larvička, tak ty včely najednou začnou cítit, že nemají matku, že ji potřebují, to zjistí zhruba během hodiny, jak se začne vytrácet ten její feromon, ta její vůně. A vyberou si nějakou vhodnou larvičku a tu začnou zalévat mateří kašičkou, takovou speciální bílou šťávou, kterou vlastně jsou krmeny všechny larvičky po dobu jednoho dne v tom úle, ale oni si vyberou jednu a tu začnou zalívat den po dni, dokud ta larvička roste a přijímá potravu, než se zavíčkuje a probíhá tam u ní proměna. A právě změna té výživy způsobí to, že z vajíčka oplozeného, ze kterého by normálně byla dělnice, takže se vlastně stane ta nová matka, takže to je jenom záležitost výživy. No a toho může využít včelař, který přijde, a když se tady natáhnu pro tenhle ten speciální rámek.
2: Natáhněte.
3: Je to vlastně část běžného rámku, jakou můžete vídat v úlech. Tenhle je upravený o něco užší a jsou vlastně do něj zasazené takové plastové, říká se tomu matečníkové misky. Svěšené vlastně jako směrem dolů a včelař může vlastně do těchto mističek přenést z nějakého plástu, kde jsou larvičky, ideálně co nejnižšího věku, tak je přenese na dno těch buněk a včely potom, když ty larvičky přijmou, tak je právě začnou zalívat tou mateří kašičkou a z jednoho takového rámku můžete vychovat třeba i 30 matek naráz vlastně v jednom včelstvu. Vy pak musíte ještě někde sehnat to včelí maso, jako ty dělnice, které se o tu novou matku budou starat, ale i takhle z mála vlastně můžete vytvořit nové včelstvo.
2: No a slyšela jsem dokonce, že matka může přijít poštou.
3: No, to je báječná věc. Já to rád říkám, když mám včely někde na ukázku ve školách, ne každý se spokojí s tím, že si tu matku vychová sám, protože ta je pak přirozeně spářená. Vy nevíte, kdo jsou ty samci, se kterými se pářila, takže to může být nějaká místní směska, což nemusí být vůbec špatně, ale pokud chcete mít nějaké garantované vlastnosti, na které se ty matky chovají, tak oslovíte nějakou šlechtitelskou nebo chovatelskou stanici. Tam si ty matky objednáte, většinou jste v pořadníku, takže když se na vás dostane, tak vás pak vyrozumí, posíláme ty vaše objednané matky. No a u vás potom zazvoní poštěčka, má obálku formátu A5 s bublinkovou fólií a v tom jsou takové malé plastové přepravní klícky, ve kterých bzučí většinou 4, 5, 6 včel. Jedna z nich je právě ta matka a dostane sebou třeba 5 dělnic jako doprovod a ty vlastně do roztrhání těla do poslední chvíle oni pečují, krmí ji, čistí ji, pokud se olepí takovým meducukrovým těstem, které dostanou na cestu jako zásobu potravy, tak prostě se o ní starají, zahřívají. No a vy potom vypustíte ten doprovod a tu matku vlastně přidáváte do bezmatečného včelstva, které si vytvoříte.
1: Jak slyším to bzz, bzz, tak se bojím, že se mi zase vyrojily včely. Ale letos to není tak žhavé, zatím to bylo jenom dvakrát. Reportáž o včelích matkách, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu rozhlas.cz/hobby, stejně jako další zajímavosti a fotografie. Co nás čeká? Máme pro vás pěknou muziku a pak se vypravíme na zahradu k bazénu a zaměříme se na dezinfekci vody.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Majitelé bazénu si při jejich provozu musí hlídat například pH vody, čištění, její dezinfekci a používat také různé přípravky, které zabrání, mimo jiné, růstu řas. Asi nejrozšířenějším prostředkem na dezinfekci byl donedávna chlor, ale to jste se v bazénu anebo po vykoupání mohli cítit jako v nemocnici, takže něco jiného. Už několik let se vyrábí přístroje, které péči o bazén hodně usnadní a na špatnou vodu nebo nekvalitní vodu upozorní. Získávají si tak stále více příznivců. Někde je vidíte pod názvem Salinaror, jinde Salinátor. Ale kde je pravda a jak fungují, tak to zajímalo našeho hobbyredaktora Jiřího Šobra na návštěvě u bazénového specialisty Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Tyto výrazy se objevují v různých variantách, v tom je náš jazyk krásný. Správně je to elektrolýza soli, kde mírně slaný roztok pomocí zařízení solinátoru nebo salinátoru a pomocí elektrod rozkládáme na chlor, vodík, hydroxid sodný a tak dále. Tím nám probíhá ta dezinfekce vody. Je to velice populární dezinfekce vody, protože nás zbaví části starostí o ten bazén. Zjednoduší nám život s tím bazénem.
3: A teď mi řekněte jak? Tady budu muset kontrolovat také kvalitu té vody.
2: Ano, vždy kontrolujeme kvalitu vody, ale u té elektrolýzy solí nám potom odpadá povinnost další druhů chemie, jako je algicid proti řase. Ten do vody ze solí již potom nepatří. Je tam méně chemie v té vodě, potřebujeme řešit pH a na zařízení, na salinátoru si regulujeme množství chloru, který nám produkuje to zařízení.
3: Salinátor si tedy řekne přisyp do bazénu sůl, anebo si ji přisype sám?
2: Pouze nahlásí, jestli v bazénu je příliš soli, nebo málo soli. Samotné dosypání soli musíme provádět my. Dneska máme možnost solinátorů, které si hlídají jak hladinu pH, tak hladinu chloru a automaticky si řídí celý proces. Tudíž my můžeme provést jednou třeba za měsíc kontrolní měření, zdali salinátor funguje správně a vlastně nemusíme potom řešit doplňování žádné další chemie.
3: To zařízení je samostatné, anebo se připojuje třeba k pískové filtraci?
2: To zařízení je vždy součástí filtračního okruhu a vždy se montuje jako poslední zařízení na té vratné větvi. Vodu napřed vyčistíme pískovým filtrem, pak vodu ohřejeme třeba v solárním panelu nebo tepelným čerpadlem a vyčištěnou nahřátou vodu jako poslední potom nachemizujeme tímto salinátorem.
3: A to všechno stihne přitom, když jim bude protékat ta voda?
2: Ano, funguje to tak, že vlastně přes ty elektrody protéká ta vyčištěná nahřátá voda a na těch elektrodách dochází k té elektrolýze, kde se rozkládá chlorid sodný, tedy sůl klasická, na ty dané již řečené látky.
3: Chlor klasický do bazénu, něco stojí jako bazénová chemie. V případě salinace do bazénu nasypu sůl, to je podstatně lacinější a ušetřím.
2: Když to přepočítáme, na každých 1000 litrů bychom měli nasypat od 3,5 do 5,5 kg soli. Pak nám salinátor funguje správně a my nemusíme řešit další věci.
3: A teď mi řekněte, když ušetřím za tu sůl, kolik mě bude stát ten salinátor?
2: Tak salinátory se dneska pohybují od 13 000 korun do 65 000 korun. Podle toho, zda ten salinátor je manuální, tedy musím si sám nastavovat hodnotu chloru a musím si pak ručně regulovat pH. Nebo potom samozřejmě dražší modely, které už si umí sami regulovat proces čištění v tom bazénu.
3: Je ta voda ošetřená salinátorem prospěšná našemu zdraví, anebo je to stejné, jako když se koupeme v té klasické chlorové?
2: Voda ošetřená salinací je zdravější, mnohem příjemnější na pokožku, vyhovuje dokonce lidem, kteří mají atopický ekzém, je mnohem méně nachemizovaná než klasická voda, kterou chemizujeme chlorem a dalšími přípravky.
1: Zajímavé informace o přístrojích, které vás upozorní na nekvalitní vodu v bazénech, zjišťoval u Martina Zikuly, bazénového specialisty, náš hobbyredaktor, kutil a chalupář Jirka Šobr. A pro vás už budeme mít jenom zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na cibuli, tedy jak se pozná, že musí ze země ven.

0: Vinařský kalendář.
1: Pronostiky, tak ty jsou skvělé. Když prší, tak jsou jedny pronostiky a když neprší, tak jsou druhé pronostiky. A objevil jsem jednu historickou událost spojenou s 20. červnem a to zaznamenal ve svých pamětech Vincenc Federcel z obce Bystrá u Poličky, tak podle tamější kroniky 14. června 1821 pomrzly brambory i stromy a 20. června přímo na svátek Božího těla udeřila taková sněhová chumelenice, že lidé museli jít v kožiších a v zimních rukavicích v průvodu. Tak to jenom, abyste si nemysleli, že si s námi počasí také zahrává. U nás je to v tom porovnání úplná pohodička. Roste vám cibule a česnek? Tak pokud je chcete mít ostré jako břitva, tedy, jak by řekl znalec, lepší a chutnější než z obchodu, tak musíte přesně odhadnout, kdy je vytáhnout ze země. Koncem července začne cibuli, tedy té zralé cibuli, polehávat nať. Ne žloutnout, ale polehávat. A to je ta pravá chvíle, kdy půjde ven ze země. Vyrýjte ji z půdy ven a nechte ve stínu uschnout. Česnek je na tom podobně, jenže na něj se dá jít právě, když mu ta nať žloutne. Zase opatrně vyrýt, svázat do copánku a nechat ve stínu řádně vyschnout. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak zaměříme se na biouhel, tedy jak si ho doma vyrobit a na co je dobrý. Potom se vypravíme mezi myslivecké psy, norníky a poradíme několik vychytávek, jak pečovat o hodiny a o hodinky. A máme pro vás závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas, zprávy.
3: Firmy v celé České republice budou muset od července hlásit nástupy všech pracovníků. Vodní záchranáři v těchto dnech upozorňují na velká rizika koupání v přírodě. A počasí zítra zpočátku dne slunečno, později přibývání oblačnosti, opět místy přehánky a bouřky. Maxima kolem 33, na severovýchodě republiky kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se v České republice od července rozšíří a firmy budou muset evidovat také nástupy všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala jen nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje tuto změnu za velmi důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kotrbáče navíc zabrání některým případům nelegální práce.
4: Z kontrolní praxe vyplývá, že se inspektoři opakovaně setkávali s účelovým tvrzením, že pracovník nastoupil do práce teprve v den zahájení kontroly a jeho přihlášení bude provedeno dodatečně. Následné prověřování podkladů a dostupných informací však často

0: mává v té vodě, volá pomoc, pomoc, já se topím, a nic takového neplatí. Tonutí je rychlá a velmi tichá smrt a dokonce se stávají případy, kdy to utonutí například v bazénech se děje za přítomnosti řady dalších lidí a nikdo si toho tonutí vlastně nevšiml.
1: Jedinečná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké funguje v České republice už 5 let. Vznikla jako součást projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu. Nabízí více než 110 zařízení, která usnadňují každodenní život lidem se zrakovým handicapem. Jejím hlavním cílem je umožnit klientům, aby si pomůcky vyzkoušeli ještě před jejich nákupem, říká vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková.
2: Protože tady ty pomůcky jsou všechny drahé. Malá čtečka velikosti flešky stojí 65 tisíc a telefon prostě jednoduchý s tlačítkama stojí 15 tisíc. Takže proto tady jsme, aby si lidi opravdu vyzkoušeli, jestli opravdu chtějí za tolikhle peněz tu pomůcku, jestli je to, co jim vyhovuje. Sport.
1: Čeští volejbalisté vyhráli utkání Evropské ligy nad Španělskem 3-1 na sety. Udrželi si tak naději na postup do semifinále. Zítra budou hrát ještě v Gruzii proti domácímu Výběru. Ani vítězství, ale českému týmu nemusí zaručit postup. Počasí. V noci na neděli čekáme v Česku jasno až polojasno zpočátku, a to hlavně na východě Čech a také na Moravě a ve Slezsku doznívající přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty stále vysoké mezi 20 a 15 stupni. Zítra bude opět slunečno, horko a dusno. Během dne ale místy oblačno až zataženo, přehánky a bouřky opět mohou být i silné. Maxima zítra většinou mezi 29 a 34 stupni. Na krajním severovýchodě republiky kolem 27. Slabý proměnlivý vítr bude v bouřkách zesilovat.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Brna do Vyškova počítejte s překážkou za Rousínovem. Na kilometru 221 je kvůli odstavené dodávce uzavřený pruh pro pomalá vozidla. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte pomalejší provoz v okolí odbočky na Ořech. Mezi kilometry 18 a 20 je uzavřený pravý pruh. V levém pruhu se zdržíte zhruba do 10 minut. A silnice číslo 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice nad Lužnicí je za sjezdem z dálnice D3 po nehodě dvou osobních vozidel uzavřená. Oběd se to dá po silnici kolem dálnice a přes Dynín a Záblatí. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají Hvězdné návraty, přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
3: Hvězdné návraty.
4: Je tu další příběh, další vyprávění, další život plný radostí i starostí. Práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý a takový, co vás přinutí i přemýšlet a vzpomínat. Pořadem vás jako vždy a rád provede Patrik Rozehnal.
5: Honem, spustíte, vypravujte svůj příběh.
4: Budeme si vyprávět o dámě, která se narodila na Slovensku, v Novém Mestě nad Váhom. A to 27. července roku 1939. Ale prožila tam jen necelé 3 měsíce. Pak ji propašovali k nám na Moravu. No jo, byla to taková uprchlice.
5: S vámi je šmanda.
4: Myslíte? Víte co? Vyprávějme si ten příběh.
5: Podívejte, tady je lavička, posaďme se. Tady nikdo nechodí, nikdo nás neuslyší.
4: Tak o tom bych pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
5: A spustíte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte. Vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
4: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná a sní?
5: Dovolte, jak bych nevěděla, sama jsem snílek.
4: Tak to s námi zkuste i vy.
5: A víte co, teď vám povím já svůj příběh celý, nic nezamlčím. A vy mi potom dáte za to radu, jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte.
4: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk. Tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle, ještě se narodil nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát, celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale z náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku. Ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
3: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes zítku přelézt, nadejít si humny, na mostku postát, nad hučícím splavem slovíčka hledat vhodná pro pěnu, zase je zahodit a jít. Na cestu uříznout si hůl, spočítat hvězdy, v lese zabloudit, tmu jako plnou fůru se napřed sebou tlačit a místo náprav uslyšet ze sna sté nad ptáky. Je to tak snadné najít cestu k nám.
2: Její první film Kde řeky mají slunce, režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravil dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
0: S Vladimírem Menšíkem.
2: S Vladimírem Menšíkem. Pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když tohle byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že se stali velmi i vyhledávanými partnery, několikrát spolu hráli, byť každý úplně jiný, a vyvrcholilo to velkým tedy životním přátelstvím a nakonec to ještě podpořila blízkost našich chalup, což vzniklo náhodou. Takže Vladimír byl velkým rodinným přítelem a setkání u něj na chalupě nebo jeho u nás patřili k tomu nezapomenutelnému.
0: Nabídky na film přišly pro Gabrielu Vránovou i později. V roce 1966 natočila v kriminálním žánru Poklad byzantského kupce a ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
4: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu?
5: Protože jí bolí zub.

0: maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá. Benda Martinec, dejte se šity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko, učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka.
1: Hezká.
0: Lucko.
2: Okatá.
1: Kudratá.
0: Jirko.
1: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
0: Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
3: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
3: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět, to je především harmonický domov.
3: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen dvě sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem na tom hereckém začátku, Ondřej, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
2: Ona měla v Ostravě vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla. Zorka mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
1: Starala se o ni opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
2: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lídy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad, s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dam byla asi nejbližší. Hmm.
1: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou řachandu nebo velký silvestrovský humor. Tu příležitost dostávali spíš jiné kolegyně z Vinohradského divadla. Přesto ale se dochoval záznam, dnes už v soukromé sbírce Ondřeje Kepky, který dokazuje, že natáčela třeba i úspěšnou parodii. Třeba tu s názvem Ať žije happy end, kde si zahrála i s Jaroslavem Kepkou, tedy se strýcem Ondřeje Kepky.
3: Aničko, nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím.
4: Mladý pane, nemluvte tak.
3: Přece si přišla, Aničko.
4: Musela jsem, mladý pane. Moc jsem se bála, že byste přijel k nám.
3: Jsme přece staří známí. Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
4: Vím, ale to už je opravdu dávno.
3: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy. Aničko, proč teď žije tady v lese v chaloupce? Úplně sám. Proč?
4: Nevím. Nesmím vám to říct, neptejte se, mladý pane.
3: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
4: Ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
3: Aničko, můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
4: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
3: Vím, ale nevím proč.
4: Raději to nechtějte vědět. Moje maminka u vás zůstala jako komorná.
3: O tom nic nevím.
4: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
3: Ublížil jí někdo?
4: Mladý pane.
3: Váš ruměnec vás prozradil. Aničko, začínám něco tušit.
4: Ne, jenom to ne, mladý pane, raději nic netušte. Kdybyste jen tušil.
3: Aničko, tuším, že tě miluji.
4: Vy nesmíte nic tušit. Ne, ne, ne, ne, musím už jít, mladý pane.
3: Aničko, mám zde čistě náhodou housle. Dovol, abych ti vyspíval celou svoji lásku. A taky vyhrál na těch housličkách. Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým ruměncem.
4: Bohužel, není to možné.
3: Proč, má drahá?
4: Jí mám nenekalé tušení, že můj ruměnec brzy odejde.
3: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty. A proč odejde tvůj ruměnec?
4: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
3: On má pušku.
4: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
3: Nestrefil se.
4: Tak to není on.
1: A teď si v tom udělejme trochu pořádek. Jaroslav Kepka, známý herec, strýc Ondřeje Kepky. Jeho bratr Jiří Kepka, to byl manžel Gabriely Vránové. Jak se tihle dva ale vlastně seznámili, Ondřej?
2: Máma byla z Moravy, že jo, z Brna, tam měla rodinu v Praze, přes tu Ostravu teda se dostala do Prahy, bydlela v takovém zoufalém bytečku v dílnách divadla, čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové, než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček a nějak musela zůstat přes Silvestra, Nový rok v Praze, zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama a strýc jí pozval na, tedy, že může toho Silvestra strávit s nimi, jako s rodinou prostě Kepků. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou proletla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradech. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik a vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu a od mámy tu emotivnost. A to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouřlivě motá a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek. Jo.
0: Hvězdné návraty.

nežli dětský míč poskočí, když si s ním kluk hrál, nežli zvedneš své obočí.

nežli zvedneš své obočí, když si pohled skrýval, tak ti stačí říct do očí.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lirický dívčí půvab zúračila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu, režírovaném Františkem Filipem v roce 1968 i v dalším podobně pojatém projektu FL Věk.
2: Když se na to dneska podíváte, jsou to nesmírně výpravná díla, jako ve smyslu toho, že v FL Věkovi ty velké reality, průjezdy celými městy a podobně. Byly to seriály, kde také poprvé a bohužel naposled se využila její podoba s Janou Brejchovou. Tehdy si oni hráli sestry a tehdy si byly neuvěřitelně podobné. Potom už nikdy k tomu nedošlo, což je velká škoda. To je taková škoda, ale herecký život je plný různých nevyužitých příležitostí. Stejně tak, jako se u mámy příliš nevyužil její talent pěvecký.
3: Malá jsou

0: Když to takhle slyšíte, je to velká škoda. Ale zpátky k televizním seriálům. Z postav současných žen je dodnes populární i její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích z roku 1975. Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové, určitě prozradí, jestli i tušila dopředu ten velký úspěch Chalupářů.
1: V žádném případě. A nejenom ona. To bylo považováno, myslím, že se to točilo v létě, nebo tak samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne a jako že to je takové trošku pokleslé a jej dám ránky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi, vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku, když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec, jako jejich postavení, nebo jak to říct.
2: Kde jsi byla?
3: U Haliče.
2: A proč jsi na autobusem?
3: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
4: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát půl šestý.
3: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
5: Pokaž to. Je, ty jsou ale prcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
2: To byste se nestíhli nosit.
3: V efektu se o ně ženský prali.
2: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
3: Jo, co si uvaříš, Čiháku?
2: Ančo!
5: Ta mu ale dává kapky, co? A má co chtěl, víc si o to koledoval. Jo.
0: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu Vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
1: Prostě ti Chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
0: A vypravili se taky do Prahy na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
3: To je, pane císař, co, že se nestydí?
6: Že se nestydí. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
3: Teda, pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
6: No a vy to s tou skromností trochu přeháníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
3: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
6: Ale já neříkám, abyste si ustřílila šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá, tady se jak popelka. No ženská má vypadat k světu. Musíte si ty šaty přijevtnout.
7: To je ale fracek. Nevycválanej. Chy, stěje se jako šterce. Když se něco slušně zeptám, tak má slušně odpovědi. Ty holky dneska nemají vůbec žádný vychování. Není divu, tak je nikdo nevychovává.
6: No ona ti neřekla, co to je.
7: Ale řekla.
6: No tak proč to tajíš?
7: Jsou to dámský kalhotky, když jsi tak zvědavej. No, ty prasáku, co na tom kříku? Na tom je kříku akorát to, že do týhle tý malý trubičky se vejdou troje.
6: Ježišmánička, ty ježiš.
1: Počkej, Anička má zájem o ty umělý dřívy.
7: No. To ještě naštěstí nemáme.
3: Tak tuhle, jestli byla tak hodná, tak přidržte si to tak a dotáhnout dozadu. No a za vámi je zrcadlo.
6: No to je krása. Evžene, řekni.
7: No,
6: to je rozdíl, no, to je úplně jiná ženská.
7: Já bych ji vůbec nepoznal, věříš?
3: Vážně, ale no. Já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou. Víte, on Tonda má rád černý.
6: Vás, Tonda, ten vám padne k nohám.
3: Prosím, děkuju.
7: No ne, tyhle vypadá ještě mladší.
6: No to je Kongo.
3: Co jste tomu teda voušku dal? No, teď by mě tom Tonda vůbec nepoznal. A co by tomu řekli ženský? No co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se. Já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít.
7: No jo, to by musela chodit jinak, ale takhle.
6: S dovolením. Můžeme si to vzít?
3: Prosím.
6: No tohle? No to by šlo.
7: Víš, to je podobný ty.
3: Tak vemte dcerušku ke kadeřníkovi a uvidíte.
7: Dcerušku?
6: To není dceruška. To je milenka.
7: No, co koukáte? Znáte moje noce? děkujeme.
3: Promiňte, na shledanou.
0: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci
1: to
0: a nejenom televize prostě barevný, výpravný taky celkem. A veselý na tu dobu poměrně.
1: No, určitě.
0: To taky byla změna v podstatě, takže víc těch aspektů dohromady zahrálo.
1: To je možná pravda.
0: A pak tak... parta hodně teda opravdu těch velkých jmén.
1: No, špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie především vybrat si lidi. Takže František Filip ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profesie. No a on není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost. To když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají, jo. Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelnění.
0: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
1: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někaď vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty dva měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty dva měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, nedělí, toho bylo poskrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne nebo takové to, co budeme dělat zítra. Vždycky slyším takové ty pořady, co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám ty brděl teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé dva měsíce, ale větší část, a máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou teda, to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska, a to bylo už začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se ozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda máminina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak, jako někdo mě mohl říct, proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco, a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde. Tehdy prostě muselo to jít.
8: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová uklízela, ulétl. A taky při luxování rozmáčkla leguána.
2: To mě moc mrzí, co mi tu vykládáš.
3: Když už mluvíme o smutných věcech, tak naše opička umřela v únoru na překrvení plic.
2: Co?
3: A šakal jsem darovala cirkusu.
2: To snad ne, ty ses úplně zbláznila, Charlotte. Byla to moje zvířata.
3: Tvoje zvířata, už 3 roky se o ně nezajímáš, stejně jako
2: mě.
3: Poslechni, Viktore, s tím je už konec. Dřív si cestoval ty a teď cestuju já. A když budu mít chuť přivést si domů starou slonu, klidně udělám.
0: Od samých počátků pracovala se svým hlasem i pro rozhlas nebo suprafon. Recitovala verše, četla příběhy na pokračování, získala také cenu Prý Bohemia za herecký rozhlasový výkon i Křišťálovou růži za umělecký přednes. A pro rozhlas natočila celou řadu skvělých rozhlasových her. Jak mi potvrdil i její syn Ondřej Kepka. Sám si vzpomíná na jeden titul, který znamenal i legraci.
4: 3 růže z papíru se to jmenovalo. A to mě fascinovalo jako dítě, protože oni tam s panem Jaromírem Spalem byli jenom 2 jako partneři, nebo 2 role a někdo jiný. Velkou část toho příběhu jedou na loďce, na pramici, a tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designer tady v rádiu, a tehdy se tomu říkal ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
5: Zvukově, prosím
4: zvukově,
5: vás.
4: Ano, zvukově. A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem, tak měli co dělat, jako se jaksi takzvaně neodprdávat, jak my říkáme, protože pan Šviha tam měl nějakou kádinku s nějakýma vařečkama. Vedle nich. A oni prožívali, to byl takový nádherně atmosférický příběh vlastně dvojice, myslím, že on jí svádí, a to jsem pochopil až později, jako o co vlastně jde, až když jsem byl větší, a zve jí k sobě jako na chatu a probíhá tam nějaký dialog takový velmi chytře napsaný prostě, jo, a ten Šviha prej měl tu kádinku a teď těma vařečkama do toho furt plácal a oni měli mít jako takový jako seriózní, emotivní prostě, a máma říkala, že nevěděla, co mají dělat, protože on do toho furt šplouchal, tak je to uchvatně udělaná rozhlasová iluze, plná fantazie a tak dále. No a potom přišly takové významné, byly třeba Bílé noci Dostojevského, kde se také setkala s mým strýcem Jaroslavem, o kterém jsem už mluvil. To byla především strýcová tedy, protože on hraje tu hlavní roli toho Snílka, ale opět jsou to 2 hlasy a tu Nastěnku, tu naivní holku, do které on se bezmezně zamiluje, tak právě hrála máma.
6: Chvějeli se má ruka, pak je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková jezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl ženám, totiž nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
7: A kde pak ne, naopak. A chcete-li mocí měrom, abych byla upřímná, tak vám řeknu, že se ženám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
0: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínková teta, a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
8: No a co ty, kluku, jeden, to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty si kdo, postav se.
9: Já jsem hrdina.
8: Aha.
9: Pepík.
8: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
9: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Lidi ho stejně poslední dobou strašně otravujou.
4: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím, z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
5: Ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, jo. Tak to se teda podívejme.
4: No jistě, učitelská to bylo, no, to bylo spoustu, to bylo různé, jako, ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména z dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo. To si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkala děda, který by měl být pyšnej, říká, no taková hvězdička, jo, takže to... Děda prostě tak jako uměl jako srazit. I mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdybychom to měli vyjmenovat.
8: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důdku. Tam je situace jiná. Pokoušela jsem se apelovat na matku, aby doma kluka víc přitáhli, zvláště co se týče chování, ale... Olivová se v chlapci vidí. Všechno mu promíne, na všechno má jenom omluvy. Co, já už jsem se mu napsala poznámek a no všechno máloplatné. No, krom toho jde o dítě nenadané. No já nevím, snad při předběžných testech se přihlíželo k povolání rodičů. Otec je soudce a matka sociální pracovnice Národního výboru. Oliva patří do vyrovnávací třídy. A jestli ne, tam pak do zvláštní školy.
4: Ono je to opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zase třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon. Zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži, režíně, tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku předčila ten seriál.
0: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisela s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetonů se prodával pod názvem Magnetický vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
4: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit. Proto milovala slovo, říkala, že taky v Bibli, že na počátku bylo slovo, proto milovala to slovo jako toho nositele té myšlenky a chtěla prostě sdělit, že milovala věci, kde může v té roli něco sdělit. A bylo úplně jedno v tu chvíli, jestli je to tedy negativní role, čili aby sdělila takový nebuďte, nebo když budete takový, tak se vám něco stane. Samozřejmě, že k tomu musela dostat hru, text, postavu, která to umožnila. Ona se to často snažila najít a proto některé i postavy, které to na první pohled neskytaly, najednou díky ní vykvetly do nádherných prostě figur, o kterých se autorovi ani nesnilo, jo, že takové budou. Takže to je to, co nejvíc milovala. Čili šlo jí o to sdělení. No.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Ze studia improvizovaného kousek od Zlína. Příjemnou dobrou noc přeje Honza Macoun. Budu rád, když budete poslouchat následující 2 hodiny vysílání na dané téma. Kdo jste už včera poslouchali, anebo kdo jste sosali data z těch internetů, tak už víte, o čem to dneska bude. A taky jste dostali úkol, tak doufám, že se někdo zařídil, uvolil a na tu půdu nebo do toho sklepa zašel. Téma dnešního nočního vysílání je sobotní noční linka, půda plná příběhů nebo sklep plný příběhů. Je to úplně jedno. Cokoliv, co se dalo najít tam nebo tam, tak to je vítáno v rámci dnešního nočního vysílání. Do Prahy zdravím Petra Kubalu. Vás ostatní, kdo posloucháte, pěknou, vlahou a někde i dost bouřlivou. Dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Řeknu vám, a něco mi tady ale přesto chybí. No, to. Jo, pozor, já ji vidím, ona už jde, protože bez ní to rozhodně nemůžeme odstartovat.
2: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
3: Věro, který klíč je od půdy?
1: Ano, přesně tak. Paní Jechová, děkujeme, že jste tu s námi a doufám, že na té půdě najdete i

0: Sobotní noční linka Českého rozhlasu, půda plná příběhů. Jakýkoliv příběh, který jste našli právě na půdičce nebo ve sklepení, tak budu moc rád, když se o ně podělíte s námi. Telefon do studia za chvilku připomeneme. Já možná ještě k tomu dám takovou jasnější osnovu toho, co bych rád, aby jsme se nějakým způsobem drželi nějakých mantinelů v rámci toho dnešního vysílání. Tak zkusím odstartovat pár otázek do prázdna. Co nejzajímavějšího jste našli na půdě? Jestli jste objevili nějaké staré dopisy, fotky nebo tajné schovávané peníze? Co skrývala půda u vašich rodičů nebo prarodičů? Bylo tam malé rodinné muzeum? Našli jste něco, co proměnilo pohled na vaši rodinu? Schováváte si doma staré krabice na potom? A potom na potom? Protože potom se určitě budou hodit víc než ty, co byly předtím, ty byly totiž na nic. No, přátelé, máte doma zkrátka věci, které už dávno nikdo nepotřebuje, ale stejně je nejde vyhodit, protože co když?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Halo, halo, kdo nám otevře dnešní noční povídání? Tady je Honza.
2: Dobrý večer. Tady Magdalena.
0: Ano, Magdaleno, zdravím. Teda povětšinou zavíráte noční linku se mnou. Tak tentokrát to máte ano, na obráceno.
2: Já jsem teda zaspala tu vaši linku a hrozně toho lituju. Mě to vždycky hrozně nabíjí.
0: No tak teď se, myslím, dost promění, protože nejen chobotničky jsou šťastní za to, že mají teďka dost tý skření a elektrického nějakého možného nabití. Ty bouřky, které procházejí přes republiku, ty dávají teda zabrat. Teď jsou někde, tuším, na Vysočině. Ale nebojte, ještě něco, ono určitě dorazí, ale doufujeme, že to nebude tak zásadní, tak bolestivý. Tak zkusme si odevřít nějakou tu půdu. Magdaleno, co ta Hradecká? Jaká je?
2: Tak my jsme jako děti jezdívali k prarodičům na Plzeňsko a pochopitelně jsme byli zvědaví, takže jsme lezli různě po půdách a pamatuju si, že jsme u mé pratety našli asi 1,20 m, by řekla, vázu keramickou, na který byly vyobrazeny 4 roční období. A tehdy ta teta měla v té váze nasypaný zrní. A ta váza se dědí, nejdřív teda ji dostal můj otec,
0: ano.
2: Pak jsem ji měla já a teď jsem ji přenechala dceři, protože jak jsme se kdysi dozvěděli, o tu vázu projevil, myslím, nějaké chodské muzeum. Tak to je jedna věc, který si ano. Tak jako rodině vážíme, jako rodinný poklad. A ještě víc, a to nevím ten původ, můj dědeček byl v koncentráku a přines lampy do rádií, jsou takový skleněný vaňky a ty získal můj otec a pochopitelně jsem je zdědila.

0: já a chovám je taky jako oko v hlavě a musím si to nechat nějak nechat ověřit, jestli je to vůbec nějaká lampa z rádií nebo...
1: Tak. Pozor na nějaké archivní šmejdy, ano, kteří by vám to když tak ohodnotili na nějaké minimum, to za prvé. A buďme rádi, že nejsem osobní přítel vaší rodiny, protože já vždycky od malička poslouchám jenom, nešlej na to, nebo to rozbiješ. Takže myslím, že to, co by bylo na půdě, tak už bych dávno rozbil. Takže jsem rád za to, že jsme pouze virtuálními přáteli.
0: Ano, tak za to děkuju. Takový přátel si přijímá.
1: Děkuji taky. Máme tedy poklady z půdy, tak až budou ohodnocené, tak zkuste nám nějak taktně potom říct, jak to dopadlo. Jo?
0: Ano, dobře. Přeju krásný večer, vlahý.
1: Taky, děkujeme, nashledanou. No, vlahý večer být může, vlahá noc taky, zase na druhou stranu, když si člověk uvědomí, že může přijít vítr, nebo taky nějaké to zvířátko letající, případně pes nebo kočka, která chce podrbat, nebo případně najíst. To všechno se může odehrávat i teď, tady u mě, odkud pro vás vysílám.

jak kolem lesa zemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní.

0: Sobotní noční linka, půda plná příběhu a Honza Macoun s vámi. Taková romantika, síla, energie, kometa, Jaromír Nohavica a kapela Čechomor. Myslím, že k tomu se bude hodit i příspěvek, který dorazil k tématu, které dnes probíráme. Ono, jakmile jde o vlastně historii, takovou tu vůni minulosti a ještě navíc neprobádané minulosti nebo minulosti, ze které jde trochu strach, nahání se kůže, taková ta husí kůže, protože najednou se taky můžete dozvědět, že půda vám prozradí i to, co jste nejenom, že ani netušili, ale hlavně taky jste si třeba říkali, to se mně nemůže stát, protože máma mi říkala, že... A pak se najednou ukáže, že to taky nemusí být vůbec pravda. Půda plná příběhu nebo sklepy plné příběhu, tak prosím volejte 731 800 900, pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, anebo taky můžete poslat na linka@rozhlas.cz pár písmenek, která potom se dostanou do vysílání, jako třeba od Marie z Hradce Králové, která píše... Když jsme po smrti maminky uklízeli půdu, našla jsem starou krabici přivázanou provázkem. Byly v ní dopisy z doby, kdy se poznala s mým tatínkem. Nikdy jsem je nečetla, ani jsem netušila, že existují. Najednou jsem viděla své rodiče úplně jinak. Ne jako mámu a tátu, ale jako mladé, zamilované lidi. Některé dopisy byly tak něžné, že jsem u nich brečela. A to dnes tu krabici schovávám. Halo, halo, Honza u telefonu. Kdo je na druhé straně?
1: Halo.
0: Ano, poslouchám vás. Kdo pak tam?
1: Slyšíme se, tady Jarka z Budějovic.
0: Zdravím.
1: Já volám poprvé, tak vás všechny zdravím.
0: A já vás taky.
1: A chci vám vykládat. Tatínek prodával ve Zlíně u Batě na prodejní obuv a po válce ho přesunuli, jak byl odsun Němců, tak ho přeložil do Moravského Berouna. A tam jsme bydleli v baráku, který dřív patřil nějakému velkoobchodníkovi Applovi. A my jsme byli tři děti, celkem nás bylo pět, ale tehdy jsme byli tři. A my jsme vylezli na půdu, tam měla pár poschodí, a my jsme si tam hráli na schovku a tam z jednoho poschodí na druhý byly takové schodky a bylo to, no tak sestra se tam schovala a teď jak se tam schovávala pod těma schodama, tak tam objevila takový malý dveře. Tak je otevřela a tam vám byla místnost a v té místnosti vám byly štosy látky, pak různý váze, pak takový boží muka, jako to a pak takové starodávné, jako kočárek pro děti, to bylo na takových vysokých kolách a černý, jako byl. No a pak tam byly prsteny a řetízek. K tomu mi tatínek nemeškal a šel to ohlásit na Národní výbor, tak oni přišli a všechno si pobrali.
0: No ne, ne, to není možné. Jo. No teda, co to udělal? Co to udělal? Já bych se zajímal o to víc, co se to tam vlastně
1: akorát,
0: dělo.
1: Víte, co nám akorát zůstalo, ten kočár a v něm jsme se pak na dvoře vozili.
0: No dobře, dobře, ale teda, tak to je teda příběh na 5%, jako, no tak to, no. to bych nemohl žít dál. To je tak, já jsem tak napnutý z toho, jenom jak to říkáte.
1: Nás takové poctivé, co vám vykládám.
0: No, hodnej člověk, no, zvláštní typ, zvláštní typ.
1: No, a pak ještě tam dole byly takové místnosti a v té jedné místnosti tam byly krabice plných knoflíků a zubní protézy tam byly.
0: No, pane jo.
1: To byl takový strašidelný barák.
0: Začínám se i bát já.
1: My jsme se tam báli jako děti a pak jsme se teda přestěhovali do většího, protože se narodil ještě sestra a brácha a tak nám dali větší byt, ale to bylo taky po Němcách a tam bylo taky takový zvláštní, no, co vám mám vykládat.
0: Necháme to na příště, ale vám děkuju za tu velkou premiéru vaší jihočeskou, že mě moc těšilo, jezdím často do jižních Čech, veselý nad Lužnicí, České Budějovice, Krdašova Řečice.
1: Tak do dětských let.
0: Já s vámi teda taky, protože, ale to já jako Honza jako plný napětí, já bych potřeboval vědět další informace a nevím, no. Ale děkuju za příběh, moc zdravím a díky.
1: Na zhledanou a dobrou noc vám přeji všem.
0: A teď to tady blesklo. A teď zase. No já čekám, kdy přijde pořádný vítr. K tomu by ještě stačila podpora písničky Lucie Vondráčkové, ať žije vítr, nebo ať, jak to tam zpívá. No... A pak ještě Helena Vondráčková. To by byl to šok. Já si vzpomínám, jak onehdá na Moravě vítr a hromy blesky a pak se Macon odmlčel. Kdyby se to náhodou stalo, ať víte, začne toho počasí loket. Každopádně příspěvky na téma sobotní noční linky, půda plná příběhů, jsou tady, ale ať moc dlouho nemluvíme, dáme písničku, kapela Plavci nebo Rangers inženýrská a pak se k příspěvkům dostanu. Případně připíšete i další, ptám se já.

0: Kdyby náhodou, tak text a hudba promovaných inženýrů, inženýrská kapely Rangers, Plavci dvojice, Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Kdo nás zve na další prohlídku půdy? Halo, halo, Honza.
1: Dobrý večer, tady Drahuška z Prahy, já vás zdravím, pane Honzo.
0: Já vás taky, dobrý večer.
1: Po dlouhé době zase volám, nedalo mi to. Moje babička s dědou, tenkrát dědeček musel pracovat v Hamburku, v Bratislavě a babička mezi tím se vrátila, protože čekala možnost zakoupení zdražby baráku v Orlických horách, odkud oni pocházeli. A koupili hospodu s krámem. A protože moje maminka obdověla v 25 letech, jak jsem vám jednou vyprávěla, tatínka zastřelili u rozhlasu a my jsme byli s bráchou malí, tak jsme tam k babičce a dědečkovi jezdili na prázdniny. No a pak, když došlo v takovém tom 55. roce k znárodňování kde čeho, tak dědečkovi zavřeli krám a z hospody udělali jednotu. Chodili tam z vesnice zákazníci, vždycky jenom se seťbánkem pro pivo a tak dále. A my jako děti jsme si chodili hrát na půdu. Na té půdě bylo spousta věcí. Pro nás teda jako děti. No a jednou teda, když už jsme byli velcí, dědeček omarodil a musel zavřít hospodu. A tam byl přístavek, kde bydlela původní majitelka, ta tam byla jako na dožití a ten domek byl jenom chlív, jedna místnost a stodola. A dědeček do té stodoly tím, že nebyl přítomen a nemohl teda v té hospodě pokračovat, tak tam dal lahve s kontušovkou, s kmínku a tak dále. No bylo tam prý přes 30 různých lahví, které teda mu zbyly a které teda on tam skoval do sena. A moje maminka, když teda děti si hráli a probourala se tam střecha a tak dále, tak místním dovolila, aby to zbourali. Ty cihly byly úplně perfektní, takže oni si z toho něco postavili a našli tam tu bednu s tím alkoholem. Mamince potom jenom do Prahy zavolali. Nikdy jsme nepili tak dobré pití, jako teda to, co jsme tam našli.
0: Tak ještě, že tam nenašli.
1: V tom se často hrávali. Ještě, že jsme tam nenašli.
0: No, tak já jenom teď si vybavuju ze svého mládí, když jsem chodil v Prosečnici, kde jsem měl dědu a babičku, tak tam byla taky taková ta hospoda klasická, tehdejší. A pamatuju si velmi dobře, jak tam bylo zakouřeno, jak to bylo úplně. A co mě z toho alkoholu tam, jako ne, že bych ho popíjel, ale dneska zpětně si pamatuju, jak na té pípě bylo napsané papírem výčepní lihovina. Tak jestli by hospodský ukládal výčepní lihovinu, ani vám nevím, jestli by se to dalo ještě pít.
1: Dalo se to pít. Protože já jsem s mojí spolužačkou z hotelové školy přijela jednou na zimní prázdniny. Dědeček musel odjet na pohřeb a my jsme měli zakázáno tu jednotu hospodu otevřít. Nicméně my jsme byli zvědavé, když někdo zaťukal a říkal, je, děvčata, no tak jsme to otevřeli. Dědeček pak řekl, že takovou tržbu on neudělal za měsíc, co my jsme tam teda za ten jeden večer, co se tam nahrnuli, ty místní byli zvědaví. No a my jsme potřebovali vědět, co jim prodáváme. Tak jsme to ochutnali, ne teda to, co bylo potom později někde v tom seně schované, ale dalo se to.
0: No tak fajn.
1: Ten alkohol v tom vydržel, nebo to natolik konzervoval, že naopak se to jakoby rozleželo, nevím. Ale ještě teda k tomu původnímu tématu, takže my jsme tam, jak paní říkala, že našla vázové, které bylo zrný, tak zrovna takové, ale to byly veliké červené dozy kovové, ve kterých se původně prodávala zelková káva. U toho byla násypka, že jo, byla taková lopatka a dědeček jsem teda v tu dobu, když už neprovozoval ten krám, taky tam měl skované zrní.
0: Teda, třeba nám to někdo osvětlí.
1: A v Letohradě teda je muzeum hospodářské, kde tohle ty artefakty všechny jsou jako mimo jiné také velice ceněné a vystavované.
0: Děkuju za telefon, aby ten náš rozhovor, vaše povídání mělo takový jako hospodský punc, tak ne, že bych si šel teďka zapálit cigaretu, to už mám za sebou, ale dáme si okurky a bude servírovat servírka Lucie Bílá. Děkuju vám moc a dobrou noc.
1: Dobrou noc a kouř jen škodí.
0: No, já vím. Dobrou.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Píseň nebo plíseň? No, to je jedno, ale bylo to třeba na půdě, takže asi ta plíseň by tam... Nebo co se dá najít na půdách? Prozraďte mi i vy na Karlovarsku nebo v Karlových Varech. Zdravím vás, Honza.
1: Dobrý večer, tady byl Juliu, Karlovy Vary. A já jsem se ptal, jestli máte dobrý srdce.
0: Jak kdy, jak na koho? Povídejte.
1: Dostanete infarkt.
0: No, uvidíme, co potom Toníčka mi to natočí, uvidíme, jestli tam byl.
1: My jsme se nastěhovali do bývalého hotelu, který byl postavený 1904. A nastěhovali jsme se do velkého bytu po doktorovi, který se odstěhoval do Ameriky. A špajz byl plný mozrovskýho skla.
0: No.
1: 3 metry dlouhý, 2 metry široký a vysoký. Táta říkal, že po nikom nic nechce, mě bylo 5 let. Vyhodili jsme to do popelnice. No a potom, že od nikoho nic nechce, pak přinesl plný tašky hadru po nějakých dětech, aby jsme to nosili, jo. A... Takže mě to mrzí do dneška, protože to by mělo velkou cenu.
0: No co, to musí mrzet úplně každého, protože jestli se něco zásadního právě děje v těch okamžicích, je to, že co s tím, jdeme to vyhodit, to je přesně to mezidobí, kdy to vyhodíte, 1, 2, 3 a pak se k tomu chcete vrátit a...
1: To byly asi 3 nebo 4 popelnice, skla.
0: No, právě, Karate, právě.
1: Dílo, prostě všechno... A potom, ještě jestli můžu, měl housle, prodal je za 500 korun v 62. A pak se dozvěděl, že to byly Stradiváry. A pan mistr Hudeček říkal, že některé Stradiváry stojí 800 milionů dolarů.
0: Tak to jako... Asi pravděpodobně
1: už
0: lepší než... No, tak jako myslím, že vím, jako nevím vlastně, co... Já asi pravděpodobně bych umřel v ten daný okamžik, protože by to dopadlo stejně jako ten člověk, co vyhrál těch 3,5 miliardy nebo kolik. To prostě nemůže mít následky. Musí je mít, musí. No je to zvláštní, samozřejmě za 5 kilo. Ještě, že se toho nedožil toho pozdějšího věku, aby zjistil, že to bylo možná o trošku jinak...
1: No, tenkrát byl plat 12.
0: Jo. Ale víte co, já zrovna taky přednedávnem jsme vyhazovali něco z půdy. No, přesně, a používám to spojení. Vyhazovali jsme z půdy. Ale přitom já vím, že se to bude hodit, že jo. Ne teď, ne za 10 let, ale bude. A zrovna určitě to budu nejvíc potřebovat, když zjistím, že to je dávno vyhozený. No ale takový život, nikdo nemá to srdce schovávat v ten daný moment nepořádek, než to, co bude mít historickou hodnotu.
1: Nesmíte tak... to ukazovat manželce.
0: No to.
1: Protože ženy všechno vyhazují. A za týden vám řekne zprav to a vy řeknete, když jsi říkala před týdnem, abych to vyhodil.
0: No, víte co? Víte co, tohle jsou docela dobré, to je docela dobré si poznamenat a probereme to. Probereme to v noční lince, jak ženy dokáží zpracovat muže a jak muži poslouchají, anebo dokáží zpracovat své ženy. To by mě zajímalo, jak by to dopadlo. No, nevadí, nechám zatím přemýšlet. Samozřejmě vám děkuju za zavolání a málem mě fakt trefilo. Tonička by to fakt natočila.
1: Jo, tak vám přeju hodně síly, hodně zdraví.
0: Děkuju.
1: A buďte hluchej, němej a nebudete mít problémy.
0: Radí a doporučuje posluchač z Karlových Varů.
1: Julius,
0: děkuju moc. Povídáme si na téma poklady z půdy, co se tak na té půdě schovává, nebo co jste tam schovali pro budoucí generace a když budoucí generace to odhalili, No, tak co na to řekli? A nebo zasmáli jste se? Mimochodem, schovali jste se někdy něco na půdu a zapomněli jste, že jste tam něco schovali? Takhle jsme tu všem jednou našli i vánoční dárky, asi 10 let staré. No, bylo to zajímavé pověření, zjištění, že v té době byly hračky úplně jiné třeba. Jutový pytel se znakem státní podnik České pošty, nebo ne, Pošta a spoje, nebo něco takového, pamatuju do dneška. Pojďme k příběhům, který jste napsali, koukám do tady příspěvníku, tady do počítače, třeba. Bohumír, doslova poklady z půdy snad zůstanou navždy u našich pozůstalých, je s podivem, že takové věci mnohým nic neříká. Chodí kolem toho bez povšimnutí staré takové ty dřevěné rámy, dělány s pečlivostí starých předků. Jeden z mnoha, velebný Antonín Vavroušek, se zasvětil Matce Boží a byl přijat za členy Mariánské družiny bohoslovců pod ochranu neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci 1936. Už jen ta slova mluví o něčem, nebo pozůstatky části ze starých měděných listů, odměrky na mléko, rodné listy, kde jsou vypsání k motři, porodní bába, vlastnice a na fotografiích ani nemluvě, dřevěné malé a velké svěrky k užití ještě dnes. Děkujeme, Bohumíre, děkujeme.

0: Půdy, sklepy a staré skříně bývají zvláštní místa, zvláštní věci. Člověk tam často odloží věci s tím, že se k ním jednou vrátí a pak na ně zapomene na 10, 20, třeba i 50 let. Jenže právě tam někdy leží celé lidské příběhy. Svatební fotografie, dopisy z vojny, deníky, pohledy z dovolených, takové ty zažloutlé dokumenty nebo obyčejné drobnosti, které pro někoho znamenaly celý svět. A někdy stačí otevřít jednu starou krabici a člověk najednou zjistí, jak žili jeho rodiče, prarodiče nebo úplně jiná generace před ním. Některé nálezy rozesmějí se, samozřejmě jiné rozbrečí a některé radši člověk rychle zavře zpátky, protože pak se dozví pravdu o sobě, nebo o své rodině, anebo o své bohyni mamince a pak to ve výsledku může udělat ještě větší peklo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, pište, volejte, nebojte se, tady ani na Moravě nekoušou, byl jsem si to zjistit a když uslyšíte nějaké případně štěkání, houkání, bzučení, prosím vás, to není letadlo, to zase bude určitě nějaké přerostlé zvíře, které poletuje a já se bojím, protože člověk nikdy neví, co ho vysaje, že? Ale nebudu strašit, půda plná příběhu stačí, že někdy můžete zastrašit i s tématem vy. Honza u telefonu, pěkný večer.
2: Dobrý večer, u telefonu Michaela z Brna.
0: Zdravím, mávám do Brna, povězte, už se to tam prohnalo ty bouřky a nebo nic?
2: Ne, nemám zatím žádné bouřky, je hrozné tak dusno, my tady zázlínem máme velkou cenu, tak...
0: Ano, no jo,
2: tak
0: vlastně.
2: Neprší.
0: No pravda, že. Tak myslím, že ve Zlíně trochu bouřilo, teda trochu, místní by mě dali. Bouřilo moc, ty blesky jsou vidět na dálku a ještě se co si žene přes Vysočinu. Tak uvidíme, jestli to dojde a nebo jestli to zmizí, rozpustí se, vyprší. Povídejte, půdy v Brně, jaké mají kouzlo?
2: Tak to nebyla půda v Brně, to byla v mé rodné obci a v mém rodném domě, ano, kde tedy ani já jsem obsáhlou krabici mé korespondence jsem nenašla já, ale našla ji moje maminka, když se před nějakými 15 lety ta půda vyklízela, takže mě ji snesla dolů. Ani mě o tom neřekla v době, kdy už tedy maminka byla docela vážně nemocná. Já jsem čistila její skříň, protože jsem tam chystala nějaké věci, tak jsem tady tu krabici ze mé korespondence objevila. To už jsou asi tak 4 nebo 5 let, protože maminka už je víc než rok a půl mrtvá. A tak jsem se prostě do toho začetla, protože byla to jedna moje milostná korespondence.
0: Ano.
2: A ta tedy byla velmi zajímavá. A pak to byla i korespondence ve francouzštině mých přátel z Ženevy.
0: Ano.
2: Takže je teď po večerech, když ulehnu do postele, mám tu krabici pod postelí a postupně ji pročítám. A pokud se týkáme milostné korespondence...
0: No přesně, tak to... já čekám, co se tam objeví, jak to bylo tenkrát, jestli je to napínavý no, i v roce 2026, helejte, ven s tím, ven s tím.
2: Víte, musím říct, že je to docela napínavý, protože to byly dopisy, které mě psali dvě mé velké lásky, jako ten jeden už je 35 let mrtvý, ale ten druhý, ten tedy stále žije a já, když jsem si ty jeho dopisy přečetla a získala jsem od jeho příbuzných na něho telefonní číslo, tak jsem mu poslala SMSku a musím říct, že on sám byl jako velice překvapený. A opravdu to bylo, já jsem to počítala, 120 dopisů, protože jsme si spolu psali.
0: Ježišmarja, ještě, že to není v tomhletom období, v tomhle roce, umíte si představit, co byste musela nalepit fifinek?
2: A je to jako docela zajímavý a nutno říct, že mě to tak nějak jako, víte, vrátilo do dob toho mého mládí a zrovna jako jsem teď
0: zcela určitě, pardon, že se doptávám, protože tohle je fakt zajímavé. Já jsem taky po letech našel takové dopisy, tak mě to, jenom jestli jsem z toho měl stejný pocit, jako máte vy, bylo to vzrušující doslova. Bylo to tak, že vás to opravdu reálně vrátilo do té doby tenkrát.
2: Ano, máte no. Pravdu. Mnohé věci jsem úplně zapomněla, jednak jsem neměla čas nad tím přemýšlet. No a nakonec to dopadlo tak, že s tou mojí bývalou láskou občas si tedy napíšeme a příští týden ve středu dokonce za mnou přijede do Brna.
0: Uděláme přímý přenos do Brna. Jo. To bude dobrý. A mimochodem, to vám ještě doporučím jednu věc. Nekoukejte se při čtení nebo čerstvě po čtení těch dopisů do zrcadla nebo do zrcátka na sebe. Nedělejte to, protože zjistíte, že jste jako člověk polobotomie. Jako takové, jako úplně duchem mimo. Opravdu úplně jako to dítě.
2: Ale musím říct, že je to prostě docela jako příjemné. Já se tomu musím smát, protože samozřejmě v mých 75 letech já jsem babička a on je dokonce i pradědeček, tak jsem mu říkala, víš, bude to docela zajímavý, jak se babička sejde s pradědečkem.
0: Ta komunikace musí někde navázat, tak mě se jako už teď, já bych vám dal normálně hodinu prostor do vysílání, abyste mi řekla, kde jste skončili tenkrát a kde navazujete teď, jo? Jak to probíhá ta komunikace, jak se to všechno změnilo. Ale zase věřím tomu, že každý člověk stejně ve své podstatě zůstane stejný. Jenom trošku vyzraje.
2: Ano, máte pravdu a samozřejmě jsou to životní zkušenosti, které tehdy ani ona, ani já jsme neměli. No. Bude docela se jako na tu středu těším, bude to zajímavé, protože se ho chci na různé věci zeptat, které jsem už zapomněla a jsem zvědavá, jestli si na mě vzpomene on, to ještě další věc.
0: Ježiš, aby vás nepřekvapil náhodou. No, děkuju. Každopádně, milí posluchači z Brna a blízkého okolí, nebo z Jižní Moravy obecně, jakmile ve středu uvidíte cosi rudého, tak to není rudá zás skladna odrazem od Jihlavy do Brna. Ano, ale to je zamilovaná konverzace tady milé zástupkyně tady naší rodiny Noční linky, která navazuje láskyplný kontakt s osobou, se kterou měla naposledy kontakt. Kdy?
2: No, tak počítali jsme to před 52 lety.
0: Před 52 lety, kdy ještě vůbec nikdo netušil, že bude nějaký mobilní telefon, SMSky a sociální sítě a kdy se ještě musel olizovat prezident.
2: Ano, máte pravdu, no.
0: Aby to došlo. A 120 dopisů je opravdu hodně. Budu moc rád, když zavoláte a ještě nám povyprávíte, jak to dopadlo a jestli jste měla rudý tváře. Tak vám děkuju.
2: Já taky děkuju, že jste mě vyslechl. Naschledanou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, díky. Omládl jsem o moc.

0: lehké pokárání do Prahy, protože ve studiu tam sedí Petr Kubala, všechno mačká, ťuká, míchá, přepojuje a pustí tady písničku Voda vzala. No jasně, kam zmizel ten starý song a na konci Voda vzala. Helena Vondráčková. Tak to uvidíme, jak naložíme ještě s laciným vínem. Jaroslava Samsona Lenka, ale než se k němu dostaneme, musíme to vzít přes Raj Hrad. Zdravím vás, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Jitka z Rajhradu. A když už bylo o těch dopisech hodně tady psaný, tak to řeknu napřed. Když jsi z mládí, samozřejmě muž odešel na vojnu, na Šumavu, kde oni vlastně pohraničáři neměli jenom 24 měsíců, ale 27, jim to automaticky naskakovalo tam. A teď si představte, že jsem celá nejmín po dvou, třech dnech po každý za ten týden dopisy. A tu krabicu se našli, když jsme vyklízeli byt. A to bylo neskutečné, to byla taková halda toho psaní a samozřejmě přikreslování a dávání tam, kde co k tomu, včetně třeba čtyřlístku. A takže v tom si vzpomněla, jak to je úžasný, když se to nakonec vyhodilo. Nechtělo se mi to ani číst už znova, protože tolik krásných vzpomínek, samozřejmě manžel už je 5 roků mrtvý a mrzí mě to, že jsem to aj potom vyhodila. No ale abych se vrátila tam tu půdu, jezdili jsme do Čech, u Loun, tam jsou Mutějovice.
0: Kujom, jste říkala?
1: Louny.
0: Takhle, Louny, já jsem vám rozuměl, Ujoun, a jestli co si nebyl úplně jistý, jestli slyším dobře. Louny jsou v pořádku.
1: No. Takže tam jsme jezdívali k dědečkovi, k babičce a to bylo neskutečné, když jsme se tam dostali na půdu, co tam bylo věcí, ale nádherných, že když jsem to viděla, říkám, ne, tak toto teda vyhazovat nemůžeme. Já třeba vemu dřeváky holandské, typický dřevěný, takže já jsem všechno vždycky vzala a restaurovala, jako jo. Prostě natírala jsem to lakem, barvama a tak dál, jo. Našli jsme tam lampy, co byly kdysi dali na kočáry tažené koňmi, tak tam museli dávat lampy se svíčkou, aby samozřejmě byly viditelný, že? Nebo nádherný petrolové lampy a kde se nalíval petrolej, tak to bylo nádherný průhledný modrý sklo, že to bylo prostě jedno hezčí jak druhý. Tak jsem se snažila to vždycky zachránit a natírat. No ale našli jsme tam taky hrnec žlutých mincí. No to jo. Bylo úplně něco, to bylo pozdvižení.
0: Žlutých mincí, co to bylo za mince? Jako, nebo jestli jste to...
1: Opravdu vám to vysvětlím. To, my jsme napřed viděli, co to je. A protože tam bylo dědečkovo jméno a i adresa jako vyražený. A bylo to asi jak naša, no menší jak 50 koruna, jo. Ale nádherný, neporušený, vyleštěný takový, jak kdyby to dělali teprve před pár rokama, jo? Že to nebylo vůbec. To je to krásný kov nějaký a žlutý. A samozřejmě oni to dostávali, jak sbírali chmel, tak za toto, za to jeden koš nebo věrtel nebo jak, to vždycky dostali tu minci a oni by chtěli, aby se jim to vyplatilo, kolik toho odevzdali, tak dávali ty mince. No a samozřejmě, že tam bylo jeho jméno, adresa, všechno vyražený, takže to nemohl nikdy na nic nikdo použít. Takže oni to odevzdali a dostali za to peníze, kolik toho nazbírali.
0: Aha, to je dobré zjištění, takhle když víte ještě potom, nebo znáte ten příběh, odkud, protože já bych si tím hrozně lámal hlavu teda, to vám říkám rovnou.
1: No, ale to bylo tak něco úžasného, že já jsem to měla jako poklad, no děcka, ty se na to naše vrhli jako všichni, to každý si
0: něco... Ježiš, to jste jim dovolila, že se na to tak vrhli...
1: No všecko, no, se říkala, no tak ať si to užijí. Já jsem si zhostovala aspoň, já nevím, jich 10 nebo tak nějak, jo. A mrzelo mě to, že když jsem se stěhovala, tak aj to těch, říkám, poslední dny aspoň zůstal jeden ten penízek, jo, protože to bylo tak nádherný, že to škoda mluvit. Já jsem
0: a další, pozdě bych a honiti, kolikrát to ještě uslyšíme dneska v noci.
1: Ano, přesně. A mrzelo mě to, protože no, kluci jako to uvidili u našeho kluka, nebo potom aj holka, tak to bylo hrozný. Říkají, ne, to škemrali a každý si bral, no tak až to bylo všechno pryč.
0: No, tak teď už můžeme, jenom zbývají nám oči pro pláček, se říká. Děkuju vám za zavolání, děkuju vám za příběh z půdy, ty další budou po půlnoci. Posílám ne chmelový zázrak jménem pivo, ale dáme si víno. Bude teda laciné, tak doufám, že nás nebude moc bolet hlava. Dobrou noc.
1: No, já si myslím, že byste měli taky poslat vodu, protože nám tady furt nic neprší.
0: No, nebojte, voda má a Hradišťan, všechno bude.
1: Tak to je hlavní.

0: Ať už nás posloucháte v zaměstnání, na cestách, nebo třeba někde v nějaké hospůdce, u táboráku, u vody, u bazénu, u řeky, všude tam nás můžete poslouchat. Tak ticho, žáby, teďka vysílám já tady z Moravy pro vás do celého Česka. A kdo nás na těch internetech poslouchá, kde je jiné časové pásmo? Samozřejmě přeji vám všem dobrý večer, pěknou noc. Ať se vám dobře spí a vy, kdo jste úplně třeba na druhé straně republiky, světa, protože třeba trávíte někde dovolenou nebo jste se jeli podívat po vzpomínkách a posloucháte nás přes internet, no tak pojďme si radši říct a upřesnit, cože to přichází právě za den.
1: Noční linka.
0: Vítáme společnými silami neděli 21. června 2026. No, slunovrat. No je to tu. Je to tu. Hlásí se o slovo, pravda, někde za účasti bouřek, ale užijte si, ať už den nebo noc, obě stejně dlouhé a předpokládám, že to i tak nebude mít vliv na případný další poslech Českého rozhlasu. Tam, kde nás posloucháte, síť regionální stanice Český rozhlas Pohoda. Ještě hodina noční linky v tomto případě. Doufám, že se provoláte se svými zážitky a příběhy z půdy nebo sklepů, protože mě to baví. Dneska mě to baví moc a těším se na to, jak budete volat 731 800 900 anebo psát linka@rozhlas.cz. A propos kalendář, kdože to dneska slaví svátek? Nějak se mi to vykouřilo z hlavy, jak se říkal. Taková výloha, ale příjmenář jsem si otevřel. Petře Kubalo v Praze, já už nevím, jak víc mám naznačit, že jsem zapomněl, kdo slaví. Že bys mi to poradil do ucha. Alois, je to tam. Vidíte, to je milá spolupráce. Jo, a ten příjmen...

0: Jedno, jestli jsou čerstvými tatínky, nebo tatínky, kteří už jsou ve stavu a mně to je jedno, dělej si, co chceš, anebo už ve fázi vývoje dítěte a táhni z domu. Každopádně vás, tátové, milujeme, ať už jste tady mezi námi, anebo na nás koukáte tam nahoře.
1: Kde jsou moje blatníky? Kde jsou moje blatníky? Ty kaunere.
2: Mami, prosím vás, nechte toho, nechte toho. Ty se chudák tatínek vůbec nesmál.
3: Kdo se ptal na tvůj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy?
2: Já ti říkám, že tatínek nesmál.
3: No jo, nesmál. Já ti tady už dělaj, máš svědky, prosím tě.
4: Mami, táta, budeš s náma u stolu nebo na zemi s Fajdou?
3: Já? No dovol. Ten se nesmál, ten se chechtal jako blázen, ti říkám já. No.
2: Ale já se s tebou nebudu zlobit. Počkáš, táta, vystřízlivý. Ten ti nám dá.
5: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
6: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

No to bude velká muzika, když vám řeknu, že sobotní noční linka pokračuje v neděli tématem půda plná příběhů. Nevím, jaký příběh má ta židle, na které sedím, ale sedím už na ní jenom jednou částí sedinky, tou druhou vyvažuji, řeknu vám, vachrlaté to je a před chvilkou to dost nebezpečně křuplo, takže kdybych se náhodou chvíli odmlčil, nebo jste slyšeli nějakou ránu a smích nekontrolovatelný, tak aspoň víte, z čeho to je. Půda plná příběhu, tak máme tady další hodinu povídání, už jsem si tady připravil i další příspěvky, které dorazily, ano, tady to mám, takže co jste napsali třeba? Iveta, zdravím, pane Jene. To vaše téma mi připomnělo jeden starý příběh. Příbuzné jedné mé známé, jak se říká, spadl do klína na horách. No, chalupa po nějaké staré tetě. Původně ji nechtěla přijmout, ale nakonec ji děti přesvědčily, že to bude primaletní byt. Tak se tedy pustili pomalu do oprav toho nejdůležitějšího, nic jako laciného, ale hlavně šlo o to, že to vlastně šlo strašně pomalu. No a jak jsem často slýchala, označovali to za danajský dar. Nakonec přišla na řadu půda a verdikt zněl všechno vyhodit. Za trámem našla jejich malá vnučka krabice a začala si prohlížet její obsah, který se ukázal být opravdovým pokladem. Šperky. Paní, která jim dům odkázala, pocházela ze zámožné rodiny, jenže její manželství nebylo šťastné. Ukázalo se, že manžel je ochmelka a karbaník, a tak ona asi v obavě, aby jí věno nepropil, schovala před manželem šperky do té krabice na půdu mezi harampádí, kde našla malá treperenda. No, zjistilo se, že poklad měl skoro stejnou cenu jako celá chalupa. Dobrou noc. Taky tady mám příběh třeba od Heleny. Hned ho zveřejním. Dobrý večer všem. V dětství jsme s bratrem našli na půdě za trámem vojenskou pušku z doby první světové války. Rodiče ani prarodiče neměli tušení, kde se tam vzala. Předali ji tedy známému příslušníkovi VB, který ji odvezl. A ještě přidávám Danu. Dobrý večer všem. My jsme měli tak před 40 lety svatbu v jiném městě a pak jsem si sundala šaty, hodila do igelitky a jeli jsme autem domů. Na druhý den jsem si šaty scháněla a nikde nebyly. Uběhlo tak dobrých 35 let a uklízeli jsme půdu. No a protože jsme dávali novou střechu, vytáhla jsem takový plný pytel věcí a vezmu jednu igelitku a v ní moje svadební šaty. No zírala jsem na to a dodnes je mi záhadou, kde se mohly moje šaty uložit takovým způsobem v podstatě do sběru hned na druhý den po svatbě. No, třeba jste to měla rázně už předem vypočítané, že to bude tak. A na co druhá svatba, že jo? telefon, který vás provází do noční linky. Klidně zavolejte, už jste slyšeli, ani to tak nějak nepolímáme na to povídání takových 5 minut, tak se klidně osmělte, jako v předchozí vysílací hodině, tuším 2 posluchači nebo 2 volající, kteří se taky pochlubili svým příběhem, protože bez těch vašich příběhů by ta linka, noční linka Českého rozhlasu být nemohla. Tak jsem rád, že se osmělíte, že přidáte i ten svůj srdeční příběh, který může zahřát, zasmát, no, nebo taky rozplakat. To víte, i my chlapi někdy pláčem. A já taky.

0: Honza Macoun přeje pěknou dobrou noc s Českým rozhlasem, s noční linkou, taky i když ho nevidíte, a vlastně ani já ne, tak vím, že tam je, protože no, nikdo jiný to tak dokonale neumí spojit, jako právě Petr Kubala, který je na technickém pracovišti. Aby to všechno dobře dopadlo, je potřeba taky vás, posluchačů, tak pojďte na věc. Noční linka na téma půda plná příběhů.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Archiváři i historici dlouhodobě upozorňují, že obyčejné rodinné památky mají často větší hodnotu, než si lidé myslí. Staré fotografie, dopisy nebo osobní zápisky totiž dokážou zachytit dobu mnohem autentičtěji než učebnice dějepisu. Přesto obrovské množství podobných věcí každý rok končí v kontejnerech při vyklízení bytů a domů a právě tehdy někdy mizí i kusy rodinné historie, které už nikdo nikdy nevrátí. A možná by bylo dobré taky zjistit, co třeba vy necháváte na té půdě, o čem třeba víte, že cíleně tam necháváte pro budoucí generace uklízečů. Budu rád, když zavoláte do půlnoci, máme ještě čas, tak je někdo na druhé straně, anebo není. Pojďme se podívat tedy na vaše příspěvky, ještě co jste odeslali, které jsem si tady schoval. Bedřich, ten to má dobré. Dobrý večer, na půdě jsme našli staré známky a mince, super. Mám tady Janu. Jana píše o půdě následující. Jako děti jsme milovali půdy u babiček. Bylo tam tolik odložených krámů pro hry, třeba ten houpací koník, stará křesla nádobí, ale i lyže s řemínky po dědovi, staré obrazy, které rozvíjely naší fantazii. Našli jsme i tuny starého oblečení, po Němcích uniformy a předměty rodiny, která tu žila. Věci jsme táhli ven a hráli se. Až teprve po letech v dospělosti nám docházely ty příběhy a osudy těch, co tu zanechali. A pro nás děti to bylo období her fantazie, pro mě dnes smutek z osudu, ať už vysídlených Němců nebo Čechů před nimi. A řeknu vám, asi na tom budeme velmi podobně, velmi stejně, protože i něco podobného jsem zažil já. Člověk neví, po kom ty věci jsou. Ale až když to zjistí, to je teprv nádech. Halo, halo, Honza u telefonu. Pěknou noc, kdo volá?
2: No, tady jsem ze Šlapanic.
0: Ano, zdravím do Šlapanic. Povězte, no, jak se tam máte?
2: No, tak celkem dobře. Popršelo. Syn se u mě stará, jak o miminko, všecko mi zradí a tak dále.
0: No tak.
2: Prostě v vzpomínkách, co tady mám, tak v kuchyni mám pendlovky po babičce, jako z Vítkovic, kdyček byl prostě ševcem. A když mi maminka zemřela ve 40. roce, no tak prvně jsem byl jako babičky Lepcovské v Ostravě, teda v Maránských horách a bratr, tak ten byl u strýca jako Pepika v tom Rušperku, on byl zubařem. A za vlády Hitlera musel se prokázat, že prostě výpisem takových rodný list, co mám tady, co nechal bratrovi, že do třetího, čtvrtého kolena nemá žádný jako židovského původu. To mám jako ceninu nebo prostě vzpomínku na strýčka z Brušperku. Ale pak tady mám jednu teda po tátovi ten foto z první republiky na foták, fotografis, fotoaparát, teď si nespomenu, ale dávali mě za něj 10 tisíc, jako já říkám, ne, to neprodám, to mám od tatínka, pak jsem se dověděl, že někde na burze v Americe měl přes půl milionu dolarů.
0: A to řekněte, a to, tohle ty věci byly třeba fakt na půdě, anebo se bavíme jenom o tom, co jste poděděl, co jste si schoval?
2: Ne, to mám tady v šuplíku.
0: Jo, to jo, ale téma máme, to, víte jaké, poklady z půdy, tak jestli jste jako na půdě taky něco nikdy našel.
2: No tak tam by se taky vyhledalo, tam mám spíš knížky, jako, ale ještě v kuchyni mám u babičce, jako děda byl šéfcem, a tak vzpomínám vždycky, jak mě ty hodiny pendlovky v noci vždycky budili. Buď to mě kousali blechy, protože ten v dílně jeho zákazníci chodili s psem a podobně, čili si opravoval, no, než jako Baťa zřídil jako výrobu, tak aj šil, mě dokonce taky ušil jako klukovi botičky. No, když jsem šel ze školy, tak vždycky říkal, stav se tam už svrškára a dones mi svršky, čili to tak nějaké boty šil. Ale o to nejde, mi jde hlavně o ty pendlovky, které mě v noci bolíjeli, nenechali mě spát. No a potom ještě jedno rádio, na které mám vzpomínku na tátu, jak za vlády pana Hitlera poslouchal Londýn.
0: Děkuju za vaše vzpomínky, co máte poklady, teda ne na půdě, ale vedle sebe, no, ale každopádně máte to všechno nejblíž v dosahu ruky, což je fajn, protože hledat to na zapomenuté půdě ve vašem případě si neumím představit a hlavně by mi to mrzelo, kdybych to nemohl najít.
2: Na půdě jsem měl jako ale kufr vojenský, kde bylo plno novin a tak dále, ale to bylo ještě na starým
0: Dobře. Probereme, když tak do příště, až budeme mít další téma. Popřeju zdraví a hlavně, ať přežijeme ta horka. A vy taky.
2: A všem posluchačům taky hezký večer. Nebo noc.
0: Dobrou Cokoliv. Noc. Dobrou noc.
3: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát? Řekni.

0: víme, kde ty kytky jsou. Rozhodně se taky může stát, že v některých částech naší republiky kroupy dokázaly udělat své, takže že by pod kroupy, alespoň na chvíli. Nechci se tomu smát, ale to je příroda, svatý Petr. Že ho zdravíme tam nahoru, nechceme si ho úplně dvakrát rozhádat. Zdravím, halo, halo, kdo pak tam na druhé straně?
1: Dobrý večer, tady Věroslava Brno.
0: Zdravím, Věroslavo, už jsme dneska v Brně byli, máte se tam dobře i vy, anebo to byl omyl, že se tam mají dobře od paní posluchačky, která volala jako první?
1: No, tak zatím tady neprší, tam u nás, na našem konci Brna. Mm-hmm. A já vás poslouchám jako členka Českého rozhlasu, která jsou od roku hodně dávného, ale od roku 92. poslouchám Noční ligu, pokud je to možný, tak skoro každý den, ale vždycky mě to nevyjde. No. Ale já vás moc ráda poslouchám a zdravím vás. A teď vám chci říct takový úryvek z 50. roku. Tatínek měl na půdě vojenské dřevěné kufr a tam měl všelijaký takový jeho takový tyhle typ. A já jako 16-letá holka jsme se tam taky přehrabovali. Já jsem tam našla nádhernou pohlednicu jeho nevlastní sestřenice z Přerova, která mu poslala v dlouhých šatech na hlavě klobouk, slunečník a poslal mu z Luhačovi z pohlednicu. Vojtíšku, škoda, že tady nejseš. Byli, tady je to nádherné, tady se promenáduju a kde si co si. A já tehdy jsem měla, to bylo v 50. roku, to mě bylo 16, a já jsem tehdy měla problémy s průduškama. A já jsem si do té, a já jsem, když jsem tu pohlednicu uviděla, tak jsem říkala si, kéž by já se tam do té Hluhačovic jednou taky dostala. No to mě v životě nenapadlo a tam byla od té doby asi 8x, 10x, už jako v mým věku. Ale tehdy jsem se tam teda dostala, tak vždycky, když přes tý Hluhačovice jsem jako šla, chodila jsem tam teda pochopitelně na procedury, protože jsem se nemohla dýchat. No ale vždycky jsem si tady na tu Mavenku, na tu jeho sestřenicu vzpomněla a no prostě bylo to nádherné.
0: To zní to hezky, obzvlášť když vím, taky jako Luhačovice jsou nádherné, v místě jsem byl, sice ne na procedurách, ale můžeme se asi shodnout na tom, že to čtení by nabývalo úplně jiného významu, kdyby to bylo třeba ve Františkových lázních.
1: No počkejte, tak já byla taky ve Františkových lázních. Byla jsem taky v Poděbradech, protože v mým dnešním věku, už v loni jsem nebyla nikde, protože jsou na tom tak špatně, že chodit moc nemůžu, ale prostě byla jsem moc krát. Já mám neuropatii, artrozu a tak dál, ale to je vedlejší. Ale co jsem vám ještě chtěla říct, tady toto jsem řekla teda k těm Luhačovicím, ale teď jsem chtěla říct ještě jednu verzi. Já měla taky, no nebylo to na půdě, ale protože jsem bydlela jako, ale bylo to ve sklepě, jako protože jsem bydlela v bytě tady v Brně a to mě bylo, když jsem s manželem chodila jako a pak on byl na vojně a to, my jsme měli 1200 dopisů. Posloucháte mě dobře, během 2 roků já mu poslala přes 600 a od mě přes 600. Jenomže jak jsem se stěhovala, tak jsem to už dala pryč a mrzí mě to do dneška, protože v mým věku bych dneska, když sedím, mohla přečíst. Já totiž, když jsem je začala tehdy číst, tak prostě kanuly mě slzy jako.
0: No já vám rozumím, ale zase jste další v pořadí, pozdě bycha honití.
1: No,
0: nedá se nic dělat.
1: To už je pryč a já vás strašně ráda poslouchám, já vás zbožňuju, já vás tam všechny miluju.
0: Děkujeme moc a ať se podělíme, tak já za všechny posílám obětí a jednu štípanou na dálku krásnou k vám do Brna.
1: Děkuju pěkně a já všechny moc pozdravuju, protože já je na dálku slyším, já už taky volám asi po třetí. Borkovi tomu kapitánčikovi jsem taky jednou volala, ale já si vždycky nedovolám. A dneska mám velké štěstí, že jsem se dovolala. Děkuju pěkně a dobrou noc.
0: Já děkuju taky. Dobrou noc, ať se daří, pěkné sny.

0: Halo, halo, tady Český rozhlas, noční linka, společné regionální vysílání, stanice Český rozhlas Pohoda. Dneska jsme na půdě a i když si tam můžeme hrát s věcmi, které nám v té době přišly vlastně už tenkrát hodně staré, a dneska po odstupu času si říkáme, pozdě bych a honiti, proč jsme to jenom vyhazovali, jak je to možné. Třeba něco nepatrně se přeci jen podařilo schovat. Ale nevím, jestli to bude ten další případ volajícího posluchače nebo posluchačky. Vítám vás, pěknou noc.
1: Tak dobrý večer, tady Jana z Frenštátu.
0: Ano, zdravím vás.
1: Vás taky, všechny posluchače. A chtěla jsem říct, že takový to, jak se tady říká, lození po půdách, tak to je můj koníček prostě. Já jsem začala s tím, že když jsem vyšla školu, tak jsme jeli do Žamberka, do Orlických hor se švagrovou a s bratrem jsme jeli do toho, do Žamberka jako k tetě od mojí švagrové. A oni tam měli domek a na tom, na vrchu, na té půdě, prostě se rozdělovalo, že kdo bude kde spát. A tam byla taková udělaná taková světnička na té půdě a tam se otevřely dveře a tam bylo pokojíček vymalovaný na modro a ložnice Ludvík 16. Taková ta bílá zdobená krásná ložnice. Já jsem koukala jako blazen, tak jsem chtěla tam spát, jenomže mě řekli, že tam už je to zamluvený. No a teďka bylo tam, na té půdě byla knihovna plná té červené knihovny, ne? Já holka 16-15 leta, že jsem to zebrala tam a prostě venku vždycky u toho tam u Orlicem jsem seděla na louce, teď jsem to tam hrtala. No a to bylo první, co jsem viděla na půdě. A pak prostě mě jednou maminka vykládala, že když se nastěhovali do Ústí nad Labem po Němcích, tak říká člověče, já jsem milovník starožitnosti. A maminka říká, no to by bylo něco pro tebe. Tam po těch Němcích na té půdě zůstaly taky plné půdy těch bílých ložnic. Říká, tam bylo porcelánu, ty lavory takový s těma džbánama. Tam se našlo všecko možné. Říká, já říkám, proč jste tu něco z toho nevzali? A maminka říká, my jsme měli svůj nábytek. A to tam někde zůstalo. A někdo možná, když byl chytrý, tak to jako dobře asi prodali. Protože opravdu to jako byly takové hodně cenné věci. No já jsem potom se nastěhovala do Frenštátu, tam jsem samozřejmě první, co bylo, že na půdu, no tak jsem tam našla takový svícen, takový už jako velikánský ten kandelábr, tak to jsem dotáhla domů, teď jsem to tam restaurovala, to. Pak tam byly hromady kachlí, krásných ozdobných kachlí, co se bouraly jako ty kachlové kamna, tak to tam bylo. To potom z domovní zprávy jeden pán si odvezl, tak si z toho postavil krásný krb. Byl tam kříž vyřezávaným dřevěným Ježíšem. Byly tam různý svícny. Našla jsem tam porcelánový krásný nočník, ten jsem potom rozbil později. No a to jsem potom zase se dostala na další půdu, tak tam jsem zase našla celý takový ty sady těch kořenek, jak to bylo na těch policích, tam byl váleček, teď na sůl, na cukr, takové ty kořenky s těma víčkama krásné, pak na zeď byla taková na sůl s víčkem dřevěným tím otvírátkem. No našla jsem to na těch půdách, secesní svíce ještě takový a rámy z obrazu a spoustu různých jiných věcí. No a ještě jsem jenom chtěla říct, že maminka, když bylo, jako končila válka, tak jednou přišli tam Rusáci a dotáhli mamince, můj otec dělal prvního předsedu místního národního výboru po válce v Jindřichově Hradci. A přijeli tam Rusáci a dotáhli čtvrtku prasete a řekli mojí mamince, že to má jako uvařit. No tak moje maminka, že tenkrát po osvobození, no tak zvařila to prase, co z něho rozvařila, co já vlastně přesně ani nevím. No tak ti tam potom přišli, pojedli všecko a ten jeden, já nevím, jestli se jmenoval major Ondruchov, přitáhl celtu plnou, dotáhl celtu vojenskou, rozdělal to, položili to na zem, rozdělali to A tam bylo plno zlata, šperků, co tam všecko bylo. Maminka říká, no, a on mi říká, tak Štěpanida, moje maminka se jmenovala Štěpanka, říká, to si z toho vem, co chceš, za to, že jsi nás pohostila, že jsi nám uvařila všecko. Moje maminka říká, no, že si představila, že to bylo buď to z nějakých těch koncentráků, že to ti Němci měli z těch, nebo z těch, od těch Židů. Maminka říká, já jsem si nevzala z toho ani prstínek, protože jsem měla strach, že mě to v noci ještě chodilo strašit něco.
0: A já tomu rozumím. Rozumím tomu, protože člověk někdy, když má nějakou tu hranici, kdy si říká, no hele, možná bude lepší nevědět, tak je možná dobře, že fakt se to zastavilo a že nevíte. Děkuju. Byli jsme dlouhý, ale srdečný. Moc děkuju za vaše zavolání. Bylo mi potěšením.
1: A mě taky. A dobrou noc. Tady přišla Bohuška, tak už můžu otevřít okno a můžu se pokusit spinkat. Tak všechno.
0: Ano, a hluboký nádech, výdech. I vás zdravíme. Pěkné sny.
1: Já vás taky. A patrýte se. Máš

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, dnes tak netradiční spojení. Já v Holešově a vy, doufám, na svých místech těch tradičních, kde nás posloucháte obvykle, a pokud náhodou jste někde jinde, tak doufám, že jste místní, pokud jste za někým přijeli, naučili poslouchat třeba, anebo ladit naše vysílání. Děkujeme za to. Zkusíme telefon, zkusíme další poklad z půdy. Kdo je na druhé straně?
1: Tady František Helper Vltavou, zdravím vás.
0: Taky zdravím, máme se dobře, případně jak máme, v jakém máme stavu půdu, už je vyklizená?
1: Prosím.
0: Jestli je vyklizená už půda, jestli ne, co se dá na ní případně najít?
1: Pane drahé, já vám budu vyprávět, že to neuvěříte. Straits, můj tátovej brácha, tady po válce se vzali s tetou a teď neměli nic, víte. No a byly nabídky, jak byli odsunutí Němci, tak normálně nabídka do Ústí, že tam přidělují byty po Němcích odsunutý. Tak Strejc tam přišel, tetou tam přišli na ten obecní úřad nějaký, nebo co to bylo. No a tam normálně dostali klíče, číslo domu, přišli, bylo to na Střekově, přišli tam, odemkli si patrovej domek, krásnej to byl, přišli dovnitř, tam všecko uklizený, všecko, oni říkali, to přeci není možný, když tady odsunuli Němce, že by to tady nechali v takovýmhle stavu. A teta teda normálně říkala, že z toho byla úplně na... Posloucháte mě?
0: Já vás poslouchám, jsem jedno velké ucho.
1: Tak poslouchejte. A teta z toho byla na nervy úplně. Ta říkala, no přeci, ona čekala, že se tam někdo objeví v tom domku, jo, že prostě je tam odsaď vyženou. Ale normálně tam bydleli leta, já jsem tam za nima jezdil potom a to. A dokonce, a teď ta půda. Strejc dělal šichtových závodech, tam tak byl šichtovka. A normálně tam uklízeli po těch Němcích taky, co byli odsunutý a to. Přišel nahoru na půdu v té vile šichtový a tam takhle byla tašky, jak byly, tak tam byla díra, tak kouká jako odsaď, že se rozhlídne tam odsaď a vidí, že v tom okapu je jako u bruse něco zabaleného. Tak se tam proto dohrabal a v tom byly šperky samý, hodinky zlatý a prostě všecko možný. Zřejmě jak ty Němci tam odsaď odcházeli, tak to tam, že se proto vrátěj, víte. Takže normálně to vzal, teďko přišli ty, co to tam likvidovali, samozřejmě Strejda jim to dal, bez jakýhokoliv podpisu, nějaký stvrzenky nebo něco, tak si to rozebral asi někdo jiný, víte, pa žádný doklad na to nebyl. Ale to vám řeknu teda, tam bydle to, když tam přišli do toho domku, tam normálně složený prádlo, všecko čistý a tohle, jestli pak by tohle to někdo dokázal, když vás vyženou, prostě musíte odejít, víte, tak by člověk steky to rozvlátil nebo něco a oni odešli, oni věřili ty lidi, že se tam za nějaký měsíc třeba, že se tam vrátí, víte, a bydleli tam, sejda tam, bydleli leta.
0: Rozumím. Musíme končit, já se moc omlouvám, ale příběh byl, děkuju. Velmi, ale nevadí, že zdravím a díky i za další příběh, protože koukám, že tohle téma vás hodně zaujalo, tak mě moc těší a budeme případně probírat i dál. Zatím naslyšeno.
1: Díky moc a mějte se hezky, díky.

Velmi dobře si vzpomínám na situaci, kdy jsme ještě mívali chalupu v Nové Hlíně, kousek od Třeboně nebo kousek od Staré Hlíny. Tak to bylo zrovna takové zvláštní období žití, kdy to bylo, myslím, takové nejintenzivnější, kdy jsme vedli souboje buď s místními komáry, anebo souboj se svojí sestrou. A nutně jsem potřeboval prostě mít svůj prostor. Každý chtěl být se svým pokojem zžit, ale tam byl jenom jeden. Nebylo jak se podělit. No a půda taky postačila. Můžu vám říct, že hezky se by tam bydlelo, ale neskoumal jsem, tam jsem moc nezjišťoval. Ale vy jste zjišťovali, třeba tady píše Jana a Pavel, omlouvám se. Dobrý večer, naším pokladem z půdy je porcelánový pejsek a porcelánová holčička. Ta je dokonce z roku 1909. A je to pozůstatek po odsunu Němců. Obě sošky jsou v krásném stavu, jsme rádi, že je máme. A zase ten odsun Němců. To by mě vlastně ani nenapadlo, že toliko vlastně příběhů a vůbec tolik minulosti může být dochováno, anebo že se na ně takhle zpětně myslí. No, jsem zvědav, jestli třeba dáme, nebo se odvážím dát takové téma, které teda rozděluje až příliš, ale zase na druhou stranu, proč se nedozvědět něco víc o minulosti, třeba toho stavení, ve kterém žijete, nebo jste po určitou část života žili. Dívám se dál do příběhů, ano, lovím poklady z půdy, nebo půda plná pokladů, ano. Maruška, no, ta píše, milé rádio, naše půda, ta byla vždycky čistá. Domnívali jsme se, že je takhle úplně od začátku, protože nevypadalo to ani, že by byla místem, kam se schovávají nějaké věci, nebo dávají často, aby se něco poškrábalo, poničilo. Ne. Na to, jak byla pěkná, tak když jsme měli výměnu střechy, tak se ukázalo, že je ještě pěknější v určitých částech, které byly doslova nabité minulostí, balíčky, a v nich nejen poklady jako mince, pohledy, oblečení, anebo i šperky. Nebyl to dům po odsunu, ale byl to asi dům nějakých zámožných lidí, anebo že by nějakých zlodějů, kteří si tam schovávali svůj lup. Je lepší někdy nevědět.

Boty proti las, Český rozhlas a závěr nočního vysílání, živého vysílání noční linky. Dnes byla s Honzou Macounem, Petrem Kubalou, kterýmu děkuju do studia a k mixážnímu pultu. Teď se určitě durdí, teď tam má ty červené tvářičky, jako kdyby objevil milostnou poštu ze 40. let, ale děkuji i vám všem ostatním, kdo jste zavolali, napsali, kdo jste se snažili skontaktovat nás a řekli své poklady z půdy. Budu rád, když se připojíte k našemu vysílání i dneska hodinu před půlnocí. Tentokrát, a už to lovím, tentokrát vás čeká ze Zlína, přímo ze studia Českého rozhlasu Jarka, a téma, které jsme už vlastně nakousli lehce po půlnoci, protože totiž dnes je Den otců. Muži, kteří nás provázeli životem, tak připravte si ruce, telefony, také jiná další pojitka, můžete psát linka@rozhlas.cz a klidně taky můžete napsat mě konkrétně jan.macon@rozhlas.cz. Těším se na vás příště, kdy to bude, netuším. Moje hlava je dneska nějak děravá víc než kdy jindy. Asi je celá těmi stupni Celsia z dnešního dne ještě dost zavařená. Doufám, že nejen, že schladne, ale taky se osvěží třeba nějakým nočním deštěm anebo bouřkou. Ale doufám, že ne až tak moc něco zásadního, něco, co by ničilo majetky. Kdyby náhodou pelargonie schovat, muškáty, ať nám nevisí, ať nejsou na parapetech a ať vám zůstanou, ať se neponičí, taková škoda na začátku sezóny. Ať se daří, mějte se krásně, hezké sny a příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dámy a pánové, vítejte ve světě dobré zábavy. Chtěl bych vám dnes představit dámu, kterou znáte jako vlídnou sběratelku starých věcí, jako ženu, která kdysi řekla, že si pomocí svých obrázků, které maluje, hledá vnitřní klid. Vlastně maluje touhu po klidu, ve kterém by chtěla žít, ale nedaří se jí to. Jako většina současných žen neví, kam dřív skočit. Ale když si sedne, maluje si hezké, klidné chvíle. Minulý čas, který prý býval vlídnější. Já už teď mám pocit, že víte, o koho půjde. Patrik Rozehnal vám dnes představí Ivu Hitnerovou. Nejenom jako herečku, malířku a sběratelku starých věcí, ale jako úžasnou dámu, která umí pobavit a dokáže si ze sebe udělat i drsnou legraci. Hned na začátku má pro vás Iva jeden vtip.
2: Jede chlap na motorce, najednou rána do čela a ptáčka srazil, ten ptáček leží na zemi, ten motocyklista zastaví, jemu to ptáčka líto, jak ho veme domů, dá ho do klece, dá mu vodičku, chleba, ten ptáček se ráno probere, teď vidí voda, chleba, mříže a řekne, ty vole, já ho zabil.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Společně se teď vrátíme na úplný začátek života Ivy Hitnerové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Představte si konec roku 1948. Za týden mají být Vánoce. V ten čas přichází na svět malá Iva Hitnerová. Jenže se narodila 17-leté mladé mamince. A tak asi není třeba vysvětlovat, že by maminka výchovu malé Ivy sama nezvládla. A taky přenechala své mamince. Ivu tedy vychovávala její babička. Iva tak vyrůstala v Praze, na Letné, v jednom z činžovních domů, kde na dvorku byla i malá zahrádka, takový proužek zeminy, kde babička obdělávala půdu a pěstovala, co se dalo. Možná, že tam jsou i začátky oblíbeného zahradničení. Po pár letech manželství se rodiče malé Ivy rozvedli.
2: Tatínek, který se se mnou velmi pravidelně každý týden scházel, tak vždycky chtěl mi udělat hezký program, abych měla hezký dětství, a on byl fanatický sportovec. A to hezký dětství bylo třeba, že jsme šli spolu na Spartu a on koukal na fotbal a já jsem se zoufale otravovala, tak jsem tam sbírala pod těma tribuna, byla ještě dřevěná Sparta, já jsem z Letný, tam jsme bydleli kousek, a já jsem tam sbírala ty kelímky, takový to byl ještě takový voskový, papírový, od piva, a stavěla jsem z nich takový vysoký věže, a tam pod ty dřevěný tribuny všichni ty pánové z toho fotbalu chodili na záchod, na malou teda, jako, že toto. A já si do dneška pamatuju ten zvláštní odér pod těma dřevěnýma tribunama, kde jsem si hrála, čekala jsem, až to moje hezký dětství na té Spartě. Ale bane, tatínek byl sportovec a hrozně mě vedl k tomu, abych vždycky říkal, aby ses k tomu uměla aspoň postavit, jo. Tak zkoušel se mnou všechny sporty a já jsem byla opravdu takový nemehlo. On třeba, jsme šli na procházku, on takhle vzal dva šutry a řekl, tak to je branka a mám balon a budu do tebe jako kopat a ty to budeš chytat a tak. A já jsem chtěla malovat, hrát divadlo a tak. A ten táta, který tyhle věci ho absolutně nezajímaly, myslím si, že nikdy až do jeho smrti moc neocenil.
0: Je pravda, že sport není doménou Ivy Hitnerové. Přesto ale je činnost, kterou občas dělá ráda. Šlape do pedálu na kole. Užívala si to dlouhá léta i se svými přáteli a kamarády. A ti občas i parodují. Jako třeba David Prachař, kdysi v pořadu Věšák České televize. Zahrál si na Ivu, když s nimi vyrazí na výlet na kole. Třeba do jižních Čech, k Třeboni, kde to má ráda.
3: Rybníka Svět, to vpravo, to je rybník Svět. To založil pan Jakub Krčín z Jelčan.
4: Ano.
3: A tohle to jsou 300 let staré duby, co měl pan Ulm v ruce. To byl 300 let starý dub.
4: Mohli bychom si dát pauzičku?
3: Žádnou pauzu, holky, ale vy se na těch kolech nějak divně klepete. Choďte na ty pravidelné prohlídky. Říkám vám to už dávno. Kopce. Pozor, největší převýšení. Jedeme na hráz. Ze sedla, holky, ze sedla. A už jsme zase na hrázi. Holky, znáte zábavný pořad Věšák?
5: Ne.
4: Ne.
3: Vy neznáte Věšák?
5: Ne.
3: Vy jste nikdy neviděli Věšák?
5: Ne.
3: No tak podívejte se, to je nejlepší pořad, co teď jde na ČT1. A já v něm budu vystupovat a vás si pozvu jako svoje nejlepší kamarádky.
5: Ježi.
3: Ten pořad je vkusnej, Davida tam samozřejmě nepozvu, protože by si vzal paruku a parodoval by mě.
0: Ale vraťme se do toho dětství Ivy Hitnerové, kdy bydlela u babičky. Ta ve svém malém bytečku dokázala vždycky vykouzlit útulnou atmosféru. Měla tam háčkované záclony, vyšívanou kuchařku na kamnech, šicí stroj, stahovací lampu a vařila ta nejobyčejnější a nejlepší jídla na celém světě. Malou Ivu vedla velmi přísně. Když pak v jejich 15 letech zemřela, byla Iva tak trochu jako utržená ze řetězu. Ztratila pevnou ruku. V té době navštěvovala

0: Vystudovala na základní škole i dramatický kroužek a mezi její záliby patřila literatura a divadlo. Studium na gymnáziu ale díky svým peripetím pubertálním nedokončila. Začala pracovat, bez maturity, a pak se přihlásila na DAMU. Navzdory původní skepsi svého otce se chtěla stát herečkou. A taky čekalo i absolventské představení ve slavném divadle Disk, které se později stalo divadlem Lucie Bílé. A tam se po letech také Iva potkala i třeba se svými přáteli.
1: Ano, tohle divadýlko se jmenovalo původně Disk a patřilo divadelní fakultě a já jsem tady před 53 lety hrála své absolventské představení.
2: To ti nikdo neuvěří.
1: Ano, jsem tady hrála jsem dohazovačku v Gogolově, v ženitbě. A hrozně vlastně pořád to tady v těch zdech je, ty generace těch herců.
3: Ale i v šuplíkách, protože já jsem zachovala při rekonstrukci věci, které teda i mě dělají dobře, protože já jsem tady příští rok 30 let, jo, tak utíká to. A v šuplíkách mám názvy různý a jména prostě opravdu velmi slavných lidí a tady tudy prošlo opravdu velký legendy. No?
4: Já, to je úžasný, Ivuško, jestli jsi tady tenkrát něco zapomněla, tak můžeš do toho šuplíku a je to tam furt.
3: Ne, oni mi totiž říkali, než by jako rekonstruovali ten stolek, co jsou v těch šatnách, že je levnější koupit jako novej, ale mně se nechtělo, protože já jsem chtěla, aby
1: přesně,
3: to tady
1: přesně,
3: zůstalo.
1: A ta šatna dámská byla tam, kde je, a ten stoleček si pamatuju, kde jsem seděla. Je to dojemný, já
4: ne, je to. Teď jsem to matně spočítal, když jsi tady byla před těma 53 lety, ano. To znamená, že ti bylo 5 let, když jsi absolvovala. Ano. Počítám to správně, ano. Bylo to dost gentlemanské gesto, doufám, že jo.
0: Už z těch několika málo dnešních ukázek je slyšet, že Iva je nadanou vypravěčkou. A přitom se bojí vyprávět i vtipy. A docela dost jich zná, jak nás kdysi v rozhlase přesvědčila.
5: Já říkám, takový jemnej. Vltava je plná lodiček, najednou se zatáhne nebe, chystá se déšť, všecko stmavne, ten plavčík veme tu rouru a křičí: jedničko, dvojko, trojko, vraťte se, hned se vraťte, devítko, zpátky, zpátky. A ten druhý plavčík říká: my ale nemáme devítku. Šestko, máte nějaký problém? Nastoupí babička do autobusu a říká řidiči: chlapče, nechceš oříšky? On říká: dobře, babičko, děkuju. Druhý den babička nastoupí do autobusu a přijde a říká: chlapče, nedáš si oříšky? Děkuju, babičko. Třetí den: chlapče, dáš si zase oříšky? A on říká: jo, dám se, ale babičko, kde ty oříšky takhle pořád berete? A on říká: ty jsou z Toffifé. Já mám takový něžnej nakonec, malinký mol. Poprvé v životě vyletí ze skříně, maminka mu mává a když se vrátí, tak říká: tak jaký to bylo v tom světě? A on říkal: krásný, maminko, všichni mi tleskali.
0: Některé své přátele si v životě neseme už od dětství nebo od mládí. Podobně na tom Iva Hitnerová. Takhle se už dlouhá léta zná s Petrou Černockou.
1: Mi brousila mezi mými spolužáky, ano, na DAMU a díky tomu jsme se vlastně, vlastně zkamarádili. Jsme měli, já jsem nějakého hezkého spolužáka.
6: A Petra ti ho přebrala?
1: Ne, já jsem s ním nic neměla, ale chodila jsem s ním do ročníku.
7: Ne, já taky
1: měla.
7: Jo, tak aha.
1: Tomáš Sedláček, ty jsi s ním chodila.
6: Teď si to po těch 50 letech můžete říct všechno, jak to bylo, člověče, no.
7: Nemá pravdu. Já jsem chodila s krásným blondýnkem, Tomáš Sedláček se jmenoval herec.
6: Tomáš Sedláček.
1: Ale to je strašný, my když se s Petrou pustíme do vzpomínání právě na tyhle časy a s kým jsme chodili, tak pak zjistíme, že spousta z těch našich kluků vlastně nebo těch nápadníků už je dávno po smrti.
7: No,
1: a my pořád ještě tak jako...
6: A my pořád ještě jezdíte.
1: Ano.
7: My máme nějaký asi dobrý kořínek, ale je to fakt, že když ti začnou, to je narada, to chlapům říkám, ale jakmile začnou vymírat ty bývalý milenci, tak člověk znervozní, co?
1: Znervozní, ano.
7: No.
6: Tak musí hledat v mladších ročnících, no.
7: No tak může,
1: tak
7: ale...
1: Tak to děláme v obě, víš, co máme doma.
7: Ale výsledky jsou mizerný. Pak jsme si každá odtáhla jednoho mladšího domu.
1: Domu manžela máme.
7: A celkem jsme to trefili.
1: Ano, dobře. Ano, teď
6: to máte mladší...
1: Ano, obě.
6: Obě.
1: To by
6: jinak, no tvýho zná velice dobře.
1: Ano, to jednou říkala snad, já nevím, buď Pavlína Filipovská nebo Eva Pilarová, že kdyby si našla muže, který by jí odpovídal věkem, tak by ho musela vozit na vozejčku.
7: No jo.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Koutky úst se nám roztahují a vzdalují od sebe díky vyprávění a humoru Ivy Hitnerové. Tak se nechme dále laskat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě na škole se Iva zamilovala do režiséra Ivana Raimonta, který se stal jejím prvním manželem a narodil se jim syn. Společně pak odešli do prvního angažmá do Karlových Varů. Tam se Iva bláznivě zamilovala do kulisáka a po třech letech manželství následoval velice bouřlivý rozvod. Hlasu svého srdce totiž nedokázala poručit. O ním kulisákem byl dnes všem známý herec Ondřej Pavelka, který se počase našel jinou a Iva zůstala se synem sama. V té době se obklopila hlavně přáteli, prací a příjemnými starostmi o malého synka. Osudové se jí pak stalo setkání se stavebním inženýrem Petrem Mendlem. Toho Iva okouzlila svým hereckým talentem v inscenaci Postřižiny. To už hrála v pražském divadle Na okraji. Prý měla asi ten nejzvláštnější převlek nebo kostým, který v divadle na sebe vzala. Možná i proto, že hrála strýce Pepina.
2: A tím, že jsem vlastně hrála chlapa, tak jsem byla jakoby chlapsky oblečená, měla jsem takový velký kalhoty, triko, kšandy a samozřejmě to jsem bylo asi o 30 let míň a měla jsem takový jako výrazný ňadra a takhle ty kšandy mi tam pořád jako jezdily a takový, ale jinak tím, že prostě jsem měla ten chlapský kostým, tak když prostě hraje ženská ženskou, tak stejně furt má za krkem, aby jí to slušelo, což poprvé v životě u toho Pepina mi bylo srdečně jedno a myslím, že se to velmi kvalitně podepsalo na mém herectví, jako jo, že jsem byla tak uvolněná jako za toho chlapa a měla jsem to představení hrozně ráda, měli jsme asi 350 repríz a pak jsem v Mostecké ulici nedaleko Rubínu potkala Jardu Hanzlíka, který tam bydlel kousíček a volal na mě a říkal, že on zrovna hrál strýce Pepina v tom filmu v Postřižinách a volal na mě přes ulici a říkal, tak mi všichni říkají, jak hraješ toho strýce Pepina, že prej to hraješ líp než já, říkal by to i Menzel a já jsem říkal, no všichni říkám, říkal, že ti to hraje, když máš prsa, viď?
0: Připomeňme, že tohle představení viděl její budoucí muž, Petr, zhruba třikrát, než se odhodlal herečku oslovit. Dnes už jsou spolu několik desítek let. A manželství je podle Ivy velmi vtipné. Třeba i díky výzvám, které od něj slyšela a splnila.
2: Jenom jednu takovou droboučkou příhodu, jak jsme byli na obědě u šéfa mého muže a tomu na tom hrozně záleželo, abych jako mě varoval, abych neříkala na nic žádnej názor a vůbec dokonce kontroloval, co mám na sobě a tak. A tak jsme jako oficiálně obědvali a tam pak po obědě přišla řeč na to, jako na nějaký dovednosti a já jsem najednou řekla, já umím stojí na hlavě a můj muž řekl velmi pohrdavě, ty jo, ty umíš stoj na hlavě. A já nevím, co mě to napadlo a řekla jsem, hele, chceš to vidět? A udělala jsem bez varování stoj na hlavě na té návštěvě a vůbec mi nedošlo, že mám šaty a co to vlastně udělá, když se vším všudy, jak ta gravitace, tak vím, že to bylo takový překvapivý gesto, ale nemohla jsem za to, vyprovokoval mě. No.
0: Davky se svým druhým mužem absolvovala Iva Hitnerová v roce 1982 a společně mají dceru Kláru. Když už jsme u těch dětí, připomeňme i film, který natočila Iva Hitnerová s režisérem Karlem Smyčkem, Krajina s nábytkem. Hlavním hrdinou je Vladimír Javorský a z jedné jeho letní avantýry je nakonec prý dítě. Později sice zjistí, že není jeho, ale už ho má tak říkajíc na krku. Stará se o něj sám. No a Iva Hitnerová, ta si ve filmu zahrála sociální pracovnici.
3: Tak co, pane Klouček, co s váma uděláme?
4: Snad s ním ne.
3: Jde přece i o vás, takže babičku, dědečka nemáte.
4: Ale máme, akorát, že když to není můj kluk, tak po nich těžko můžu něco chtít, ne?
3: No, to jistě, a vy sám se o dítě starat nemůžete.
4: Chodím do školy.
3: Máte k dítěti nějaký vztah?
4: Je to úplně cizí dítě, to on si myslí, že jsem jeho.
3: Nic si nemyslí. Tady mi vypište vaše nacionále, já už to za vás dodělám.
4: Nemyslí, to byste ho měl vidět, jak se třese, když mě vidí. Jméno otce, co tam mám napsat?
3: Tak napište svoje.
4: Jak svoje? Vůbec já si nemám nic společného. Kdybych ho našel někde na cestě, tak je to snad to samý, ne?
3: Pane Klouček, na cestě jste ho nenašel. Má přece vaše jméno.
4: To už mi ho nikdo neodpáře.
3: Prosím vás, nejdřív vyřídíme umístění do ústavní péče a teprve potom přijde na řadu otázka otcovství.
4: Kdy byste se mohli vzít?
3: Třeba hned zítra, když to stihnem.
4: To je takovým fofrem?
3: Všechno jde. Jenom vás musím upozornit, že po půl roce nezájmu je dítě vhodné k adopci. A potom už se vás nikdo na nic ptát nebude.
4: Kdyby se do půl roku vrátila, tak by dítě zase dali?
3: Podívejte, pane Klouček, to je zanedbání povinné péče, paragraf tuším 212. To by asi nebylo tak jednoduchý.
4: Takže ona už byl vlastně vůbec nemusela dostat?
3: Opustila dítě ve vlastní péči, to je trestný čin.
4: Ale já bych nerad nějak...
3: No tak jak to chcete udělat?
4: Snad počkat. To on by potom nikoho neměl.
3: Samozřejmě je třeba uvážit, co je pro dítě nejlepší, ale to už je na vás.
0: Byla-li tu řeč o dětech, tak co třeba jedna dětská hláška od vnuka Ivy Hitnerové?
5: V párným dnu a měla jsem asi 6 obrovských tašek nákupu. Ty tašky jsem vytáhala z toho auta, bylo 35 stupňů spocená. Přiběh můj nejmenší vnouček Péťa, obejmul mě a řekl mi: babičko, ty voníš jako smrad.
0: Ke svému oblíbenému herectví si už brzy v mládí Iva Hitnerová přidala i malování. Přivedl ji k němu kamarád ze školy, herec Jan Kaniza. První výstavu svých obrázků uspořádala už v roce 1974 v prostorách divadla v Karlových Varech. Bylo to asi 15 nebo 20 kousků. Dnes už jich jsou stovky. I těch výstav bylo víc než 250. Vystavovala i v Paříži, Štokholmu, dokonce i v New Yorku. Tam výstavu zahajovala Aja Vrzáňová, naše první mistryně světa v krasobruslení. Iva se už dokonce dostala i do Encyklopedie naivních umělců. A nápadů na malování má prý víc než dost, dokonce je nestíhá ani malovat. Ráda se vrací do starých časů, které jsou z jejího pohledu klidnější a poetičtější než naše uspěchaná doba. To ocenila kdysi i Marie Rotrová ve svém pořadu Divadélko pod věží na obrazovkách tehdy Československé televize, kam si Ivu pozvala jako hosta. Ta zas jako dárek Marušce přinesla, řekněme, malou malovanou brož.
6: Jak vás napadlo vyrábět tyhle ty věcičky, roztomilé, a jak jim říkáte?
7: Já jim říkám placky. Víte, mě už jako malou holku hrozně bavily takový ty zprávičky, že třeba Liz Taylor šla na ples a měla tak příšerně drahý náhrdelník, že jí museli dva ozbrojený muži celý večer hlídat, aby ho nikdo neukradl z krku. A tak jsem tak žensky zatoužila si podobný klenot pořídit, a protože to nevypadalo a bohužel ještě nevypadá, že bych něco takového vlastnila, tak jsem si ho musela vyrobit sama. A protože už mi dvě ty placky někdo z kabátu ukrad, tak z toho jsem usoudila, že jsem asi na dobrý cestě. A pak i moje přítelkyně chtěly v si chvíli třeba připadat jako Liz Taylor, tak jsem je začala vyrábět i pro ně.
6: Takže pro zmenšení pravděpodobnosti krádeže jste začala malovat i takové větší formáty. Ivo, já jsem vás viděla v Divadle na okraji a mám takový pocit, že vy jako herečka tíhnete spíše ke komice, kdežto ty vaše obrázky jsou takové melancholické, možná trochu smutné.
7: Víte, ona někdy ta hranice mezi slzami a smíchem je velmi křehká a mě to vždycky hrozně zajímalo, a třeba o tom jsem chtěla ty obrázky malovat, nebo vlastně bych o tom chtěla hrát i divadlo.
6: A podařilo se vám někdy skloubit tu svoji profesi herečky a toho koníčka malování?
7: Já už totiž sama nevím, co je profese a co je koníček, ale jeden takový pokus o skloubení vám tady dneska ukážu. Nevím, jestli se mi to povede, ale namalovala jsem obraz a zaspívám vám k němu píseň.
6: Ano, takže Eva Hitnerová zaspívá hrůzostrašnou píseň o tom velkém krveprolití pro hloupou žárlivost aneb, žárlivý krejčí čtyřnásobným vrahem a nakonec sebevrahem.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Ivu Hitnerovou si teď opět představíme jako skvělou vypravěčku a zmíníme i další její zálibu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Iva Hitnerová miluje květiny a zahradničení. Kdysi jí prý jeden velký kamarád a odborník řekl, že se narodila se zelenýma rukama. Nikdy neměla tušení, po kom tuhle zálibu zdědila. Tatínek sice pěstoval neustále něco ve Vokovicích nebo na chalupě, ale spíš to byly věci užitečné, třeba řetkvičky. Navíc byly 30 čísel dlouhé, tenoučké, salát ten zas vypěstoval do výšky 5letého dítěte, ale hlávku neměl žádnou. Vůbec se mu prostě nedařilo, ale dělal to zvláštní. Zahrada Ivy Hitnerové je zcela neužitečná, ale okrasná. To prý tatínek nikdy nemohl pochopit. Kdyby ale přijel za Ivou na zahradu teď, určitě by oči zaplesaly. No a k zahradě a k domu patří i zvířata. A o nich bude řeč právě teď. Třeba o jednom dárku od manžela.
2: Na chalupě byl začátek léta, zazvonil mi telefon a volal mi můj manžel s dcerou, který byli někde na návštěvě a vraceli se, že už jedou a že mají pro mě dárek, že to se zblázním, že mají takový překvapení, že to budu zírat a tak hrozně mě jakoby natěšili a z toho auta se vozíval neuvěřitelný zvuk, který vůbec se nedal přirovnat k něčemu, co jsem znala. Takový jako lidský zvuk to nebyl, ale zvíře mi to leda tak řev, když páv řve v zoologický, tak takovej zvuk se vozíval z toho auta.
3: Promiň, ty myslíš takový to.
2: Ano, Načiž se za chvíli přijeli, otevřeli se dveře a do dvora naší zahrady běhla rozkošná malá černá koza. A teď Petr takový šťastný přišel a říkal, tak to jsme, Ivo, představ si, jedu, takhle prostě ženská pase dvě kozy, tak jsme zastavili, koukáme se na ně a říkáme, jí to máte, ale hezký ty kozičky. A ona říká, jestli chcete, tak já vám jednu nechám. Chtěla za tu kozu 1500, já jsem jí ukecal na tisícovku a ta koza, ta za tebou bude chodit jako pejsek, to se zblázní, ona je hrozně chytrá, všecko si... A mezi tím, co mi tohle to povídá, tak ta koza šílenou rychlostí vojela všecky moje keříčkový fuksie, který jsem měla takhle u vchodu, který přezimuju, pěstuju, aby se s nima pro boha něco nestalo. Tak ta koza všecky sežrala a protože byla horská, tak už seděla na parapetu u okna a vojížděla mi zrovna pelargonie na okně a já jsem stála úplně ochromená a Petr už tak jako znejistě a říkal, ona to víš, ona to není koza, on je to vlastně kozlik, my jsme mu dali jméno Lucifer. No a kdyby se ti to nelíbilo, jak mu můžeš říkat, jak budeš chtít a tak, a to už mi ten Lucifer takhle tahal klemátis, ten pnoucí, sundal mi ho ze zdi a tak, to já už jsem se tak jako třásla, teď dcera, která okamžitě odhadla situaci, tak říkala, no já jsem říkala tátovi, že možná nebudeš ráda, když tu kozu koupí, ale on říkal, že budeš mít radost, no tak to a teď ta koza prostě po té zahradě, ta rychlost, tý horský kozy, jak to tam demol, a teď Petr už viděl, že to třeba není tak úplně nejlepší nápad, tak začal hrozně aktivně udělal, my tam máme takový jako kurník, kde já mám zahradnický náčiní, tak to rychle vyházel, že jí tam udělal chlívek, hned půjčil seno a dal tu kozu do chlívu a jakmile jí tam zavřel, tak se vozval zase ten šílený řev, ten letní podvečer na té vsi. A to bylo, tam celá vesnice už byla úplně hrůzou bez sebe, co a už stáli plno jich za vratama, jestli tam něco porážíme nebo zabijeme. Ta koza hrozně řvala, naříkala v tom chlívku. A Petr tak ustaraně říkal, no to víš, ona byla zvyklá na maminku, teď poprvně jí vzali jako takhle od maminky, tak musíme tu kozu vzít dovnitř, protože ona by takhle křičela, tak by po té vsi. Tak jsme dali kozu dovnitř, teď ta koza nám to, já furt říkám koza, to byl koze Lucifer, takhle tu chalupu jako všude, kde chodil, tak za sebou trousil ty bobky, ale všude. Vyskočil mi na tu linku v kuchyni, schodila kávovar, hledala, pak si sedla na takovej gauč, co máme proti televizi a ten gauč, to je takový, já tam mám takový nádherný proužkovaný přehoz a mám tam polštářky takový, co škrobím, ty kraječky a já prakticky nesnáším, když mi na ten gauč vůbec někdo sedl. teda, jo, to bohužel musím vydržet, ale ta koza si tam sedla do prostředě polštářku, koukala na televizi, pak se vždycky postavila, takhle kolmo se vyčůrala na ten střehoz. A to já už jsem se takhle třásla, už jsem se zavřela v pokoji a řekla jsem, jestli tady bude ta koza, já nevylezu, dokud tu ta koza bude, Petřek. Zase jsi hysterická, no tak kam teď v noci s ní to? A tak prostě to skončilo ta noc tím, že koza spala s Petrem v posteli, protože aby nenaříkala. Zapomněla jsem říct jednu šíleně důležitou věc, že příšerně smrděla, ale strašně. Načež bylo ráno, tak jsme říkali, co budeme dělat. Petr seděl celý den u telefonu, volal všechny instituce, kde by vůbec padalo v úvahu, že by mohli chtít horskou kamerunskou kozu. Nikde nechtěli ani slyšet, volal všem známým, co mají zahradu, nabízel strašlivý částky, daleko větší, než stát, kolik to koupil. Že jo? Večer už hledal v Atlase, kde je Kamerun, jestli by jí nehodil domů třeba. Naprostá beznaděj, nikdo tu kozu zoologicky řekli, že je mají přemnožený. Nikde její nikdo nechtěl. Až se nad náma slitovali naši sousedi, kterých jsme se ptali hned první, ale ty řekli, že o kozlovi nechtěli ani slyšet, a ještě kdyby to byla koza, ale že je úplně neužitečný. Tak když viděli, co se u nás děje, jak já jsem celá z toho psychická odrovnaná, tak řekli, že si teda tu kozu vemou, že jí dají k jejich koze do kurníku, že to tam s ním nějak tak tu kozu dali k jejich koze do kurníku, ta úplně zešílela hrůzou, ta jejich koza, protože když viděla toho čerta, ještě zlýho, takže museli udělat vlastní chvílek. Myslím, že do dneška nepříčetně litujou, že vůbec něco takového řekli, že se nabídli, že si tu kozu nechají, protože z ní se stala ohromnej kozel jak Almara, který je zlej, strašně smrdí. Nemají v zahradě jedinej kvíteček, protože když ho někdy pustí, tak jim to všecko sežere. A můj muž nikdy nepřiznal, že to byl blbej nápad, ale řekl, že fakt teda pro mě kupovat dárky nemá smysl. Že to bylo naposled, co mi něco koupil, že když jsem takhle nevděčný.
1: Jestli jsme řekli, že Iva Hitnerová miluje zahradu, určitě má velký problém, jak ji udržet krásnou a bezchybnou, pokud si domů pořídíte psa.
3: Tak historky každý, kdo má psa, ale musím říct, že mi to naprosto ujíždí s těma psama. Jo, že člověk začne vyprávět úplně někomu, pokud možno koho to vůbec nezajímá, kdybyste viděli, jak on tím očíčkem na mě koukne a takový. Jako, tam mi to hodně ujíždí a když jde o mýho psa, tak naprosto ztrácím lidský rozměr. Pořídili jsme si takový, celý život jsme měli jezevčíky. Celý život jsme měli jsme s manželem asi 5 jezevčíků a já jsem si myslela, že to tak má být, že když sípám a křičím pocem, on ani nezvedne hlavu, že to tak jako je. Pak někdo přišel ke štěňátku nějakým omylem a řekl, když jsme přišli o 5. jezevčíka, jestli bychom nechtěli prostě ořecha a já jsem řekla, že jo, a vůbec jsem nevěděla, že existují psy, který třeba přijdou, když na ně někdo zavolá, nebo takovýhle, jako jo. A teď samozřejmě u každého psa, to znají všichni pejskaři, když si ho přivedete domů, tak řeknete, ale tentokrát tenhle bude fakt poslouchat, jo. Od stolu, nepadá v úvahu, jo. Do postele, no vůbec, jako. Jo, prostě všechny ty předsevzetí, který vydržejí opravdu jenom tu krátkou chvíli, než to upřený, šílený oko vám, že se... A jak se k tomu psovi začnete chovat, jako ke členu rodiny? Přinesli jsme si pejska Kuldu, to byl ten, co jsme měli teď před růženou. Říkali jsme, jak mu budeme říkat Kulda. Já jsem říkala, proč Kulda? Dcera říkala, no protože je celý jako ty, ona mi říká Kuldo, takže bude, ten pejsek bude Kulda. A přišla asi za 14 dní moje ségra a podívat se na pejska a říkala, ale Ivo, to není pes, to je fena. A já jsem říkala, co blbneš, prosím tě, to všecko ještě doroste, to vypadne, jako. A ona říkala, hele, tady nic nevypadne, to je fena, jo. Což způsobilo veselí mezi mými přáteli, můj kamarád doktor mi volal, abych ještě radši zkontrolovala děti, jestli jsem se jako nesekla i takhle.
4: A manžela?
3: Toho jsem měla zkontrolovat. Ale teď prostě, jak si každý myslí o tom psovi, že je ten nejkrásnější, nejchytřejší, tak byla Praha 6, pořádala soutěž o nejkrásnějšího psa Prahy 6. A moje dcera pracuje na tom národním výboře, teď se to jmenuje jinak nějak výbor.
4: Obecní
3: úřad. Městský úřad. Národní výbor, bejvele. Tak tam pracuje a tam prostě mi to říkala, že tam je soutěž o nejkrásnějšího psa a já jsem řekla, no jasně, tak to Kuldu přihlásíme do soutěže a její kolegyně z kanceláře řekla, no leda tak do hvězdný pěchoty. Ale jak...
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
5: Houpací kůň, píseň.
1: A teď necháme trochu zpěv i na Ivě Hitnerové. Co říkáte?

0: To bylo dost dobrý tohleto.
1: Za Ivou Hitnerovou se teď vypravíme jako za filmovou herečkou.
2: Hvězdné návraty.
1: Herectví vystudovala pod vedením Oty Sklenčky a absolvovala v roce 1971. Její první kroky před filmovou kamerou jsou spojeny s Vávrovým eposem Dny z rady, které byly natáčeny o 2 roky později. Svou filmografii pak rozšířila hned o několik postav. Připomeňme dramatický film Ráno budeme moudřejší Evy Sadkové z roku 1977, kde si zahrála jen drobnou roli na úřadu.
3: Jistě, to víš, že rozumím. Hele, já už musím končit, tak ahoj.
1: Svou filmografii pak rozšířila i o několik učitelek. Třeba ve filmu Neohlížej se, jde za námi kůň, nebo Pětka s hvězdičkou, která byla natočena v roce 1985 režisérem Miroslavem Balajkou.
4: Danieli. Pojď se. Proč jsi včera utekl z vítání delegace?
5: Já jsem prosím neutekl.
4: Ale, a že jsem tě tam při druhé zloce už neviděla?
5: Když mě se udělalo nevolno.
4: No ale to jsi se přece mohl omluvit, ne?
5: Když byste zrovna zpívala.
4: Danieli, představ si, že by nám každému se udělalo nevolno zrovna, když je u nás delegace. Co by si o nás pomyslel? Píšu ti poznámku do třídní knihy.
1: A asi nejslavnější roli pak stvárnila pod dohledem Víta Olmera v jeho filmu Co je vám, doktore? Nehrdinského hrdinu příběhu 40-letého Bohouše Burdu hraje Zdeněk Svěrák. Je to věčný idealista, který je nespokojen s tím, jak žije. Manželství nestojí za nic. Jeho žena žije zcela v zajetí počítačů a nemá pochopení ani pro jeho recesní vtípky.
6: Podívej, Blaní, když už jsme v tom, já ti něco řeknu, ale ty se hrozně naštveš. Já jsem prodal naše auto.
4: Cože jsi prodal?
6: Naše auto jsem dneska prodal. Budeme chodit pěšky, no, někdo s tím začít musí. Blaní, ale prodal jsem ho za 19 tisíc, to není málo, ne? Nechtěl by to dát, ale skřípnul jsem ho a 19 tisíc.
4: Ty idiote! Ty se nech vyšetřit od nějakého psychiatra, jsi vážně zralý na blázinec. A jestli ti to tady nevolní, tak si jdi bydlet tomu svýmu kamarádičkovi. Bude půl roku na Kubě. Stejně za pár dní přilezeš.
1: Iva Hitnerová má za sebou i desítky divadelních představení. Jedno z těch slavných se jmenuje Lucerna, aneb Boj o lípu. V tomto kusu si zahrála díky divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
7: A teď právě píšu o té kruté vojně. Až se půlnoční národ do naší země přižene,
8: A teď co, veď?
7: Jak dál, babičko?
8: Jo, hochu, to neví nikdo.
7: No a co klade Sibyla?
8: Sibyla?
7: Ano.
8: Sibyla klade.
7: Sibyla klade?
8: Že to bude hrozná vojna. Hrozná. Až krev kolébkami poteče a zasteskne se naživu býti starému i mladému a nejvíce pak obecnímu lidu.
7: Obecní. Ale to tam psát nebudu, že, babičko?
8: To nepiš, to se rozumí samo sebe.
7: Jistě.
8: 12 dní bude bojováno. 13. dne přijede na pomoc svaté vojsko a to povede svatý Václav. A ten pojede na bílém koni. Napiš to, hochu, napiš to.
7: Čárka.
8: No to tam nepiš.
7: To tam nepiš.
8: Tak to tam napiš. Aby kdož skormoucení bude číst, ti se potěšil.
7: Sakra, to se moc nepotěší, babičko.
1: Dnes by to asi hlavní hrdina nezapisoval ručně, ale nejspíš na počítači. Možná by to poslal někomu i po internetu nebo po sítích. Ovšem nejsem si jistý, jestli by tohle zvládla Iva Hitnerová. Když začínala s internetem, občas s ním i bojovala.
9: A rozhodla jsem si, že si koupím knížku o hrobech, kde byly krásné obrázky a takový, že jako by se mi to hodilo i na malování. A objednala jsem si knížku o hrobech, šťastná. A najednou, asi za 3 dny, ta knížka přišla 9krát. A já jsem vůbec netušila, proč devětkrát. Oni, já jsem napsala, že chci knížku o hrobech, nikdo nic neříkal, tak jsem asi ťukala znova. Ne, že bych měla nějak...
10: Ty si přidávala do košíku a nic si nevěděla.
9: Přidávala jsem, aby mi toto, a teď ale knížku o hrobech ani nikomu nedáte, že jo, to je hrozně, hrozně blbej
10: dárek. Já bych si ji vzal, jestli mi ji podepíšeš.
1: Tím se dostáváme k závěrečnému tématu a to jsou tedy i smuteční obřady. Jaké perly mohou zaznít během posledního rozloučení, připomněla Iva Hitnerová citací z jedné knihy v pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga.
9: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3. Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou. Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce. Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu. Hrdlo se zajíká slzami. Život ho povolal v poměrně mladém věku. Nedávno oslavil své 83. Tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
11: ona
9: představu.
11: Ona ještě vypadá zdravě.
12: Ty mě to napadlo. Ani vydrž.
9: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchal a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš, a pak si přilehneš.

Patrik Rozehnal jen doufá, že to bude ještě za hodně dlouhou dobu. No a tím se pro dnešek loučíme a i vy přejeme ještě dlouhý, spokojený, plodný a příjemný život. Máme ji moc rádi.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.